0: Kdo umí, ten umí, posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. My jsme u Olgy Pospíšilové doma. No a před námi je spoustu jejich výrobků z levandule. Tak co všechno tady můžeme vlastně vidět?
1: Já bych vám chtěla teda představit moji levanduli, která je z Vysočiny, nebo víceméně prezentuji levanduli lékařskou z Vysočiny. A je tady spousty produktů, které vidíte od gastronomie přes dekorativní výrobky, ale samozřejmě i trošku nějaké kroky směřující ke kosmetice.
0: Sortiment máte opravdu široký, vy se zabýváte od nějakých prací pro švadlenu, přes nějakou kuchařku, až po kosmetičku. Co vás z toho baví nejvíc?
1: Asi zemědělství.
0: Takže samotné pěstování levandule.
1: Přesně tak, to nejkrásnější a nejvíc, co pociťuju, takovou tu radost a vlastně veškeré to uvolnění a vlastně naplnění člověka, co je, tak to je na poli. To se přiznám, že to je asi největší sice dřina, ale je to úplně pro mě ten balzám. Ty produkty, to je sice hezká věc, ale už je to takový ten druhý step toho základu.
0: Kde trávíte nejvíc času? Na poli anebo potom přípravou těch výrobků?
1: No, pokud by se to takhle dalo říct, tak na poli samozřejmě hodně času, ale s těmi produkty, protože jich není málo, strávím určitě víc.
0: Nutno říct, že toto všechno děláte vy sama, nebo vám s tím někdo pomáhá?
1: Tak zatím je to ve fázi, že to stíhám sama. Samozřejmě, když se stříhá nebo se udržuje pole, tak pomocníky mám. To bych ani sama nezvládla, protože už je toho skutečně hodně. A co se týče těch produktů, tak musím říct, že švadlenka se nějaká najde, která mě zachrání vždycky v nějaké situaci. Ale pokud možno, tak z 90% je to za mnou.
0: Takže vy máte dvě pracovny, jednu doma a jednu na poli.
1: Je to tak. V té své pracovně, domácí pracovně, se odvíjí taková ta šicí dílna. A na tom poli je všechno to druhořadé, co vlastně k tomu všemu souvisí, což je destilace a takový ty věci kolem.
0: Jak velké to vaše pole je?
1: No, to je otázkou. Určitě se nebudu prezentovat, že by to bylo na hektary, to určitě ne, ale myslím, že to je dostatečně dost na jednu osobu.
0: Tak kolik třeba pozbíráte té levandule po sezóně?
1: Levandule je tak přiměřeno půda o 50 metrech, která je teda naplněná, ale samozřejmě my nebudeme počítat rostliny jako takové, ale potom následně ten výstup, a to jsou vlastně semínka, které jsou drcená. Ale když vám řeknu, že mám asi 3000 rostlin, teď už budeme směřovat ke čtyřem, tak to bude asi taková představa, když si vezmete, kolik toho máte asi z jednoho keře, který je třeba 5letý.
0: No na vás je vidět, že vás to baví, protože tím trávíte skoro veškerý svůj čas, dá se to tak říct?
1: Ano, je to tak. Práce v zemědělství asi všichni budeme vidět, že je nedoceněná. Prostě vás to musí bavit, takže já se snažím vždycky nedívat se na to, co by z toho bylo a podobně. Je to sice samozřejmě hodně důležité, ale peníze v životě nejsou všechno. A v určitým věku přijdete na to, že vlastně radost a naplnění je úplně někde jinde. A pokud jste dostatečně naplněná a cítíte, že vám to dělá radost, tak já sama vím a můžu potvrdit, že vám to přináší prostě nějaké ovace.
0: A ještě k těm vašim produktům, co z toho děláte nejraději, co z toho mají nejradši vaši klienti?
1: Tak já jsem úplně propadla fází aromaterapie, takže když jsem procházela v rámci covidu online kurzu o aromaterapii a různých školeních a tak dále, tak skutečně to je věc, která je prostě něco, to je tak neskutečná alchymie, že vlastně destilovat olej a tvořit spreje na polštář a podobně, tak to je úplně to nejvíc, co jsem jako kdy mohla dosáhnout. A když sedíte u té kolony, to je vlastně destilační stroj, kdy vlastně destilujete olej a vidíte, jak vám to ten levandulový zázrak kape, tak to je prostě úplně to asi nejlepší, co mě z toho nejvíc baví. A pro ty zákazníky, který to ocení a vědí, co s tím, tak to je asi ten nejlepší produkt.
0: No a s Olgou Pospíšilovou se o levanduli budeme bavit i dál.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Kdo umí, ten umí. Dnes se bavíme s Olgou Pospíšilovou, která pěstuje levanduly a vyrábí z ní různé výrobky. Jak dlouho už to děláte?
1: Já se přiznám, že to snad ani pořádně nevím. Ne, je to spousty let, je to přes 10 let, spousty času, nebo víceméně, když já jsem poprvé zasadila, tak to byly kvítka, že to byla taková radost, že to jako zkusím, co s tím, a po celou dobu a těch řady let to bylo při zaměstnání. Následně jsem zůstala doma jako na mateřské dovolené, takže s holčičkou jsem to provozovala trochučku i víc, protože je nesmírně hodná, takže se s ní dalo krásně pracovat. A v současné době už jsme školkoví a už to mám jako stále zaměstnání, takže celkově to bude přes 10 let.
0: Vy jste nestudovala vyloženě obor na to, co děláte teď, tak kde se stal ten zlom, že jste si vybrala právě levanduly?
1: Zlom asi to tak úplně nebylo, ale v spousty let jsem pracovala ve velkých firmách v oblasti marketingu a obchodu a ať už mám vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, tak k tomu to vůbec nesměřovalo. Ale čím dál více jsem byla v té své práci nenaplněna a mě se chtělo, nebo měla jsem takový trošku vůzuká zálusk, mít něco svého. Že bych měla něco, nějaký produkt, který by mě uživil, byl naplněný zdravím a krásou. A já si myslím, že levandule to splní naprosto dokonale. Nemůžu říci, kdy to byla přesně levandule, ale myslím si, že to bylo asi v té době, když jsem pracovala ve francouzské společnosti a tam nějak jsem k té levanduli pronikala, ačkoliv v té době tady nebyla vůbec populární.
0: Nám tady do toho zpívá váš papoušek.
1: Je to andulka a je to taková hrozná kamarádka, takže když někdo přijde, tak nám strašně moc tady zpívá, takže všem se moc omlouvám.
0: No zpátky k vám a k vašim začátkům, tak jak jste přišla k tomu políčku, které máte?
1: Políčko není cizí, to je naše, takové rodinné, vlastně po dědečkovi. Máme polnosti, k tomu lesy a tak dále, to jak vždycky bývá s nemalým statkem. A když přišla tahle ta myšlenka, že bych chtěla něco takového vysázet, tak samozřejmě asi musíte mít nějaké geny, tak si myslím, že geny po dědovi, který byl opravdu velký zemědělec a vůbec všechno, měli jsme doma zvířata a tak dále, takže nějaké geny tam budou. A když jsem to poprvé oznámila rodině, tak samozřejmě všichni si drželi hadr na hlavě, že jsem se úplně zbláznila. Ale nicméně velká podpora byla, takže pole se zvoralo, část políčka se zorala a já jsem prvních 1200 sazenic vysázela.
0: A dnes už jich máte kolik?
1: Téměř 3 až 4 tisíce, já už to ani sama nevím, je toho hodně.
0: Podporu od rodiny stále máte?
1: Mám, samozřejmě stále mě zrazují a stále mě upomínají na to, abych se tam úplně nesedřela, ale podpora je úplně 100%.
0: Jste spokojenější teď s touto prací než dříve v těch korporátech?
1: No to rozhodně. Rozhodně je to určité naplnění a je to samozřejmě určité riziko a i odpovědnost, protože když se vám něco nepovede, tak samozřejmě není to, co si budeme říkat, zaměstnání, to je takový nebolestivý. Ale samozřejmě, když už to máte jako na svých bedrech, ať už finanční nebo vůbec ta energie a ta práce, kterou do toho vložíte, tak už je jenom za vámi.
0: A v čem všem může taková levandule pomoct, tak o tom si řekneme už po písničce.

0: Olgou Pospíšilovou se v dnešním pořadu Kdo umí, ten umí bavíme o levanduli, kterou pěstuje. Jaké jsou vlastně dobré účinky této rostliny?
1: Tak samozřejmě levandule je nejenom teda krásná na pohled, že vás tak jako uklidňuje, ale může působit i pozitivně při nespavosti, bolestech hlavy, uvolní vám svaly, pomáhá při nachlazení i chřipce, což je málo známé, ale samozřejmě hlavně při únavě a celkové úzkosti.
0: V jakých různých formách můžeme tu levanduli nějak přijímat?
1: Můžete ji přijímat nejenom vnitřně, v rámci gastronomie, ale samozřejmě i, jak už jsem se zmínila, tak v té kosmetické části. Co se týče gastronomie, tak úžasný je levandulový čaj. Ten doporučuji pít pouze do 16. hodiny a když už si ho někdo dělá a už vůbec poprvé, tak sáček, který já teda dělám, porcovaný čaj, tak ho mít louhovaný skutečně jenom chvilenku, protože je velmi silný, aromatický a zdál by se vám velmi nechutný. Pak samozřejmě je levandulový sirup a snažím se dělat i levanduly sypanou nebo levandulové sušenky.
0: Máte tu také marmelády s levandulí?

0: To byla taková velká zkouška a myslím, že je velmi osvědčená, protože levandule se dá vlastně jako komponent dát k jakékoliv v gastronomii, v jakékoliv možnosti. Nejenom té sladké části, ale zrovna tady nevidím, že bych vám přinesla ukázat i levandulová sůl. Takže k pečenému masu je to delikatesa. Samozřejmě nesmíte nic přehánět, jako každé koření, ale vepřový, hovězí, i ke kuřeti se hodí, takže tam se dá dát. No a jak jste se zmínila o těch marmeládách, tak samozřejmě je to vždycky jenom z produktu, co zrovna je, co se nabízí. Takže rybíz, červený, černý, jablíčka, takže jablečná povidla. Dávám to i do jahodového džemu, je to vynikající a meruňkový je ještě lepší.
1: A vy také máte alkohol s levandulí? To se dělá jak?
0: Tak to je taková moje srdcová záležitost, protože když jsem vymýšlela tady ten produkt, tak nejenom, že to byly teda dlouhé cesty, než to vůbec vzniklo, tak ve spojení s Jindřichohradeckou likérkou byly časté návštěvy, než jsme to úplně vyladili, ale je to produkt, který je teda úžasný v tom, že je sladký. Je to krásně cítit levandulí. Můžu si říct, že i pánům to chutná. Není to jenom dámské pití. A chci říct, že se dá pít jak ledový nebo víceméně studený, tak si z toho můžete udělat jakoby levandulový grog, takže to můžete zalít vodou a je to taky úžasný nápoj.
1: A ve vašem sortimentu nechybí ani levandulové pivo, to chutná jak?
0: No, pivař řekne, levandulové pivo, no nevím, to asi úplně nebude košer, ale můžu vám říct, že i pivaři, takový ty fajnšmechři, docení tu chuť a vůbec, že to pivo je stále pivem, je hořké, je pořád pivo pivem, až ke konci v dopolknutí cítíte malý náznak té bylinky a vyrábím to s pivovarem v Třemošnici, tak je to zase regionální spolupráce tady s takovým malým železnohorským partnerem.
1: A o levanduli na vlnách Českého rozhlasu Pardubice se budeme bavit i dál.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Kdo umí, ten umí. S Olgou Pospíšilovou jsme u ní doma, bavíme se tu o levanduli a máme před sebou spoustu výrobků, které z té levandule Olga vyrábí. Kam chodíte na nápady? Všechno, co vyrábíte, tak je ruční výroba, všechno je originál, od té samotné levandule až po obaly a etikety. Tak kde se rodí ty nápady?
1: Je tomu tak, to všechno přichází tak nějak jako spontánně. Nejdříve jsem se, samozřejmě, jak jsem se zmiňovala o mém vzdělání, takže to vůbec nebylo ani k zemědělství, ani k šití a podobně, takže první věc, která mě napadla, tak to byla vlastně šicí dílna, kdy jsem se naučila šít pytlíčky, kdy jsem po babičce vlastně zdědila šicí stroj a učila se rovné švy a podobně. Pak jsem se vypracovala k polštářku a to další a další už je takový jako opravdu o tom učení, že už dneska zvládnu chňapku a takový jako lepší materiály a zástěry a tak. Takže to samozřejmě můžete vidět i na mém webu, co se tam momentálně jako vyskytuje a tak.
0: Takže to je to šití. Co to vaření a destilování? Jak bylo to těžké se naučit?
1: No, myslím si, že vůbec to není nic těžkého, protože každá ženská, která má chuť do nějakých takových věcí, tak kuchyně teda vždycky bavila a moc ráda peču a tak dále. Takže když mě někdo osloví, což se stává, že v létě dělám i levandulové svatby, tak to skutečně dělám i pečení dortů a zákusků a tak, které jsou směřovaní s tou levandulí. Určitě si neumím představit, že by nevěsta na svatbě měla jenom samou levanduli, ale tu část, kterou očekávají ode mě od kytiček, výzdob a nějakého toho dortu, tak to jde za mnou. A to si myslím, že je jako něco, co je takový doceněný, je to takový zahřátí na sluníčku, když pak posílají ty fotky a je to pěkný.
0: Takže vy máte i takhle vlastně další část vaší práce, nejen přímo výrobu a prodávání přes váš internetový obchod, ale děláte i takhle ty svatby a děláte také různé workshopy?
1: Workshopy ano, ano, musím se přiznat, že začala jsem s nimi minulý rok, kdy jsem byla oslovena francouzským institutem a doufám, že ta naše spolupráce nekončí. Nicméně je to i posun určitě dál, protože ten zájem je a je neskutečně obrovský a myslím, že v letošním roce je dost plánu na to, abychom teda udělali i nějaké jiné. Bude to hodně hezký a moc se na to těším.
0: A můžete nastínit a třeba můžete dopředu pozvat posluchače, co se plánuje?
1: Tak samozřejmě termíny ještě nejsou stanoveny, ale určitě to bude třeba pletení paliček, udělání věnečků, můžeme se udělat nějaké hezké výzdoby, prostě všechno, co ty ženský jako zajímá a všechno se bude konat přímo na poli, bude to v nějakém určitě komornějším skupince a budu ráda, když se to teda jako prví a samozřejmě nebude jediný, protože ten zájem zatím je.
0: A kam jít pro informace, kdy a kde to bude?
1: Určitě to budu mít na svých sociálních sítích, ať už Facebook nebo Instagram, bude to na mých webových stránkách a já si myslím, že kdo bude mít zájem, tak se to určitě velmi brzo dozví.
0: Vraťme se ještě k těm produktům. Vy neustále měníte svoji nabídku a vymýšlíte nové věci, které z té levandule vyrábíte. Co je vaše poslední novinka?
1: Poslední novinka, která vyběhla včera, tak to je prostírání na stůl, protože strašně dlouho jsem něco takového chtěla a pořád jsem neměla na to takovou tu odvahu, aby ten šef byl rovný, aby byl opravdu hezky ušitý a všechno. No, ale myslím si, že můžu být hrdá, že se to povedlo, takže to je úplně to poslední. Ale na čem si asi nejvíc zakládám, tak to je levandulový olej, protože ten samozřejmě nejenom destiluju, ale vždycky mám, nebo většinou mám takovou radost ze zpětné vazby, když přicházejí reference, jak to těm lidem pomáhá. A na tom budu vždycky prostě stavět, že to prostě, když něco pomáhá a můžu pomoci, tak je to úplně to nejlepší, co může být.
0: Vy jste za své výrobky získala i ocenění, tak se pochlubte, jaké?
1: Tak to ocenění já vůbec neberu na pravou jakoby takovou tu váhu. Já ocenění budu mít vždycky od člověka, který mi řekne, hele, bylo to fajn, moc se mi to líbí, nebo nějakým způsobem mi to pomáhá. Že mám nějakou regionální značku ocenění a jsou to takové jakoby diplomové věci, tak na tom moc nepřikláním, ale o skutečnost je taková, když to pomůže lidem.

0: Levandulové sušenky. O nich se bavíme v pořadu Kdo umí, ten umí s Olgou Pospíšilovou, která je vyrábí. Jak se vlastně dělají? A jak chutnají nám, řekněte?
1: Levandulové sušenky, tak to je něco, co asi je taková gastronomická topka u mě. Nemůžu říct, že by někomu nechutnali. Samozřejmě je to o tom, když mi někdo řekne, já nemám rád ty semínka v té puse, ale věřte mi, že v těch sušence je to úplně něco jiného. Já doporučím každé ženě, aby si je zkusili. Moc ráda vám řeknu i recept, ale pro takovou tu lehkost, abyste nemuseli teď si všichni zapisovat nějaký recept, přece jenom je to přes rozhlas, tak vám řeknu, udělejte si linecké těsto, dejte do toho jenom pouhé 4 semínka levandule, protože v čeho moc, toho je příliš a ta levandule je skutečně aromatická, takže nemějte strach, že by to nebylo cítit, je, ale dávejte toho tam skutečně malinko.
0: A ty 4 semínka, to je na jaké množství těsta?
1: Z klasických 20 dek mouky.
0: Přesný recept poté najdete také na webu Českého rozhlasu Pardubice. Tak a jaká je ta chuť? Ono je to podobné jako to linecké těsto, akorát s troškou aroma té levandule.
1: Je to podobné. Pokud dávám někomu ochutna, tak mi řekne, to je klasický linecký a víte co, že já se s ní nepřu. Já jí řeknu ano, protože všechno, když má soulad produktu, jako je máslo, mouka, vejce, tak je to vždycky základ. Je prostě jakoby na linecké, že do toho dáváte další přísady a už nejsou tolik cítelný, to už je jiná věc, ale skutečně je to prostě jakoby na linecké bázi.
0: Můžeme dát nějaké další recepty na nějaké produkty třeba do domácnosti, co se tak může hodit?
1: Pokud máte doma levanduly, tak já si myslím, že každá zkušená i neskušená kuchařka, žena, dívka, si může doma udělat levandulový sirup. Já samozřejmě levandulový sirup dělám po celý rok, protože mám té levandule dostatek, ale kdybyste měli třeba pouhý jeden kržíček a nevěděli co a jak, tak si ho můžete udělat doma. Skutečně stačí jeden keř, který vlastně ostříháte a máte ho s tím rozdílem, že pokud ho děláte v zimě, tak má hnědou barvu. Pokud si ho uděláte úplně čerstvý, tak má růžovou až fialovou barvu. A znamená to, že do nějakého litru dáte hrst levandule, necháte to louhovat přes noc, dáte tam cukr, pak to předsedíte, usvaříte to a vlastně můžete to dávat do lahví. Je to samozřejmě jako limonáda, takže je to bez koncentrátu, takže není vhodný to mít celou dobu na kuchyňské lince, poněvadž by se vám to zkazilo, ale když si to dáte do ledničky, tak vám to nějakou dobu vydrží.
0: Jak dlouho zhruba? Dokážete odhadnout?
1: No, pokud to máte v lednici, tak vám to vydrží hodně dlouho.
0: Můžeme se přesunout i třeba k nějakým škůdcům. Vy tady máte různé polštářky proti molům.
1: Ano, je to tak. Levandulová ta je známá tím, že to je vlastně odpůrce všech molů, tak proto já jsem i vymýšlela i produkty k tomu. Třeba jako tady můžeme vidět levandulový závěs, který se vlastně skládá z 6 polštářků souběžně sešitých svisle za sebou. A ten si můžete dát do šatníku, k nějakému kabátu, do šál nebo pletených výrobků, nebo jakýchkoliv vlastně ošacení, nebo především do špíže, kde si to vlastně pověsíte. A když jdete jenom kolem, tak do toho jenom tak malinko pinknete, protože to je silice, která se uvolňuje a ty moly to skutečně rádi nemají.
0: Takže je to vypudí.
1: Ano, je to tak, že může je vypudit, ale nebo vůbec vám tam ani nějakým způsobem jako nevznikají, nerodí se jakoby další. Samozřejmě, pokud máte zachvácenou hodně špíz, že tam ty moly prostě lítají, tak to vám asi úplně tohle nepomůže, to už potřebujete nějaký silnější prostředek chemický, ale tohle to opravdu na tu takovou tu ochranu, údržbu je úplně dostačující.
0: A v čem dalším může levandule v domácnosti pomoct, to se dozvíte, pokud nás budete poslouchat i dál.

0: Pořád Kdo umí, ten umí dnes natáčíme s Olgou Pospíšilovou, která pěstuje levanduly a vyrábí z ní nejrůznější výrobky. My už jsme tady zmínili nějaké recepty na levandulové sušenky nebo levandulový syrup. Také jsme zmínili, v čem můžou pomoct v domácnosti třeba smoly, levandulové polštářky a co na nějaké zdravotní problémy.
1: Tak to je vlastně takovej to nejvyšší gro, který já přikládám, že levandule má léčebné, ale i léčivé účinky. Z toho titulu já jsem se zaměřila a učila jsem se destilovat olej, protože tam jsem viděla to, takovou tu podstatu, která vlastně je. Protože nejenom, že nám pomáhá levandule, když použijete levandulový olej, tak na kožní infekce, na různé rámy, poškrábání, když máte břišní bolesti, především bolesti hlavy, my ženy na to dost často trpíme a tomu musím říct, že to je vyzkoušený na celé mé rodině, že ty bolesti hlavy jsou opravdu nepříjemné a opravdu pomáhají. Ale samozřejmě je to i složka na pleť, takže na akné, uhry, vyrážky, ekzémy a tyhle záležitosti.
0: A to se tu bavíme konkrétně o jakém výrobku?
1: To je přesně konkrétně levandulový olej, ale samozřejmě pokud ho byste ho neměli, jakože ne, každý má tu možnost, pokud ho někde nezakoupíte a zase musíte mít tu garanci, že je skutečně 100%, protože přece jenom s pančovanými olej už jsem se sehnala a asi to nebude produkt za pár desítek korun třeba v drogériích, takže si myslím, pokud nenarazíte naprosto 100% olej, tak nemáte tu záruku, ale když trpíte spavostí a chcete se toho nějakým způsobem zbavit, tak třeba doporučuji klasický polštáře, který je v tom nějaký pár hrst levandulí a to můžete samozřejmě s ním usínat. Pokud trpíte na nějaké bolesti zad, šíje, břicha a vůbec uvolnění svalu, tak zase nejideálnější je nahřívací polštářek a to si myslím, že to je něco, co jsme také vyzkoušeli, protože já vždycky, když něco vyrobím, tak já samozřejmě na každém zkouším, takže se mi to osvědčilo. No a pokud si chcete udělat opravdu po náročném stresovém dni opravdovou balzám a lázeň, tak doporučuji levandulovou koupel. To je zase ušito tak, že vlastně je to sáče, který vypadá jako čaj a v tom je květ levandule. Když si to dáte do vany, tak se to rozvolní a ten sáček je z toho titulu, že já sama osobně nemám ráda takový ten nepořádek, protože vstanete a musíte se jí znova osprchovat, ale tady z toho jste pořád čistá, protože ta vůně tam je, ale rozvolní se vám to pouze v té vodě.
0: Možná skoro nakonec dnešního pořadu bychom mohli dát také nějaké tipy na samotné pěstování levandule. Co myslíte, že lidé nejčastěji dělají špatně?
1: No, když dělám přednášky, tak samozřejmě mám nejraději, když dostávám zpětné vazby a dotazy. A těch dotazů, které přicházejí, je většinou, jak je možný, že mě ta levandule umřela. Já se zase vždycky dívám na toho zpětně, jak je možný, že někomu ta levandule umře, protože já ji považuji za plevel. Určitě, co doporučuji, levanduly, pokud zakoupíte, tak je to vždycky lepší od určitého pěstitele. Něco jako já, nebo někdo, kdo ji skutečně vypěstuje v Čechách a ze semínka a opravdu má ty základní kořeny. Může se stát, že koupíte už velmi hezkou levanduli v květinářství, ve velkoobchodě, v nějakých řetězcích, ale ona má špatný kořínky. Bohužel to běžný zákazník nevidí. Pokud není dobrý kořínek, tak sice ona v nějakou dobu vydrží, ale ona je taková specifická. Levandule je v tom, že vlastně dlouho hezky vypadá, ale ona vám vlastně od spoda už umírá, takže ona najednou z ničeho nic oschne a je po ní. V každém případě nedoporučuji pěstovat v květináčích, protože vlastně vy ji udržíte v květináči, ano, chvíli, celé léto, ale na podzim už je lepší ji zasadit do země, do nějakého políčka, do nějaké zahrádky nebo něco, protože tam se jí skutečně daří nejlépe. A už ne vůbec na okenní parapet. Ano, je to zase záležitost 2 měsíců.
0: Pokud se pak už dostaneme do fáze na podzim, kdy chceme ostříhat, sušit, jaké jsou nejlepší podmínky pro to sušení?
1: Tak tady vás přesně chytnu za slovo, s dovolením, vůbec nestříhat na podzim. Moje základní a vlastně školitelská výuka je tak, levanduly se vůbec nevšímejte a je pouze na jaře. Ji ostříháte 15 cm od země, vyloženě ji oholíte. Já se přiznám, že já mám na to stroj, protože to množství, které tam je, není možný, abych dělala ručně a už vůbec není možný, abych jako zkoumala, jak vysoko. To prostě frčí. Ale když máte je třeba 2, 3, 5 levandulek doma na zahradě, tak ostříhat na jaře, nechat je hezky vykvést a na podzim maximálně ta obkvetlá kvítka, protože vím a jsem o tom přesvědčená, že každá žena si ji drží co nejdéle, to jde, protože je přece jenom krásná celé léto. A když už je opravdu ošklivá, tak na podzim jenom ta kvítka ostříhnout a to je všechno, co levandule potřebuje. Ale hlavně stříhat každý jaro.
0: Poté můžeme z levandule získat všechny ty úžasné účinky, které má na naše tělo. No a tím jsme se v pořadu Kdo umí, ten umí dostali na úplný konec a s Olgou Pospíšilovou se s vámi posluchači loučím také já, Barbora Slezáková.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Vítejte, přátelé, spoza pomyslných Světa Ramp vás po týdnu srdečně zdraví z Českobudějovického studia Českého rozhlasu Jiří Kasal. Počasí v červnu je nestále, jeden den nás pořádně zahřeje sluníčko a hned ten další třeba hodně zmokneme. A v tomto pořadu se v tematickém výběru přidržíme té druhé varianty. Zkrátka v dešti se může leco stát, jak o tom zpívají Jiří Suchý a Jitka Molavcová.
1: V dešti se může hodně stát.

Koho by napadlo nevidět zrcadlo pod mokrým chodníkem v tom zrádném moři velikém? Přes které žádný námořní svou lodí nikdy nepronik.

slzy či perly, duha smaragdová, z červá samé růže Donachova. Vše, co tě napadá, vidíš, když déšť padá. Když bleskne na časy, jako by lampa si vytryskly z oblaků do uniformy liáku. Jdeš městem, oči sklopené,

O tom, že v dešti se může leco stát, zpívala legendární semaforská dvojice Jiří Suchý a Jitka Molavcová podle textu Jiřího Appelta ke starší skladbě autorů Oldřicha Letfuse a Jana Kalába, kteří spolu kdysi tvořili populární pražské klavírní duo. Písnička se jmenuje V dešti a Jiřího Suchého a Jitku Molavcovou doprovodil v roce 1978 v Davidském studiu taneční orchestr Československého rozhlasu s dirigentem Josefem Vobrbou. Aktérce tohoto duetu, paní Jitce Molavcové, bude patřit i další deštivá písnička, velmi jímavá. Petr Hrada česky otextoval starou irskou píseň zpívanou původně v galštině Sliav na man, tedy hora žen. Sliav na man, neboli Slíve na mon, je 721 metrů vysoký kopec silně propojený s irskou historií a mytologií v rabství Tipperary. Tento irský song původně pojednával o neúspěšném povstání v Irsku v roce 1798. Kouzelný text Petra Hrady je ale o malíři a o dešti. Jitka Molavcová a krajina v dešti.

s Krajinou v dešti, tedy s původně irskou písničkou s malebným textem Petra Rady v hudebním zpracování Zdeňka Charlieho Blaška, strakonického rodáka, kytaristy, aranžera i producenta. Dva rodilé Moravany, Karla Plíhala a Emila Pospíšila, spojovalo blízké přátelství, ale také moravský původ a několikaletá spolupráce. Zatímco Karel Plíhal pochází z Přerova, tak Emil Pospíšil se narodil v Olomouci, ovšem část svého života spojil s jihem Čech. Tento pořad vzniká na půdě Českého rozhlasu České Budějovice a právě v našem studiu se zrodilo v roce 1988 společné album Emila Pospíšila a Karla Plíhala. Bohužel zákeřná nemoc bolestně zkrátila život kytaristy, hráče na sitár, skladatele a výborného člověka Emila Pospíšila v pouhých 36 letech. Z onoho alba Karla Plíhala a Emila Pospíšila je také půvabná písnička s výmluvným názvem Prší.

Tak to byla českobudějovická rozhlasová nahrávka Karla Plíhala a Emila Pospíšila, písničky Prší z pozdních 80. let. Docela pohnuté a vpravdě nesnadné bylo dětství velikánské hvězdy pop music 50. let Johnnyho Roye. Od jehož narození příští rok v lednu uplyne 100 let. Johnny se narodil v Dallasu, v Oregonu a ve 13. při jedné chlapecké hře přestal slyšet na levé ucho. Následná operace se nezdařila a Johnny byl téměř hluchý a odkázán na naslouchátko. Tento handicap vnitřně silně cítil a Johnny se stal samotářským. Zároveň v něm sílala touha vyniknout a vyjádřit nahromaděné emoce. Johnny Ray byl výborný zpěvák, který dokázal zpívat swing, standardní pop, ale také muzikálové šlágry a podle některých vyšlapal svým způsobem zpěvu i frázováním cestu k rock'n'rollu. I když měl Johnny Ray několik vážných vztahů s ženami, některými i slavnými, celou jeho kariéru provázely skandály i pověsti o jeho homosexualitě. Tento zpěvák zemřel před 36 roky. Největším hitem Johnnyho Raye byla v roce 1956 písnička Just Walking in the Rain, právě

Johnny Ray se procházel v dešti ve svém největším hitu Just Walking in the Rain. Mimochodem, tento superhit má zajímavý původ. Jeho autory byli vězni Johnny Bragg a Robert Riley. První z nich, Johnny, při procházce na vězinském dvoře prý pronesl poznámku: my tu chodíme v dešti a co asi dělají holky venku? Nakonec tento povzdech zanesli oba do písničky. Tu pak Johnny Bragg po opuštění žaláře se svou skupinou s příznačným názvem Prisoners, tedy vězni, natočil a písnička v roce 1952 měla v jejich podání docela slušný úspěch. Chci ho a potřebuji ho a jednoho dne se s ním potkám. Bude tak trochu plachý a bude také dobře vypadat a budu si jistá, že je to můj kluk podle věcí, které bude rád dělat, jako se procházet v dešti a toužit po hvězdách. To byl úryvek z textu Walking in the Rain, tedy jedno z velkých hitů z roku 1963 černošské dívčí skupiny Ronettes. O ní jsem shodou okolností mluvil v minulém setkání pod světly ramp, kdy jsme se také dotkli jejího objevitele, velmi talentovaného producenta a aranžera a v skutku kontroverzního člověka Phila Spectra, a spolu s ním autorská a manželská dvojice Cynthia Weil a Barry Mann nejenom napsala tuto písničku, ale také všichni tři společně jednu dobu blízce spolupracovali. O 6 let později s lehce upraveným textem na hitparádě zabodovala s tímto songem naopak mužská skupina Jay and the Americans. Walking in the rain, procházka v dešti.

Jeden velký deštivý šlágr rozhodně nechci minout. Legendární tanečník, choreograf, herec a zpěvák Gene Kelly se znamenitě předvedl v mimořádném hudebním filmu Zpívání v dešti, který natočil jemu velmi nakloněný režisér Stanley Donen. Jde vlastně film o filmu, neboť jeho kulisami jsou hollywoodské ateliéry. V nich se odehrává příběh herce němých filmů Dona Lockwooda, který se snaží prorazit jako zpěvák a tanečník v začínajícím zvukovém filmu. Jednou dostane od své lásky Kathy první políbení a je jim tak zhypnotizován, že v liáku sklapne deštník, zpívá zavěšen na stojanu pouliční lampy a potom stepuje Jsa pokotníky ve vodě. Struhující scéna však byla natáčena velice prozaickým způsobem. Za bílého dne bylo místo natáčení totiž zakryto dechtovou lepenkou. Ze spodu na ní byly připevněny trubky chrlící iluzorní déšť. Jehož větší část však tvořilo mléko, aby obraz byl efektnější. Ginu Kellymu prý byla přitom hrozná zima a do nadšeného tančení a zpívání v dešti se musel hodně nutit. Ale výsledek byl skvělý. Sing in the Rain, Zpívání v dešti a Gene Kelly.

Tak jako filmový šlágr Gina Kellyho Singing in the Rain, tedy Zpívání v dešti, se jmenuje původní česká písnička autorů Zdeňka Partáka a Jaroslava Machka, kterou natočili v roce 1977 i jako televizní duet Petra Černocka a Zdeněk Merta se skupinou Kardinálové. A ta zakončí dnešní Světlaramp. Přátelé Jiříka Sel vám děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře v potřebném i uměřeném

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den vám přeje Martin Šustr a hned k věci. Byla jednou z komerčně nejúspěšnějších popových vokalistek v Británii a někteří kritici ji označovali dokonce za nejnadanější hudební zjev své generace. Slibnou kariéru ale černovlásce s hlubokým výrazným hlasem i výstřihem kazila závislost na drogách a alkoholu, z níž se neúspěšně léčila. Nakonec jí v červenci 2011 i vzala život v pouhých 27. Hudební otisk do historie je v případě Amy Winehouse tedy vlastně jen letmý a přitom velmi silný v podobě toliko dvou alb. My si dneska pustíme to lepší, nazvané Back to Black, v pořadí druhé a poslední.

Už po albové prvotině Amy Winehouse, která vyšla v roce 2003 pod názvem Frank, se britský hudební tisk hemžil články o tehdy 20-leté Marlene Dietrich z Londýna a zaručeně nejlepším debutovém albu posledních let. Psavcům, kteří své objevy rychle vynášejí do nebes a pak je stejně bryskně a snadno popravují, není radno vždy věřit. Navíc každé přirovnání skoro vždycky trochu kulhá. Amy Winehouse však stojí za to slyšet, tím spíš, že její další album Back to Black bylo o třídu lepší než zmíněný debut. Silný, nezaměnitelný hlas a určitá divokost tuhle dceru taxikáře a lékárnice na první poslech odlišovaly od podobně tradičním jazzem ovlivněných kolegyň. O pelotonu zaměnitelných popových princezen už ani nemluvě. Amy, která sice do značné míry z vlastního rozhodnutí plnila častěji společenské než kulturní rubriky světového tisku, byla opravdickým čertovým kvítkem. Ale kvůli tomu bychom nemuseli ještě zapínat CD přehrávač. Rozjívené anorektičky, co se umí svetovat nebo spít pod obraz, jsou možná zdrojem příjmů pro bulvární slídily, ale těžko přinutí zmlsané posluchače k hlubšímu zájmu. K tomu je třeba mnohem víc než jen zajímavý hlas a sebedestruktivní chování. Třeba to, že její talent, hudební vkus a umělecká umanutost v kontextu se stále ještě velmi mladým věkem z ní dělali jednu z nejpozoruhodnějších osobností tehdejší pop music. Proto poslouchejme.

Vypadala trochu jako námořník v sukni, nebo jako světská šéfka střelnice u kolotoče, anebo občas i jako nevkusně hozená holka z nevábných koutů velkých měst, kam chlapi chodí jen za tím jedním. Ale dneska už to nejsou jen šaty, co dělá člověka. Amy Winehouse se narodila 14. září 1983 v Londýně. Vyrůstala pod vlivem jazzu a blues, oblíbené muziky svých rodičů. Jako dítě se naučila hrát na kytaru a klavír a v 16 se poprvé postavila za mikrofon jazzového orchestru. Ve stejné době objevila hip-hop a R&B a místo Ella Fitzgerald a Franka Sinatry začala poslouchat kapelu The Roots a zpěvačku Erykah Badu. Když ji objevil hledač talentů, měla v zásobě už pěknou řádku vlastních skladeb. Okouzlení módním R&B a hip-hopem a zároveň láska ke starým jazzovým a soulovým zpěvačkám či vokálním skupinám 60. let je pro část dnešní scény příznačná. Potud by ještě byla Amy Winehouse jednou z davu. Vymykala se z něj však zvučným a nesmlouvavým hlasem a především tématy svých písniček, které nejenže se nevyhýbají osobním trablům, ale naopak bez oklik a zástěrek míří přímo do jejich středu. Jistě, že za jejich výsledný zvuk patří porce kladných bodů i producentovi Marku Ronsonovi, který chytlavě smíchal hudební retro výraz s moderní dynamikou, ale bez silné interpretky by to nebylo moc platné. Navíc Amy nebyla jenom zpěvačkou se sugestivním výrazem, ale také zručnou textařkou, jež podle všeho nepotřebovala pro inspiraci nic víc, než jen srovnat si pocity uvnitř vlastní hlavy. Když říkala, že psaní písniček se u ní podobá vymítání ďábla, dneska už s definitivní jistotou víme, proč jí tohle tvrzení věřit.

Zkoušeli to poslat mě do léčebny, ale já řekla ne, ne, ne. Jo, byla jsem černá ovce, ale až se vrátím, vždyť víte, já nemám čas. A i když si můj táta myslí, že budu v pohodě, zkouší mě přesvědčit, abych se šla léčit. Ale já nepůjdu. Ne, ne, ne. Tolik písnička Rehab. Jak už jsme si řekli a mnozí z vás už dávno poznali, muzika Amy Winehouse v sobě nesla vášeň pro jazz, stejně jako ovlivnění nejnovějšími trendy. I když šla ve stopách černých legend, evidentně nechtěla být jen epigonem, znovu přežvikujícím již dávno vyslovené. Ve svých letech Amy vcelku pochopitelně netrpěla sentimentem, ba co víc, uměla být i pěkně hubatá, když bez obalu říkala: já nenávidím jazzové puritány. Když jdu do hiphopového klubu, všichni tam kouří a baví se. Když jdu do jazzového klubu, nedá se tam nic dělat, protože na pódiu otravuje nějaký 50-letý dědek se saxofonem. Pokory se od téhle přidrzlé samorostky s námořnickým tetováním, chováním i žízní nedočkal vlastně nikdo. Ovšem stejně nekompromisní byla i sama k sobě. Ve své asi vůbec nejlepší písničce You Know I'm No Good zpívá: podvedla jsem i sama sebe a věděla, že se to stalo. A tobě jsem přece řekla, že jsou se mnou problémy. Takže hele, už víš, že nejsem žádnej dobrák. Ano, do přátelských dobráků měla Amy Winehouse asi skutečně daleko, stejně jako k udržitelné životosprávě. Přesto měla velký dar, který moc popových zpěváků nedostává. Byl to výrazný autorský talent a zvláštní jiskra syrové interpretační přesvědčivosti. Jen si pro jejich naplnění přidělila strašně málo času. Poslouchejme tedy aspoň to, co stihla a co zůstalo. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu si tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
4: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
5: V úvodu magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli úryvek z dokumentu Michaely Randusové Vzpomínky druhého domova. Samozřejmě vám ten dokument pustíme celý. Pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje a nezapomeneme ani na 95. výročí narození Jana Zábrany. Ale napřed chci popřát k dnešním 90. narozeninám brněnskému básníkovi, prozaikovi, esejistovi a emeritnímu profesoru JAMU Pavlu Švandovi. Jeho tvorbu si připomeneme fejetonem Samomluvec v autorském čtení. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
6: Také se vám stává, že jdete po ulici, jemně se zašklebíte, mávnete rukou a něco k sobě samým prohodíte? Samozřejmě nikoliv. Nejste přece blázni, nýbrž lidé zcela seriózní, kteří hned tak s někým, natož sami se sebou nemluví. Ale některým se tak občas stane. Hovoří k sobě, nebo snad lépe řečeno hovoří ke svým vlastním myšlenkám a slovům, která na ně prudce naléhají, chtějí být vyslovena, realizována nahlas. Slova se pořád chtějí stát tělem. Dokonce i za cenu případného posměchu ze strany těch, kteří si dávají dobrý pozor na to, jak vypadají před druhými lidmi. Je pravda, že člověk, který je v moci slov, který se stává někdy jejich obětí, protože pomáhá lidským slovům na světlo, občas vypadá a chová se trochu mimořádně. Podle toho si vysloužili svou pověst básníci mezi námi. Však také upřímně řečeno, pořádný básník není nikdo jiný než člověk, který tak dlouho a tak těžce trpěl samomluvou, až propadl tichým nebo hlasitým, případně písemným monologům. Básník, literát, který už předem myslí na to, jak by se jeho řeč zalíbila, netrpí samomluvou, ale obvykle má zase jiné a někdy také docela závažné problémy. Takže i ten nejobyčejnější roztržitý profesor, případně docent, který za sebou po chodníku trousí hlasité zlomky svých vnitřních úvah, je tak trochu poetou na zapřenou. Je pečovatelem slov. Chce se přece sám se sebou domluvit, a to docela osobně, což je v čase hotových, prefabrikovaných dorozumívacích matricí jistě záslužné. Zásluhy toho typu sebou vlečou riziko směšnosti. Tak tomu bývá odjakživa a nejen v našich neurotických časech. Už v údajně solidním 19. století si zanícení romantikové, vykřikující a rozhazující rukama v Poríni nebo v lese poblíž Křivoklátu, vysloužili pozdvižená obočí dobře vychovaných pánů a dám. Když jsme u těch dám, zajímavé je, že samomluva patří především k osamělému muži. Snad proto, že žena si pro svůj monolog skoro vždycky nějakého posluchače nebo posluchačku najde. Z dějin samozřejmě známe některé velké samomluvce, jimž napřed nikdo nechtěl naslouchat. Také lidé zcela praktičtí, třeba z vynálezci, byli vydáni posměchu, ačkoliv se rozhodně nepovažovali za básníky. Nezbývalo jim nic jiného, než tvrdošíně obcházet se svými monology ty, kteří jim nechtěli rozumět, aby z toho nakonec byla třeba lokomotiva, radiovysílačka nebo některá z těch nesčetných věcí, co dnes létají vysoko nad našimi hlavami. A kolik paličáků vedlo osamělé a roztržité rozpravy a slovní sny o vzniku obce, církve, národa a nakonec na jejich slova došlo, i když ne vždycky k lidskému štěstí. Časy, v níž se slov zmocnila průmyslově řízená masová média, odkazují pravé samomluvce do samoty nebo je aspoň zaklínají do omezených možností. Mohou se občas vykřičet na nějaké té schůzi nebo se mohou uchýlit do krásné literatury, která vlastně většinou už není ani moc krásná. Nesou tedy i v časech, kdy se kdekdo zdá být vydán na pospas kdekomu, své osobní a já tvrdím, že v podstatě básnické břemeno osamělosti. Jejich existence má tedy svou cenu, kdyby jen proto, že samomluvci tvoří opačný pól té záplavy slovního a obrazového naléhání, jež je vesměs velice dobře zacíleno a jež se na nás denně valí ze všech stran. Ostatně někteří slavní podivíní samomluvci už vstoupili na literární a vlastně i herecká nebesa dík Bohumilu Hrabalovi. Osudy nás, nenáročných neurotiků všedních dní, jsou ovšem méně malebné. Někdy v sobě skrývají i nebezpečí konfliktu. Tak jako se mě přihodilo před léty, když jsem na Brněnské ulici dovršil a zamítl jakési dramatické úvahy, jež se právě ve mně skrytě odehrály. Pozvedl jsem oči z hlubin nitra, ale nikoliv k nebesům, nýbrž k tváři nejbližšího chodce a prohlásil jsem hezky nahlas. Tak to není, ty pitomče. Na ty udivené oči, které byly reakcí na mé skryté intelektuální výkony, na ty se bohužel pamatuju dodnes.
1: Vítr honil zmačkaný balící papír a ten se zvedal, otáčel, padal.

0: Časně na podzim v pět odpoledne, kolmo do ulice.
1: Svůj fejeton četl Pavel Švanda, báseň Jana Zábrany Vítr zhudebnili Markéta Foukalová a Martin Brunner. A teď začíná dokument studentky JAMU Michaely Randusové Vzpomínky druhého domova.
2: Je tu s námi i Míša R. Natáčí rozhlasový dokument o konci této chalupy a začátku budování nové.
3: Chalupa může pro každého znamenat něco jiného. Může to být idylka, vzpomínka na dětství anebo oddych od všedních těžkostí. Jako druhý domov, o který zdánlivě nemůžeme přijít. Nikdo nám ho nemůže vzít. Jako taková samozřejmost, akorát, že může nastat moment, kdy o toto v srdci nenahraditelné místo přijdeme. Moje teta a můj strejda, Marta a Marian, mají svůj druhý domov nedaleko Valašských Klobouků. Naopak rodina mé kamarádky Valentýny má nedaleko přehrady na Bystřičce i svou chalupu. Obě sice v jiné oblasti Valašska, ale pojí je jedna věc. Jejich majitelé se s nimi budou muset brzy rozloučit. Jedna bude srovnána se zemí a ta druhá má být prodána.
2: Takový rituál. Když přijedeš, tak všechno otevřít, nachystat, vyvětrat. Tady je člověk naučený všechno mít zabalené, protože v té části, která se moc nepoužívá, všude jsou myši, že?
3: A čím to tam zapáchá?
2: Staré dřevo, vlhkost, protože se tady jako nebývalo dlouho, takže tak každý barák, který neobýváš, natahuje vlhkost, když se netopí, že? Myši, že jo, jsou tady, pohybují se za těma stěnama, určitě, jak to bylo udělané, zateplané to bylo pytlema ze senem. Víš, takže to prostě má takový svůj specifický ten, no.
3: Je postaveno ze všeho, co se našlo, nebo?
2: Jo, jako dřevo dobré, ty obvodové zdi, jako to je jako, že byla smrková kulatina, tady toto je jako je stará rubenka, to přistavené, to bylo tím smrkovým dřevem, ale vnitřek se dělal, co mohli, co si mohli dovolit tehdy v těch 70. letech. Dobře to postavili, ale pak se asi zhoršilo to. Ta správná peče tu nebyla, bych řekla. Nevím, no to ale nemůžu soudit, počkej, si zajdu pro popo. To nás se strejdou baví. Většinou, když já už dodělávám oběd, tak on si sedná a mele kafe. A je tady se mnou.
4: Kvás ještě kvasí. Tak? Jo, kontroloval jsem ho. Zat máme tam kvás poprvé. Poprvé. Je bubečku, švestíček naší.
5: Jo, letos se
4: a ještě bubla. Ještě
5: vždy,
4: bubla.
5: Které nikdy nerodili, letos měli švestky.
4: Asi tím jedoce zboru, tak si řekli, musíme urodit, aby měli co zakopat do země.
5: Aby měli čím
4: zapít tu novotu. Ano, a aby měli čím
2: zapít. To je na tom, víš co, než se to jakože zatopí, ale to kafe si dát na začátku, když sem přijdeš, to je takové jako jo, a jsme v klidu. Víš? Sedneš si a posloucháš, co říká zahrada. Když prší jako teď, tak prostě to kape na tu plechovou střechu, jo, takže to má svoji romantiku.

0: Haluško, potom si nepouští jdu parát, já tam mám uklízené, jo?
1: Ten výhled nemá svoji úplně jako to kouzlo, protože tady teďka mlha, že jo? Ale když tady není mlha, tak jako když je podzim, tak ty lesy jsou celé tak úplně barevné a to je jako fakt krásné. Potom, když je to na jaře všechno rozkvetlé, tak je to taky jako, no to má svoje kouzlo, ale teďka zrovna, jako i tak to má svoje kouzlo. It's giving twilight, hoa hoa season, jakoby. Ale vždycky to má svoje kouzlo.
2: Vstupní síň.
3: Tady je zebra.
2: Tady je
3: počkej, zebra. To je kůže z čeho tohleto?
1: Já nevím kam.
2: To podle mě...
1: Já víš co, já to ani nechci vědět. Mně se strašně líbí ty ozdoby, jako co tady jsou, ale nikdy jsem nepochopila jako ten vibe, ale líbí se mi, víš, protože to je jako taková stará chata v Čechách, teda ne v Čechách, ale prostě jako valašská chata a je tady jakoby totem a zebry a tak a já jsem jako, jo, ok, zajímavý.
3: Víš, kolik to má pater?
1: 1, 2, 3.
3: Jenom rychlá vsuvka, abyste se nevyděsili, co nám to tady Valča za velkého giganta představuje. Jejich chalupa je totiž turistická chalupa. Je to tak, kam byste vzali pravděpodobně partu kamarádů, celou svou rodinu, oslavili tam svatbu či Silvestra. Je ale nutné dodat, že u Valči jsou chalupy dvě. V té menší totiž žijí její prarodiče.
1: Tady to je ubytovávací patro číslo 1, to je to hlavní. Když jsme tady jakoby jenom rodina, tak jsme všichni tady. Tady jsou záchody.
2: 3.
1: A tady je sauna a výřivka. Ten nápis mimo pro jsem psala já. A kámo, když je ještě rozkvetlá ta třešeň, já jsem tady si z toho udělala ateliér, když jsme tady byli nějak, nevím, v dubnu. A tady jsem měla postavené plátna, měla jsem tady barvy a měla jsem výhled tady na to s tou třešní a byla jsem jako wow.
3: To je škoda, že tady není vystavený nějaký tvůj obraz.
1: Je. třeba někdy. Až jakoby se to prodá, tak já tady dám svoje obrazy, ať to tady něco zachová. Tady to je vždycky dětský pokoj. Tady jsme jako děcka vždycky se naházeli všichni. A když nás bylo víc, tak se ještě mezi tady to dali madračky, takže to spojili v jednu velkou postel a spolu jsme tady všechny děcka. Obyvák, krb, nejlepší věc na světě. Hodně dětí tady mělo zranění. Myslím, že můj bratranec si rozbil hlavu o tady ten schod a moje sestřenice na to dala ruce a popadla se. A nebo můj bratranec, jeden z nich, nevím, se to popadl, ale ten krb je jakoby o Vánocích. I love.
4: Jo. Co ti odhaluje ta zahrada, když to vidíš, jak přišel podzim?
5: A tady bude venkovní kuchyně. V podstatě tady bude okno z kuchyně vnitřní a tu budu jenom podávat ty suroviny a tady bude pult a venkovní kuchyně.
3: Takže tady bude stát chalupa nová?
4: Aha, jo, no, jo. Ona bude stát tady na tomhle místě.
5: No, bude kousiček víc tam.
4: Ne. Hrana toho domu bude stejně, jenom tam od té východní strany to bude posunuté, ať je tam větší prostor. Ale toto tady je ten břeh, chceme jako odbagrovat a tam vlastně se udělá skalka a aby to drželo, tak se tam udělá zítka a tomu si tam dáme jako kuchyň a já tam chci dát si růže, ať se potom pnou, víš?

0: Natáhá se tady člověk, když váží vody, dřeva.
1: Povrat se bude, si říkala, na jaře, že?
0: My teď čekáme na to stavební povolení a až bude stavební povolení, můžeme začít řešit, kdy to zbouráme, a to bude na počasí.
2: Bourací povolení už máme.
0: To máme, no.
2: Ale je v něm napsáno, že se předpokládá, že tady bude 20 tun dřeva, 14 tun betonu, 5 tun smíšeného odpadu a pak pár set kilo nějakého železa a tak.
1: To je reálné?
2: No, bavil jsem se už se stavitelem, říkal, že ten beton jo, ale že toho dřeva bude určitě méně.
0: Tak, můžete si nalít každý, kolik chcete?
2: I kolik nechceme.
3: Jako ono je to právě tak, jako, že nikdy nevíš, kdy se prodá, nebo co se stane a jak to bude. Ta chata se prodává, nevím, od jakého roku, 2022, 3, nějak tak. A jako pokaždé léto, prostě co sem jezdíváme, to vždycky máme vyhrazené třeba 2 týdny nebo týden, prostě že máme chatu jenom pro sebe jako rodina, tak jako už 2 roky, 3 roky to prostě vždycky beru tak, že jako okej, ale tohle je možná moje poslední léto tady, takže si to jako musím užít co nejvíc a jako prožívám to strašně nostalgicky, ale už to prožívám jakoby 3 léta, protože nikdy nevíš, kdy je to tvoje poslední. Na jednu stranu jako je fajn, že se to jako furt neprodalo a furt tady můžu jezdit, ale zase je to takové, jako že jsem vždycky trochu smutná, když to skončí, protože jsem jako okej, ale co když tohle fakt bylo jako poslední léto, víš? Ale zase to užiješ víc a vážíš si toho víc, což je nice. Ale je to takové, jako, že nikdy nevíš, anebo jestli tohle jsou moje poslední Vánoce tady. Prodává se to vesně kvůli tomu, že moji prarodiče už jsou prostě v nějakém věku

0: ale to je jakoby jejich rozhodnutí a je to taková velká věc, jako víš, jako je to strašně velké plus, jako žít na chatě takhle, jako hezký, mít takový klidný život, psi, prostě je to tady krásné a tak, ale jako od města jsou daleko, víš, jako má to i svoje mínusy a tím, že jako moje máma i její segra už každá má svůj vlastní život, jsou někde zakořeněné, mají tam rodinu, mají tam práci a z ničeho nic, prostě kdyby si řekla, ok, stěhuju se na Bystřišku, to prostě musíš celý svůj život jakoby vzít, po nich chtít, aby se prostě jedna z těch rodin nebo jedna z nich třeba spakovala a prostě odstěhovala sem, tak víš, že si jakoby do konce života už si jako, ok, takže teď mám chatu, that's it.
1: Jak dlouho tady ta chalupa stojí?
2: Postavili ji v roce 1935.
1: Takže jak ty kamna vlastně.
2: Ano, jo. A tam vedle vlastně, co udělali a spravili a přidělali naši potom, tak tam byly chlavy. Takže naši, když to vlastně v 73. od stařenky odkoupili, tak to tam se zbořilo a pak se postupně přistavovala tady ta zbylá velká část. Takže tohle je původní dům z roku 1935.
1: S tím.
2: I s touhle místností.
1: No.
2: A tady byla hnědá taková dřevěná podlaha, velikánské prkna, ale my jsme to, protože se rozpadali a je to všechno napadené tím červotočem a tím dřevokazným hmyzem, tak tam byla díra. Jo. Takže my jsme tu podlahu zrušili a pod tím je takový klembový strop, že pod tím je ještě sklep, tak jsme vyvezli ten návoz, co na tom byl a to nejvíc tady dělalo takový specifický zápach. Díky tomu se ten pokoj vyčistil, udělali jsme tady tu novou dočasnou podlahu, vrzající, aby jsme tu mohli dát svoje věci, postel.
1: A teď jste jak dlouho vlastně, nebo jak dlouho to máte?
2: 5 roků, no. Přemýšleli jsme, napřed jsme jako řešili, jako jak to zachráníme, jaké dřevo se vymění a že necháme tu starou robenku, ať jako je a že si to spravíme. No ale postupně, když tady jsme, ať už krátké nebo dlouhé období, tak zjišťuješ, že prostě to zachránit nejde. Že jako... Aha, děkuju. Že z toho nedostaneš ten zápach, nebo já nechci říkat zápcha, to má takový svůj specifický ten, že uděláme, že tady chcem zůstat, ale uděláme nový dům, víš?
1: Když mi říkala, že zbrainstormingovala, kdo chatu podědí nebo takhle, tak přemýšlela o tom, že bys jí převzala ty?
0: Jako myšlenka tam jako byla, že jo, ale ne vůbec reálná myšlenka, jako to by se nedalo vůbec uskutečnit. Takhle, jako já nic nemám, jako absolutně nic nemám, ale jako, že bych se z ničeho nic jenom jako sebrala a přestěhovala tady jako na konec světa, to je prostě strašně jako osamělé. Víš, že ještě jako v našem věku prostě a s mojím třeba mindsetem, kdy jsem jako je potřeba objevovat a zkoušet nové věci a tak, tak by to prostě vůbec nedávalo smysl, kdybych se přestěhovala sem a strávila tady zbytek svého života, jako to vůbec.
1: Jsme to myslím říkala, že kdyby ti bylo 40
0: jo,
1: možná, že...
0: Hele, kdybych měla jakoby už objevený jako kus světa a měla bych manžela nebo přítele, byla bych jako, ok, je čas na rodinu, balím všechny kufry a jsem tady. Tady vychovávat rodinu, to je actually můj dream, ať moje děti vyrůstají okolo zvířat. Je tady pot a krev. Prostě, že to není jenom, že se to postavilo a bydlí se tady, ale jakože tady se stalo strašně moc věcí a bylo zatím strašně moc věcí, aby to tady fungovalo a funguje a jako moji prarodiče do toho dali pot a krev a dali do toho sebe. Proto tady furt jsou, že jo? A proto tomu věnovali celý svůj život, dejme tomu.
1: Ale už nějací zájemci byli, že? Nebo?
0: Jo, a jejich hodně a to, ale já popravdě jako o nich ani moc nechci slyšet, protože mě to vždycky vystresuje, když mi někdo řekne, že tady byl další zájemce, já jsem jako nejdi pryč. Jako nechci tě tady ani vidět, ale jo, bylo jich hodně, ale oni jsou takový, fakt jako to jsou lidi, že jo, s kterými já osobně bych si neměla třeba vůbec co říct, protože to jsou milionáři prostě.
1: A bereš to tady jako svůj druhý domov?
0: Jo. Já to, jsem nad tím hodně přemýšlela, protože hodně lidí, a teď skrz jak bydlím jako v Praze a cestovala jsem a byla jsem vždycky jako nějakou další dobu pryč, tak byly jako, a co je pro tebe jako doma, jako Slušovice nebo jako Praha teď, nebo jako co je prostě pro tebe doma. A já jsem byla jako pro mě doma jsou spíš jako lidi. Na Kanárech jsem se dokázala cítit jak doma a nebyla tam moje rodina, nebyly tam moje kamarádi, ale ti lidi mi to prostě dokázali udělat jako doma. Ale chata je jako jediné asi jako fakt místo, kde jsem jako jo, tohle je prostě moje doma. Jakože kdybych měla nějakého kamaráda, kdybych měla kluka, okay. Kdybych měla kluka a byl by jako

já chci vědět prostě, kde jsi vyrostla, jako chci vidět tvoje doma, tak ho nevezmu do Slušovic, ale vezmu ho na chatu. Mám tady fakt tolik dobrých vzpomínek, že jsem jako toto je moje doma. Tady na tebe dýchá ten jako domov a pro mě toto asi bude vždycky větší doma, než třeba kdy byly Slušovice, což je zvláštní, protože tam jsem, že jo, jako vyrůstala. Já jsem babičce na narozeniny složila básničku, nemám ji bohužel u sebe, abych ji vám jakoby recitovala. Je tam prostě sloka, kde jsme tam říkali, toto je pro nás doma a je to pro všechny děti, prostě co tady byly jako sestřenice, bratranec, já, Oňa, Sagra, tak je to prostě pro nás doma, protože prostě místo školky jsme vždycky byli prostě na chatě.

0: Nějaké dlouze tažené.
1: Jo.
0: Maso.
1: V pomalém hrnci klidně.
0: V pomalém hrnci, knedličku, polévku. Tak to by šlo.
2: Hostina, jo.
0: Hostina.
1: Krutí třeba.
0: Krutí, pomalu stehna tažené. Velké. Jo. Se zeličkem a s kapustou nebo něco takového. Karlovarský knedliček.
1: Jo, karlovarský knedlík.
0: Super, super. Jsme po jídle.
2: Kdy si myslíte, že bude reálně možné, že se nastěhujete do nového?
1: Řekla bych, že když to bude úplně nejlíp, tak v srpnu.
2: Jako tak. Příští rok už, jo?
1: A když tam něco budeme ještě řešit, tak do Vánoc určitě, věřím tomu.
2: Takže do roka
1: a do dne. Ano, do roka a do dne, dobře. Beru tě za slovo, za rok a za den sedíme tady a děláme bramboráky, no nevím teda, dobře, no tak já si pořídím aspoň tu venkovní kuchyň. Tak vem si to, že my píšeme i deník každého domu.
0: Bohužel už to nemám ten původní, ten je na chalupě, ale
1: toto je číslo, už je nový. Deník číslo 2.
0: První jeden už je celý popsaný.
1: Ano. Jo, takže my si vždycky napíšeme, tady, jako... kdy jsme tu byli, jaké bylo počasí, jaké byly stupně a co jsme dělali. A Strejda dělá svoje krásnou grafiku.
0: Pravidlo je psát to
1: grafiku.
0: Psacím písmem, aby člověk nezapomněl používat psací písmo a někdy je to teda síla. Vzpomenout se, jak se to píše. Samozřejmě nikdo to potom po mě nepřeče, takže vlastně je to šifrované písmo.
1: Já tomu říkám, že to jsou rozsypané hrášky.
0: Tady je...
1: To jsme hrabali listí, to je tematické, no, jo? To je Strejda za hromadou listí. To je obrázek, jo, vidle. Jo, jo, on je neskutečně kreativní, on má strašně krásné obrázky.
0: No, a toto máš vlastně z loňska touto dobou, 26.10. až 28.10.2024.
2: A fakt to jsou vidle i ty hráby.
0: Máš tu lány bílé kvetoucích turanů, lemovalý příjezdovou cestu. Snažil jsem se být takový jako poeta. Na chalupu. Do toho žlutě kvetoucí břízy, javory a červeně zářící keře a zalek. No prostě podzimní krása. K tomu trochu pořezaných větví z jara, pohrabané listy na příjezdové cestě a spálená hromada větví ze srpnového průřezu. Spousta karkasone a dva praváci. Prostě krása.
2: Se procházíme kolem takové chaloupky, kde bydlí tvoji prarodiče.
3: Ano. A tady, tady naproti, byla dřív staj.
2: Tady to, jo.
3: Od tady ma nějak začínala a vedla až třeba pocať. A tady byla jedna obří staj, kde byla, ten kuň se jmenoval Hespa. A Hespa zrodila Hegnuse. A potom ještě Hemage a Hesiku. To jsou sourozenci taky, že jo, Hegnuse, ale ti nesoutěží, nebo nezávodí.
2: Hegnus kdy teda vyhrál Pardubickou?
3: 22?
2: 22.
3: 22 nebo 20.
2: Takže nedávno, co?
3: No, nějak tak. Plus tady to taky byla staj. Teďka tam má děda svoje věci.
2: Otevřený koutek.
3: Yes. Akorát jako to už jakoby nepoužívá, že můj děda už to nezvládne, ale tady to byla taky obří staj.
2: Jak dlouho tu nejsou koně?
3: Ty jo, myslím... 24 třeba rok.
2: Jo, jako to jako umřeli vlastně poslední, že?
3: Yes. Jeden, dva, tři. Jo, jako byly časy, kdy jsme měli všechny čtyři koně, no.
2: Hustý.
3: Nike, Maruška, Hegnus a Honey Desert. Já vím, jejich první koně...
2: Budu dělat, že jsem tu kliku nevytáhla. Počkej, ona byla na druhé straně nějaká?
3: Ukaž. Si říkám, že je to tady. Pojď. Je to dobře. Já vím, že někdo jim dal toho koně, nebo prodal, nebo něco, tu Barču. K Hespě nevím, jak došli. A potom jsme měli ještě Vadara. A to byl český teplokrevník. A to byl obří kuň. Ten týpek, z toho jsem se bála. Byl to celkem svině. Furt jo. Kousal.
2: Ježiši.
3: A byl takový velký a mohutný. Nakopl mi psa.
2: Ne.
3: Eninku.
4: Ne, víš to do kuchyni.
5: A už tady je hluk.
4: Ale je prd hluk.
2: To je autentické.
4: Že?
5: No.
4: Tam je zima, tam je strach. Já tam mám zavřené dveře. A je tam binec.
5: Jedna.
4: Mám tam opadané kvítka.
5: Jedna.
4: Tak ale otevřete si pořádně dveře.
3: Tady jo.
6: Proč nejsi s klukama? Proč jsi tady?
2: Počkej, takže tady spíte?
7: Tady spím já, když dojedu jenom. Nepotrán. Dřív tady byla postel.
2: Jo?
7: Teď už není.
2: Tak tam je nějaká postel. Listy, ale to je strom.
7: Naturální zvuky chatice, jakoby když moje babička řve. To jako by máš...
2: Ale neřve tak. Jak. To je tak, když máš pejsky doma tři.
7: Jo, to jo.
2: No a ty si uděláš nějaký rituál nebo nějakou svoje vnitřní rozloučení tady?
7: Já nevím, já to mám s rozloučením tak, že buď budu chtít se mít prostě naposled a mít svůj nějaký jako tady čas, kdy se s tím rozloučím, anebo naopak, že nebudu chtít tady tomu říct jako s Bohem. Když jsem tady byla naposled, tak jsem tady byla naposled a třeba jsem to nevěděla a je to tak lepší, než kdybych se měla přímo, abych se rozloučila. Spíš jako budu mít hodně co dělat se s tím poprat jako sama v sobě, až to přijde a nevím, jestli to ale budu chtít spojovat přímo s tím místem. Jako co mám na tomto místě strašně ráda, že to byl domov pro strašně moc lidí. Třeba moji kamarádi nějaké, co mám. Že i když jakoby s tady tím místem nemají skoro vůbec nic jako společného nebo tak, tak vždycky, když jsem je sem přivedla nebo přinesla, tak možná je to tím, jaký k tomu mají moji prarodiče vztah a tak, ale že prostě vždycky se tady cítili jako doma. Vítání prostě.
2: Takže vlastně to není druhý domov, ale tak trošku první jakoby to místo, které tak...
7: Jako domov na papíře to není, ale je to domov v srdíčku. A nejenom pro mě si myslím, jako, ale pro hodně lidí. Třeba já osobně nad tím ani jsem jako nikdy tak nepřemýšlela z toho důvodu, že jako prostě pro mě je tohle i u babičky. Moje babička tady bydlí a jak jsem říkala, že pro mě to není úplně, víš, jako chata. Jako jo, my tady slavíme ty Vánoce a tak, ale furt je to chata, kde se jakoby ubytovávají i cizí lidé. Víš, jako že je to... To funguje, to je prostě jejich práce, ta chata. Většina lidí vlastně chatu nemá spojenou s nějakou pracovní věcí, ale mají to čistě jenom sami pro sebe. Ale pro nás je to taková komunitní asi věc, že prostě tím, jakože reálně je to jejich práce, to, že tady se ubytovávají lidi, nebo to, že my tady prostě, i když je to naše chata, tak vždycky se tady snažíme mít jako víc lidí prostě a potom se to spojuje s tím, protože jsem jako říkala, že se tady hodně lidí cítí jako doma.
8: Pro nás je to to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu si tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
2: Tento druhý domov se vlastně stane prvním domovem.
8: Ano, změní se to, stane se to naším hlavním domovem. My už jsme v té fázi, kdy víme, že teď třeba 20 let můžeme být takhle a co bude dál, těžko říct, jestli budeme zdraví a všechno půjde v pohodě, tak tady dožijeme na tomhle místě a když ne, tak jsme říkali, no tak za 20 let ten dom můžeme prodat a jít někde do bytu zase do města, když to budeme potřebovat. Ale hlavně svoje nastavení nevysvětlím ostatním, jo, že proč potřebuju tak klidu, že to jako je hodně málo lidí v okolí, kteří řeknou, že fakt jako potřebují na regeneraci ten klid, kdy ti nehraje hudba a slyšíš jenom ptáky.
2: Co ti tohle místo přináší?
0: To slyšíš, ne? Táti zpívají, naproti se někdy pasou krávy, někdy mufloni. Takže tu regeneraci. Je to podobná regenerace, jako když se jdu proběhnout. Když se jdu proběhnout, tak vypnu úplně, se mi okysličí mozek a přicházím na zajímavé myšlenky. A když jedu sem, tak je to podobné.
2: A dokážeš si představit, jaký to bude, až tady vlastně tato velká chalupa spadne?
0: To si moc nedokážu představit, to budeme sami dva zvědaví. Jako no. Nechci říkat, že to bude lepší nebo horší, rozhodně to bude pohodlnější. Asi tak. No. Romantika je krásná, chodit na kadibutku, nosit vodu v pumpě, to je paráda. Ale aby si člověk mohl užít to okolo, tak potřebuje mít i to pohodlné zázemí. Když jsme tady přijeli, poprvé, když to Marta dostala vlastně tu chalupu s těma pozemkama, tak jsem si sedl tam nahoru na lavičku a věděli jsme, že v dědině je jeden pán a na povodí Moravy druhý pán, kteří to chtěli hned koupit za 2 miliony. No a rozhodování bylo takové, že aha, to by se nám sešlo, mohli bychom doplatit úvěr na barák a byli bychom úplně v klidu. No, ale peníze se rozkutály, jak řekla žena, aha. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme tou složitější cestou a že si to teda necháme. Nabídky jsme odmítli a teďka jsme vlastně pendlovali mezi dvěma domy, dvěma zahradama, je to náročné a museli jsme se rozhodnout, jestli půjdeme sem a jednoznačně jsme dohodli, že půjdeme sem prostě, no. Že si tu můžeme tak nějak v klidu žít na ten důchod a stáří, i když vlastně 9 z 10 běžných našich kamarádů a spolu takových nějakých, co s náma sdílí už mnoho let život a potkáváme se, by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
3: Můžeme jít tam, ale já si vezmu štrůdu.
4: Pojďte do mýma polky, ještě.
2: Mám se jsou tady?
4: Ne, ti říkám, tady jítají psi.
2: Jasný, ale tak...
4: Ne, tady bordel, chlupy, všecko, to jako... Sedněte, já budu napovídat.
3: Napovídej.
4: Tak.
3: Kdy se začalo stavět?
4: Je to 30 roků, co jsme to koupili. Mm-hmm. 30 let, no.
3: Ale jenom pozemek.
4: Ne, však to bylo postavené, my jsme to jenom dávali dohromady.
3: Ale tak to byla
4: to bylo, no, byla to taková už jako zříceninka. Něco jsme přistavili, ten apartmán, ale jinak to bylo zhruba stejné, no. My jsme vlastně měli, jsme si postavili řadovku, kde teďka bydlí Valinka. A s tam jsme šli pak tady.
2: Jakože do klidu?
4: No, tak chtěli jsme ty koně a to tam nešlo, takže... Mm. Chtěli jsme něco ještě koupit, no.
3: Podívej, to je jejich jakoby oblíbené vnouče, proto tady je všude Hegnus.
2: Tak je to první vnouče, ne? Nebo?
4: Ne? Dívej, tam je Valentín.
2: Vlastně ne, jestli mu je 17, tak ne.
3: Ne, no.
4: Dívej, tam je Valentín.
3: Co? Zase jsem měla rovné vlasy.
2: To ty brýle, ty jsi nosila brýle?
3: Já jsem, říkám, že jsem vypadala jak malá babička, ne jako ty, ale prostě jak kdyby babička byla malá nějaká, tak jsem to byla já. Jsou teďka nějací zájemci?
4: Ne. A mě už to teda vůbec nevadí. Ten první rok jsem to chtěla strašně prodat, jo? Jako jsem chtěla s tadyma vypadnout, ale teď už mi to vůbec nevadí, že se to neprodává. Tak kvůli aj holkám, protože ty furt frflají, já mi neprodávej to, ale jako už mě to tak nedrží. Takže už mě to zase až tak nevadí. A kluci jsou zpátky.
2: Ahoj, peníze. Ovce spíš.
3: Tak čau, chaloupku.
2: Papa, snad brzy.
3: Jo.
2: Ještě v této podobě.
3: Jo, rozhodně.
6: Jsi uvědomila, jak moc ten se s náma louč. Ta výša zapáčela a viděla jsem, jak se rozpadají ty kamna. Srdce domů.
9: K únoru 2026 chalupa Marty a Mariana má jasný termín bourání. Je to právě teď, v půlce února. Naopak na chalupě u Valči se oslavili ještě Vánoce 2025. To, jestli byly poslední, je stále v mlze. Věřím, že Valča neprožije poslední léto na chalupě a doufám, že Marta a Marian oslaví letošní Vánoce ve svém novém domečku.
2: Co říká tvoje babička, na ten zvon nespadne na hlavu? Je fakt velký, nebo? Nespadlo to. Nespadlo to.
6: Kýmácelo se to.
2: A konec.
3: Co, tebe se to nelíbilo, Berny?
6: Co?
3: Ono podle mě, kámo, kdyby ten pes uměl mluvit, tak ten ti dá největší interview světa. Jakoby...

0: V dokumentu Michaely Randusové účinkovali Marta a Marian Randusovi a Valentýna Holíková se svou babičkou. Nahrávku si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
1: Už si nedovedu představit, že bych kdy nebyl básník. Asi proto, že jsem jim vždycky byl. Každé dítě je básníkem. Natož smíli vyrůstat jako já v opravdu rajském lůně naší zahrady, lesejčku, kopečku, mé Hans Paulky. Ale přece, jen jednou bere do ruky tušku a napíše první báseň, ten budoucí, opravdický, dospělý básník. Než se to stane, přicházejí k němu můzy, dárkyně obrazů a slova. Nejdříve je samozřejmým rájem samo slovo. Jsou pohádky, je řeč her, důvěrný rozhovor s hračkami pod stolem a na podlaze, jsou rozpočítávadla, písně, jsou ukolébavky, jsou Anděličku můj strážničku, večerní drmolené vroucí modlitbičky. Ke mně však přicházely můzy jakoby nejdřív řečí obrazu. Vzrušoval, ba fascinoval mne svět loutek. Touhou demiurgovskou, moci něco sám oživit k obrazu svému. Propůjčit tomu princi, myslivci, vodníkovi pohyb, řeč, duši. Také zde byla na počátku teta Lola, její první darované loutkové divadélko. Ale bez snu, bez mithu nebylo možno žít. Jedině mitus byl tou pravou realitou, výkladem toho, jak to vlastně je. Zázrak plný tajemství byl sám čas. Čtveroročních období rytmujících rok. Docela jiná atmosféra neděle a všedních dnů. Strašidla plíživě teskných odpolední, vítězná radost a bezpečí jiskřivého jitra na pěšině velikonočního trávníku. Přeludnost letních západů slunce, pozorovaných jako obrovská krvavá bitva mřížemi balkonů. Celý svět byl plný lokálních božstev, které bylo třeba zaříkat, žádat o věštbu, usmiřovat. Ale nadevším posléze bylo nám všem zjevené všeobecné náboženství. Byl vševidoucí pán Bůh, byl pán Ježíš i malý Ježíšek s panou Marií, byli krásní andělé, malí andělíčci, byl čert. Byly neporovnatelné, celé stříbrné, nebeské Vánoce a stromeček a ještě před nimi svatý Mikuláš šustícím magickým, nádherně rudým, pekelným celofánem. Později zůstal aspoň bezpečný prostor nedělní mše, večerní modlitba, kostelíček svatého Matěje, v něm májové mše, tonoucí v břízkách a šeříku, v zimě Betlém a v bezpečí školy kolorované grafiky dorého biblických výjevů s urostlými mladými patriarchy, vítězně bojujícími s anděly, jak nám je promítali z diapozitivů na plátno jeptišky. Ale byl i svět princů, draků a lidožroutů z ilustrovaných pohádkových knížek. Potom později byl i magický čas zimních podvečerů, kdy nám v pánském pokoji tatínek u amerických kamen pableskujících za slidovými okénky oranžově pekelnými jazyčky, na pokračování přečítal o dobrodružstvích malého Cedrika, našeho 15-letého kapitána, ztraceného tam kdesi venku, v ledových vlnách Atlantského oceánu. Jestli tohle všechno není prostor básně a jestli jeho malí obyvatelé, dokud ho ještě obývají, nejsou všichni básníci, pak nevím, co je poezie. Měli jsme štěstí, že jsme ve škole měli jako čítanku nádherná Kožíškova poupata, ilustrovaná Fischerovou Kvěchovou. Emma má mísu, máma má Emu. Je jistě a navždy zůstane magií, věčnou magií dětství, jak věděl už Seifert. A což teprve píseň, záhadná píseň, která přece není vůbec k smíchu a v níž jde o všechno, písnička Komáři se ženili, ženili, ženili, kapky vína neměli, neměli, neměli. Přiletěl k ním Slavíček, Slavíček, dal jim vína žejdlíček. Pro mne vlastně už tehdy v druhé obecné bezděčné tajemství celé mé příští poezie, tajemství Káně. Ale nejmocnějším, skutečně prvním dotekem opravdové vysoké poezie byl až Karel Jaromír Erben. Toho jsem znal už z domu. V čas adventu se u nás nad svíčičkami pošinovanými po hladině umyvadla ve skořápkách vylupovaných ořechů ve vůni vánočního cukroví recitovával jeho Štědrý den prý po generace tradice v tatínkově rodině. Báseň nevýslovně tragická a krásná, protože pravdivá a krutá, jak život sám. Ubohá Marie. Tyhle erbenovské verše asi nějak nejlíp ladily s černočernou skutečností za protektorátními každou noc pod trestem smrti tmavomodrými papírovými roletami zatemňovanými okny. A tak, když jsem se 7-8letý listopadovými mlhami vracíval ze školy už potmě opuštěnou ulicí nad Šárkou domů, kde mi od plotu k plotu byly řídkými druhy jen větrem rozkomíhané nespolehlivé lucerny pouličního osvětlení, tu jsem se proti všelijakým těm nočním příšerám číhajícím v křoví zahrad anebo někde za rohem, kde jsem už tušil vynořovat se siluetu zlověstného péráka, jakéhosi tehdejšího Batmana, obrňoval dosud nepoznaným vnitřním zpěvem, vyzbrojoval jsem se slovem. Ten pak odezníval až doma na schodišti při nazouvání cviček a někdy byl ten příval mých vlastních slov, veršů a rýmů tak krásný a mocný, že se mi málem chtělo konkurovat Erbenovi a něco z toho zapsat. A jsme konečně u mé první básně. Bylo to 29. ledna 1945, druhá světová válka se chýlila ke konci, bylo už na večer a my byli všichni pohromadě kolem amerických kamen v tatínkově pánském pokoji ve druhém patře vily číslo 34 v ulici Nad Šárkou na samém severozápadním konci Prahy. Bylo už skoro tma, zvenku ligotal dovnitř posledním odleskem mokrý bílý sníh, drželi jsme černou hodinku. Tatínek si něco říkal v knižce, nejspíš se učil rusky nebo anglicky, maminka zašívala v křesle proti němu, Dole na koberci něco kutil z letadýlky starší bratr Zdeněk a s šitím na panenky si hrála má mladší sestřička, naše malá. A tuto přišlo jako blesk. Pocítil jsem náhle obrovskou, úžasnou žízeň po svém alter egu, po někom, komu bych mohl vtisknout duši. Jak jinak? Viděl jsem před sebou toho mytického tvora, toho neoživeného Adama z hlíny, jako loutku. Loutku, již je třeba vdechnout život. Již však ale je třeba nejdříve z té hlíny uhníst, vyrvat nicotě, mít v dlaních a už nepustit. Nikdo z mých drahých nevěděl, oni prostě netušili a zatím nesměli vědět, co se se mnou děje. Vzal jsem rychle tušku, z těch mnoha pastelek rozházených po koberci vyrval list ze starého sešitu a začal. A verš po verši spolu s básní definovala se a ve slově současně už i naplňovala, zhmotňovala má touha. Byla úplná tma. Svítil mi k tomu zevně už jen ten přátelský pekelnický oranžový záblesk amerických kamen, ale vevnitř mne vedlo slovo za slovem docela jiné světlo. Když jsem pak hotovou báseň přece jen, naši mezi tím rozsvítili, přečetl na jejich naléhání svým rodičům, byl jsem slyšen i pochválen a měl z toho bez pochyby radost. Ale má skutečná radost, ta skrývaná, byla daleko větší, úplně jiná radost. Svým dechem jsem oživil loutku svého mystického Adama, do básně jsem vtělil slovo, svou nejvyšší touhu, své první slovo. Loutka. Když slyšíš výraz tento tajemný, toč loutka, tu sbírá se ti ve snech tvých tajemná to choutka. Nikde nemáš stání u ničeho, pořád slyšíš tajemné to slovo. Ale přece někde stání máš a to u své loutky uhlídáš. Už nejen u loutky, už u svobodného tvora, kterému se vydáváme na milost a nemilost, sotva jsme mu vdechli život, příští život. Neboť taková je logika básně. Každé právě teď první básně. Fiat a amen.

Slyšeli jste třetí část vzpomínek Jiřího Kuběny. A v závěru ještě jednou připomínám, že 95. výročí narození básníka, prozaika, esejisty a překladatele Jana Zábrany připadá na letošní 4. červen. Možná si vzpomenete na fotografii z roku 1957, na níž jsou mladí Kuběna, Zábrana a Havel v bytě na Rašínově nábřeží. Vše je tedy v kulturním odkazu propojeno. Tím skončil magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Filipínský ostrov zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí nejméně jednoho mrtvého. Bude polojasno odpoledne a večer, v Čechách od západu přibývání oblačnosti a teploty maximálně 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Platby za zdravotní pojištěnce by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla nejen o zhruba 3 miliardy korun. Letos stát pošle do systému zdravotního pojištění za děti, důchodce nebo zaměstnané 158 miliard korun. Největší všeobecná zdravotní pojišťovna podle mluvčího Viktorie Plívové valorizaci uvítá.
2: Dojde ke stabilizaci systému, který byl rozkolísaný mimo jiné letošní úhradovou vyhláškou. Ta pojišťovny zavázala k vysokým výdajům a vedla k jejich dalšímu zadlužení. Zároveň je to ale velký závazek k hledání úspor uvnitř systému.
1: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by 24 miliard byl v případě schválení slušný příspěvek. Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Ve druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Zemětřesení, které zasáhlo filipínský ostrov Mindanao, má nejméně jednu oběť, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní policii. Podle té se ve městě nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov. V oblasti jsou také výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem více vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater nebo do vnitrozemí. Mindanao je jeden z největších ostrovů Filipín. Souostroví leží v takzvaném ohnivém kruhu, ve kterém se setkávají tektonické desky. Zemětřesení jsou tam proto častá. Současný předseda arménské vlády Nikola Pašinjan je na cestě k volebnímu vítězství. Arménská ústřední volební komise oznámila výsledky elektronického hlasování. Podle nich jednoznačně vyhrála vládnoucí strana Občanská smlouva. Znamená to, že by země pokračovala v nastolené prozápadní politice.
3: Podle předsedy volební komise Pahagna Hovakimiana volil elektronicky jen zlomek arménských občanů. Přesto lze podle jejich výsledků odvodit závěry pro celé volby. K volebnímu výsledku už Pašinjanovi pogratuloval gruzínský předseda vlády Irakli Kobakidze. Oficiální výsledky voleb zveřejní volební komise během pondělka. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo polojasno odpoledne a večer, bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat, teploty 23 až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 20.
0: Doprava.
1: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozorně za sjezdem na Stehlčeves na 10. kilometru kvůli opravám vozovky zavřeli pravý pruh, je to úsek dlouhý zhruba 500 metrů. V Praze na městském okruhu naopak skončily noční uzavírky tunelů, průjezdný je Strahovský tunel i komplex Blanka. A ve Zlíně je nová uzavírka, neprůjezdný je kvůli opravám povrchu most mezi Sokolskou ulicí a sportovním areálem Varšava. Uzavírka potrvá 2 dny. Přeji vám šťastnou cestu, teď už vaše ráno na Dvojce a Vláďa Slezák.
5: Krásný dobrý den všem, co vstáváte s námi v pondělí 8. června na Medarda. Tak jak to bude s tím deštěm, asi uvidíme. V každém případě to vypadá nadějně, i když zase sucho také není úplně ideální záležitost. V tuto chvíli Xindl X a Marika Miškechová a Cuzinka v tvojej zemi. A za chvilku také pohled do dnešních českých novin. Dneska dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Hezké dobré ráno, 9 minut po 5. hodině. Online nakupování čeká od července zásadní změna. Evropská unie zavede nové clo na levné zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Za každou kategorii zboží v balíku lidé nově zaplatí 3 eura, tedy zhruba 73 koruny. Podle expertů to i o více než dvojnásobek podraží nákupy na oblíbených čínských platformách, píše Dnešní právo. Brigáda v Německu si žádá znalost jazyka a čas. O tom je Mladá fronta dnes a nedostatek sester v českých nemocnicích by mohly částečně vyřešit pracovnice z Filipín. Do jejich náboru se aktuálně pouští řada zdravotnických zařízení. O tom jsou Hospodářské noviny. A teď už je tu Karel Gott s písničkou Být stále mlád. Přejeme vám hezké dobré ráno s Dvojkou v 5 hodin a 10 minut.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes má být poměrně slunečný a teplý den, bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Stále dál posloucháte Dvojku, za chvilku se už podíváme do historie dnešního dne.

Taylor Swift na dvojce. Dnes je svátek svatého Medarda. V roce 1824 byl patentován stroj, který byl jakýmsi předchůdcem pračky a ve Strážnici byl otevřen první řetězový most v Evropě. V newyorské botanické zahradě se podařil husarský kousek. V roce 1937 rozkvetl největší květ na světě. Patřil sumaterské lilii a na výšku měřil neuvěřitelných 259 cm. Jinak v pražské Aska aréně se konal první velký koncert v roce 2004, byla to britská skupina Yes. A teď už Dalibor Janda, říkal si Hurikán, na dvojce.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Soud bude dnes pokračovat v projednávání kauzy Dozimetr. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Svědčit bude i Adam Scheinherr z uskupení z Hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka, ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodnout za 2 týdny. Na středních školách dnes začíná druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek na různé obory. Ve druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná, započítává se výsledek z prvního kola. Podle Cermatu se v prvním kole nedostalo na žádnou školu zhruba 13 000 uchazečů. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Trie Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
4: Počasí.
3: Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách přibývat oblačnost, teploty 23 až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 20.
4: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Velkou Bíteš pozor na kusy pneumatiky, je to 162. kilometr. U Brna mezi Ostrovačicemi a Žebětínem omezují průjezd následky noční nehody na úrovni Masarykova okruhu, havarovalo osobní auto a bylo převrácené. A na dálnici D7 výjezd z Prahy do Chomutova pozor za sjezdem na Steholčeves na 10. kilometru. Kvůli opravám vozovky zavřeli pravý pruh, je to úsek dlouhý zhruba 500 metrů. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu, slovo vracím Vláďovi Slezákovi.
5: Příjemný dobrý den, hezké dobré ráno. Města a obce v Olomouckém kraji využívají fotovoltaické elektrárny a šetří peníze za energii. Solární panely tak napájí například základní a mateřské školy. V Šumperku teď energie ze slunce poputuje třeba do lamp veřejného osvětlení. To je téma naší reportáže už za chviličku v pondělí 8. června. Dobré ráno, posíláme Krištofa a obchodníka s deštěm na Medarda.
4: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Krištof a obchodník s deštěm v 5.37 posloucháte stále dál vysílání dvojky. Až 70% roční spotřeby elektřiny dokážou mohelnici na Šumpersku uspořit sluneční elektrárny. Město je nechalo vybudovat na tamních školách. Na solární panely kvůli úsporám spoléhají také v Šumperku. Obě města teď chystají spuštění dalších slunečních elektráren. Šumperk jimi bude napájet i veřejné osvětlení. V Mohelnici dělníci panely nainstalují na střechu sportovní. Hali. Tak tady je reportáž.
1: Tak nejnovější budeme mít na sportovní hale. Za rok má ta elektrárna vyrobit 200 MWh a další dvě budou na radnici, budově radnice a budově kulturního domu.
2: Popisuje nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba. Dohromady má Mohelnice v provozu 6 fotovoltaických elektráren. Ty nejnovější šetří energii tamním školám.
1: V průměru to šetří od 50 do 70% spotřeby elektrické energie za rok. Návratnost u těchto fotovoltaických elektráren, vzhledem k tomu, že jsme získali dotace, tak je do 4 roků.
2: Podle výkonného ředitele solární asociace Jana Krčmáře právě teď své solární elektrárny dokončuje řada měst a obcí současně.
3: V posledních měsících vidíme větší počet obecních solárních projektů, ty se staví nebo jsou již v provozu. Na rozdíl od třeba domácích solárních elektráren to trvá déle, protože obce mají povinnost pořádat výběrová řízení a i instalace větších elektráren nebo dokonce více elektráren najednou je pochopitelně i technicky náročnější. A i načasování dotačních programů znamená, že se mnoho projektů realizuje teprve nyní.
2: To platí i pro Šumperk. 3 sluneční elektrárny už tu fungují a další začnou elektřinu dodávat nejpozději během léta, jak říká starosta Miroslav Adámek z Hnutí ANO.
4: A teďka, co je v přípravě, a teď myslím už reálné, že bude spuštěno třeba do měsíce, do dvou, když to řeknu takhle, tak je na 4. základní škole a potom na základní škole, my říkáme šestka, ale je to základní škola na Šumavské a na mateřské škole, která je tam jakby poblíž přidružena.
2: Nové šumperské elektrárny ale nebudou dodávat elektřinu jen školám a školce, dodává starosta Adámek.
4: Tam to bude fungovat jako takové satelitní předávání té energie, to znamená, že tam máme i velké bateriové úložiště a ta energie nepůjde jenom pro potřebu základní a mateřské školy, ale je propojena i kabelem do veřejného osvětlení a do 8 nabíječek, které jsme tam teďka zbudovali v rámci rekonstrukce toho sídliště.
2: Sdílení energie ze slunce mezi různými místy a budovami bude podle Jana Krčmáře ze solární asociace v dalších letech snazší, a to díky chystaným změnám tarifní struktury a investicím do distribuční soustavy. Z Mohelnice a Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 5.47 aktuální čas, aktuální teploty od 4 do 14 stupňů Celsia, má být poměrně slunečný a teplý den. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Hezké dobré ráno.

0: Eliša Kiss ve vysílání dvojky v 5.50. No a teď už Milan Steindler přidá také něco pro radost pro ten dnešní den. A schválně, když je dnes Medarda, bude to o Medardovi. Ostatně poslechněte si to právě v tuto chvíli sami.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes má svátek Medard. S tímto dnem se tradičně pojí známá pranostika. Medardova kápě 40 dní kape. Tedy, že jestli dneska sprchne, bude pršet dalších 40 dní. Je hezké vědět, že naši předkové dokázali předpovídat počasí stejně optimisticky jako dnešní zpravodajství. Je to vlastně nejstarší česká předpověď počasí. Stručná, pesimistická a bohužel často přesná. Medard je důkaz, že Češi dokázali spojit počasí a beznaděj do jediné věty dávno před vznikem internetu. Mimochodem, dnes je také Světový den oceánů, takže jestli tentokrát sprchne déle, bude to velkolepá oslava Světového dne oceánu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: A teď už vám krásný den přeje taky Vláďa Slezák. Za chviličku to bude ABBA nebo Mekyš Birka, taky Ranní dvojka a další aktuální zprávy. Krásný den vám všem.

0: Pražská setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude oceňovaná fotografka Alžběta Jungrová, která svým objektivem dokumentovala život v pásmu Gazy, narkomanských getech i zapomenutých končinách světa. Co všechno musí jako fotografka obětovat, aby zachytila ten správný moment? Proč jezdí na místa, kde jde doslova o život? A existuje fotografie, která jí osobně změnila život, i když ji možná nikdy nikdo jiný nespatřil? O tom všem bude řeč s fotografkou Alžbětou Jungrovou.
0: Blízká setkání
2: dnes po 11. hodině
0: na dvojce. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
4: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
3: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Jan Kuller!
7: Pohádková cesta kluka ze Smetanovy lhoty.
8: Na mě pořvával, jestli jsem kopyto nebo hrabaný.
9: Mně se samotnýmu nelíbil, jo.
7: Až na fotbalový vrchol.
8: Když mě zavolali ze Sparty, jak jsem tomu nechtěl věřit.
10: Přišel a vlastně okamžitě hrál.
11: 82 tisíce diváků křičí Jan Kuller, tak to bylo opravdu až mi slzy vytryskly.
12: Prostě je takový příběh, který je na film, no. To je na Hollywood.
7: Jan Kuller, příběh obyčejného kluka. Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Soud pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí řidiče na 3 měsíce. Filipínský ostrov zasáhlo zemětřesení. Úřady hlásí nejméně 5 mrtvých. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 28 stupňů. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku.
2: Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Jako svědek přijde zítra Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Později taky právník a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec. Obvinění čelí v kauze aktuálně 2 firmy a 6 lidí. Mezi nimi bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Společně měli údajně vést zločineckou skupinu a do vedení dopravního podniku dosazovat své lidi. Skrze potom podle státního zástupce ovlivňovali zakázky a brali od firem za jejich přidělení úplatky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Silničáři opravují dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem od 18. do 48. kilometru mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Vybudují nový systém nouzového volání, ten současný je zastaralý. Práce za skoro 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Zemětřesení, které zasáhlo jeho filipínský ostrov Mindanao, má nejméně 5 obětí, informovali o tom tamní úřady. Podle policie se ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov, v oblasti jsou také výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem více vln tsunami. Írán v neděli večer poprvé od uzavření příměří zahájil útoky na Izrael. Byl to přímý odvetný úder za izraelské rakety na předměstí Bejrútu v neděli ráno. Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby. Teherán pozastavil mírová jednání a uzavřel Hormuzský průliv.
4: Íránské útoky na Izrael přišly jen pár hodin poté, co Donald Trump veřejně oznámil výrazný postup v mírových jednání s Teheránem. Dohoda je blízko, řekl americký prezident v rozhovoru s televizí NBC a poté telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Tomu podle svých slov nařídil, aby situaci v Libanonu neeskaloval. Zároveň vyzval Írán, aby útoky ukončil a vrátil se k jednacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: O několik hodin později Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Íránu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost, teploty 23 až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 20.
1: Doprava.
0: V Ostravě v Rudné ve směru z Havířova do Opavy začíná housnout provoz v Kunčičkách, a to mezi Šenovskou a Vratimovskou. Fronta je zhruba na 10 minut. Silnice 57, trasa Opava Nový Jičín před Vrchy, trvá omezení, v něm je kyvadlový provoz řízený semafory. Směrem z Opavy naberete 5 až 10 minut zpoždění. A silnice 54 na výjezdu z Kyjova směrem do Veselí před Vlkošem zasahují u požáru osobního auta, i tam projedete s maximální opatrností a chvíli se zdržíte. Přeji vám šťastnou cestu a právě teď začíná ranní dvojka s Daliborem Gondíkem.
1: Startuje ranní dvojka.
6: Je 6 hodin 5 minut, hezké dobré ráno, dnes je pondělí 8. června.
7: Podívám se.
6: A my hned v úvodu máme několik prozeb, milí posluchači, jestli se u vás někdo zabývá prodejem, případně servisem kávovarů na takové ty kapsle Nespresso, tak ten náš je jenom kape. Tak já nevím, čím to je. Jakub říká odvápnit.
8: No, ale vy jste ho odvápňovali. Možná ano. Občas je ta kapsle, v té kapsli je tak to kafe víc napresovaný.
6: Aha.
8: Takže, a ne, špatně protéká. Toto je lepší tu kapsli vyhodit a dát novou. Ale já se na to samozřejmě podívám.
9: Tak
8: proto jsem
9: tak
8: zde.
9: Hodnej.
8: Proto jsem zde.
6: To bylo, ale nejdřív musíš odpovědět, respektive přijít na to, co se schovalo do ranního špeku. Protože dnes to bude opět herectví.
8: Natálii.
6: Dneska to bude...
9: Dneska to bude Natálie.
6: Natálie. Natálie. Já jsem vůbec nevím, co s tím slovem, jak mě to mohlo napadnout, to slovo, a nevěděl jsem, co s tím vůbec mám dělat, tak se vám jenom pokusím zahrát velmi krátkou situaci.
8: Takhle, kiosek a sérum si myslím, víc už nelze. Víš, už nelze jít, ale lze, viď, asi.
6: Lze. Je to hrůza. No tak jo, tak vás vítáme... V dalším týdnu, ne?
8: No, to je...
9: Medard je dneska.
6: Dneska je Medard.

0: Pekové ráno na dvojce.
1: Vychází nám to perfektně, v 6 hodin 10 minut vám zadám ranní špek. Chtěl bych také poděkovat za nádherná víkendová setkání s vámi, milí posluchači. Byl jsem na akci Poznej svého farmáře, kousek vedle Slaného. Potom na dalších jako akcích přinesem bílý mák. V životě jsem neviděl bílý mák. Tak jsem z něj udělal makovník.
2: To je nezralý mák?
1: Ne, to není nezralý mák, to je bílý mák.
3: To je odrůda.
1: Tak. Prostě. Teď mám pro vás, prosím, ranní špek. Je to věc, myslím si, že na to přijdete velmi rychle. Nevěděl jsem vůbec, jak ho mám zadat, tak jsem si pro vás vymyslel hereckou akci. Je to setkání dvou mužů. Jo? Někdo zve hru.
3: Tak počkej.
1: Ne, to je dobrý, nech to, teď to jsou v pohodě. Pojď sem. A ti jednu vrazím. Počkej, já nemám brýle. No a co? Já ti už jednu vrazím. No, ne, já nemám brýle. No a už je máš.
3: Já už vím.
1: No nemám. Nemám. Musím podívat do zrcadla. A jo. Počkej, tomu říkáš brýle, jo. To je nějaký sirotek, ne? Pojď sem, já ti jednu vrazím. Počkej, já nemám brýle. To je jedno, já ti jednu vrazím. No ne, já fakt nemám brýle. No, už je máš. No nemám. Tak se podívej do zrcadla. A... No jo, tomu říkáš brýle, jo. To je nějaký sirotek, ne?
3: No, tak člověče.
1: No, teď, potom mám ještě další návody.
4: Prostě návštěva očního, že jo? Aby lépe viděl.
1: Takže do třetice, pojď sem, hele, pojď sem, já ti jednu vrazím. Počkej, já nemám brýle. No, už je máš.
4: Mhm.
1: No, nemám. Se podívej do zrcadla. No, to je takový sirotek, no. Ale máš pravdu. Mám brýle, ale takhle, ale nevidím tě. Moc mi to nepomohlo. A potom je další nápověda. Promiňte, já jsem ale korvetní kapitán, že? Ukažte. A potom myslím, že taky v Rumcajzovi.
4: Mm-hmm. Jo?
1: Ke Kópidlnu, anebo od Kópidlna?
2: No. A ono se to drží i jako obočou?
1: Ano, to se drží.
4: No, to je, já jsem to zkoušel, mě to hrozně bolelo do očního oblouku teda.
1: Jo?
2: A to druhý musíš mít přivřený?
1: Oko? No, v podstatě jo, aby ten očnicový oblouk mě udržel jako
4: no,
1: špek.
4: No.
1: Mě se na to nejvíc, já nemám brýle. No, už je máš. Tak zkuste, dvojka zavináč rozhlas CZ, já myslím, že víte. Ale je to... V té jedné verzi, to víme všichni,
4: no.
1: Ale s těmi brýlemi je to trošku zapomenutý, si myslím, protože se to už nepoužívá.
4: Mm.
1: Nebo někde se to jenom používá, v obchodech třeba, na čtení těch malých nesmyslů. Tak jo.

0: Ranní dvojka na špeku.
1: Je 6 hodin skoro 18 minut, myslím si, že tak do 2 minutek to odhalíme, i když jsem přesvědčen, já se zatím také nedívám, protože se trošku bojím. Nápověda dnes je spíš taková situační, by se dalo říct, protože mě úplně nenapadlo, i když šlo by ještě jedno, to vaše oblíbené, že se spojí bratr, že jo, ty jsi měla třeba Antika, tak si řekla Bazara.
2: No.
1: Tak já mám taky jedno, mám bratra a to je Stereokl.
3: Jasně.
1: Je to Stereokl, málo se používá. Tak ještě vám jednou zahraju situaci pro všechny, kteří třeba vstali později a nechytli tu nápovědu. Jednoduchá, je to dialog dvou asi mužů. Pojď sem, já ti jednu vrazím. Počkej, já nemám brýle. No, už je máš. No ne, tak nemám. To pojď do zrcadla. A jo. A to je takový nějaký sirotek, ne?
3: Tak to je, no, detektivky ne, to je takový symbol.
2: Taky. A já mám ještě pocit, že Jakub užívá takové familiární označení ženy ženského jména. Byla to maminka svatého Augustína. A je to oslovujeme, voláme familiárním domácím způsobem. Tomu taky říká.
1: Chápu. Kle? Nebo klo?
2: Ne. Jsem si udělal tak

0: adresa, do které už tady porota má právo se podívat.
1: 3, 2, 1.
2: Mirku, není to nukleóza?
0: Mononukleóza. Stereokl v tomto případě ano. To je
3: monokl.
4: Neboli Móňo.
2: Móňo, ano.
4: Móňo.
2: Móňo.
4: Má dobrý Móňo.
0: Má dobrý Móňo, teda. Monokl. No a co?
2: Monokl je boží.
0: Jak to napadlo?
2: Nej, napsala Jana.
0: Monokl, ale on to krásně vypadá. Nádherný Móňo.
2: No ten... Rumcajze, či spíše uvrchnosti,
0: no, uvrchnosti,
2: to není monokl, ale je to lorňon.
0: Jo, on je lorňon.
2: On měl takhle s tím drátkem.
4: Je takový cvikr. Ano, je to takhle přištípnutý na nose,
0: ano,
4: že?
0: Cvikr. Ano, on měl asi lorňon, máš pravdu, nebyl to monokl.
4: A tak zkouší taky Libor, syn Olík a stále spící dcera Karolína z Chrlic. Dalibor má dnes moncl nebo cvikr?
0: ano, ano, je to něco mezi tím.
4: No.
0: Moncl i cvikr bereme, já si myslím, že... A nebo teda lorňon, ale v tomto případě to je monokl. To se nosilo, já pořád vidím elegantní chlap, cylindr, frak a monokl. Protože ten
4: pravda.
0: Si krásně strkal do vestičky.
4: No on má totiž takovou šňůrku, ne?
0: Má šňůrku, no.
4: A nebo má takový to držátko, ne? To je právě to
2: ne,
4: druhý.
2: Ne, to ne, to byl lorňon.
4: To je lorňon, ale...
0: Já mám toho je totiž, to není šňůrka, ale samozřejmě řetízek. Zlatý řetízek.
2: To není šňůrka od toalety.
4: To vypadá to tak.
0: Od plachovadla, to ne. A ty to máš právě chycené podobně jako třeba hodinky.
2: Ano.
0: Aby když ti to upadne, protože to jsou často ve filmech a v hereckých akcích, je to, že ty vykulíš ty oči a on ti vypadne.
2: A Burian vlastně taky.
0: No, tam. No jasně.
2: No a Hercule Poirot, ne? Neměl náhodou monokl?
4: Mhm.
2: A nebo měl?
0: Tak se podíváme na Poirota.
4: Ale existuje i takový smajlík, mě ho poslal jeden náš posluchač jako odpověď na dnešní špek a ten tam taky má takový jako pozdvižený obočí a v oku jednom má právě dnešní špek.
2: Aha.
0: Poirot tak tedy Hercule Poirot na všech fotografiích, ať to hraje kdokoliv, jo má, čověče. Je tady ale kresba.
2: Že jo?
0: Ano, Hercule Poirot, no, je to fotka
2: ještě
0: a má opravdu monokl.
2: David Saše, no.
0: To je nějaká ta jedna z těch kreseb tedy úplně. No jo, tak vidíš, jsi dobrý. Je, a tady je nádherný plakátek dobový. Hele, Agatha Christie, takhle vypadala, to je...
2: Jo, jenom vlastně symbolické ty, modní doplňky.
0: Víte, co to je?
2: Monokl?
0: Ne, takhle je rozpuštěný a vypuštěný.
4: Jo, to je pravda.
2: Leží v té vaně, jo, na dně vany vlastně. I s tím řetízkem.
4: Monokl, knír.
2: Od cibulí.
0: Monokl, klobouk a knír.
2: Jo.
0: Agatha Christie, původní tedy přebal toho časopis, to byl v podstatě taková, taky rodokaps.
2: Jo.
0: Short Stories Collection, jakože krátké příběhy. No jo, tak to je moc hezký, to si se trefil.
2: Sundej si optiku, vyzýval mě vždy otec, než začal vychovávat. Je to monokl, napsal Michal.
0: Neschovávej se.
2: Schovej se.
0: Za mámu uspabělčec. Kde mám blatníky, že jo?
4: Po tom akustickém plesk mi naskočil tak akorát monokl. Ta roky nepoužívaná pomůcka ke čtení novin by mohla být monokulár, teda pokud to není zrovna dalekohled. Roman... Tyk 71 z Chlumce u Ústí nad Labem.
0: Jejda, mě se tady rozpad trošku Outlook, tak pardon.
2: Tak číst dalekohledem noviny, to už bych chtělo navštívit možná optometristu minimálně.
0: Zdraví Petr 1953 z Brna, už mi to docvaklo, je to monokl, ahoj nerfíci, je monokl. Správně. Monokl.
2: Monokl, ale kdyby ho trefil dvakrát, mohl mít plnohodnotné brýle. Pěkné ráno Zdeněk. Mohl. Fialové. Až žluté.
4: Můj milý, je to asi monokl. Pro dámy i s elegantním držátkem na přiložení k oku, pro obě očička skřipec, pak už brejle a Viktorlovy čočky. V přeneseném smyslu modřina kolem oka po úrazu brejlovy syndrom. Iva, 52.
0: Mm-hmm. No je to tak, napsal Jirka Laufer taky, že by to mohla být také podlitina. Což je synonymu monoklu.
2: Jo, jasně, že monokl. Kdysi jsem na kole šikovně vrazila do stromu a vyrobila jsem si na čele obrovskou bouli, ovšem druhý den to začalo padat dolů. Nádhera to byla. To je ono.
0: A napsala nám také Iva 52, že připomíná Jana Nerudu. Monokl na očích, v ruce hůl.
4: To je taková elegance. Je to,
0: jo, je to elegance, je? To byl symbol, to byl módní doplněk.
4: Milá Raní dvojko, vsadil bych si u špeku na cvikr a u kávovaru na těsnění přítlačné hlavy. David Brno.
0: Děkujeme. Těsnění přítlačné hlavy, to jsem chtěl zrovna dneska ráno vy,

0: změnit.
1: Ale tak já jsem vám to neřekl.
2: Ne, ty jsi to chtěl udělat.
1: No, počkej, ale cvikr zase, to je cvikr s tím drátkem, to jsou dvě
2: dva,
1: oči, ne?
2: Jsou dva monokly.
1: Dva monokly. Takže česnění, říkáte.
0: Ale i tady Dan napsal krásné nápovědy. Mám tady další nápovědy. Samostatná půlka brýlí, monoverze brýlí, výsledek úderu nejen pěstí do oka. A už mi došly nápady. Fakt peklo špek na zadání. No tak děkuju za podporu.
1: Hele, mono jeden, to je jasný, na oku. A co teprve Čeněk Šlegl?
0: No, ano.
1: Burianově filmu, ty jsi o tom mluvil.
0: Ano, to byl on, jasně. To byl Čeněk Šlegl, ten ho uměl nosit úplně parádně. Teda. To byl třeba v Ducháčkovi, že jo?
1: To byla ta scéna. Už to zmizelo.
0: Aha.
2: Jo, to, já jsem to vymazala.
1: Já nevím.
2: Já jsem jí...
1: Radši jasný chtěla. Ne, nevymazala, dobrý.
0: Je tak ne cvikr, ale monokl. Na podruhé, snad už trefá. Dobrý.
2: Bilaterální, periorbitální, periferní hematomy. Monokly na obou očích. Jarda Tachov.
0: Tak to je ono.
2: Tak to je ono.
0: Dvojka@rozhlas.cz, to je naše adresa. Klidně ještě pište vaše zkušenosti. Třeba máte nějaký cvikr, anebo třeba monokl doma. Za chviličku budou tady zprávy s Denisou Žižkovou, co? No.
1: Já jsem ticho radši.
0: Aha. Ty jsi někdy přišel domů s monoklem?
1: Ty jo, ne. Já jsem nikdy neměl monokl, člověče. Vždycky jsem se ubránil dívkám.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Kabinet se bude zabývat mimo jiné zvýšením plateb za státní pojištěnce. Pražští radní dnes projednají návrh nové vyhlášky o zábavní pyrotechnice, která má dát městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. Na programu mají také účetní závěrky městských firem, odkup pozemků pro drážní promenádu v Praze 10, smlouvy s developery o příspěvcích na infrastrukturu nebo příspěvek pražským službám na nákup technologie. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom, způsobilo menší škody. Na Facebooku to v neděli uvedl Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se dvě slabší tornáda objevila také na jihu Čech. Polský prezident Karol Navrocky chce zbavit prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského nejvyššího polského řádu. O odebrání řádu Bílé orlice bude dnes rozhodovat porota, která cenu udělila. Případné odejmutí řádu vyžaduje ale mimo jiné i souhlas předsedy vlády Donalda Tuska. Serena Williams krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's Clubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře, ne však v nejbližší době. 44-letá americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát čtyřhru po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Přihlášená je do debla i další týden v Berlíně.
1: Počasí.
3: Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne bude v Čechách přibývat oblačnost, teploty 23 až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy stále opatrně, těsně před sjezdem na Velké Popovice na 15,5 kilometru překáží v odstavném pruhu nepojízdné nákladní auto, kužely zlehka zasahují do pravého pruhu a některé kamiony tam vybočují. D1 z Vyškova do Brna je chvílemi hustý provoz od sjezdu na Slavkov z 210. kilometru, pomaleji se jede k Rohlence. Na 207. pak už v celku plynule zpomalíte zase až těsně před Brnem v okolí Tuřánské EMV. Na silnici 43 na trase ze Svitav do Brna popojíždí tradiční fronta mezi Lažany a odbočkou na Kuřim, aktuálně zhruba 15-minutová. A dál ve směru do Brna zpozorněte také u České. Na úrovni Molky srazila sanitka lesní zvěř a podle našeho zpravodaje je blokovaný připojovací pruh z čerpací stanice. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
4: Já jsem si to trošku přehodil, rovnou hraje písnička, to není špatný, ne. Někdy je dobrý to trošku změnit.
5: Dobře.
4: A doufám, že nedostanu.
6: Tak už tři.

0: po uši.
1: No my jsme v tom taky až po uši společně s vámi, milí posluchači. Hledali jsme slovo monokl. Poměrně často nám připomínáte Čeňka Šlégla, který hrál slavnou roli hrabě Kocharovsky. Dokonce kniha o něm se jmenuje Fiší se noktennímu pořádku. A ten herec byl, podívejte se prosím na nějaké filmy s Vlastou Burianem nebo něco, prosím, to je, on je ročník 1899, to znamená téměř 1900. Ty filmy jsou v zásadě do, dejme tomu do konce druhé světové války, když to řeknu plus minus, některé filmy jsou z přelomu 30. 40. let. On hrál ty dětky a jemu nebylo ani 40. Víš, a teď já jsem našel jednu z něj, teda ukázku, jak on mluvil. On teda netršel furt se monokl, byl to takový ten už ten dvojbrýle, byl to ten cvikr, cylind, takový.
2: Děti jsou už odány. To jsou velmi zamotané rodinné poměry.
1: Ry.
2: A prosím vás, v jakém vztahu jsou obě děti k vašemu panu Choti?
3: Můj Choť je tchánem našeho syna.
2: Váš pan Choť je tchánem. Tak to my jsme vlastně švaksi.
1: Asi takhle, no. No tak, taková jenom vzpomínka. Hrabě Kocharovsky.
4: Máme tady ještě jinou vzpomínku, napsala Lída. Dnešní špek mi připomněl mou milovanou knížku z dětství od malíře Nesvadby Evička a monoklíček.
5: Jo, to byl ten pejsek s flíčkem u očička.
4: Vidíš?
1: Jo, to byl monoklíček.
5: Monoklíček.
1: Aha, no podívej se. Kdo si tenhle dnešní špek vymyslel, zasloužil by ten se zvukovým doprovodem? Hezké sluneční ráno, píše Petr. Ale pomohla mi Regina svojí otázkou. Když jsme měli... Jo, to je právě ono. To je ta, taky Evička monoklíček. Aha. Takže taky připomínáte, no jo. Monokl, já nevím, Vojta. Mini ročník 2016. Vojto.
6: No teda.
4: Ahoj.
1: Ahoj, Vojto. Ty jsi to trefil.
5: Deseťák.
4: Znalec.
5: Proč se ale neříká stereokl, když je monokl, píše Milan.
1: Přesně tak, proto jsem tu nápovědu tam také dal, stereokl. Já vlastně nevím, proč se to říká a nevím, jestli monokl primárně je ten, a na základě toho se to říká tomu okluzoru, ne okluzoru, tomu sklíčku, a nebo jestli to sklíčko, jak je monokl na jednom kl, tak když dostaneš prostě do držky, tak jestli, lidově řečeno, tak jestli se to tomu tvaru modrému říká na základě toho zařízení, přes které se díváš.
4: To už se asi nedozvíme. Asi nikdy.
1: Jestli byla dřív slepice nebo vejce?
5: Mono a oko.
1: Asi ne.
5: Monokl.
1: Mono, oko, kl. Ale to je otorinolaryngologie. No nic.
4: Ještě dál. Špek nevím, ale vím, jak opravit kávovar. V práci taky tekl jen čůrkem a kapsle byla propíchnutá jen v jedné řadě. No a zjistili jsme, že na těch bodcích byl namotaný aluminium hliník. Odstranili jsme ho a už zase frčí. Jana.
1: To bude tím. Krásné pondělí, už jen 15 školních dní. Jupí.
4: Hezký.
1: Katrinka dnes veselá. Dnes je pondělí, geniální zadání bez diskuze. Co takhle lorňon? To je taky pěkné české slovo.
5: Mm-hmm. Ano,
1: několik těch lorňonů. Jsem docela překvapen, že si to ještě takhle pamatujeme, byť se to vůbec už nepoužívá, že jo?
5: No to se nepoužívá.
1: Ten lorňon. Ale někdo to na čtení používá, já jsem to u někoho viděl, myslím Čulda Brousek, že to má. Na takový to rychlý čtení v dabingu nebo někde, myslím, že to má, že to používá. Takhle nacvakne jenom. On to tam samodrží, že jo?
5: No i Miloš píše, já jsem si říkal, že je zvláštní číst dalekohledem noviny, že by je musel třeba, tady Regi správně podotkla, držet soused z okna. Ale i dalekohledem se dají číst noviny. Monokulárem, to je ten dalekohled na jedno oko pouze.
1: To píše dokonce, doplňuje hned Miloš.
5: No.
1: Monokl, optická pomůcka je monokulár, například Thurmond z německého Carl Zeiss, takový malej dalekohledíček, no to používají přece hodináři, ne?
5: Ano.
1: Aby vůbec viděli na ten stroje.
5: Ty malinké součástky.
1: A nebo zlatníci.
4: Jo.
1: Se přece dívají.
5: Šperkaři.
4: Jo.
1: Šperkaři. To je takový, ano, monokulár.
4: No, nebo tak vetešníci, taky možná, ne? Vetešnictví, tam je taky takový pán, kouká na ty věci, které přineseš, ne? Jestli jsou upraví.
5: Jste začali nakupovat ve vetešnictví, Regi.
4: Prodávat.
5: To
0: to ještě horší.
1: Napsala nám Kamila 68 z Mostu. Píši po delší odmlce, omlouvám se, ale je to monokl. Vidím, že vám prospěla odmlka, je to perfektní, Kamilo.
5: Chceš počít?
4: Trochu. Tedy monokl hned v pondělí po ránu, to jsou chutě. Nemáte to potom bílém máku, Dalibore? Zdraví růžena.
1: Mám. To je zvláštní, ten bílý mák. K tomu se dneska ještě dostaneme, k bílému máku. A jak bude chutnat ten makovník. Na očích monokl, v ruce hůl, opět je Neruda Marie z Berouna. Hodně připomínáte Jana Nerudu. A celou tu nádhernou, nebo to období, kdy se nejenom mužové, ale i ženy nádherně oblíkali, chodili ven. Povídky malostranské, přece to je... Ne? Krása. Co má... Napsal Lukáš od kudkoliv s velkým K, jo. Napsal, co má Loruňon společného s facanem? No má, no.
0: No tak už mi takovýho Loruňona.
1: Ty budeš měli. Uvidíš, kamaráde.
4: Dnes po snídaní ze stromů čerstvé třešně. To mi to pálí, monokl. Těšila jsem se celý víkend. Dalibore, skvěle hrajete, výborný nápad. Stručné provedení, dodal mi sebevědomí na další dny, díky. FK jde venčit psíka, než začne řádit Medard. Zralý ročník 64.
1: No, dneska si Medard.
0: Má řádit, jo.
1: Má řádit Medard
0: myslím,
1: dneska.
0: Myslím, že ne.
4: Můžete říkal, být dlouho venku.
1: Evi. Medardova kápě, 40 dní kape? Hmm. Kápě, to je taky slovo.
0: 40 dní kápě.
1: 40 dní kápě, no. No při pondělku jen díky tomu hereckému výkonu tuším, že je to monokl. Markéta Slise nad Labem. Hodně radosti do dnešního dne přeje.

0: Je 6 hodin 47 minut a než se dostaneme, milí posluchači, k dalšímu tématu, tak tady máme ještě několik dovědků, že u toho Jana Nerudy píše Marie, dobrý ročník 52 z Chomutova, že si to ze školy pamatuje, že tam na to zněl binokl na očích a v ruce hůl. A těch binoklů se najednou objevilo víc. Co takhle binokl? Píše i Helena třeba. No, asi to je binokl, ale to by měla tady Regina někde.
1: Ale jo, no tak by, že jo, tak bilaterální vztahy. Že? Bicykl má dvě kola.
0: Počkejte, no má, ano, to je bicykl. Ahoj, ranní dvojko, posílám vám fotky našeho králíčka monoklíčka. Zdraví Jarča z České Třebové, ročník 60, vaše věrná posluchačka a výherkyně Rádia DAB v Litomyšli.
2: Hezký.
1: Tak blahopřejeme.
0: Gratulujeme ještě jednou. Podívejte se a poslala
1: stála
0: fotku.
1: Stála v první řadě, když jsme vyhlašovali.
0: Popište to.
1: No jo.
0: To je králik. Úplně bílej králik.
1: Má jinak pigmentovanou srst kolem očička.
2: Má oční linku, horní i dolní kolem očička.
0: No, to je zajímavé.
2: Krásný.
0: Tak to je prý králíček. No,
1: měla být svíčko a vy jste ho špatně trefili. Tak jo.
0: Tak ještě k jinému tématu děkujeme, Jakube, za tvoji lidskost. Zdravíme vás. My jsme vždycky říkali Medardova krápě, 40 dní kape.
1: Aha, krápě, jakože krápě.
0: Píše Bobeš.
1: Jo, jako Bobeš.
0: No, to je malý Bobeš. No a teď tady máme, prosím, další dotaz. A tady bych tě, Jakube, poprosil, jestli by si už nekomentoval nějak fackování králíků a jestli by si jo, zašel pro našeho...
1: Jo, může, no,
0: stá, může jít. Dobrý den, posaďte se k nám. Jak se máte?
1: Děkuji, vyhřátá tady sedačka od pana Kaloče.
2: Ještě můžete dostat vyhřáté papuče od pana Kaloče.
0: Ještě můžete odejít s monoklem.
1: Ty mu většinou dávám já.
2: A jděte o práci.
1: On je nechce nosit z nějakého důvodu, podej. Jsou vlhké.
0: Tak odejít s monoklem. Ahoj vysílátoři, mám hodně otázek o rybech. Na mého strejdu Kajetána. Čau strejdo. Kolik druhů ryb žije na zemi? Je více ryb ve slaných nebo sladkých vodách? A ve kterém oceánu je nejvíce ryb? A žije nějaká ryba v bažině? A jsou ryby v přírodě k něčemu užitečné? A jaké mají ryby IQ? Děkuji, tvůj čuřek, 52 let, 3. A, základní škola Tupouny.
2: To je otázek,
1: tak
2: pane
1: teda,
2: profesore.
1: Až mě teda líto čuřku, že jsme v příbuzenském vztahu, ale nedá se nic dělat. No, tak jo, pár zajímavých informací se asi dozvíte. Ryby jsou nejpočetnější skupinou obratlovců, přátelé, to si klidně napište. A ono je samozřejmě každý rok popsáno několik set nových druhů ryb a u jiných se naopak ty druhy zjišťují a nebo byly popsány dříve, ale třeba špatně. Takže tam jako ten počet obecně, ten počet poměrně osciluje. Ale většinou, pokud se najde nějaký druh nový, tak se snaží ti vědci přiřadit ten druh už nějakému druhu, aby těch druhů pak nebylo příliš. A samozřejmě podle nějakých parametrů a předpokladů, ale obecně mohu říct, že je to třeba čuřku kolem 35 tisíc druhů popsaných ryb, ale pochopitelně se to číslo může být vyšší, mnohem spíš než nižší.
0: A čuřek mi tady připravil další otázku, jestli ano. Je víc ryb ve slaných nebo ve sladkých vodách a ve kterém oceánu je nejvíce ryb?
1: No, tak co do počtu jedinců, tak je samozřejmě výrazně víc ryb v mořích a oceánech oproti sladkým vodám, ale je to čistě důsledek toho, že zhruba 70% povrchu země zabírají oceány, no a tak tady ryby mají výrazně více prostoru pro tu svou existenci, ale otázka na ten počet druhů ryb v mořském a sladkovodním prostředí je zajímavější, protože počet sladkovodních druhů ryb a počet mořských druhů ryb je téměř vyrovnaný. Třeba dejme tomu počet ryb na metr čtvereční. Jo. Nebo krychlových v té vodě.
0: Děkuji, že jste to opravil.
1: Přesně tak, jo. No, jsou některé ryby, které plavou už bříškem vzhůru a tam už to počítáme na metr čtvereční, ale tento jev se nazývá sladkovodní paradox. To je podobné jako u tebe, čuřku, že je paradoxní, že ještě umíš psát.
0: Že už umí psát. Žije nějaká ryba v bažině, pane profesore?
1: No, žijí ryby v bažinách a není jich málo. Pokud mohu považovat bažinu za nějaký mokřad nebo typ mokřadu, který je trvale zavodněn nebo silně zabahněn, tak takové prostředí je často chudé na kyslík, no a celá řada těchto druhů ryb dýchá i vzdušný kyslík z hladiny. Je to jednoduché, ponoří se do bahna, pak se vynoří, nadechne se, ale Třeba takové bojovnice většinou žijí v jihovýchodní Asii a pak kousek od Doudlep ještě pod splavem a mohou žít opravdu v nehostinných podmínkách bažin. A ta bojovnice při nedostatku kyslíku vypluje nad hladinu, spolkne vzduch, ten prožene speciálním nadžaberním orgánem, ze kterého pak vstřebává ten potřebný kyslík. Ale já mám ještě zajímavější rybu a tou rybou je piskoř. On je někde piskoř i vedle tady studia a zasahuje do vysílání. A to je piskoř si, přátelé, vesele žije v bahně, protože využívá střevního dýchání. Já jsem měl tu možnost vyzkoušet střevní dýchání, když mi spadla na Šumavě do bažiny vývrtka. A ono při nedostatku kyslíku musíte totiž vyplavat nad hladinu. Polknout tu bublinku vzduchu, kterou proženete silně prokrveným střívkem, které vstřebá ten kyslík, no a zbytek vzduchu vyloučíte otvorem tam dole. Ona teda
2: chutně... A uděláte další bublinku.
1: Uděláte další. Mm-hmm. Některá část bublinek se vrací i hrtanem vzhůru, ale chutí jako nic moc, ale zachráníte si samozřejmě život. Ale to nejsou jediný zástupci ryb, které žijí v bažinách. Za zmínku stojí i můj objev, který jsem ve své slavné práci nazval Zadýchaná střívka. A tam jsem popsal u nás žijící karasy obecné. A představte si, že ten karas, kvůli speciálnímu přizpůsobení, je to také dýchání střívkem do jisté míry, tak on vydrží bez kyslíku 5 měsíců.
2: Páni.
1: A to mně se nepodařilo. Jsem vydržel 4 měsíce, myslím, a 28 dnů.
0: Bez poškození. Jaké jsou...
1: To nebo, si nejsem jistý.
0: Jenom obecně, jestli jsou ryby v přírodě k něčemu užitečné? Jsou prostě v přírodě prospěšné?
1: No, tak samozřejmě, že jsou. I leklé ryby jsou užitečné. Tak ryby, třeba taková štika, ta čistí rybník od zdechlinek a tak dále. Ale ryby, většinou třeba lososy, když se losos vytře, tak většinou prostě zahyne, že? Lekne takzvaně, ale ta těla rozkládajících se ryb slouží jako hnojivo. Tak v případě třeba, když je to u potoků, protože to tělo, to mrtvé těličko obsahuje spoustu minerálů, to jako já jsem si taky říkal, že bych rád to ještě naposledy pohnojil,
0: To se vám podařilo.
1: Jestli by mě nepálili, ale...
0: Nebylo líto, kdybyste se, pane profesore, vytřel a pak byste zemřel. Jaké mají mimochodem ryby IQ?
1: No, to se asi nikdy nedozvíme, protože jim nemůžeme dát dotazník, že jo, jakýkoliv nebo nějaký test k vyplnění, ale asi podobné jako ty čušku. To znamená, ryby nejsou úplně hloupé, ale zas bych u nich asi neočekával nějaké ojedinělé mentální schopnosti.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se zabývá dětský ombudsman. Pyrotechnici čistí 58 kilometrů dlouhý úsek plánované středočeské dálnice D3. Bude jasno nebo polojasno odpoledne, přibývání oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv dvojky přeje Denisa Žižková. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky základní a základní umělecké školy. Měli ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
3: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
4: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
3: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
5: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
3: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a je nedostatečný pro systémové závěry. Na středních školách dnes začínají 2. kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z 1. kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Ve 2. kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z 1. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v 1. kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za 2. světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
6: Pro svou práci používáme 2 druhy detektorů.
7: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata.
6: Jednak magnetometr, který dosahuje velkých hloubek, a potom ruční detektory, které jsou schopné přesně zaměřit cíl a jsou schopné rozlišit i druh kovu.
7: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
8: Chceme začít v roce 2028.
7: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Radio.
2: Město Český Dub na Liberecku spustí 2. kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě Na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V 1. kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od 2 milionů 200 tisíc do 6,5 milionu korun podle velikosti parcely. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil 2. místo ve velké ceně Maďarska třídy Moto2. Nestačil jenom na lídra šampionátu Manuela Gonzálese ze Španělska, který vyhrál 3. závod za sebou. Salač umístěním nástupních vítězů naladil na nadcházející závod v Brně, kde se pojede za 2 týdny. Představí se tam jako 9. muž průběžného pořadí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost, teploty 23 až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí z Bystřete za sjezdem na Lovosice na 50. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním, blokují stoupací a pravý pruh. Projíždí se pouze levým, jede se tam o něco pomaleji, kolona se ale zatím netvoří. Na trojce z Tábora do Prahy je kolona před nájezdem na D1, narostla na 15 až 20 minut a posouvá se z odbočky na čtyřkoli. A přímo v Praze, přesněji na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1, těsně za sjezdem na Ořech, na 18,5 kilometru se v levém pruhu střetla dvě osobní auta, zatím jsou označená pouze výrazným trojúhelníkem a do kolony vjedete kousek za sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru. Přeji vám šťastnou cestu, pokračuje ranní dvojka s Daliborem, Reginou a Jakubem.
9: No a máme tady téma, které připravil Pavel Prouza, které se týká, je takové hezké české slovo dýško, nebo dýškerece.
10: Nebo spropitné.
9: Spropitné, nebo tip.
11: Tips.
9: Tips. Někdo počítá procenta, že jo, teď jsou různé možnosti i při té platbě kartou, vám to nabídne rovnou nějaká procenta, někdo to zaokrouhlí, zkrátka někdo to nedává mimochodem vůbec. On ten zvyk u nás není až tak zakořeněn, protože ten princip tady u nás před rokem 89 byl úplně jiný, že jo. Ale ve světě to zpravidla je tak, že ta obsluha, ten servis dostává relativně malou výplatu, a jenom na základě toho, jak je sympatický a milý, tak si vydělá. A vlastně v tom světě se to obecně ví.
11: Tady je to ale také zavedené.
9: No, ale ještě to... No ne, ale že to... Jo, no to jo, ano, u nás je to ale trošku něco jiného, jako jiný důvod to má, že jo, i s trvalým pracovním poměrem, nebo s hlavním pracovním poměrem, ale že to dýško není jenom vyjádřením nějakého díku, ale je to podpora toho servisu. Protože oni by si nevydělali ani na slanou vodu jinak.
11: Ano, já si vzpomínám na období, kdy vláda se snažila i ty dýška zdanit, nebo ta dýška zdanit.
10: Jo.
11: Že tam byly nějaké návrhy. Že by
9: to já už ani nevím. No, ale zkrátka pobavíme se o tom, jak se to dělá u nás. Já vím, že třeba v New Yorku ti rovnou řeknou, na letišti dostaneš takový papír, 25 až 30% je obvyklá částka. Navíc se dává běžně.
11: Já nemám 20, no.
9: Můžeš jako utíct samozřejmě, neudělat nic, že jsi turista, ale...
11: No záleží, ale ty si to říkal, jak se ta obsluha chová.
9: No.
11: Když je prostě neomalená a ta práce ji nebaví,
9: a když je
11: tak má monokla.
9: A když je omalená?
11: Když je omalená, tak dostane třeba i těch 20.
9: Včera jsem byl v restaurantu a tam byla taková omalená servírka.
10: Můj syn dal tuhle probytné 100%. Jsem mu řekla, ať tam něco nechá.
11: Počká, tak to měl jednu sodovku, ne?
10: No, ne, nechal tam 200 korun.
9: Cože?
10: No.
9: On nevěděl, co to znamená, ne?
10: No ne, já jsem říkala, dej vysoký to dýško.
11: Tam nějaký omalený číšník?
10: Bratr.
11: No tak to je něco jiné. Tak to jde do rodiny, že jo? To je něco.

0: No, divadelní rekvizity to nejsou peníze. A v případě, že to je divadelní rekvizita, tak nemá žádnou hodnotu. Ale o penězích se budeme teď bavit, konkrétně o spropitném, o dýšku, o dýškereci, o typech a tak dále. Je to taková dobrovolná odměna za kvalitní obsluhu, za ten servis, jak se říká. V některých zemích se to stalo v podstatě povinnou součástí každé návštěvy, že to není jenom dobrovolná věc. Nejvýraznější trend, už jsme tady naznačovali, je v těch Spojených státech amerických, kde jsou na to tedy zvyklí. Kolik vyžaduje tamní obsluha jako dýškereci? To nám řekne Pavel Prouza. Dobré ráno, Pavle.
1: Hezké ráno.
0: Tak pojďme se třeba zastavit u toho New Yorku. Jak to tam vypadá?
1: Tak za společenský standard se tam považuje dýško ve výši alespoň 20% z útraty. Práce servírky nebo číšníka to již není, kdo ví, jak výdělečná. Základní odměna je nízká, sazba bývá $11 za hodinu, tedy něco málo přes 200 korun. Pro lidi v gastru je tak spropitné jedinou šancí, jak si přivydělat. Dýško obsluha považuje za nezbytnou součást svého příjmu. Spropitné pod 20% se pokládá za výsměch. Přitom 20% dýško se při cenách jídla a pití v jednom z nejdražších měst světa může vyšplhat i na desítky dolarů, tedy v přepočtu několika stovek korun. I mezi samotnými Američany se tak v poslední době stále častěji objevuje názor, že kultura spropitného se v jejich zemi už zcela vymkla kontrole. Lidé si stěžují, že i když si kupujete jen něco s sebou, tak se automaticky od vás očekává spropitné.
0: No a tento trend ve spropitném přebírají od Američanů i jiné země, že?
1: Přesně tak, je to vidět hlavně v zemích, kam Američané jezdí na dovolenou. Třeba na Island, kde žije zhruba 400 tisíc lidí, loni přijelo už asi 660 tisíc turistů z USA. A ti jsou pochopitelně zvyklí dávat spropitné. Restaurace se jim proto přizpůsobily a začali se ptát všech zákazníků, jestli chtějí k platbě připočítat také dýško. To se ovšem nelíbí místním. Na Islandu se spropitné běžně nedává, protože panuje názor, že zaměstnavatelé jsou zodpovědní za vyplácení slušných mest svým zaměstnancům. Islanďané proto nechtějí platit další příplatek k už tak vysokým cenám, například když si kupují drink v baru. Podobně obyvatelé Mexico City viní z růstu kultury spropitného turisty z USA. Dýška rostou i ve Velké Británii, tam ale na vině nejsou Američané. Britský pohostinský průmysl je pod tlakem kvůli daním, zvýšené minimální mzdě, sociálnímu pojištění a vysokým cenám za potraviny a energie. Spropitné tam jde přímo zaměstnancům, takže restaurace ho používají jako způsob, jak personálu zvýšit mzdu. A v současné době se pohybuje kolem 15%.
0: Tak a pojďme k nám, jak to vypadá se spropitným v českých restauracích a barech.
1: No, průměrná výše spropitného v Česku se v současnosti pohybuje v rozmezí 6 až 7%. V posledních dvou letech částka mírně, ale setrvale narůstá. Je to dáno tím, jak se obecně zvyšují ceny v restauracích. Zajímavé je, že výše spropitného se prakticky nemění s ročním obdobím, ani s dnem v týdnu, ani s výší účtu. Ani v nejrušnějších dnech s nejvyššími tržbami, ani u největších útrat spropitné v procentech neroste. Spočítá se 6-7% a je to. A ještě dodejme, že dýško rozhodně nedávají všichni. Je to zhruba 8 z 10 hostů.
0: Teď jak je to s těmi platebními terminály? Mám takový pocit, že většina už rovnou nabízí, kolik procent chcete připočítat. A nebo jen ta se pípne kartou a člověk jde pryč?
1: No, řekl bych, že způsob platby je vlastně základním faktorem, jaká výše spropitného bude. Nejvíc třeba dávají lidé, když platí přes QR kód na stole, pak až je klasický platební terminál a spropitné roste právě díky elektronickým platbám. V mobilních aplikacích nebo na platebních terminálech je spropitné jako přednastavená volba, na kterou host může kliknout a zvolit odpovídající výši, třeba 0, 5, 10%, pak teprve potvrzuje platbu. A platí, že nejčastěji a nejštědřeji dávají spropitné hosté právě přes elektronické platby. Spropitné tak přidává kolem 82% hostů. V průměru dávají vyšší částky než při platbě v hotovosti. I tak je ale u nás situace stále odlišná od USA, kde se spropitné považuje za samozřejmost. Tam se vám může stát, že na účtenku se spropitným ve výši necelých 7% dostanete napsaný vzkaz: naučte se dávat dýška, neobsluhují vás zdarma. Což se v New Yorku opravdu stalo.
0: No a to se opravdu může stát snad pouze v New Yorku. Děkujeme, Pavle.
1: Taky děkuji a naslyšenou.
0: Naše vysílání byl Pavel Prouza, tak jsme to probrali, bych řekl, od A do Z a asi to záleží taky na každém z nás. A taky na možnostech.
2: Ano.
3: Zajisté.
0: Já myslím, že k tomu ještě něco dodáte, ale vidím, že...
3: No už není moc co, no tak...
0: Pavel řekl všechno.
3: A dobře hlavně, srozumitelně.

0: Kousek.
1: 7 hodin 19 minut, máme tady jeden takový technický požadavek od Milana Palaše. Dobrý den, nemůžete prosím dát hlasitěji mluvené slovo oproti hudbě? Na mluvené slovo musím rádiu zesilovat a písničky zas hřvou, že to trhá za uši. Vyměnit zvukaře. Tak já když tak půjdu pryč, zněky jsou také výrazně hlasitější než hovor. A

0: tomu nejsilnější, ale nikdy nebudeme mít ani ty spodní, ani ty nejvyšší frekvence, pokud třeba paní Regina nezačne hystericky ječet, což a je možné.
1: To já neumím.
2: To nezměníme, ani když tu máte dobrého herce.
0: Ano. A ještě existuje vlastně na závěr toho našeho vysílacího řetězce elektroakustického takzvaný optimot, který se snaží všechno dorovnávat na tom vysílači. Takže tady ta varianta, a zase, že bych potichu pouštěl písničky, tak ten optimot je automaticky zase vytáhne do té úrovně.
2: To se děje u takzvaného fade-outu, když ta písnička jde dostracena, tak ten optimot se snaží ještě vlastně ocásek, který se stlumuje, zesilovat.
0: Ale myslím, že ten problém je i v televizi, často je to kritizované, ať se to upraví, že třeba je tichý film a najednou tam je reklamní znělka.
1: Přišly nějaký kachny? Nebo?
0: Tady jdou kachny tady kolem nás. Teda
2: tady někdo naklepává kosu.
0: Tak, ale pojďme se dostat prosím k tomu retru, protože jsme tak
2: no to bychom měli. No.
0: Vyřešili tento technický problém. Retro. Představte si, původně jsme chtěli řešit bílý mák, ale to si necháme asi na příště. Žádný strach, zvěřina je kvalitní biopotravina a my vycházíme z článku Mladé frontě dnes, protože bychom vlastně, když řeknu teď finále, se neměli vůbec bát zvěřiny. A teď proč?
1: No, v rozhovoru takovém celostránkovém na to odpovídá Pavel Mrkos z Kuklíku, který vykupuje a zpracovává úlovky myslivců z celého Žďárska. A ten říká, že lidé mají obvykle obavy z toho, že je to maso bůh ví odkud, někde z lesa, tedy že není pořádně ošetřené a mohli by z něj chytnout nějakou nemoc. Přitom vše, co jde do prodeje, musí projít pečlivou veterinární kontrolou. Další předsudky panují ohledně kuchyňské přípravy. Mnozí v tom vidí zbytečné složitosti. K většině druhů zvěřiny přitom stačí přistupovat stejně jako třeba k hovězímu. Pouze se hodí malinko divočejší koření, například jalovec nebo prostě nějaká směs na zvěřinu. Setkávám se také s názorem, že je to maso chudáků zvířátek, které myslivci vraždí v přírodě.
0: No a teď to tam potom vysvětlíš, jak je to s tím vražděním nebo střílením. A proč jsem to zvolil jako téma do retrokousku? Protože mám pocit, že když jsme byli takzvaně, jsme byli malí, tak my jsme měli v rodině myslivce, tak se to jedlo jako běžně. Jo, nebyl to až tak velký problém, teď je tady předsudek, že prostě když je to z kravína, že to je všechno z jatek, tak je to v pořádku, protože, a to tam je také vysvětleno v tom článku.
1: No, když střelíte například srnce někde v přírodě na pastvě, samozřejmě za předpokladu, že ji střelíte správně, ta smrt je v podstatě okamžitá. Zvíře nestihne zažít žádný stres. Na rozdíl třeba od kuřat nebo od dobytka, který se musí naložit, někam převážet, vyložit a pak přichází samotná porážka na jatkách. To je několikerý stres, který musí zvíře zažít. Paradoxem je, že řada lidí, kteří myslivcům lov vyčítají, pak nemají problém si koupit právě kuřecí, vepřové nebo hovězí z velkochovu.
0: A pozor, je tady ještě jeden pohled, jestli je to dobré třeba při dietě. A
2: to rozhodně.
0: Tady rozhodně napsáno, fakt. To nejsou žádná rychle a cíleně vykrmená zvířata. A když opomenu divočáky na podzim, kteří mají v tu dobu po konzumaci kukuřice hodně tuku, je zvěřina skutečně dietní, velmi zdravé maso.
1: A pak se taky ještě tady říká, že volně žijící zvěř se pase venku v přírodě, nekonzumuje žádnou chemii, nedostává antibiotika ani jiné léky a díky neustálému pohybu je navíc i pěkně vyběhaná. Takže to je biopotravina.
0: No,
2: tak. Co bych vám k tomu řekl, jako člověk, který nejí bohužel maso, ani od spárkaté zvěře, ani od pernaté zvěře, která se nachází v lesích a u potůčků.
0: A točí nějakýž, protože tam je v tom molitan, jo? Nebo...
2: No, jestli je molitan, ale je v tom, jsou v tom hlavně Ečka.
0: Jo, to je
2: a ty dodávají tu správnou chuť. Ale já nevím, mě tam vadí ten záčmuch. Samozřejmě jsem to zkoušel, to ne, že bych to tady dělal z plezíru a řekl nějak jako, nebo z pózy, já nebudu jíst zvířátka z lesa. Ne, já jsem to zkoušel a prostě tam tu chuť cítím i přestože je to maso třeba steřené nebo dobře okořeněné.
0: Teďko já jsem byl na té akci, kde jsem získal ten bílý mák, který jsem nikdy v životě neviděl. Poznej svého farmáře, byly tam samé regionální potraviny a tak dále. Týkalo se to jenom farmářských jídel. A na celé té akci měli pouze dančí
2: pochutiny. To je jiná. No.
0: Ale to dančí prý bylo tak krásně upravené. Bylo tam dančí ragu, dančí steak, dančí klobása, všechno z daňka, a že to bylo prý výborné. Všichni.
2: Tak já nevím, já asi mám nějaké vyvinutější čichové buňky a prostě to cítím ten...
0: Já jsem si dal chleba s máslem a byl jsem spokojen.
2: No to je nejlepší zvěř z lesa.
0: Je chleba s máslem.
2: Chleba s máslem.
0: No jasně, to je. No, tak jsme to probrali, přátelé.
2: Ale jinak maso, jako železo, draslík, soli, všechny minerály, stomové prvky.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. V kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Předseda soudního senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. V případu čelí obžalobě 6 lidí a 2 firmy, mimo jiné i bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit, vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má být jasno za 2 týdny, Pavel připouští i právní kroky. Dnes v Česku vyvrcholí příliv teplého vzduchu s teplotami až 28 stupňů Celsia, po kterém se v úterý ochladí a bude pršet. Ve středu se nejvyšší teploty budou držet do 19 stupňů. Ve druhé polovině týdne se mírně oteplí, denní teploty se budou pohybovat ale kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zemětřesení, které zasáhlo jihofilipínský ostrov Mindanao, má nejméně 5 obětí, informovali o tom tamní úřady. Podle policie se ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov, v oblasti jsou také výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem více vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater nebo do vnitrozemí.
2: Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů.
2: Doprava.
1: Na D1 před Brnem trvá zdržení v obou směrech. Od Prahy se zpomaluje v obou pruzích u Kývalky na 182. kilometru od Vyškova před sjezdem na Slavkov na 211. Na výjezdu z Brna směr Praha navíc na odpočívce Popůvky na kilometru 187 likvidovali požár vozidla. Hasiči tam stále stojí v pravém pruhu přímo na dálnici. Do kolony vjedete už za sjezdem na Mikulov na 195. a zdržíte se asi půl hodiny. D1 dál k Praze je plnější v Posázaví, nesouvislá fronta začíná za sjezdem na Chocerady okolo 28. kilometru. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy na úrovni Brandýsa na 11. kilometru bourala 2 osobní auta, výrazně blokují provoz v obou jízdních pruzích, projíždí se pouze odstavným a do Francis se dojíždí na 13. kilometru. A na D11 na příjezdu do metropole směrem z Hradce popojíždí tradiční ranní kolona před Jirny zhruba z 12. kilometru a teď navíc na 3. a půltem v levém pruhu zastavilo porouchané osobní auto. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu, pokračuje ranní dvojka.
3: Sedm hodin 33 minuty, za chviličku se podíváme do Švédska, kde mají prázdniny, respektive školní rok končí trošku jinak a ty prázdniny jsou také trošku v jiném časovém segmentu, by se dalo říct, tak více nám o tom řekne Tomáš Sněgoň. A ještě bych možná řekl, že Regina právě teď snídá, to jsem hrozně dlouho neviděl. To jeden čas bylo pořád v televizi, viď?
4: No takový ten malý nápoj jogurtového typu.
5: Aha. Oh. Mají to aktivní bifidogenní mikrofloru.
3: Ty budeš zdravá.
4: No to bych potřebovala právě.
3: Tak jo, tak vám přejeme krásný dobrý den. Dnes je pondělí 8. června a je tady vaše ranní dvojka.

0: My se po rozhlasových vlnách přesuneme přes Baltské moře a zamíříme do Švédska. Tam totiž právě teď končí školní rok, protože léto přichází trochu dřív a především končí trochu později, takže letní prázdniny trvají zhruba od poloviny června do poloviny srpna. A na středních školách s koncem školního roku pochopitelně souvisí nebo s tímto tématem i maturity, které se ovšem ve Švédsku praktikují a následně také slaví jinak než u nás. A o nich si budeme teď povídat s naším spolupracovníkem na Evropském severu Tomášem Sněgoněm. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak naznačili jsme jakési odlišnosti mezi českými a švédskými maturitami, respektive způsobem maturit. Začínáme právě tady. V čem spočívají jejich hlavní body?
1: Švédské maturity se nemenují maturity, ale studenten, což tedy v přesném překladu znamená prostě student. Dříve se jim říkalo studentská zkouška, takže proto tento jednoduchý název. A ještě dříve, na konci 19. a začátku 20. století, se oficiálně jmenovaly zkouška zralosti. Ne dospělosti, ale zralosti. Odlišují se nejen od českých zvyků, ale i od zakončení středoškolského studia v jiných severských zemích. A já bych to po osobních zkušenostech se dvěma, tedy vlastními maturanty, nazval spíš něčím jako voláním divočiny, než projevem začínající dospělosti, ale moji synové by na to asi měli jiný názor. Vlastně se o žádnou velkou závěrečnou kombinaci písemné a ústní zkoušky nejedná, protože gymnazisté dostávají své závěrečné známky z jednotlivých předmětů už v průběhu studií. Zkoušky našeho stylu se tu dělávaly do roku 1968, pak se přešlo na ten údajně efektivnější systém a ona efektivita spočinula v tom, že se zavedl jednotný státní systém průběžných písemných testů. Takže s některými předměty studenti končí na konci prvního nebo druhého ročníku a pak už se k ním nevrací, přičemž ta známka se jim už počítá do celkového konečného hodnocení, které je potom rozhodující například pro přijetí na vysoké školy. Gymnázium je tu mimochodem tříleté a základní školní docházka devítiletá.
0: A dohromady 12. Jasně, tak
1: ano. Ano.
0: A teď pojďme ještě k jedné velmi důležité části té zkoušky u vás zralosti, z dospělosti, a nebo zkrátka jenom studenten. Souvisí s tím také veselí. Prostě se to musí potom nějakým způsobem oslavit. Tato zkouška, neskouška se ve Švédsku také slaví?
1: No, to je právě jedna z těch specifik, protože onen poslední den ve škole začíná společnou snídaní celé třídy, při níž se podává tedy šampaňské, no a po oslavách na rozloučenou celé třídy vybíhají naráz podle tedy předem daného určitého jízdního řádu ze školních budov ven, kde za zvuku hlasité hudby divoce tancují a nakonec přebírají gratulace od rodičů a příbuzných. Ti nezasvěcení pozorovatelé by někdy skoro řekli, že dotyční studenti právě získali Nobelovy ceny hned v několika disciplínách, protože v rodinách jde skutečně o velké slávy tedy. Nicméně mládež zatím při vší úctě tedy vyhráli jen sami nad sebou a dokončili tu střední školu, ale dalším bodem oslav je pak skupinová jízda po městě za doprovodu hlasité hudby z reproduktorů, takže nikomu to nemůže uniknout. Celá třída nastoupí na korbu pronajatého nákladního auta a to pak projíždí městy tak, že tedy všichni vědí, že jedou maturanti. Hudba, tanec, hlasitý hromadný křik, toho si nejde nepovšimnout. No a pak se odpoledne slavívá v rodinném kruhu a večer s kamarády na různých místech, organizovaně a spontánně, takže někteří chudáci rodiče že nakonec neví, kde a kdy si své děti mohou tedy pozbírat. No a k té tradici patří ještě jedna věc, speciální studentská čepice s kšiltem, která je dělaná individuálně pro každého s jménem a příjmením. A ta stojí v přepočtu až 7000 českých korun a je to tedy velmi v úvozovkách efektivní investice, protože se použije jen jeden jediný den v životě. No a samozřejmě pokud o ní tedy ten její majitel či majitelka při těch bujarých oslavách nepřijde ještě dřív, to by potom byla ještě lepší investice, tak říkajíc.
0: A to jenom ta čepice, ona má nějaký daný vzhled?
1: Ano, to je, a přitom i všichni mají, je to zajímavé, protože v tom švédském systému je velmi vysoký ohled relativně na ty, kteří si toho mohou dovolit méně, ale tyhle ty čepice, oni si mohou koupit také levnější vzory, také tedy dražší vzory, no ale nicméně všichni tuhle tu čepici mývají.
0: Regina tady na mě gestikuluje, vy jste říkala s kšiltem, to není ten čtverec na hlavě.
2: No jasně, to je zase někde jinde, ale víš, že někdo taková typická pokrývka hlavy, že se jo? To někde dělává.
0: Jo, to je docela hezký. A teď jenom vy jste několikrát řekl slovo divočina, divoké, tak si říkám, když začínají ráno šampaňským, není to potom někdy lehce nebezpečné?
1: No právě. Jednotlivá gymnázia plánují ty oslavy koordinovaně, takže při tom nasedání na nákladní vozy a jízdách zpravidla asistuje i policie, ale právě tento moment je vůbec nejnebezpečnějším. Například v loni se při něm v celém Švédsku relativně vážně zranilo až 12 lidí, jeden například ve chvíli, kdy při skákání na korbě se pod mostem bouchl do hlavy, takže ty bojaré oslavy se musí tedy přes tu bujarost provádět s rozumem. Normálně totiž jízda na korbě nákladních aut vůbec povolená není, ale v ten daný den platí výjimka, ovšem s tím, že ta bezpečnost musí být zajištěna. Kolem jdoucí také občas naříkají, když je rozjaření studenti polijí z těch nákladních aut vlastně sektem nebo pivem, ale to je v té stupnici nebezpečí vlastně úplně maličkost. Ale přesto všechno tohle jde o tradici vlastně všeobecně oblíbenou, protože každý z nás byl kdysi mladý a na ten maturitní věk se i dnes snad mi i vy dáte za pravdu i se stále se zvětšujícím vlastně časovým odstupem hezky vzpomíná.
0: No a kdyby někdo nějaký tady potenciální turista se chtěl nechat polít pivem nebo vínem, tak kdy se to přesně koná, abychom strhli do kalendáře?
1: Je to právě v jednotlivých městech různé, jsou to tyhle dva týdny, minulý týden, tento týden, ale musí se vědět, která škola, kdy právě proto, že policistů by byl pro maturanty nedostatek pro zajišťování bezpečnosti. takže právě proto se dělají relativně vlastně pečlivé tedy ty jízdní řády. Ono, když to vezmete například v Malmö, kde já bydlím, tak nebo u Malmö, tak tam je zhruba 30 gymnázií ve městě velmi různých zaměření, takže právě ta koordinace je v tomhle ohledu určitě nutná.
0: Tak si to dáme do kalendáře a budeme si to připravovat třeba na ten příští rok. Děkujeme, to byl Tomáš Něgoň ze Severu, nashledanou.
1: Hezký den.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Kouzlo bílejch čar nás může uchvátit třeba i při jízdě na motocyklu. Bude k tomu dnes vhodná doba?
3: Teď jsem to chtěl říct pro motoristy rozhodně, protože počasí je úplně jedno, jestli má svátek medard nebo ne. A vzhledem k tomu, že ho dnes má, a ta pronostika, abych ji řekl správně, svátek svatého Medarda připadá na 8. června, nejznámější pranostika říká Medardova kápě 40 dní kape.
4: Případně krápě.
3: A případně krápě, samozřejmě.
5: 40 dní krápe, tam se potom mluví.
3: A nebo krápe. Tak. Ono to tak nebude,
5: nebude,
3: teď aspoň, ale ve středu to bude malinko jiný. Takže, jasno nebo polojasno, už teď teploty příjemné 14 až 17 stupňů Celsia a opravdu bez mráčku, skoro bez deště. A má zůstat jasno až polojasno, možná k večeru od západu bude přibývat na oblačnosti, ale zatím bez srážek. Teploty vysoko, 23 až 28 stupňů na horách v 1000 metrech kolem 20. Zítřek už bude malinko víc zatažený, už se objeví i srážky, přehánky, občasný déšť, zvláště pak na Moravě ve Slezsku. A teploty 23 až 27 stupňů na horách pak kolem 14. A ta středa bude chladná. Naměříme maxima kolem 15 až 17 stupňů Celsia, na to se připravte, a spíš proprší. Možná 19 na Moravě, na jihu Moravy. Napršet má docela dost, kolem 20 mm na metr čtvereční, a ve čtvrtek pak ubývání srážek, to znamená až k ránu, takže přes celou noc by mělo ze středy na čtvrtek pršet. Ty teploty budou pomalinku stoupat, 17 až 21, opět se připravte na to, že se sem tam nějaká přehánka objeví. V pátek pak spíše polojasno, přeháněk už mnohem méně, a ty teploty 19 až 23, a velmi podobné to bude pravděpodobně i o víkendu. Proč to říkám? No, protože je pondělí teprve. A
2: když už jsme u toho víkendu, tak bychom mohli připomenout, že u víkendu se uvidíme a s ostatními posluchači, kteří tam nebudou moci přijet, uslyšíme
3: v písku
2: a z písku. To je to paráda.

0: hodin 51 minuta a já bych se teď na chviličku zastavil u dvou velmi důležitých akcí. Jedna se koná až za nějaký čas, 24. listopadu. Je to podsta milované zpěvačce Haně Zagorové. Celé to pořádá Český rozhlas Dvojka, bude velkou kapelou doprovázet ještě symfonický orchestr Českého rozhlasu. Vše bude řídit Václav Kopta, tedy ne dirigovat, ale dirigovat ve smyslu moderace a řízení celého večera. Myslím si, že to bude stát za to. Lístky už jsou v prodeji, Lucerna už je z poloviny vyprodaná, tak jsme říkali, že budeme na tom pracovat dál, abychom ji vyprodali minimálně do konce školního roku. No a potom teď o víkendu se nám rozjíždí další kolo našeho ježdění, kterému říkáme Přijela k vám raní dvojka, a mezi 12. a 13. červnem se můžete dotknout Písku. A to tedy doslova. To městské slavnosti, kde budou nejrůznější pouťové atrakce, různá vystoupení nejrůznějších umělců, zpěváků. Také tam bude vystupovat Jakub Kaloč, má tam vystoupení svojí kapely. Ono to je takhle za divadlem vzadu na tom place. On se zatím Jakub Kaloč trošku...
1: Hned za tou trafostanicí, aby nebyl vidět. No,
0: tam to bude. Takže se na vás budeme těšit. Budeme tam celou sobotu.
2: Vařit.
0: A mimochodem budeme taky vařit. Už se na vás těšíme. Nemůžeme se dočkat. Už asi nie si.

0: že si nesi.
1: Blízká setkání
2: na dvojce. Naším hostem bude oceňovaná fotografka Alžběta Jungrová, která svým objektivem dokumentovala život v pásmu Gazy, narkomanských getech i zapomenutých končinách světa. Co všechno musí jako fotografka obětovat, aby zachytila ten správný moment? Proč jezdí na místa, kde jde doslova o život? A existuje fotografie, která jí osobně změnila život, i když ji možná nikdy nikdo jiný nespatřil? O tom všem bude řeč s fotografkou Alžbětou Jungrovou.
1: Blízká setkání
3: dnes po 11. hodině
1: na dvojce.
4: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód 2.15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Prezident Pavel bude dnes s vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. Středočeští zastupitelé projednají rozšíření možnosti nástupu všemi dveřmi do autobusů. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes, nakonec to podle Babiše bude až v pondělí 22. června. Rozšíření možnosti nastupovat do autobusů všemi dveřmi dnes projednají středočeští zastupitelé. Týkat se to má několika desítek linek. Cestující můžou od loňského srpna používat k nástupu všechny dveře, třeba v některých autobusech mířících do Prahy, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
6: Výběr linek navazuje na první fázi, kdy se testem testoval na linkách číslo 300 až 429 a nově vybraných 51 linek reprezentuje klíčové a vytížené páteřní trasy. My jsme vlastně chtěli vybrat oblasti, kde doprava nejvíc narážá na zpoždění kvůli dlouhému odbohování u řidiče.
5: Středočeští zastupitelé mají dnes na programu také třeba vyhlášení dotačních programů nebo převody pozemků. Ve dvou várkách sazenic vinné révy směřujících na české vinice se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic, zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Nákazu odhalili inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského laboratorními testy dovážených sazenic.
7: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
8: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
9: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
8: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Ruské noční útoky v ukrajinské záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí, dalších 14 je zraněných, informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na region podle něj útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferpolem na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letouny podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabily jednoho člena posádky.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Dnes bude jasno nebo polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 20.
1: Doprava.
5: Na trase D1 z Vyškova do Prahy je pomalejší provoz od Holubic z 211. kilometru. Tradiční ranní fronta se sune až k Rohlence, pak i přes celé Brno k Popůvkám. Zdržení je už ale menší a následky po požáru vozidla na kilometru 187,5 se podařilo odklidit. Hasiči už jsou také na odpočívce, provoz na dálnici neblokují. Na D10 z Turnova do Prahy ale narostla kolona téměř až ke sjezdu na Hlavenec na 17. kilometr. Přes půl hodiny tak zabere trasa k nehodě na 11. kilometru. Projíždí se tam pouze odstavným pruhem a ucpaný je i průjezd Starou Boleslaví. A D5 z Plzně do Rozvadova, velmi obezřetně kousek před sjezdem na Benešovice na 117. kilometru, je upínací popruh na vozovce. Tak ho nepřehledněte, přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
0: No, jsme tady, celá ranní dvojka pro vás, milí posluchači, dnes v pondělí 8. června. Je 8 hodin, skoro 6 minut, tak nám to vyšlo na 8 a 6. Ale čísla, to není téma, které budeme probírat s Oldřichem Suchým. On připravil knihy o knihách.
10: No, to je takové metatéma.
0: Jaké?
10: Takové metatéma. Když vlastně třeba analyzuješ jazyk, tak používáš jazykové prostředky, ale mluvíš o vlastně jeho struktuře, víš? Takže takhle to bude něco podobného.
0: Takže my teď tady otevřeme metatéma.
10: Tak.
0: To si asi napíšu.
10: Máš tam nějaký metal k tomu?
0: No, vy metal nemám.
10: Skoro.
0: Share, to je taky dobrá.

0: Je 8 hodin 9 minut a teď jsem si vzpomněl na slavnou rubriku z návštěvních dnů Šimka a Grossmana PPP Eš plus G, čili plný pytel problémů Šimka a Grossmana. Otvírám tady téma jízdní řád, to je jejich slavný z návštěvního dne číslo 2, protože jsem si říkal, o čem je jízdní řád? Ten je o jízdním řádu, ale kniha o knize, to mi trošku musí Oldřich Suchý, kterého vítám ve studiu, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: A nám všem vysvětlit. Knihy o knihách.
1: Je takový zvláštní typ knih, a já je mám teda velmi rád, které se zabývají nějakou knihou třeba ve smyslu, že je to kniha napínavá. Je úžasný román Stín větru, kde prodejce knih, nebo má takový antikvariát, se mu dostane do ruky kniha, kterou napsal tajemný autor, který víc knih už nikdy nenapsal, nic moc se o něm neví a ta kniha je vzácná a někdo mu ji chce třeba ukrást a takové věci. Tak to jsou takové ty věci, kdy jsou napínavý. Pak jsou knihy o knihách ve smyslu, že třeba najdete rukopis Jane Austenové třeba, kterou nebudete znát, nebo může být, úplně se mi nabízí takový ten Dan Brown a k tomu nějaký ty tajemné knihy, ale pak jsou knihy o knihách jenom o tom, že si lidé prostě čtou. A jak se mohou třeba setkávat nad knihou, a zbližovat se a dělat si ten život hezčím, což ostatně je velký nárůst při těch malých čtenářských klubů po České republice, že se setká třeba 10 sousedek z nějakého malého města a povídají si o tom, jak si četli, a to teda se mi velmi líbí, že z toho světa internetového utíkáme do takzvaně do offline a jdeme si povídat o tom, co jsme četli.
0: No, ale co takový tajný čtenářský spolek?
1: Ten se, prosím, setkával na konci 19. století v románu Madeleine Martinové, který se jmenuje Tajný čtenářský spolek. A je to kniha, na kterou já jsem se nesmírně těšil. Za prvé obálka, krásná, je tam hromádka knih, na ní taková secesní bodka a k ní se vztahují čtyři dámské ruce, jedna je v rukavičce, druhá je, myslím, holá, třetí taky. Zkrátka pro mě esteticky hezká obálka. A jsou tam ty knížky, že? A název Tajný čtenářský spolek, že? A 19. století. Tam já jsem taky doma. No a jde o to, že jistá lady si je dobře vědoma toho, že v té době ještě ženy neměly samozřejmě tolika svobody a i do čtení se jim zasahovalo. Bylo říkáno, nečti ty romány, třeba takové povídky Edgar Allan Poe, to ženské nebo dámské psychické ústrojí na to prý není uspůsobeno, aby četlo takové knihy. No a mohlo to mít, báli se, že to na ženy může mít neblahý vliv a že budou potom, řekněme, vyšinuté. No a tak se jim třeba zakazovalo to číst a nebo když potom mohly být ty ženy odbojné, nebo se třeba chtělo získat jejich majetek, tak se zavírali do chorobinců nebo do blázinců, odkud se nemuseli vůbec dostat. No někdy tam ty rodiny u ty své dcery posílali, třeba aby utajili jejich manžel, jejich těhotenství a tak dále. No není to vůbec hezká kapitola a naše hlavní hrdinka tohoto románu se rozhodne, že poskytne útočiště, ona je to trojnásobná vdova, o které se špitá, že možná ti tři manžele nezemřeli úplně přirozenou cestou a ona se totiž opravdu vyzná i v bylinkách a tak a v různých věcech, má spoustu má encyklopedii a rozhodne se, že udělá takový tajný čtenářský spolek, kam pozve tři další dámy, o kterých tuší, že to nemají s tím čtením tak jednoduché, že jim je v tom bráněno. No a my opravdu sledujeme to tak teda, jak jednu z nich nakonec rodina pošle právě do blázince a ty tři zbývající, jak se spojí, aby ji zachránili. Pro mě to všechno bylo extrémně lákavé, ale musím přiznat, abych byl fair, že nakonec to skončilo pro mě jenom u jaksi příjemného románu, který ale mi nedal nic víc. Což je mi trošku líto, ale pokud by si naši posluchači chtěli hezky odpočinout a nijak moc se nenapřemýšlet, tak ta knížka se jim bude líbit.
0: Ale někdy se může také stát, že když to budete přehánět s tou četbou, můžete skončit za mřížemi.
1: Ano, je to takhle krásný oslý můstek. To je román Moniky Woodové, kde začínáme ve věznici, ale tedy ani jedna z těch trestankyň tam není, protože by příliš četla.
0: Jasně.
1: Ani nikoho neutloukli knihami, ale ten čas si tam trošku krátí právě ve čtenářském klubu za mřížemi, ale my hned z toho vězení jdeme pryč, protože my tam poznáme v tom vězení dámu, která za těmi vězněkyněmi chodí a dělá jim vlastně ten čtenářský klub, přináší jim tam ty knihy a společně čtou a rozebírají, ale je tam taky trestankyně Violet, která je 22 let, která v opilosti sedla za volant, vyjela do protisměru před necelými dvěma lety. Bohužel protijedoucí auto, kde seděla jistá starší dáma, tak ta se jí taky chtěla vyhnout a bohužel to nedopadlo dobře, tak ta dáma zemřela a proto je vlastně ta Violet ve vězení. A teď z ní odchází a její rodina ji sice vyzvedne, její sestra, ale řekne, že se nemá vrátit do rodného města, že ji nechtějí nikdo vidět, ani tetičky, ani strýčkové, ani ta samotná sestra, že to je konec, že jí to nemohou odpustit, protože se bohužel stalo, že během soudního líčení a toho, jak byla ta Violet ve vězení, tak její matka milovaná zemřela. Ono to urychlilo její nemoc a oni to nemůžou odpustit. Takže Violet je na všechno sama, zůstane v Portlandu. Ale co čert nechtěl, vejde do jednoho knihkupectví a koho tam nepotká, manžela té mrtvé dámy. Pro oba je to veliký šok a my postupně odkrýváme i důvody, proč ten pán se na to Violet třeba vůbec nezlobí. Protože logické by bylo očekávat, že ji bude nesnášet, ale ona to není vlastně pravda a je to román o odpuštění, o nějakých nedořešených věcech, o nevyřešených věcech a tohle to je zase knížka naopak, která mě překvapila. Tam, když byla čtvrtá kapitola, jak ta Violet odchází z vězení a ta sestra je na ní taková hurty, hurty a už tebu ani slovo, tak to na mě začalo teda hodně fungovat a moc se mi to líbilo, jak si potom všechny ty tři postavy i právě ta dáma, co do toho vězení donáší ty knihy, se do toho ještě zamotá, protože ta zase osamělá a všichni žijí v tom Portlandu, tak to na mě teda působilo velmi. A navíc jsou tam papoušci, a je tam kočka.
2: To jsem chtěl právě teď ještě dodat, že když už jste mluvil o té první obálce, první jmenované knihy, tak já jsem tady otevřel, to je modrá, překrásná knihovna. Ano. Je tam kočka a je tam právě papagaj a ano. Jsou tam i nějaké květiny. Je to moc hezky, taky to působí malebně.
1: Samozřejmě, že na mě to fungovalo hned. Takhle, když bude knížka vypadat a bude tam v názvu něco třeba tajemná kniha, tak já to musím mít. A musím to prozkoumat, jestli se mi bude líbit nebo ne. A samozřejmě hrozí, že u takto i malebné obálky, že už by to mohlo být třeba i kýč, řekněme si, ta kniha. A někdy se to stane, ale tady naopak jsem byl překvapen, jak to se mnou pracovalo, jak to téma, vlastně ta nepříjemná témata si člověk tak jako představil, no jaký to je žít s tím, že teda kvůli mě někdo zemřel, teď vím, že kolem mě chodí člověk, který mu to vlastně dlužím a on se mi omlouvá, přitom já bych se uměla omlouvat. No hrozně zajímavý to bylo.
2: Vy jste nesmírně citlivý člověk.
1: Je to tak, přiznávám a nestydím se za to.
2: Dvě knihy o knihách, Tajný čtenářský spolek a Čtenářský klub za mřížemi nám nabídl Oldřich Suchý. Děkujeme.
1: Mějte se krásně a přemýšlím, že příště bychom si mohli dát něco napínavého. Co říkáte?
2: Dobře.
1: Chcete?
2: Jdeme.
1: Tak výborně.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: No uteklo to, dnešní pondělní vysílání je v podstatě za námi, máme tady tři tečky, jedna se musí týkat Medarda, jedna se musí týkat nespaní, ale začne Jakub, protože nám vyčistil kávovar.
2: No počkej, vyčistil, to samozřejmě vyžadoval kávovar opravu a to rozebrání přístroje vyžaduje přístup odborníka, proto jsem rád, že jste mě oslovili. Já jsem naštěstí měl pít s sebou, takže od kávovaru, včetně písních kroužků, ale já jsem musel rozebrat tu spařovací jednotku celou. K tomu potřebujete šroubovák, kleště, samozřejmě nějaké vybavení a hlavně vědomosti, znalosti.
3: Takže a co se tam ukázalo?
2: Ukázalo se, že si
1: klepe na hlavu.
2: Ukázalo se nakonec, že si uděláte turka.
3: Jo, takhle, to nevadí.
2: Ne, funguje, přístroj funguje. No, udělal výbornou kávu.
1: No a já jsem objevil, ještě Regina bude mít samozřejmě tečku finále, je to žena, proto má přednost.
2: Děkuju.
1: Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá. Našel jsem, jo, pořád je 40 dní kape, to víme. Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá.
2: A my máme také pranostiku s Regií, když na Medarda pršívá, bývá mokro.
3: A to mokro je tak dlouhé, jaká je zima.
2: Jak dlouho prší.
3: Jak dlouho prší.
2: Jaká je zima.
4: Má to logiku, no.
2: Léto, přesně. Léto je tak teplé, jaká je zima.
4: Jo.
2: Jestli byste chtěli
3: to se nedá rozporovat,
2: do mlína. Regie, nemáš tam něco inteligentnějšího?
3: No já nemyslím, že to je inteligentní.
2: Nebo spíš inteligentní.
3: Ale je to docela taková zajímavá věc, protože Dalibor dost často říká, že se ve dvě ráno budí. A já jsem shodou okolností našla důvody.
2: Jenom se zeptám, promiň, a už neusneš pak?
4: Ne.
2: Já se taky zbudím, ale usnu pak.
3: No, ne. Tak to je ještě potom jiná varianta. Poslouchejte tedy oba a všichni, kteří máte podobný problém. Čím to může být? Proč se budíte ve tři ráno? Může za to 10 000 let stará evoluce. Tím asi nic neuděláme. Naši předci nespali celou noc najednou. Spali ve dvou blocích. První spánek, pak hodinu bdění, kdy hlídali oheň, no. Až pak druhý spánek. Vaše tělo si tento rytmus stále pamatuje.
1: Tak to je ti?
2: Když táhneš vývar, tak se k němu musíš budit. Ano. Musíš hlídat oheň, že jo?
3: No,
1: to je pravda. Tak to je ti?
3: Takže nevař v noci, nebo si zapni takový ten oheň v krbu na počítači a ten ti nezhasne. Můžeš být jako klidný, ne? Nebo co?
2: Možná je v tobě kus šelmy, víš? Jako i z těch bezpečnostních důvodů, když pak hlídáš rodinu nebo sám sebe, tak se samozřejmě budíš v noci. Nebo naopak kořisti. No, vidíš, to
3: no, možná s tím bude souviset důvod číslo 2. Váš mozek a hormony mají plán. Ve druhé polovině noci přibývá lehčího spánku a hladina kortizolu začíná pomalu stoupat. U lidí se stresem tato hladina vystřelí příliš brzy a vzbudí vás dřív, než má.
4: Tak to taky.
3: Mm-hmm. Tak to máme druhý důvod, který na tebe sedí. Máme tady třetí. Vaše játra pracují přes čas. Pokles nebo kolísání hladiny cukru během noci může některé lidi probudit, zejména po pozdním jídle nebo alkoholu.
2: No tak to vylučujeme naprosto.
3: Ne, to se ti netýká.
2: Minerálka nikdy nikomu neuškodila, pokud
1: já bych teďko sodovku, sifon, já jsem si koupil sifonové bombičky a pozdní jídlo, říkáš?
2: Uh-huh. A stáváš třeba i kvůli potřebě? Několikrát
1: no tak už trošku, že jo, ten
2: taky.
1: Věk. No nesmíš moc toho té sifonové vody vypít večer. To je prostě problém, jsem zjistil.
2: Já dělám chybu, že jdu s potřebou a když se vracím, tak se napiju hodně. To je chyba.
3: Abych mohl jít za chvíli zase.
2: Abych mohl jít za hodinu znova.
3: No a pak tady mám takový recept. Vzbudili jste se, toto možná pomůže. Modré světlo potlačuje melatonin. Zkuste techniku 4-7-8. Nádech na 4 sekundy, zadržení na 7, výdech na 8. Opakujte 3x. Může pomoci rychlosti.

0: rychleji znovu usnout.
1: Usnout. Tak se nám, myslím, daří to usychání pomalé.
2: Usychání. To si myslím na toho Medarda trefila hřebíček na hlavičku. Loučí se Radní dvojka, 8 hodin 26 minut. Píseň Don't Talk, Just Kiss. Tak jo. Mějte se krásně, moc se těšíme na další společné minuty a hodiny, které strávíme třeba tady ve studiu, nebo tento víkend v Písku, anebo za týden v Sedlčanech. Uvidíme. Moc se na vás těšíme. Ricky, Jakube, děkuji vám.
1: Ahoj, Dalibor.
0: Ahoj. No.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
2: Ta vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
3: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
4: Milí posluchači,
2: posuňte se mi.
3: Poslouchejte Toulky první republikou.
0: Toulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
2: Dobrý den.
5: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
5: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
6: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes prorektor Metropolitní univerzity Praha, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií Petr Just. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Jaké parametry má vládní návrh zákona o referendu? Podaří se koalici získat dostatek opozičních hlasů potřebných pro změnu ústavy? Co si prezident slibuje od dnešní návštěvy ve Strakově akademii? Proč by nemohli na summit NATO jet jak hlava státu, tak premiér? A uspěl by případně Petr Pavel s kompetenční žalobou? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas dvojka.
5: Jak to vidí?
6: Vláda má dnes jednat mimo jiné o koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Asi má logiku, že u toho chce být i prezident.
7: Má to logiku, vzhledem k tomu, čeho jsme svědky v těch posledních týdnech a měsících, kdy ten hlavní spor mezi vládou a prezidentem se vede o právě reprezentaci Česka na různých mezinárodních fórech. Máme samozřejmě mezinárodní fóra, kde to není vůbec kontroverzní, například prezident se nějakým způsobem nedomáhá toho, aby jezdil třeba na evropské summity, ale ve vztahu třeba k Severoatlantické alianci nebo Organizaci spojených národů, což jsou dvě instituce, kde doposud bylo zvykem, že prezident byl vedoucím té delegace, tak tady jsou teď ta ožehavá místa, citlivá místa vztahu mezi vládou a prezidentem, a vzhledem k tomu, že jedna z těchto událostí se blíží za měsíc, skoro přesně za měsíc, jestli se nemýlím, někdy 6. 7. července, že skoro přesně za měsíc má v Ankaře proběhnout summit Severoatlantické aliance a prezident na straně jedné stále počítá, že bude šéfem delegace, na straně druhé vláda, respektive hlavně někteří její členové, zejména ti, co reprezentují motoristy, ale částečně i SPD, už s tím nepočítají. Premiér Babiš zatím tak trošku lavíruje, sice také říkal, že by bylo vhodnější, aby tam prezident nebyl, aby vedl on, jakožto premiér, tu delegaci, ale říká to v podmiňovacím způsobu a v poslední době také trošku zmírnil tuto svoji rétoriku. Takže uvidíme, jestli ta dnešní návštěva prezidenta na jednání vlády povede k nějakému posunu. Každopádně je dobře, že se obě strany toho sporu budou bavit z očí do očí, že to nebude přepinkávání si výroků a vyjádření a prohlášení přes média, přes sociální sítě, ale že si prostě sednou za jednací stůl a řeknou si, kde teda, nebo jak tedy ta situace vypadá, jaké by mohly být způsoby řešení a jaká tedy bude ta delegace.
6: A proč je to najednou téma projednání vlády? Dosud to koordinováno nebylo?
7: Ono to vychází hlavně z nějakých tradic a zvyklostí. My tady sice na straně jedné máme ústavu a její články, které hovoří o pravomocích prezidenta, máme tady ale zároveň kompetenční zákon, který zase hovoří, jaké jsou kompetence těch ústředních orgánů státní správy typu Ministerstvo zahraničních věcí například, nebo obecně vláda jako taková. A vlastně tyto dvě koncepce se tak trošku střetávají a vždycky doposud se ale podařilo najít nějaký konsenzus a z toho vznikla tradice. Z toho vznikla tradice něco, co není samozřejmě nikde napsaný, nikde není vyloženě napsaný, že prezident musí tu delegaci vést. I ta formulace v ústavě je taková, že prezident reprezentuje stát navenek, což pochopitelně i pro právní laiky je hodně takové vágní konstatování. Podobně vágní je, že je vrchním velitelem ozbrojených sil. Ani to vlastně není něco, co si můžeme představit jako reálnou pravomoc prezidenta, když budu třeba citovat vašeho i mého oblíbeného klasika Cimrmana, že by prostě prezident řekl, druhá jízdní na můj povel dosedel. Takže bohužel nic takového není a tím, a teď říkám bohužel, protože jde o to, že to není teda nikde striktně napsaný a skutečně se musí pánové, prezident, premiér, ministr zahraničí, ministr obrany prostě domluvit na tom, jak to bude. A tady evidentně vznikla, a to přiznává i Andrej Babiš, tady evidentně vznikla velká překážka nebo velký problém v jakémsi trvajícím sporu, zejména mezi prezidentem a motoristy, a to je problém, který vznikl nejmenováním Filipa Turka do vlády.
6: Petr Pavel trvá na tom, že delegaci povede. O co se opírá?
7: Opírá se jednak o tu zvyklost a jednak o právě to, byť tedy vágní, konstatování ústavy, že on reprezentuje stát navenek, což ale zároveň neznamená, že v té delegaci nemůže být nikdo z vlády. Naopak, vždycky v minulosti, i když prezident vedl delegaci, ať už se jednalo o summity Severoatlantické aliance, ať už se jednalo o vrcholné schůzky OSN, to znamená zejména to zářijové zasedání valného shromáždění OSN, vždycky součástí delegace byl i zástupce vlády, většinou ministr zahraničí, v případě NATO i ministr obrany. Takže ten vládní prvek v té delegaci a tudíž i ten vládní hlas tam vždycky reprezentován byl. A i prezident, pokud by chtěl jménem České republiky učinit nějaké rozhodnutí, tak by vlastně byl vázán mandátem vlády. A ten jeho mandát by vláda schválila, vláda by zároveň za tu věc ale přejímala odpovědnost. To je, bavíme se to tady totiž o článku ústavy, který sice vyjmenovává prezidentovi kompetence, ale zrovna tento konkrétní článek vyjmenovává kompetence, které prezident může činit pouze za součinnosti s vládou. Takže on by tam ani nemohl fungovat jako nějaká neřízená střela. Takže si myslím, že v tomto ohledu ta obava z vládních řad je možná trošku přehnaná a možná je vedena právě pořád tím, nebo je vedena na pozadí toho sporu o nejmenování Filipa Turka.
6: Prezident věří, že na summit pojede on i premiér. Každý by se tady mohl věnovat jiné části programu. To by asi bylo elegantní řešení.
7: Bylo by to elegantní řešení, bylo by to kompromisní řešení, které, jak říkám, by nevyřadilo ze hry ani prezidenta, ani vládu. Navíc prezident vzhledem, řekněme, ke svému neformálnímu vlivu, který díky bývalému působení ve strukturách aliance má, tak by vlastně mohl i vládě nějakým způsobem pomoci. Vláda, a v tom má samozřejmě Andrej Babiš pravdu, říká, že to bude hlavně ona, která by měla obhajovat zejména výdaje na obranu. To je samozřejmě pravda, že tohle je rozhodnutí vlády a že by si ho tam obhájit měla vláda, ale to neznamená, že jak už jsem říkal předtím, vláda tam reprezentována bude, i když bude na místě prezident. Takže skutečně každý by se mohl věnovat nějaké agendě a ten prvek obhajoby výdajů na obranu by skutečně mohl přednést někdo, kdo by tam reprezentoval vládu, ať už premiér nebo některý z ministrů.
6: Vláda měla dnes původně rozhodnout o složení delegace na summit NATO v Ankaře a znovu to bylo odsunuto, tuším, na 22. června. Proč?
7: Oficiální zdůvodnění od vlády je, že počkají na to, až se sejdou ministři obrany Severoatlantické aliance, kteří mají mít setkání tuším 18. nebo 19. června a v návaznosti na to tedy finalizují přípravu české delegace. Protože většinou tyto schůzky, které předcházejí těm velkým summitům, ať už to jsou schůzky ministrů obrany, schůzky ministrů zahraničí, tak se mimo jiné věnují i přípravě toho summitu. Takže to je oficiální zdůvodnění, které přichází z vlády. Na druhou stranu, a připouštím teďka, že to je spekulativní, nevíme, jestli to třeba není právě ten odsun, jestli není motivován tím, že dnes tam bude prezident a nechtějí tedy před prezidentem učinit to rozhodnutí a chtějí ho udělat až za 14 dní. Na druhou stranu, i když by tam nebyl prezident, tak podle jednacího řádu vlády se zasedání vlády účastní i zástupce, zástupce prezidentské kanceláře. Takže on tam je, dělá si poznámky, sleduje tu debatu, takže i kdyby rozhodli za 14 dní a chtěli jakoby rozhodovat bez prezidenta, prezident o té diskuzi nepochybně informovaný bude skrz právě svého vyslance, který na zasedání vlády chodí. A tak to bylo vždycky, to není specifikum fungování prezidentské kanceláře za Petra Pavla.
6: Hradní plán B zní kompetenční žaloba. Stihla by ale prezidentská kancelář právě kvůli vládnímu rozhodnutí na poslední chvíli včas podat?
7: To je možná druhý důvod, proč, a zase spekulujeme teďka, je nutno říct na začátek, to je druhý možný důvod toho odsunutí, aby se nestihlo rozhodnout, aby ústavní soud nestihl rozhodnout do doby, než se ten summit ve skutečnosti bude konat. Ten čas se skutečně krátí, jak už jsem říkal, ode dneška je to za necelý měsíc, pokud se o další dva týdny prodlouží to rozhodnutí vlády nebo odsune rozhodnutí vlády, tak už jsme na někde úrovni dvou týdnů, kdy se pak může právě argumentovat tím, že není dost času na akreditaci, že už prostě naše delegace akreditována je. A rozhodnutí ústavního soudu, které by mohlo přijít třeba řádově i několik jednotek dnů před tím summitem, nebo dokonce by ani nemuselo být učiněno před tím summitem, tak by už vlastně nic nezměnilo. Ale na druhou stranu, ono by to nic nezměnilo v té aktuální situaci, ale rozhodnutí ústavního soudu mají jistý potenciál stát se i nějakým precedentem do budoucna. Ať už se jedná o věci související s kompetenčními žalobami, kde hlavně to může být využito jako precedent do budoucna, ale i v některých jiných rozhodnutí.
6: Hostem je dnes politolog Petr Just.
0: Jak to vidí?
5: Vladimír Kroc a jeho host na dvojce.
6: Vláda schválila návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Bylo by možné ho vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí anebo návrhu parlamentu. Je to podstatně méně, než se navrhovalo kdysi, to bylo nějakých 850 tisíc, tuším, ale je to pořád hodně, ne?
7: Je to hodně, ale na druhou stranu, když se podíváme třeba do okolních zemí, tak ve srovnání s některými je to relativně málo. Například Slovensko, které má poloviční počet obyvatel, tak tam, abyste mohl iniciovat referendum, tak kromě toho, že mu ho může iniciovat také vláda a parlament, tak ho mohou iniciovat občané a tam jich musí být alespoň 350 tisíc. Mm-hmm. Takže ještě víc než u nás při poloviční lidnatosti Slovenska. Na druhou stranu zase v Maďarsku, které je populačně jenom o něco menší než Česko, tak stačí 100 tisíc pro takzvané fakultativní referendum a 200 tisíc pro obligatorní. Když dá 200 tisíc, tak se musí vyhlásit. Když dá podnět 100 tisíc, tak parlament může rozhodnout o vyhlášení nebo nemusí. Ale když dá 200 tisíc, tak musí. Takže i těch 200 tisíc je méně. Ale i těch 300 tisíc našich je výrazně méně než to, o čem se diskutovalo v minulosti. A tohle byl vlastně po celou dobu diskuzí, které probíhají těch 30 let o tom, jestli a za jakých podmínek budeme mít u nás uzákoněno referendum, tak tohle byl vlastně jeden z těch hlavních problémů. Já bych tam identifikoval takové tři problémy, které se řešily. Jednak, kdo bude mít tu iniciativu a kolik bude zejména potřeba podpisu, pokud ta iniciativa přijde od lidí, za jakých podmínek bude platné, a za třetí, jaká většina bude potřeba k přijetí toho usnesení. Takže tohle byl jeden z těch sporných bodů, který se podařilo vyřešit. Máme tady i návrhy těch dalších, ale tam předpokládám, že třeba ještě může docházet k nějakým změnám.
6: Pro by muselo hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 890 tisíc lidí. To je taky dost vysoká hranice, nemyslíte?
7: Je, ale je to hlavně konstruováno trošku netypicky. Když se podíváme na zase úpravy, a zase si vezmu tady ten náš blízký region středoevropský, když se podíváme na úpravy jinde, tak většinou to je vlastně nadpoloviční většina z nadpoloviční většiny. Musí se zúčastnit nadpoloviční většina hlasujících, jinak vůbec se ani nepřihlíží k tomu, i kdyby 100% hlasovalo pro, tak prostě se výsledky nepovažují za platné, pokud se nezúčastní více jak polovina. Takže musí být splněna ta účast alespoň poloviny voličů a z nich nadpoloviční většina musí se vyjádřit kladně k té otázce, aby ta otázka byla považována teda za schválenou. Takže to je vlastně ještě mnohem přísnější věc, že tady opět se šlo sešlo možná takovou jakoby ne úplně typickou, ale asi kompromisní variantou toho, co si v rámci koalice za kompromis mohli dovolit. Tady samozřejmě vidíme, že v těch parametrech bylo učiněno hodně kompromisů a hodně ústupků, zejména od té strany, která referendum prosazovala nejvíc, a to je SPD. Jsou vlastně ústupky ve třech věcech. Jednak SPD dlouhodobě říkala, že chce, aby referendum bylo platné za jakékoliv účasti. Tady se samozřejmě nepřímo tedy k nějaké účasti vztahujeme, když to musí být alespoň 35% ze všech zaregistrovaných voličů. Pak samozřejmě chtěla, aby se mohlo hlasovat i o vystoupení z mezinárodních organizací, což ale už programové prohlášení vysloveně zamítá, a za třetí chtěla odvolatelnost politiků, to znamená i rozhodování referendem v personálních otázkách, což by se také nemělo stát.
6: Když uvážíme, které otázky návrh vylučuje, o čem podstatném by tedy plebiscit mohl rozhodovat?
7: Taková možná trošku vypočítavá odpověď o všem ostatním. Ne, ono je to. Ne, tady je skutečně spíše důležitější zmínit, o čem se hlasovat nemůže, protože to je mnohem omezenější okruh věcí. Sami představitelé vládní koalice, když se vyjadřovali k referendu, tak zmiňovali věci třeba související s nějakými otázkami držení třeba měkkých drog, jestli by byla nějaká hranice, kolik by bylo možno pro vlastní potřebu a podobně. Ale jak říkám, tady je asi hlavní to negativní vymezení, to, o čem by se nehlasovalo. A zase vidíme tady, že jsou body, které jdou průřezově i těmi zeměmi, kde referendum už mají, například rozhodovat o otázkách, které souvisejí se státním rozpočtem, s daněmi, cly, odvody, dávkami a podobně. Protože asi si dokážeme představit, že lidé by chtěli co nejnižší daně, ale zároveň očekávali, že stát se o ně v maximální možné míře postará, což by pochopitelně šlo trošku proti sobě. A pak samozřejmě otázky související s nějakými základními lidskými právy a svobodami, že to také bývá většinou vyloučeno. Ale třeba v Maďarsku výčet toho, o čem se hlasovat nemůže, je mnohem více. Například rozpouštění parlamentu, což často řeší na Slovensku. Na Slovensku často vidíme, že opozice se snaží dospět k rozpuštění parlamentu tím, že navrhne, aby se o tom uskutečnilo referendum. Ale třeba Maďaři tohle výslovně neumožňují.
6: Na uzavřeném jednání ANO, SPD a motoristů prý padla myšlenka, že by mohlo být možno odvolat prezidenta. To už ve hře není.
7: Podle té úpravy, která byla teď medializována, to ve hře není. Na druhou stranu, tohle není možná věc, která by měla být řešena obecným referendem, ale spíše zákonem, který řeší volbu prezidenta. Opět, když se podíváme na příklady do zahraničí, tak možnost odvolat prezidenta v referendu mají na Slovensku, ale nemají to řešeno v rámci ustanovení o obecném referendu, protože ta procedura má úplně jiné fáze, jiné většiny musí být pro ty jednotlivé fáze dosaženy. Na Slovensku zároveň tohle referendum může iniciovat pouze parlament, přestože standardně, a vyhlašuje ho pouze parlament, přestože ta obecná referenda vyhlašuje prezident na základě iniciativy, která může přijít z různých zdrojů, a hlavně parlament tak musí rozhodnout 3/5 většinou. A hlavně, pokud prezident není odvolán, tak je rozpuštěn parlament. Takže ten parlament jaksi musí pikat za to, že tady něco navrhl, ale lidé, kteří mají samozřejmě vyšší legitimitu než parlament, tak rozhodli jinak, a proto parlament z toho musí vyvodit odpovědnost. Takže to je ta slovenská úprava. U nás se o této možnosti, ale jenom okrajově, diskutovalo, když se zaváděla přímá volba prezidenta. Ale jak říkám, byla to skutečně jenom okrajová diskuze, žádná nějaká hlubší, ať už odborná nebo politická diskuze o tom, jestli zavést společně s přímou volbou prezidenta i možnost prezidenta přímo odvolat, tak se v konečném důsledku nevedla.
6: K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů. Sežene minister spravedlnosti Jeroným Tejc tolik potřebných hlasů?
7: Je otázka, jak s většinami, zejména s většinou v Senátu, zamíchají podzimní senátní volby, ale i kdyby tam vládní kandidáti uspěli v maximální možné míře, to znamená, kdyby vyhráli hypoteticky ve všech 27 obvodech, ve kterých se bude volit, tak by jim to stačilo být těsně, ale pouze na prostou většinu, to znamená 41 ze 81, nestačilo by jim to na ústavní většinu, aspoň tady za předpokladu, že od všech 81 bude hlasovat, protože jak jste říkal, tady je to z přítomných senátorů. Takže těžší získat proto podporu bude v Senátu, ale nejenom tím, že jakou pozici tam má vláda, ale i tím třeba, jakou pozici tam mají Piráti, o kterých se často mluví o tom, že jako strana, která hodně dává na ty prvky přímé demokracie i ve svém vlastním vnitrostranickém fungování, by potenciálně mohla být tím, kdo by podpořil vládu při tomto hlasování.
6: Takže je to ale tak, že oni ani nechtějí toho jednání účastnit.
7: Tak, ono tady samozřejmě se bude promítat do postoje Pirátů i skutečnost, že ANO s nimi jedná velmi, řekněme, ostrakizujícím způsobem. Piráti se tím pádem cítí, že jsou takovými vlastně disidenty v té sněmovně, nejenom ve vztahu k vládě, ale vlastně i ve vztahu k opozici, protože tam jsou i poměrně napjaté vztahy v rámci opozice mezi Piráty a zbytkem opozičních stran. Takže Piráti zatím, a dokážu si představit i důvody, proč by třeba chtěli, aby bylo trošku přísněji nastaveno to referendum, aby třeba byly přísněji nastavené podmínky jeho vyhlášení nebo podmínky jeho platnosti. Takže ano, oni se skutečně v tuto chvíli nehodlají účastnit nebo nehodlají to podpořit. Na druhou stranu jsme na úplně samotném začátku toho legislativního procesu a vláda, pokud bude chtít tento bod naplnit, bude nutně potřebovat podporu opozice. Takže vůbec nevylučuji, že ty parametry, které jsme tady před malou chvíli diskutovali, ještě doznají určitých změn právě s cílem získat podporu některých jiných subjektů, které jsou dneska v opozici.
6: Podle KDU ČSL i STAN stačí, že referendum funguje na komunální úrovni. Mají pravdu?
7: Když se podíváme na témata, kterými se věnují komunální, krajská a celostátní úroveň, tak z logiky věci občané mají největší přehled o tom, co se děje nejblíže jim. Takže komunální a krajská úroveň z tohoto pohledu je určitě nespochybnitelně, nebo mít referendum na komunální a krajské úrovni je nespochybnitelně legitimní. Pokud jde o tu celostátní úroveň, tam je pravda, že ta témata už jsou hodně vzdálená tomu, k čemu lidé mohou mít nějaký, nebo do čeho mohou mít lidé přímý vhled, nebo naprostá většina témat. Témat, která mají velký přesah, mezirezortní přesah, jsou řešena formou zákonů, někdy ústavních zákonů a pochopitelně čím dále je od nich to téma, tím méně informací k němu mají. Tady bychom určitě byli, nebo bychom byli určitě svědky různých přesvědčovacích kampaní, vždycky před referendy z jedné nebo druhé strany, které by ale určitě vždycky byly konstruovány tak, aby ten, kdo prosazuje variantu pro nebo proti, tak bude i nějakým způsobem účelově interpretovat, jaké by byly výhody nebo nevýhody, pokud by ta daná věc byla nebo nebyla přijata. Takže bychom se dostali vlastně do další fáze kampaní, které už dnes, teď, když se bavíme o kampani před volbami, tak teď by byla prostě další fáze kampaní před referendy. A právě proto k tomu některé politické strany vlastně zaujímají spíše skeptičtější postoj, nejenom vzhledem k nějaké atmosféře ve společnosti, kterou by to ještě víc mohlo polarizovat, ale i právě k tématům, o kterých by se hlasovalo.
6: Vláda chce prosadit dvě další ústavní změny, ukotvení české koruny v ústavě a právo držet hotovost. Znívá to smysluplně?
7: Oni reagují taky na technologický vývoj, který dneska přesouvá, když se bavíme o té hotovosti, který dneska přesouvá řadu operací do online prostoru. ale oni tím hlavně reagují na skutečnost, která asi je nepopiratelná, že tím je třeba diskriminována určitá generace, která přece jenom si ve svém věku, pardon, že to teď řeknu možná trošku hnusně, ale už třeba nechce zvykat na placení online, na placení přes převody, přes internetové bankovnictví a podobně. Je otázka, jestli tohle není spíš otázka nějaké kultury toho, že by podnikatelé nebo jiní, kteří operují s nějakými transakcemi, že by vlastně sami nabízeli stále možnost, aby se platby mohly činit i v hotovosti. Nevím, jestli je nutný to skutečně dát do ústavy. Na druhou stranu, jak říkám, to předpokládá, že tady bude kultura toho akceptování hotovosti. Pokud nebude, pak chápu, že třeba někdo vidí jako nutné dávat to do ústavy. A pokud jde o korunu do ústavy, tady to trošku dávám do souvislosti s nechutí této vlády přijmout euro, aby tím vlastně, tím trošku zkomplikujete situaci vašim nástupcům, kteří třeba budou chtít přijmout euro, jednotnou měnu euro, i třeba v situaci, kdy Česko bude splňovat maastrichtská kritéria a bude tady i politická vůle, ale jestliže nebude třípětinová v obou komorách, tak prostě ani splňování ekonomických kritérií, ani politická vůle s tím vlastně nic nenadělá.
6: Hostem pořadu, jak to vidí, byl Petr Just, prorektor Metropolitní univerzity Praha, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií. Moc děkuji, nashledanou.
7: Děkuji za pozvání a slyšenou.
6: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: Jak to vidí?
5: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód 2.15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Stát podle Nejvyššího kontrolního úřadu dlouhodobě špatně řídí investice do dopravy. Dělníci začnou v červenci opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ také upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic víc než 20 let. Silničáři opravují dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem od 18. do 48. kilometru mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Vybudují nový systém nouzového volání, ten současný je zastaralý. Práce za skoro 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
2: Odbavovací hala hlavního nádraží v Praze bude mít nový strop. V červenci ho začnou opravovat dělníci. Přesunou také třeba veřejné osvětlení nebo upraví parkoviště u magistrály. Práce mají trvat do roku 2028. Správa železnic za ně zaplatí přes 290 milionů korun, říká její mluvčí Nela Frýbová.
5: Cílem projektu je vyřešit zatékání z plochy parkoviště a magistrály do konstrukce odbavovací haly ze 70. let minulého století. Obnoví se železobetonová deska zastropení, rekonstrukcí projdou také přilehlé komunikace a chodníky. Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení.
2: Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách, informuje o tom agentura AP s tím, že dalších víc než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupňů zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadů vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Před tsunami varovaly také úřady v Indonésii a Malajzii. Izraelská armáda zneškodnila všechny rakety, které dnes ráno vypálil Írán, informuje o tom server Times of Israel. Útoky začaly včera večer, kdy Islámská republika vypálila první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak oznámil, že zaútočil na vojenské cíle v Íránu. Tamní média hlásila výbuchy z několika měst, včetně Teheránu a Isfahánu. Izrael potvrdil, že zasáhl petrochemický komplex na jihozápadě Íránu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů.
3: Doprava.
2: Na D1 před Prahou směrem z Brna je dlouhá nesouvislá fronta od okruhu z 10. kilometru. Přes půl hodiny pojedete ke Spořilovské a sunout se budete i dál na jižní spojku k Černému mostu. Příčinou dnešního extra dlouhého zdržení je hromadná nehoda na spojce kousek před Průmyslovou. Průjezdný tam zůstává pouze levý pruh. Kolona od Barandovského mostu začíná u podjezdu magistrály a odtud k nehodě je to na 50 minut. Před Průmyslovou je silný provoz i z opačné strany. Od Černého mostu půl hodiny strávíte v úseku mezi Hradeckou D11 a Europarkem. A v Brně na městském okruhu směrem z D1 do Králova pole popojíždí kolona z Bíteštské. Brzdí se před Pisáreckým tunelem a zhruba 20 minut jede krokem k nehodě za sjezdem do Kníničské. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už Šárka Volemanová a Jirka Holoubek začínají 2 na 2.
6: A jako tradičně přáním hezkého dopoledne, dnes máme pondělí 8. června. My jsme moc rádi, že jste dnes s námi a dneska obzvlášť, protože to bude o dobrých koncích.
7: Je to přesně tak, o dobrých koncích a o naději a o tom, kdy se nám vyplatilo a zvládli jsme to nestratit naději právě v dobré konce. No my věříme, že za sebou máte příjemný víkend a že do nového pracovního týdne vstupujete s úsměvem, s elánem a s energií. A také věříme, že i dnes vám budeme dělat příjemnou dopolední společnost.
6: Taky věříme, že nám ten elán a energie vydrží až do konce pracovního týdne. Mimochodem splníme i dnes jedno vaše přání. Pokud nějaké máte a je na splnění, tak nám ho napište na RNP, tedy Rádio na přání, @rozhlas.cz.
7: Hezký den všem.
3: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Tu šanci si nedám vzít, zpíval Daniel Landa, a i v tom je určitý pohled a určité doufání v naději. Přestože nám něco nebo někdo může věci komplikovat, nenechme si vzít šance a nenechme si vzít tu naději. A jak jsme o tom mluvili před chvilkou, právě o tom dnes bude řeč. Nechali jsme se pochopitelně inspirovat.
3: Je to tak, a to oceněním dětský čin roku za odvahu a pomoc druhým, darování kostní dřeně nebo podpora kamarádky v dětském domově. 7 dětí a jedna školní třída právě převzali takové ocenění. To slavnostní vyhlášení bylo na staroměstské radnici a sledovat ho přišel i pan prezident Petr Pavel.
2: Jaké byly ty oceněné příběhy, které zaujaly? Jeden z nich, 13-letý Vojta, ten onemocněl leukémií a potřeboval transplantaci kostní dřeně. No a dostali od svého bratra, který ani na chviličku nezaváhal a svému bráchovi přispěchal na pomoc. Bylo to v kategorii záchrana lidského života, tohle ocenění. No a zaslouží si to samozřejmě hluboký obdiv.
3: Je to tak. Podíváme se i do jiné kategorie, třeba pomoc ostatním. To byl opravdový příběh o naději, kdy oceněná 11-letá Jitka sdílela svůj příběh. Její kamarádka Lily se totiž dostala do dětského domova a Jitka nechtěla, aby se cítila opuštěná, a se spolužáky začala psát dopisy. Lily na ty dopisy odpovídala, no a konec to má opravdu naděje plný. Za spolužáky by se právě Lily mohla vrátit už příští školní rok, toliko tady ocenění v kategorii pomoc ostatním.
2: Ale zmínili jsme, že oceněno bylo 7 dětí a jedna školní třída, která to byla. Proč?
3: Byla to třída gymnázia Jateční v Ústí nad Labem. Ti totiž uspořádali dobročinný bufet a během 3 dnů vybrali 10 000 korun a většinu peněz poslali azylovému domu pro matky s dětmi v nouzi. No a v jejich příběhu zaznělo, že prodávali solidaritu.
2: To, že u nás v České republice umíme být solidární, o tom se mluví poměrně často a ukáže se to vždycky ve chvílích, kdy je to zapotřebí, typicky například povodně nebo nějaké jiné nepříjemné záležitosti, které jsou spojeny s přírodou nebo s čímkoliv jiným, s přírodními živly, by člověk mohl říct. Takže ano, umíme to a samozřejmě i to v nás může posilovat naději. A my se dnes ptáme.
3: Tak nám prosím tedy napište, kdy jste v životě neztratili naději, že všechno dobře dopadne, a co potřebujete k tomu, abyste věřili v dobré konce a třeba i lidskou solidaritu a pomoc. Kontakty k nám do studia 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy a e-mailová adresa sadvojka@rozhlas.cz, a vypisujeme dnes konkurs na naději, tak nám napište o vaší naději s dobrým koncem.
2: A mohou to být velké, obrovské, silné příběhy, ale i zdánlivě malé a docela obyčejné a přesto tolik důležité.
4: Kup mi den, kup mi noc,

0: To byla Lenka Filipová, 9 hodin 15 minut, 2 na dvojce a povídání o naději.
1: A my bychom si moc přáli, abyste nám dneska napsali, kdy nestrácíte naději, o nějakém příběhu s dobrým koncem, že jste zkrátka věřili, když to třeba tak na začátku nevypadalo, že to dobře dopadne, ono se to nakonec stalo. Jirko, ano. Věříš v naději, že věci dobře dopadnou? Do jaké míry jsi optimistický?
0: Není to se mnou žádná sláva, co se optimismu týče.
1: Ano, proto se ptám.
0: No, nejsem moc optimistický.
1: Dobře.
0: No, jako založením.
1: Dobře, přesto přeze všechno.
0: Věřím, že platí, že naděje umírá poslední.
1: Ano.
0: To jako jo, ale že bych jako na ní nějak spoléhal, to
1: dobře.
0: Ne.
1: A někdy v životě se ti stalo zkus se zastavit a zapřemýšlet nad tím, že jsi věřil, že to dobře dopadne, když to třeba bylo zašmodrchané, tak nakonec ten dobrý konec tam byl. Vidím, jak tě trápím v tom výrazu.
0: No, protože se snažím přijít na něco, co by stálo za řeč, aby to jako odpovídalo tomu našemu dnešnímu povídání a tomu zadání a těm otázkám, které kladeš ty mě a klademe je i posluchačům. Ale já opravdu jako nic velkého ani... Já vím, že
1: Jirka Holoubek říkal, že to nemusí být nic velkého
0: no,
1: před chvílí.
0: Ano. Chtěl jsem říct, vidím, jak kroutíš hlavou nade mnou, že nic velkého ani nic menšího jako mě nenapadá. Nemám. A ono možná je to naštěstí. A nebo je to možná dáno právě tím mým jako realistickým pohledem na věc, že jako naděje dobrý, ale že bych se tím nějak příliš zabýval, to ne.
1: Možná bych se ti mohla ještě zeptat, kdy to dobře dopadlo, přestože si to neočekával, ale možná i to by bylo velké trápení.
0: Určitě, mě spíš teď zajímá, jestli to dobře dopadne.
1: Ono to vždycky dobře dopadne, protože jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec, vzpomínáš na ten citát.
0: Ano, to je pravda.
1: No, je to tak. Tak už nám píšete vy o nadějích, to je moc dobře, že nás zachráníte. Každopádně my jsme se podívali do historie, kde ta naděje nakonec se otočila v ten dobrý konec. Třeba v roce 2010 po závalu dolu San Jose zůstalo 33 horníků, uvězněno 700 metrů pod zemí a po 17 dnech, ty musely být tedy nekonečné, se podařilo navrtat šachtu a všichni muži byli po 69 dnech úspěšně vytaženi na povrch. Tehdy tedy záchrana horníků v Chile rok 2010. Tam teda naděje opravdu se přetvořila v ten dobrý konec.
0: A mě překvapilo, že to bylo už v roce 2010, protože tenhle příběh mám poměrně v živé paměti, nebo když jsme na něj narazili, tak jsem si říkal, to bylo někdy nedávno, řekl bych tak 5-8 let.
1: Běží.
0: A léta běží, vážení, jak se pravilo kdysi na rozhlasových vlnách. Narazili jsme také na jeden velmi známý příběh. To byla operace Entebbe, operace izraelské speciální jednotky, které provedly riskantní zásah v Ugandě, to jsme ovšem dál, v roce 1976 a tehdy zachránili přes 100 rukojmích z uneseného letadla a je to akce, kterou i odborníci považují za jednu z nejúspěšnějších protiteroristických operací vůbec v historii.
1: A já si musím samozřejmě dovolit jednu medicínskou připomínku, vynález penicilínu. To si myslím, že také přinesl naději na život spoustě lidem, protože tenhle milník proměnil v té době smrtelné infekce v běžně léčitelné nemoci a zachránil tak miliardy životů. No? V roce 1928 to bylo.
0: Tak jsme udělali takovou drobnou cestu časem od roku 2010 až do roku 1928, ale teď už se těšíme a za chvíli se na ně podíváme na vaše zprávy o naději a o tom, kdy jste naději nestratili. A také nás čeká povídání s prvním hostem.
1: A naším hostem se už za chvíli stane moderátor, muzikant a také herec Aleš Háma.
2: Jarka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: My si dnes povídáme o naději, také o dobrých koncích a už nám píšete svoje příběhy. Přidal se Karel, který také věřil, že to nakonec dobře dopadne a stalo se tak. Já jsem věřil, že to dobře dopadne a to i přes moji nevalnou přípravu na maturitu. Dneska si jdu pro maturitní vysvědčení a hurá do života, podepsán Karel.
1: Všechno nejlepší, to zábavné teprve začne, milý Karle. Ať se daří i dál. I my jsme měli dnes takovou naději, že se v domluvený čas dovoláme Alešovi Hámovi, moderátor, muzikant, herec, kterého vždycky rádi slyšíme a ta naděje se ukázala jako správná, protože to klaplo. Aleši, pěkné dopoledne.
2: Nazdar, kamarádi, rád vás slyším, zdravím všechny posluchače.
0: I my tebe rádi slyšíme, Aleši, my jsme po 9. hodině říkali, že se udělovala ocenění Dětský čin roku 2026, což proběhlo v minulém týdnu. Ty jsi tam byl. Pověz prosím, tvůj první pocit, který se u tebe pojí právě se vzpomínkou na tento den, jaké to bylo?
2: Vždycky je to unikátní, já jsem měl tu čest být u všech ročníků a tohle byl 21. ročník. A ty příběhy, já, to je jediná moderace, kdy vím, že musím mít mikrofon, lahev vody a velký balík papírových kapesníků, protože já tam vždycky vrečím.
1: To měla být jedna z mých dalších otázek, jestli prostě si dojat, jestli to je tak silný zážitek.
2: Takhle, zase na druhou stranu manželka by vám řekla, já jsem velmi snadno dojatelný, v lásce nebeský mám tři místa, kde jako brečím, ale je to obdivuhodný, jak nechci říkat malí děti, ale prostě děti všech různých věkových kategorií, nejenom, že sednou v dnešní době a napíšou jako věc, jo, prostě něco píšou, což je jako hrozně dobrý, ale hlavně upozorňují na hrdinský činy a velmi často jsou to skutečně beznadsázky činy hrdinské, jak jsou to skoky s protonoucí se přátelé do rozbouřených vod, nebo pomoc starým lidem, nebo pomoc seniorům s elektronikou a s různými těmi šmejdy. Jsou to fakt jako úžasný příběh. Letošní jeden příběh, který byl teda jako extrémně zajímavý, byl o tom, jak prostě brácha dal bráchovi vštěp z kostní dřeně. Prostě měl tu kliku, že se to povedlo a já to tady klepu na zuby, ale byla velká pravděpodobnost, když jsme s tou rodinou mluvili minulý týden, že se ten vštěp skutečně chytil. A to je jako, rozumíte, teď to tam čtou ty děti. Navíc jsme měli tu čest, že nás navštívil i pan prezident, což bylo úplně úžasný, sám si nás vybral. Takže celkově ten 21. ročník se hrozně povedl a je to taková jako takový impuls do dalších 21 let, bych řekl.
0: Aleši, rádi to posloucháme. Mimochodem, my si na základě těch ocenění dneska povídáme s našimi posluchači právě o naději.

0: Vzpomeneš i ty sám za sebe, kdy jsi neztratil naději, ať už na cokoliv, že to dobře dopadne? Jsi člověk, který tu naději prostě v sobě má, v dobré konce?
1: Já určitě, já jsem až nezdravej optimista. Manželka je zase zdravá pesimistka, nebo ona by tvrdila, že je realistka, ale my se krásně zprůměrujeme. Takže tam z toho vychází ten střed, takový ten optimální pohled na věc, ale já jsem velký optimista a naděje si myslím, že patří k životu. Je to taková ta mrkev, kterou pověsíte tomu oslovit před něj, aby šel. A to je jako, tady je tak strašně jako důležitá životní věc.
2: Aleši, pokud tě člověk aspoň trošku sleduje, tak také ví, že ty jsi velmi pracovitý a velmi zaměstnaný muž a my chováme takovou naději, že tě z toho jako neklepne brzy. Takže pověz, co tě teď čeká a nebo jestli si umíš taky naordinovat odpočinek, přeci jenom blíží se doba dovolených, co je před tebou?
1: Řeknu vám to, tak teď momentálně kráčím pěšky na Kavčí hory, kde mě čekají 4 díly soutěže Kde domov můj. A to celý tento týden, od pondělí až do pátku. A dneska večera, vždycky každý večer nějaký představení. A dneska večer je to speciální představení. Protože v Komorním kalichu po 14 letech s Terezou Kostkovou uzavřeme epizodu, která se jmenuje Frankie a Johnny. Mm-hmm. A máme dernier. Takže dneska je to takový jako hořkosladký. Moc se na to těším, ale bude to loučení. Takže to mě čeká, no a další představení, ale, a to chci říct, to je druhá polovina tvé otázky, tak odpověď na to, volno. Tak rybáři vědí, že 16. června se otvírají mimopstruhové vody na lov zdravých ryb a to je takový hodin, kdy já vyrážím na jich Čech každoročně a těším se tam strašně moc, takže mě čekají 4 dny odpočinek, chytání ryb, chodím bos, pití piva a odpočívání.
0: Moderátor, muzikant, herec Aleš Háma si s námi povídal při cestě na Kavčí hory. Aleši, děkujeme za pár minut tvého času. Všechno, co si pověděl, si užij, ať se ti daří.
2: Musíme říct ještě Petru vzdar a ať berou, Aleši.
1: Ano, já vám moc děkuju za telefon, mějte se krásně a hezké dny přeju.
2: Ahoj. I tobě, Aleš Háma, naslyšenou.

0: Dnes společně s vámi o naději. Před chvílí také s Alešem Hámou. Teď nám přišla zpráva, která nás potěšila, pobavila, snad se bude líbit i vám, píše Regina. Před 7 lety jsme dceři koupili suchozemskou želvu a před rokem se stalo, že jsme na ní při venčení na zahradě zapomněli a želva jménem Kája se vydala na výlet neznámo kam. Hledala jsem jak sama, tak i přes Facebook naší obce. Stále jsem v sobě měla malou jiskřičku naděje, ale den ode dne byla menší. Po 14 dnech, když jsme odjeli na dovolenou, mi rodiče poslali zprávu, že ji našel soused a díky zprávě na Facebooku ji donesl. Od té doby ji říkáme Kájínek. Útěkář prostě.
1: Ano. Tak děkujeme za tu zprávu i za to spolusdílení s námi. Za chvíli se vypravíme za přáním, které dnes, no tedy předpokládáme, že splníme. Pokud máte nějaké přání, které bychom pro vás splnit mohli, uděláme to moc rádi. Stačí, když nám ho napíšete na rnp.radio@rozhlas.cz.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
5: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
6: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
4: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
7: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Šárka to před chvílí zmínila, i dnes budeme plnit jedno z vašich přání. Přišel nám do e-mailové schránky zajímavý mail se zajímavým přáním, které se, no doufáme, že pokud ne zcela, tak aspoň částečně pokusíme splnit, ale bude to už za pár minut také s jedním hostem, ale k tomu se dostaneme.
1: Je to tak, a to svoje přání nám napsala, jak se tady podepsala, věrná posluchačka Hanka Fatorová z Loděnice, a v přání stojí: milý Šárko a Jiří, už od dětství jsem měla ráda paní Hedu Čechovou, když se v roce 2000 v televizi objevil jako moderátor soutěže Chcete být milionářem, její syn Vladimír byl nesmírně zajímavý a charismatický. Od té doby jsem sledovala všechny jeho pořady či dabing.
0: No a naše pisatelka, posluchačka nás prosí, jestli bychom mohli na oba nějak vzpomenout. Dodává, možná by to zajímalo víc posluchačů, případně jestli se jejich geny promítly do 4 dětí pana Vladimíra. A děkuji předem za splněné přání, píše Hana.
1: Tak našli jsme nějaké informace, budeme se snažit vyplnit to přání nejlépe, jak budeme umět, ta informace k dětem. Je to tak, moderátora herec Vladimír Čech měl celkem 4 děti, Petru, Vladimíra, Sáru a Matěje, ale oni si své soukromí úzkostlivě chrání a drží se mimo zájem médií, proto nejsou veřejně známé konkrétní informace o tom, kde pracují nebo čemu se věnují, ale evidentně to nebude v žádné herecké nebo mediální oblasti.
0: O Vladimíru Čechovi budeme za chviličku ještě mluvit, ale zastavme se také u jeho maminky. Heda Čechová, jedna z nejvýznamnějších osobností počátků československého televizního a rozhlasového vysílání, takže my bychom jaksi při troše troufalosti mohli paní Čechovou označit v jistém smyslu i za naši kolegyni, protože do československého rozhlasu nastoupila už během studia na střední škole, bylo to po úspěšném konkurzu a v něm uspěla jako jediná, a pozor, těch uchazečů tehdy bylo 300.
1: Pane jo, co se týká televize, tak tam se stala jednou z prvních a nejpopulárnějších hlasatelek československé televize a určovala tehdejší modní trendy a diváci oceňovali její profesionalitu. Mimochodem, já jsem měla tu čest točit s paní Hedou Čechovou 13. komnatu pro českou televizi a i v tom pozdním věku to byla dáma s obrovskou noblesou a charizmatem. Hmm. To měl její syn Vladimír určitě po ní.
0: No a určitě bychom mohli zmínit, nebo měli zmínit, že rok 68 té kariéře učinil poněkud přítrž, protože Heda Čechová odmítla spolupracovat s normalizačním režimem, dostala zákaz vystupování na obrazovce, no a skončila v televizním archivu.
1: Ale je pravda, že po revoluci se zase vrátila a mohli jsme nějakým způsobem dále sdílet její úspěchy na vlnách české televize. Tak a ta vzpomínka by měla směřovat právě i k Vladimíru Čechovi. Pokusíme se už za chvíli naplnit i druhou část vašeho přání. She's crazy like a fool.

0: My dnes vzpomínáme v rámci přání, které nám poslala naše posluchačka Hanka Fatorová na Hedu Čechovou a součástí toho přání a jeho splnění je i vzpomínka na jejího syna Vladimíra Čecha.
1: A s námi teď ve vysílání host, kterého jsme před chviličkou slíbili, herečka Ivana Andrlová. Hezké dopoledne přejeme.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Ivano, vítejte u nás na dvojce a poprosíme vás o naplnění toho přání naší posluchačky a o vzpomínku. Povězte, vzpomínáte na moment, kdy jste se seznámila nebo možná poprvé potkala s Vladimírem Čechem?
2: Tak to úplně vám neřeknu, kdy to bylo poprvé, ale my jsme se poznali už vlastně během studií, kdy on studoval na DAMU, my jsme byli náš ročník na konzervatoři a tak jako občas jsme se někde při nějakých akcích propojili, takže tam odsud se známe, ale potom jsme se vlastně dlouho neviděli, protože Vladimír odešel do angažmá mimo Prahu. A až když se vrátil, tak jsme se začali potkávat v dabinku, což byly hrozně hezký chvilky. My jsme spolu mluvili způsobem, že jsme se oslovovali pane kolego, paní kolegyně a vykali jsme si. Takže to bylo takový nobl, jsme si to dělali. A potom on nastoupil k nám do divadelní společnosti Háta, kde s náma několik let hrál. Takže jsme spolu jezdili na zájezdy a on nám vždycky, on byl přes ten zeměpis a všecko všude znal, takže my jsme to měli takový jako výlety s výkladem, kudy jedeme, jaký jsou tam hory, co kde je, a bylo to hrozně hezký.
1: Mnoho lidí na Vladimíra Čecha a myslím teď diváků vzpomíná já jako na takového jako noblesního, charismatického muže, takhle působil přes tu televizní obrazovku. Byl takový i pro vás ve skutečnosti v osobním setkávání?
2: Určitě to byl charismatický chlap, v každém případě obrovský krásný chlap, ale uměl se chovat úplně normálně, nebyl to pouhý distingovaný pán, byla s ním veliká legrace a bylo s ním vždycky příjemně.
0: Říká herečka Ivana Andrlová, která si s námi na dvojce povídá. My děkujeme za tu vzpomínku na Vladimíra Čecha. Pomohla jste nám naplnit přání naší posluchačky. Ale Ivano, když už vás máme na drátě, jak se říká, máte pro nás nějakou pozvánku, kde by vás třeba naši posluchači mohli potkat, vidět, co vás teď těší?
2: Ano, tak mě můžou potkat posluchači ve všech možných divadlech a kulturních domech po celé republice, protože my z Hátu jsme zájezdové divadlo. Když řeknu program na příští dny, tak kromě dneška až do příštího pondělka denně hraju, a to v Ústí nad Labem, v Luhačovicích, v Nové Bydžově, ve Františkových Lázních a v Plzni, takže je to celkem pestré.
1: Křížem krážem projíždí, ano, s představeními.
2: Opravdu křížem krážem, ještě víc krážem, bych řekla.
1: Herečka Ivana Andrlová, ještě jednou díky za váš čas, mějte se krásně, hezké dny a zase někdy naslyšenou.
2: Naschledanou.

dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti,

0: Povídáme si s vámi o naději. Před chvílí Ivana Andrlová společně s námi plnila přání a my se vracíme k vašim zprávám právě o naději. Renata napsala: konec dobrý, všechno dobré a naděje umírá jako poslední. Jednou jsem si přemýšlela o tom, že dobrodružství je prý to, co se těžce prožívá, ale lehce se o tom vypráví. Já těch dobrodružství naštěstí s dobrým koncem zažila hodně a docela ráda bych předala naději lidem, kteří jako já přestali vidět, že se i s takovou životní komplikací dá žít skutečně naplno a radostně.
1: Tak děkujeme, Renato, za zprávu. Ještě přidávám Irenu, která nám napsala SMSku. Nestratila jsem nikdy naději, že se pátého pravnoučete dočkám. A ultrazvuk stvrzuje, že zázraky se dnes dějí. A tak si na něj ráda počkám. Tak to vám přejeme. Irena nám napsala.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek.
2: Dva na dvojce.

0: A možná naposledy k naději, nebo zcela určitě, alespoň v dnešním dopoledním vysílání, protože náš posluchač Jirka Kadlec připomíná to, co už zmínila Šárka po deváté, citát Johna Lennona. Nakonec všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, pak ještě není konec. Je dobré mít to na paměti.
1: Ano, je to tak. Taková byla naše první společná hodina. Děkujeme za to, že jste ji spolu sdíleli s námi. Nabízíme tu další. Tam bude samozřejmě i dnes poradna, protože pondělí bude spotřebitelská. Výsledky testování UV triček se stanou naším dnešním tématem. Tak si to nenechte ujít ve druhé a třetí části poradny i s prostorem pro vaše otázky.
0: A ještě předtím přesně v 10 aktuální zprávy.
2: Blízká setkání
3: na dvojce.
4: Naším hostem bude oceňovaná fotografka Alžběta Jungrová, která svým objektivem dokumentovala život v pásmu Gazy, narkomanských getech i zapomenutých končinách světa. Co všechno musí jako fotografka obětovat, aby zachytila ten správný moment? Proč jezdí na místa, kde jde doslova o život? A existuje fotografie, která jí osobně změnila život, i když ji možná nikdy nikdo jiný nespatřil? O tom všem bude řeč s fotografkou Alžbětou Jungrovou.
2: Blízká setkání
3: dnes po 11. hodině
2: na dvojce.
5: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok víc lidí, rozhodl o tom nejvyšší soud. Pyrotechnici čistí 58 kilometrů dlouhý úsek plánované středočeské dálnice D3. Dnes má být polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví, rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život, tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
2: Pro svou práci používáme 2 druhy detektorů.
3: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata.
2: Jednak magnetometr, který dosahuje velkých hloubek, a potom ruční detektory, které jsou schopné přesně zaměřit cíl a jsou schopné rozlišit i druh kovu.
3: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
4: Chceme začít v roce 2028.
3: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
5: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
0: Rozhodnutí soudu je pravomocné. Stavební výroba v Česku roste. Její produkce za duben stoupla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se také stavět víc nových bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil 3. místo a snížil dosud propastný odstup od vedoucí dvojice Jannik Sinner Carlos Alcaraz. Pozici světové jedničky ve 4 hře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost, teploty 23 až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Na D1 před Brnem směrem z Vyškova popojíždí nesouvislá fronta od sjezdu na Svitavy z 203. kilometru. Z opačné strany naberete jen velmi krátké zdržení od sjezdu na Mikulov ze 194. Mnohem větší komplikace čekejte přímo v jihomoravské metropoli, a sice na východní části městského okruhu směrem z D1 do Králova pole. Kolona v Bítežské od kampusu se sune víc než půl hodiny k nehodě za Kníničskou. Prostřední pruh stále blokují následky nehody, v pravém stojí záchranáři, průjezdní tak zůstává pouze levý pruh. A v Praze je dnes dopoledne výrazně stížený průjezd jižní spojkou směrem z Barandovského na Černý most. Kousek před Průmyslovou na úrovni KFC stále řeší nehodu několika vozidel v pravém pruhu. Zdržení od podjezdu magistrály je půlhodinové, popojíždí se stále i D1 od Průhonic z 8. kilometru. Odtud ke Spořilovské je to na 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračují Dva na dvojce.
7: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, přáním hezkého dopoledne, 5:30 po 10. Za pár chvil nabídneme poradnu. Blíží se léto a děti tráví víc času venku a rodiče či prarodiče stále častěji sahají po speciálních UV tričkách, která mají chránit citlivou dětskou pokožku před sluncem.
8: Ovšem nový mezinárodní test, na kterém spolupracovala právě i česká organizace D-Test, ukázala, že některá trička chrání výrazně méně, než slibují jejich etikety. Bude nás určitě zajímat, jestli vůbec chrání víc, než dejme tomu normální tričko. O tom všem budeme mluvit s naším hostem Jan Mariška z D-testu, tady bude už za pár chvil. My se budeme ptát a vy můžete také.
7: Je to tak, a to samozřejmě ve druhé a třetí části naší poradny, kdy bude prostor pro vaše otázky. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A v poradně dnes výsledky testování UV triček. Možná je znáte, možná o nich slyšíte poprvé. V každém případě poslouchejte dál. Naším hostem je Jan Mariška, redaktor a spotřebitelského časopisu D-Test. Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
4: Honzo, vítejte po čase u nás na dvojce. Tak my jsme to říkali po 9. hodině, kdy jsme avizovali téma té dnešní poradny, že to příliš nedopadlo dobře v souvislosti s testováním UV triček. V jakých ohledech teď tedy možná obecně?
3: Nedopadlo to příliš dobře v tom nejdůležitějším bodu, a to bylo měření ochranné funkce těch výrobků. To znamená, že UV trička, která slibovala třeba to, že mají ochranný faktor 50+, tak ve skutečnosti jsme se u nich dostali na hodnotu třeba 25. A některé to tričko mělo dokonce hodnotu pouze 15. Ačkoliv slibovalo 50+. Takže tam vidím jako poměrně velký problém, ale tady vlastně musím říct, že ten test původně mířil především na nežádoucí chemické látky, protože byl proveden v rámci toho našeho projektu Život bez chemie, ale nakonec se ukázalo, že nežádoucí chemie je v tomto ohledu mnohem menší problém a mnohem závažný problém než právě ta ochranná funkce.
2: Když jsem zmínil, že někdo možná ještě neslyšel o něčem, čemu se říká UV trička, tak teď si, ačkoliv i v téhle té odpovědi už jste to naznačil, pojďme si jako dát do pořádku, co to vlastně je takové UV tričko, co má dělat, jaké materiály v něm mají být použité, jak by nás mělo chránit.
3: No tak UV tričko je takový speciální kus oděvu, který chrání před sluncem, když se pohybujeme někde u vody, ideálně nebo původně tedy u moře. Ten oděv údajně vznikl hlavně pro surfaře, kteří teda jsou na břehu a pak najednou skočí do vln, tak aby se nespálili, tak používali speciální tričko, které za prvé chrání před UV paprsky a za druhé se v něm dá koupat. Takže to je takový jako speciální hybrid, něco mezi plavkami a trvalým opalovacím krémem. Samozřejmě, kdyby jsme se na to podívali čistě prakticky, tak jakékoliv tričko nějakým způsobem chrání před ultrafialovým zářením, což vidíme i na sobě, když sunáme triko a vidíme neopálené rameno. Ale to UV triko má hlavní výhodu v tom, že se v něm dá koupat. Takže je to speciální tričko a to, že se v něm dá koupat, značí, že je teda z drtivé většiny nebo ze 100% vyrobeno z umělých materiálů, které rychle schnou a umožňují tedy pobyt ve vodě. Mm-hmm.
4: Honzo, teď mi tady napadá, do jaké míry můžeme věřit těm etiketám, ke kterým se mnohokrát uchylujeme a odkazujeme, když vlastně, a to jste řekl hned v odpovědi na první otázku, to zkrátka nenaplňuje ten ochranný faktor. Jak se tady v tom orientovat?
3: No, etiketám se úplně věřit nedá. V tom nás ten test hodně zklamal. My jsme do testu zařadili 18 výrobků, které byly dostupné v České republice a 8 výrobků z těch 18 nedodrželo svou deklaraci na obalu. Že tedy buď to slibovali vyšší ochranný faktor, než se reálně změřil, a ve dvou případech dokonce ta deklarace toho ochranného faktoru chyběla úplně. Takže tam ani člověk před nákupem neměl šanci zjistit, jak do jaké míry to tričko bude chránit, protože tam bylo napsané pouze, že to je UV ochrana, ale už nebylo teda řečeno, jak výrazná. A v praxi se ukázalo teda, že ta ochrana nebyla nic moc. Mm-hmm.
2: My jsme začali s tím, že mnoho rodičů myslí na to, aby děti na slunci byly v bezpečí. Znamená to, že tenhle ten segment opravdu cílí na rodiče s dětmi, respektive právě na ty děti, abychom chránili svoje děti, nakupujeme UV trička.
3: Jak jsem teda se zmínil o tom historickém pozadí tohoto výrobku, tak existují UV trička pro dospělé i pro děti, ale my jsme se v tom našem testu zaměřili hlavně na ta dětská, protože tam vidíme, že pro ty děti je to nejužitečnější. Takže to, co jsme poslali do testu, tak bylo všechno určeno pro děti a jednalo se o průřez věkovými kategoriemi, takže jsme tam měli trička, která byla určena pro děti, dejme tomu 4 let až po náctileté modely, které bych třeba oblékl i já, to znamená vlastně pro nějakého malého dospělého.
4: Výsledky testování UV triček, téma naší dnešní poradny ve druhé části, už s prostorem pro vaše otázky. Pokud se chcete na něco zeptat, samozřejmě i dnes můžete, 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, a dodávám i telefonní číslo k nám do studia 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tématem naší dnešní poradny výsledky testování UV triček a s námi ve studiu zůstává redaktor spotřebitelského časopisu D-Test Jan Mariška.
3: Už jste, Honzo, zmínil, že kromě ochrany proti UV záření jste řešili ty chemické látky. Které z nich jsou problematické, z těch, které tam jsou použité, a jak vlastně mohou škodit nebo být škodlivé našemu tělu?
4: My jsme se v testu zaměřili na tři skupiny chemikálií. První byla azobarviva, což jsou látky používané k obarvení textilu, a některá ta azobarviva mají problém s tím, že se mohou rozkládat na karcinogenní sloučeniny, takže proto jsme se na ně podívali. Potom nás zajímal formaldehyd, což je trošku zajímavá sloučenina, ta se při výrobě textilu používá za prvé k dosažení nemačkavé úpravy. A také se proslýchá, že se formaldehydem ošetřují ty výrobky proto, aby vypadaly hezky v obchodě. A potom, když se teda seperu a ten formaldehyd se odstraní, tak to najednou vypadá úplně o několik tříd hůř. No a poslední látka, na kterou jsme se podívali, tak byly bisfenoly. A když to shrnu, tak vlastně se formaldehyd ani azobarviva nenašli v žádném z těch testovaných modelů a jediné chemikálie, na které se naráželo, tak byly právě bisfenoly. A bisfenoly jsou problematické proto, že se tváří jako lidské hormony a tím pádem mohou vstupovat do těch hormonálních procesů a narušovat je. Dobrá zpráva ovšem je, že se na vyšší hladiny bisfenolů v tom našem výběru narazilo pouze ve 3 případech z 18 a ještě je pozitivní to, že se nejednalo o ten nejproblematičtější z bisfenolů, tedy bisfenol A, ale jednalo se o látky, které se používají jako jeho náhrada, které mají teda sice taky nežádoucí účinky s ohledem na to rušení hormonálních procesů, ale nejsou tak strašné jako to Ačko. Takže z toho chemického pohledu jsme vlastně byli v celku spokojení a hlavní problém jsme tedy viděli v té praktické funkci.
2: Mm-hmm. Honzo, vy jste zmínil v první části poradny, že to nedopadlo příliš dobře, to testování triček z hlediska UV. Znamená to tedy, a vracím se zpátky k té orientaci, když to chceme nakoupit, jestli se máme řídit cenou, jestli se máme řídit značkami, které známe, tam je nějaká větší pravděpodobnost toho, že nakoupíme to, co chceme?
4: No, bohužel se ukázalo, že ani cena, ani značka nerozhodují, protože mezi těmi nejlépe hodnocenými výrobky, které opravdu fungovaly velmi dobře, tak byly

0: V testu řešili i uvolňování mikrovláken při praní. Připomeňte, proč se dnes o mikrovláknech a mikroplastech tolik mluví a jak to dopadlo v tomto ohledu?
1: Tady to je strašně choulostivá věc, protože když se teda bavíme o těch tričkách, tak musíme zásadně používat pojem mikrovlákna. Ano, v tom našem případě se jedná zároveň i o mikroplasty, protože ta trička byla z umělých materiálů, ale vlastně uvolňování mikrovláken z textilu může být problém bez ohledu na to, jestli se jedná o mikrovlákno bavlněné nebo mikrovlákno plastové. Potíž je totiž v tom, že ta mikrovlákna na sobě nesou chemikálie použité při výrobě toho textilu. Jsou obarvená, mohou mít na sobě třeba ten formaldehyd nebo něco takového. A když mikrovlákna člověk vdechne, tak vlastně tím zvyšuje chemickou zátěž ve svém organismu. Takže mikrovlákna jsou obecně problém, bez ohledu na to, jestli je to mikroplast nebo není to mikroplast. No a v tom našem případě to tedy všechno byla mikroplastová nebo plastová mikrovlákna a ukázalo se, že v uvolňování mezi těmi jednotlivými výrobky jsou poměrně značné rozdíly, ale vlastně nemáme k tomu žádný závěr, abychom třeba řekli, nekupujte ta trička, protože se z nich uvolňují mikrovlákna, to rozhodně říct nechceme. Spíš bychom se zamysleli nad tím, jak ta trička budeme prát, abychom uvolňování mikrovláken co nejvíce omezili. Ono totiž, když budete prát ta trička v poloprázdné pračce, kde se o sebe snadno otírají, tak se ta mikrovlákna uvolňují v mnohem větší míře, než když je budete prát v pračce, která je zaplněná na to své optimum. Otěr je pak nižší a uvolňování se zmenšuje. A taky je zajímavá věc, že uvolňování mikrovláken klesá postupem času. Při prvním praní se uvolní neuvěřitelné množství toho materiálu. Když jsme se dívali, kolik se toho uvolní po pátém praní, tak jsme se dostali třeba na třetinu nebo i čtvrtinu toho původního množství. A opravdu podle zkušeností laboratoře se zdá, že čím déle se ten výrobek používá, tím je to uvolňování mikrovláken nižší. Takže zase další rada by zněla, vlastně nevyhazujte ta trička hned, ale opravdu, když je déle používáte, tak pak se ten problém s těmi mikrovlákny snižuje.
0: Případně si pořizujte nějaká opraná obnošená.
1: A to zase, ale zase to bych taky nerad říkal, protože ten ochranný UV faktor je závislý na čase. Aha. A tam je potřeba volit jako poměrně mezi dvěma zásadními problémy. A zase, když to tričko používáme a pereme, tak zhruba po dvou letech, alespoň podle deklarací na obale, se ten UV faktor sníží a už nemůžeme počítat s tou deklarovanou ochranou. Takže tam je potřeba opravdu to vážit.
2: Teď se to Honzo pokazil Jirkovi, který chtěl prodat tady našim posluchačům trička
0: posunově. Obnožených UV triček.
2: Výsledky testování UV triček předmětem naší dnešní poradny. Před námi ještě její třetí část, pořád s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek
3: 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A ještě do třetice výsledky testování UV triček s Janem Mariškou, redaktorem spotřebitelského časopisu D-Test.
3: A někdo z našich posluchačů ve spojení s námi po telefonních linkách, máte tedy právo se ptát. Dobrý den a vítejte u nás.
4: Dobrý den, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat pana Marišky, jestli teda porovnávali reálnou ochranu UV například bílého bavlněného trička.
2: Mm-hmm. A ten rozdíl možná mezi klasickým bavlněným tričkem a UV tričkem?
5: Ano, tak součástí našeho praktického měření byl i kontrolní pokus, kdy jsme spolu s těmi UV tričky změřili obyčejné bílé a černé bavlněné tričko a ty výsledky byly poměrně zajímavé. Zatímco černé bavlněné triko mělo faktor UPF 50+, což znamená vlastně stejně dobrý jako to UV triko, tak to bílé tričko nemělo faktor skoro žádný. Mhm. A nejoptimističtější číslo, ke kterému jsem se dostal u Americké asociace pro prevenci rakoviny kůže, je to, že bavlněné tričko může mít tak asi UPF 7 a když se namočí, tak to klesne na 3.
3: Zajímavá čísla. Další dotaz od někoho z našich posluchačů přes SMSku. Dobrý den, jak poznám na vysačce u oblečení, že to obsahuje škodlivé látky?
5: Tak to se poznat bohužel nedá. Tady se musí spoléhat na legislativu, která třeba některá z těch námi hledaných barviv zakazuje a nebo je omezuje na minimální koncentrace, stejně taky regulovaný ten formaldehyd, ale jinak na té etiketě se o nežádoucích látkách moc nedozvíme. Jediná výjimka, která by nám mohla pomoct, tak jsou nezávislé ekologické certifikáty, třeba certifikace Ecotex. Ale musím říct, že vlastně v tom testu UV triček jsme se s těmito certifikáty setkali pouze v jednom jediném případě, nejsou tam příliš časté.
2: Blížíme se pomalu k závěru. Jene, prozraďte, jestli tedy má smysl, ať pro dospělé, nebo tedy speciálně pro děti, vzhledem k tomuto testování, investovat do něčeho, co si říká UV tričko, nebo jestli nám bude stačit černé bavlněné tričko, tak jak jste o tom před chvílí mluvil. A možná, jestli ten cenový rozdíl mezi tou klasikou, běžným tričkem a tím UV je nějak zásadní.
5: Já teď můžu mluvit jako uživatel, protože bez UV trička bych k moři nejel. Takže můžu říct, že to UV tričko má smysl, když jedete k vodě a opravdu se v něm budete koupat. V takovém případě je obyčejné bavlněné tričko velmi nepraktické, protože dlouho schne. Na rozdíl od toho UV trička, které je suché prakticky hned a je to velice příjemné. Takže tam musím říct, že pro ty děti a i pro dospělé to smysl má. To tričko s UV faktorem nahrazuje opakované mazání krému, vlastně stačí opalovacím krémem mazat jenom ta neodkrytá místa na těle, takže opravdu je to velká výhoda, zvláště pro rodiče s dětmi. No ale samozřejmě, když neplánujeme častý pobyt ve vodě, tak to bavlněné tričko má smysl. A obecně vlastně můžu říct, že když si budeme nějaký takový ochranný textil vybírat, tak mnohem lépe poslouží tmavé barvy, protože ty absorbují UV záření dokonaleji. A dávejte si pozor, není úplně dobré volit tričko s příliš upnutým střihem, protože v takovém případě se materiál na těle natahuje a jak se zvětšují oka mezi tím, jak jsou jednotlivá vlákna té látky, tak se zároveň i propouští víc toho ultrafilového záření. Takže volit spíše volnější oděvy.
3: Honzo, a v rychlosti tedy ještě výsledky, jak to dopadlo?
5: Tak dopadlo to tak, že velmi dobře posloužila třeba trička značky Lindex, anebo daleko levnější trička značky Lidl. Bohužel nemůžu dát žádný jednoduchý tip, pro kterou značku sáhnout, protože to dopadlo opravdu jak na houpačce a některé známé značky pohořily, jiné dopadly dobře. Jediné, před čím bych teda opravdu mohl varovat, tak jsou ta trička, která jsme nakoupili na těch čínských platformách Temu a Shein. Obě dvě dopadla opravdu velmi špatně, pokud jde o tu praktickou funkci. Měla UPF pouze 15.
2: Jan Mariška z D-Testu a další zajímavé, praktické a užitečné informace s tím nastupujícím létem. Honzo, děkujeme, přejeme krásné dny.
5: Děkuji, nashledanou.

0: A další pozvánka bude směřovat k dnešnímu odpoledni, tedy ke kávě o čtvrté. Odborníci upozorňují, že vysoký krevní tlak je nutné vnímat jako velice komplexní skládačku. Kolik takových dílků musí lékař při léčbě vysokého krevního tlaku najít a složit, proč jim trpí dnes i mladí lidé? A znamená to, že pokud snížíme počet soli, tak se sníží i náš krevní tlak. O tom všem se bude debatovat dnes odpoledne. Hostem bude profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová, primářka druhé interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a předsedkyně České společnosti pro hypertenzi. A kávu o čtvrté dnes odpoledne bude moderovat Patricie Strouhalová.
1: A protože je tady pondělí, tak opět začínáme nový týden i s červeným kobercem Aleše Cibulky. Dnes budeme vzpomínat na jednu rozhlasovou osobnost.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
3: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
2: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
3: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
5: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
1: Je pondělí a v tento čas, tak jak jsme zvyklí, už je s námi ve spojení Aleš Cibulka. Aleš, hezké dopoledne.
2: Hezké dobré dopoledne vám všem, zdravím vás.
3: A jedna smutná víkendová zpráva. Ve věku 88 let zemřel sportovní novinář a publicista Karel Tejkal, muž, který se nesmazatelně zapsal do dějin českého a československého rozhlasu, za což byl také uveden oprávněně do síně slávy.
1: Aleši, poprosíme tě, aby si nám vlastně shrnul a možná připomenul, co u nás v rozhlase Karel Tejkal všechno dělal.
2: Je to fascinující, ale on opravdu v československém rozhlase působil už od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 už ale komentoval politické dění během pražského jara. Po okupaci vojsk Varšavské smlouvy byl vyškrtnut z KSČ a v rozhlase se směl věnovat jenom propagaci sportu. V roce 1976 ale z rozhlasu dobrovolně odešel a vrátil se až po revoluci na začátku 90. let a opět do sportu. Ovšem jeho zkušenosti byly brzy třeba v hlavní redakci zpravodajství a publicistiky. Od roku 1993 působil na naší stanici, na dvojce, dříve to byla stanice Praha, a jako její vedoucí dramaturg pomáhal měnit její vysílání. Co po něm zůstalo, vytvořil například koncept ranního bloku Dobré jitro. Pro rozhlas toho udělal opravdu hodně, byl to rozhlasák tělem i duší. Jak už jste říkali, za svou práci získal třeba ocenění Ferdinanda Peroutky, cenu Ferdinanda Peroutky, a byl také uveden do síně slávy Českého rozhlasu. Na dvojce byl hostem v roce 2018 a vzpomínal, co ho vlastně k rozhlasu přivedlo.
4: Za to, že jsem se stal rozhlasákem, vděčím jednomu předmětu, jednomu muži. Těch mužů později bylo o něco víc. Ten předmět je rádio. Za války, když jsem začal rozum pobírat, to byl úžasný vynález. Nejen tím, že nám tam někdo hrál v bytě, že nám vyprávěl, že jsme mohli poslouchat rozhlasové hry a celé koncerty, ale že to byl nástroj a přístroj trochu tajemný. Protože v té době války najednou rodina vyhnala nás z dětí a jala se poslouchat nepřátelský rozhlas, tak se tomu oficiálně říkalo. Na každém přístroji muselo být napsáno, že poslech cizích rozhlasů, nepřátelských rozhlasů, se trestá smrtí. To rádio dostávalo takový nádech tajemnosti, dobrodružství, že vlastně se někdy poslouchat smí, někdy nesmí. Obrovský kredit získalo u mě rádio v květnové revoluci 45. roku. Táta ho dal na okno a všichni sousedé chodili a poslouchali, co se děje. Takže ten předmět pro mě byl úžasný. To byla dominanta domácnosti, ten měl vlastní extra poličku, a když jsme se stěhovali, tak první, co se upevňovalo a muselo mít důstojné místo, bylo rádio. Takže v klukovi se vytvořil vztah k tomu předmětu, k tomu přístroji. A potom jsem po válce z toho přístroje slyšel onoho muže. A to byl Josef Laufer. Já dodnes vím, že hrálo Československo s Itálií v Bari přátelské utkání a prohrálo 3-1. Já jsem slyšel reportáž z utkání Praha-Paříž na Letné, kde hrál za tu Paříž bosý Ben Barek. A mě ten Josef Laufer fascinoval. To bylo neuvěřitelné, já jsem se vpíjel do toho rádia. Já jsem poslouchal každou reportáž. A protože můj táta mě už od dětství vodil na fotbal, tak se to všechno najednou potkalo.
2: Karel Tejkal, kdo patří mezi pravidelné a dlouholeté posluchače rozhlasu, tenhle ten hlas nezaměnitelný navždycky zůstane v našich myslích. A já jenom dodám, že pokud by vás tohleto nádherné vzpomínání zajímalo celé, najdete ho na webu dvojky ve střihovém pořadu Tomáše Černého.
3: Aleši, děkujeme. Teď ovšem také jedna gratulace. Dneska slaví kulatiny naše milá rozhlasová kolegyně. Řekni víc.
2: Ano, jak ten čas letí, neřekli byste jí to. Přesně před 70 lety se v Praze narodila malá Mařenka Šípová. Teď si říkáte, to vůbec neznáme, ale znáte. Ona se nám potom vdala a známe ji pod tím vyvdaným jménem. Dneska slaví 70. narozeniny Marie Redková. Takže Mařenko, naše milá, přejeme všechno nejlepší z dvojky. Budeme se jí věnovat třeba ve Stříbrném větru, tam si ji pozvala Jitka Novotná. No a Mařenka bude slavit i v toboganu, a to se svou hlasatelskou kolegyní a kamarádkou Saský Burešovou. I ta slaví kulatiny, i když malinko jiné, to bude 27. června. Takže dneska velký den pro Marii Redkovou a všechny její příznivce.
1: Hmm. Všechno nejlepší samozřejmě i od nás. Mimochodem s Marií Redkovou jsme mluvili tady u nás ve Dvou na dvojce konce minulého týdne, takže už jsme jí dopředu také popřáli. Otázka poslední, kdo nám teď na červeném koberci zaspívá?
2: A další narozeniny, 75. narozeniny dneska slaví velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Možná jste zaznamenali, že na začátku května prodělala akutní operaci perforovaného střeva. Podle dostupných informací už se ale zotavuje doma v portugalském Faru, kde bydlí, takže přejeme všechno nejlepší. Bonnie Tyler dneska slaví 75., takže si dáme jeden z jejich největších hitů.
3: Jako tečku červeného koberce Aleš Cibulka, děkujeme pěkně, zítra naslyšenou.
2: Mějte se krásně a těším se večer v YC. Budeme slavit 80. Arnošta Goldflama, samé narozeniny.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Všechna ta slova,

0: Pět minut před 11. hodinou od nás už jenom dvě položky. Pozvánka na podvečer čeká nás další díl pořadu Stopy fakta tajemství. Stanislav Motl nás tentokrát vezme po stopách jednoho z dvojice lidických letců, Josefa Horáka. Pátrání po jeho osudu můžete právě u nás na dvojice poslouchat krátce po 18. hodině, anebo, jak dobře víte, kdykoliv jindy, třeba v aplikaci Můj rozhlas.
1: A ještě poslední pozvání, to bude směřovat něco málo po 11. hodině. Samozřejmě i dnes blízká setkání. Vaším průvodcem Marek Němec a jeho hostem se stane fotografka Alžběta Jungrová.
0: Zůstaňte tedy s dvojkou, rozhodně bude co poslouchat celý den, celý večer, celou noc. A zítra dopoledne mezi 9. a 11. opět dva na dvojce.
1: Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Hezký den.

vítr z Vinicky, že sténá Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři ji městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Bez práce bylo v Česku minulý měsíc téměř 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost mírně klesla. Praha zveřejnila návrh územní studie na úpravu okolí nádraží Bubny v Holešovicích. Dnes má být jasno nebo polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a také oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost na opak o 0,6% stoupla. Návrh územní studie na úpravu nádraží Bubny v Holešovicích v Praze a jeho okolí zveřejnil magistrát hlavního města. Dokument počítá například s výstavbou 10 tisíc nových bytů. Vyjádřit se k němu teď může odborná i laická veřejnost, pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha-Bubny. Zabývá se plochou bývalého areálu Pražské teplárenské a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
2: Znojmo dnes zavádí novou linku hromadné dopravy s názvem Centrum Bus. Jezdit bude zdarma každou půl hodinu ve všední dny od 9 do půl páté. Cílem linky je lidem umožnit lepší přístup do středu města, což má podpořit tamní podnikatele. Centrum je teď totiž hůř dostupné kvůli opravám, vysvětluje starosta František Koudela z ODS.
4: Po dobu rekonstrukce náměstí Svobody tuhle službu zajistíme. Autobus bude jezdit z nádraží a pokud bude i ze strany podnikatelů třeba vůle prodlužovat otvírací dobu, tak je potom třeba k zamýšlení, že bychom tuhle jako ještě upravili.
2: Centrum Bus bude jezdit přibližně do konce září. Nedělní parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašinjana. Podle volební komise získala téměř 50% hlasů. Pašinjan, který se za vítěze voleb prohlásil už během sčítání v noci na dnešek, v poslední době prosazuje sblížení s Evropskou unií. Proruská aliance Silná Arménie je na druhém místě s asi 23% hlasů. Do parlamentu se pak dostanou ještě další dvě strany. Pražský ostrov Štvanice se od 9. do 25. června stane domovem festivalu Arena, který letos nabízí přes desítku představení nového cirkusu a divadla. Chybět nebude program pro děti, výtvarné a řemeslné dílny nebo inscenace Ptačí sněm a interaktivní výstava Imaginárium z dílny bratří Formanů. Loď tajemství, která je každoročně nedílnou součástí festivalu, zůstává na svém stálem kotvišti na náplavce u Rašínova nábřeží.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 20.
0: Doprava.
2: D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy a kolona před Modřicemi z 5. kilometru k nájezdu na D1, tam pojedete zhruba 20 minut. D1 před Prahou od Brna zůstává plná od průhonic, brzdí se na 7. kilometru a zhruba půl hodiny se pokračuje do Spořilovské, následně jižní spojkou směrem k Černému mostu. Kousek před průmyslovou u KFC se po nehodě stále projíždí pouze levým pruhem. Z druhé strany od Černého mostu je teď čerstvá potíž na začátku Štěrboholské spojky. Hned za nájezdem od Českobrodské v pravém pruhu nákladní vozidlo se srazilo s osobním, kolona od Hradecké D11 je asi na 15 minut a na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračují s regulací provozu v tunelech. Kamiony zastavují za Jesenicí okolo 2. kilometru. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. A teď už na dvojce Blízká setkání a Marek Němec.
5: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači. Ať už cestujete kamkoliv, jezděte opravdu opatrně, ale jezděte. A dnes si budeme povídat s mým dnešním hostem překvapivě i o cestování. Mým dnešním hostem je fotografka Alžběta Jungrová. Vítejte u nás v Blízkých setkáních.
6: Dobrý den.
5: Než si budeme povídat o vlastně genezi vzniku Alžběty coby fotografky, tak ale budeme také mluvit o aktuální výstavě ve Volmanově vile. Mě by zajímala ale jedna věc, protože my jsme si teď těsně před rozhovorem povídali o tom, jak jsme trošku rozstřelení, kolik věcí člověk musí stíhat. Mně se třeba dneska stalo, že jsem nastoupil do metra a jel jsem úplně jiným směrem. Děje se vám tohle to taky někdy, že jste zafokusovaná, zasoustředěná do něčeho?
6: Děje se mi to hodně často a nechávám věci ležet na různých místech a pak je dlouhosáhle hledám, tak až odejdu, tak si tady zkontrolujte, jestli to nemáte třeba můj telefon.
5: Perfektní. Já jsem moc rád, že jste přišla a těším se, že nám povíte o své aktuální výstavě. Za chviličku s Alžbětou Jungrovou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Fotografka Alžběta Jungrová je naším dnešním hostem v Blízkých setkáních. Dovolte mi, Alžběto, abych vás drobně představil, i když si myslím, že to není úplně potřeba. Patříte mezi nejvýraznější a nejhouževnatější české fotografky. Jste dcerou překladatele Miroslava Jungra a novinářky Terezie Kaslové a zároveň pravnučkou novináře Ferdinanda Peroutky. To je to rodinné zázemí. No a studovala jste střední školu užité fotografie, průmyslovou školu grafickou v Praze. Později jste pracovala v mnoha mediálních domech, k tomu se určitě dostaneme, ale co mě připadá a jak já vás vnímám velmi dlouho už, tak vaše dokumentaristické a reportážní fotografie mají opravdu jako obrovskou sílu a velkou citlivost, o čem svědčí i samozřejmě spousta ocenění a zároveň jste procestovala víceméně celý svět. Než se dostaneme k tomu cestování, pojďme si teď popovídat o vaší úplně zbrusunové výstavě, ze které jste víceméně teď doběhla. Tuším, že je od 28. května k vidění ve Volmanově vile v Čelákovicích. Pojďme tu výstavu trochu otevřít posluchačům.
3: Takže vila Volman, která byla na počátku celého tohoto projektu, protože já jsem tam dojela jako turista se podívat, protože jsem velký fanoušek funkcionalismu. Bydlím v bytě tady na Letný, od který projektoval stejný architekt jako Volmanovu vilu.
2: A byl to Štursa nebo Janu?
3: Byl to Janu. Takže tam samozřejmě to napojení a já jsem i vyrostla teda opravdu od dětství v funkcionalistickém bytě v centru Prahy. Takže tam ten moje vášeň, proto je naprosto jasná. Já když jsem přijela do Volmanovky poprvé, no, tak jsem se úplně zamilovala a říkala jsem, ježišmarja, tak tady chci fotit. A potkala jsem se s Ruskou Karlečkou, která se o vilu stará a ta říkala, pojďme udělat výstavu.
2: Takže to znamená, promiňte, vy jste si řekla, že chcete fotit přímo v té vile, ještě bez ohledu na to, jestli z toho bude nějaká výstava.
3: No jasně, tak to je, já spíš přemýšlím nad focením, než nad výstavou. Výstavy jsou samozřejmě radost, když už visejí, ale jako takový je to hrozný práce, kterou vlastně nikdo nevidí, je to strašný energie, kterou do toho člověk naleje a pak vlastně přijde máma a řekne, kočičko, máš to hezký, tak vždycky říkám, je to nevděčný. Já bych řekla, že výstavy sami o sobě už pak jsou jako dost nevděčný, samozřejmě člověk musí nějak tu práci prezentovat, takže to je jedna z cest. Ale takže já primárně nepřemýšlím nad tím, že z něčeho bude výstava. Já miluju to focení, je to pro mě vášeň, radost, koníček, práce. Takže to je ta část, která je opravdu pro mě zábavná, ale kdyby ty věci končily potom v šuplíku, tak by mi to vůbec nevadilo. Probral se tím někdo, až budu mrtvá a těma tisícema fotek a z toho, to jsou takové jako porodní bolesti, když pak člověk vybírá, my jsme nafotili přes určitě 70 tisíc fotek v rámci tohoto projektu. A na výstavě je jich 30, v knize asi 100.
2: Promiňte, jak dlouho je vybíráte z těch 70 tisíc? Pojďme ten časový údaj teď. 30 fotek ze 70 tisíc.
3: Že je to nevděčný. No, hele, my jsme fotili jsme 2 roky a já vlastně od prosince teďka jsem si sedla už na takový to seriózní. Tak po každém tom focení to projedu, udělám nějaký rychlej předvýběr. Jako opravdu uděláte. To už je, to existuje. I abych v průběhu věděla, co už mám vyfocený, nemám, co mi tam chybí, jak to stavět dál. Takže ale od prosince jsem opravdu na to sedla, takže stávám v 5 hodin ráno, sedám si k počítači, než začne ten druh toho dne, tak to je největší klid do těch třeba 9. Takže to dělám každý den, tentokrát to bylo, abych prostě mohla v lednu už dát grafikovi podklady pro knihu, aby jsme nebyli nakonec ve stresu týden před výstavou, což se samozřejmě stalo, vždycky se to stane a člověk si to nemůže líp asi už rozplánovat. No takže nějakých 5 měsíců je to intenzivní stavba, kniha, výstava, instalace, potom jenom samotný bez toho zábavného focení vlastně.
2: Zajímá mě, jakým způsobem vlastně vy vybíráte to téma, protože přijdete, řeknu si teď, do Volmanovy vily, do vily Volman, která byla původně tedy koncipována pro dceru továrníka mecenáše Volmana pro Luďu Volmanovou. Bohužel, pokud se nepletu, tak dlouho si té slávy vila toho života neužila a zmizel z ní vlastně ten ženský element. To znamená, stala se nějakou institucí po roce 48. Dlouho spala ta vila. Já jsem viděl ty fotografie a ty jsou ženské. Je to vlastně návrat toho ženského elementu do té vily. Mě by zajímalo, tohle to přišlo naraz, nebo jste musela nějakým způsobem jako studovat to pozadí, to znamená intelektuálně se zabývat tou vilou jako takovou, nebo to byla imprese nějaká nebo zážitek z toho pobytu tam prvního?
3: Já vždycky říkám, já jsem takový pohádkář, já vymýšlím příběhy pro lidi v restauraci, co se dějí vedle, že hrozně ráda vytvářím ty příběhy v hlavě. A tady vlastně ta Volmanova vila má osud hodně podobný jako spoustu prvorepublikových vil. Byly postavený a vlastně někdy těsně před druhou světovou válkou. A pak buď v rámci války nebo komunismu byly všechny opuštěný. Takže tam je taková ta mezera v té naší historii, podle mě té intimity a zachování nějaký linie, což je pro mě jedna z otázek. Jsem z rodiny, kde emigrovala velká část, tudíž tam opravdu jako vlastně stavím ten život nejen pro Volmanovu vilu, ale vlastně i pro sebe samotnou o toho, co jsme přišli. Takže já vlastně vytvářím tu kontinuitu tím, že ji vyfotím. A ve chvíli, kdy ji vyfotím, tak už se to vlastně stalo, takže si takový paralelní svět.
2: Vyprávění příběhů skrz fotografii, to je téma, o kterém ještě budeme mluvit s mým dnešním hostem Alžbětou Jungrovou.

0: O aktuální výstavě ve Volmanově vile si povídám s mým dnešním milým hostem, fotografkou Alžbětou Jungrovou. A pojďme k té formální stránce té výstavy, protože jsme si povídali o tom, jak to vzniklo, tak je nutné posluchačům říct, že vy nefotíte klasicky nebo nevystavujete klasicky na filmovém materiálu nebo na papíru, ale vlastně pracujete se spoustou prodyšných materiálů, dáváte tak potom návštěvníkovi výstavy možnost vlastní interpretace. Jak jste pojala celý ten prostor, otevřený prostor funkcionalistické vily?
1: Tak já jsem navázala vlastně už na předchozí dvě výstavy a využila jsem tím, že vlastně vytvářím paralelní svět, vytvářím nějaký snovej, vytvářím přízraky, tak jsem chtěla, aby opravdu to bylo v tom prostoru jako vidět z určitých úhlů a zase nevidět, aby vlastně divák objevoval tam ty duchy nebo ty emoce v tom různě. Takže jsme pracovali s takovýma hodně náročnýma materiálama. My jsme tiskli jsme ve Švýcarsku na speciální látku, která se jmenuje Juma. A je opravdu, je to jak pavučinka, že i zmizí ta látka z některých úhlů úplně vlastně i s tím tiskem a pak, když to člověk obejde, tak se tam někde jako v určitých průhledech objeví. To mě bavilo moc, teda musím říct, že určitě to bude cesta, který bych se ráda i držela. Takže vlastně vytvářím takový membrány, vstupy pro toho diváka do toho světa a je hrozně hezký právě teď vidět zpětně, jak ty lidi zase sami si tam dovytvářejí různý svoje příběhy, různý průhledy a různý odrazy. A jak vlastně vidějí ten můj svět a jak se zase přizpůsobí trošku sami sobě. Pracujeme s gravírováním na plexisklo, což jsem hrozně vděčná za spolupráci s Průšelabem, těch vývojáři, technologové, kterými pomáhali vlastně vymýšlet i 3D tisky jsme dělali, kdy vlastně jenom v rámci recyklovaný umělý hmoty jsme teď schopní vytisknout fotografii, takže vypadá proti světle jako reálná fotka, ale je to vlastně jenom taková destička ze strukturu a ta tloušťka té hmoty vlastně pak zobrazuje tu fotografii, což je nová úplně technologie. Tak to bylo strašně fajn. Tiskli jsme různý plexiskla, polepovali jsme různý okna a skleněný plochy v rámci zahrady, bylo to hodně.
0: A promiňte, Alžběto, tohle všechno byl už ten koncept, tohle se zrodilo na začátku, že jste věděla, že teď fotíte tuhle tu fotku, řekněme, jsou tam takové krásné snové fotky, vidíme ženu,

0: místo, kde vznikaly, akorát s tím elementem té emoce nebo toho ženského těla nebo nějaký nálady, ale vlastně, když se divák projde ten dům, tak vlastně každá ta fotka vznikla na tom místě, kde je zase zpátky instalovaná.
1: Podařilo se třeba tou fotografií oživit i místa, na která se běžně návštěvník té vily nedostane?
0: Ježíš, to bych strašně ráda upozornila. Máme, k výstavě existuje mapička, kde jsou ideálně, když divák půjde opravdu po té trase, protože jsme mám schovali třeba jednu fotografii ve stromě.
1: Takže fotografie je keška trošičku.
0: Je tam pár míst po zahradě. V domě se to tak jako celkem dá odhalit, i když je tam takový malá jedna schovaná věc. Aha. Ale v té zahradě právě jsme se snažili, vlastně ta zahrada je kouzelná sama o sobě, takže je škoda, že návštěvník většinou si to neprojde. Takže jsme tady opravdu poschovávali po zahradě a tam je jeden takový kouzelný strom, který já jsem se úplně zamilovala, který ta koruna vytváří jako i domek vlastně, že se dá vstoupit dovnitř, což je úplně jako pohádkový moment, tak tam jsme schovali jednu z fotografií.
1: Co vás na té fotografii fascinuje víc? Je to ta technická stránka té věci, nebo je to to vyprávění příběhů?
0: Určitě vyprávění příběhů. Já si myslím, že ta technika nebo té technologie by měl mít zvládnutou každý fotograf úplně naprosto jako automaticky. Pak se to dá zase samozřejmě rozbíjet a ničit, ale že určitě to vytváření, ta možnost vizualizovat nějaké svoje pocity, možnost vyprávět příběhy, vytvářet prostě celý světy, je prostě to, co já na to miluju.
1: Zároveň mně připadá velmi podnětné a fajn, že vracíte vlastně zájem i těm objektům samotným, protože jakmile slavná fotografka vystavuje v nějakém prostoru, je tam najednou nějaká větší možnost přilákat tam návštěvníky. Děláte tohleto záměrně a děláte to ráda?
0: Dělám to strašně ráda, protože spoustu ať už opuštěných míst nebo míst, které jsou třeba dál od Prahy nebo nejsou úplně v centru dění a strašně si tu pozornost zaslouží a vlastně třeba tady v rámci Volmanové vily tam opravdu soukromý majitel zrekonstruoval na vlastní náklady tenhle dům, aby to otevřel té veřejnosti, takže mi přijde skvělý, že tam ty lidi chodí, jezdí, že to ožívá zpátky zase a že to vidí co nejvíc návštěvníků.
1: Vzpomínáte vy sama si na okamžik, kdy jste si řekla, fotografie pro mě znamená něco víc a zřejmě to asi nebude mým koníčkem, ale stane se to mým údělem?
0: Já to věděla hned, od první chvíle, od dětství. Já jsem začala fotit v první třídě a já jsem byla nekomunikativní dítě. Já jsem se styděla, byl pro mě těžký přístup. A ten foťák pro mě byla taková ta bariéra, která mě vlastně jako chránila. Ono se mnohem líp přistupuje ke všemu, když člověk má to zprostředkovatele vlastně mezi sebou a tím okolním světem. Takže já jsem vlastně v první třídě dostala foťák od babičky a v tu chvíli nebo od té doby vím, že budu fotografka. A mám to neskutečný teda štěstí. Jo? Ono spoustu z nás, můj brácha chtěl být hráč v NBA a není nakonec. Takže si uvědomuji to štěstí, že vlastně to takhle dopadlo, že mám to neuvěřitelnou kliku, že se tím můžu živit a můžu se tím bavit.
1: A víte, jaké je to štěstí pro rodiče, když vědí, že od první třídy chce být děťátko doktor? Byť ještě neumí třeba říct sr, ale chce a pak je.
0: A pak je. To je dár, jako musím říct, že tohle je opravdu výjimečný.
1: No a po písničce si budeme povídat i o tom, kdo vás na začátku kariéry třeba nejvíce ovlivnil. S Alžbětou Jungrovou, mým dnešním hostem.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Tentokrát o fotografii s mým dnešním hostem Alžbětou Jungrovou. Alžběto, vzpomenete si na počátku té v uvozovkách kariéry, kdo byl tím guruem, kdo vás vlastně nejvíce ovlivnil? Bylo to pátrání po monografiích nebo určitě nějaká skutečná persona?
2: Tak byla to moje babička, která vystudovala fotku stejně jako já, před válkou teda, za takový éry rozkvětu tady Funkeho, Ema, který učili na té škole, takže to muselo být neuvěřitelný. Bohužel se fotografií nikdy neživila, protože v rámci politických situací máme tu zase tu mezeru, kterou bych ráda zaplňuju prostě těch věcí, co se nestaly. Takže, ale ta byla ten, kdo mě přived k fotografii, což byly takový dětský deníky, tam opravdu jako ty začátky byly vtipný spíš. A potom samozřejmě po revoluci, když se sem začaly dostávat knihy fotografické, nebo když se dali už vozit ze zahraničí, tak to byla celá plejáda fotografů, ale určitě Henri Cartier-Bresson, takový francouzský fotograf, toho jsem milovala, to je takový ten pouliční fotograf těch momentů a okamžiků z běžného života, který já vlastně si myslím, že jsou většinou ty nejsilnější potom, takový ty malý věci toho všedního dne. Ty emoce, který člověk vydá, že mi to přijde, že to jsou nebo ty fotografie mě zasáhnou většinou mnohem víc, než takový ty dramatický nebo drastický, nebo události. Fakt já bych ráda ten život viděla z té pozitivní strany a fakt ten život je krásný v těch malých věcech, který zažíváme každý den, akorát si to většinou neuvědomujeme a pak, když to člověk vidí na té fotografii, tak mu to vlastně dochází.
1: Má fotografie v současném světě pořád ještě schopnost změnit trošičku svět, to znamená dostat se do nějakého hledáčku, kdy mění kontext, kdy mění nějaký zarytý pohled na nějakou situaci. Umí to ještě dneska?
2: Já doufám, že jo. Já si myslím, že ono za stolik těch fotografií ani v historii, co změnili svět, není. Ale ta fotografie dokáže pořád otvírat otázky, což si myslím, že je strašně důležité upozorňovat na témata, které by měly mít tu pozornost, který by se měly řešit, měly by se měnit ty věci. Tady si myslím, že ta síla fotografie, dobrý fotografie, samozřejmě jsme zahlcený spoustou odpadu v rámci všech možných sociálních sítí, ale když se pořád bavíme o té profesionální nebo kvalitní fotografii, tak si myslím, že ta síla je víceméně stejná, že jsme trošku divácky otupěli v rámci té brutality, že to jak je to servírovaný ze všech stran. A já vždycky ráda říkám, že moje babička, která zemřela teda v 90. letech, kdyby dneska viděla zprávy běžný v televizi, tak vomdlí po 5 minutách, co všechno jako jsme schopni ukázat, jo? Že vlastně i v rámci filmů, když jako dřív byly filmy s hvězdičkou a teď to běží odpoledne prostě ve 2, člověk zapne televizi, takže tam asi se ta hranice hodně posunula, ale furt, když ten příběh nebo ta série těch fotografií v sobě nese tu emoci, nebo což dobrý fotograf by měl dokázat do toho dostat, tak to s lidma pohne, aby začali se zajímat o ty věci do hloubky.
1: Máte pocit, že fotografie jako taková v současném světě přišla o nějaký ze svých pilířů, ať už je to třeba svědectví, protože to, že dneska může fotit každý, máme mobily, jsme na těch místech, za pár korun se dostaneme na happy hour s letenkou na druhý konec světa. To, že opravdu fotografové přinášeli to svědectví, já považuji za jedno z hlavních, vlastně nebo za jedno z hlavních pozitiv té fotografie. A pak už ta druhá vrstva, jestli to byla fotografie prudce estetická nebo opravdu reportážní, ostrá, už to byly Šibíkovy fotky v 90. letech, nebo vaše fotografie z cest, o kterých si budeme povídat. Je tohle pořád ještě silné téma té fotky?
2: Určitě je. Já si myslím, že se změnil ten systém. Že se nezměnila ta podstata té fotografie, ale že vlastně my nemusíme tolik cestovat třeba v rámci fotografie, že naopak si myslím, že na konci by to mohlo teoreticky být přínos pro fotografii, protože já si myslím, že třeba já jsem schopná nejlepší věci udělat tady doma, jakoby v rámci České republiky, protože rozumím mentalitě, jazyku, rozumím kultuře, dívali jsme se na stejné večerníčky, všichni pocházíme víceméně z nějakého společného základu. Tudíž já, když se rozhodnu, že tady budu fotit ženy ve věznici, tak ten přístup k ním budu mít 1000x lepší než jakákoliv fotografka, kdyby jsem přiletěla, dejme tomu, z Pakistánu a chtěla ten soubor udělat. Což vlastně já jsem dělala obráceným způsobem, já jsem lítala tam. Takže vlastně já můžu jít mnohem víc do hloubky, vracet se na to místo do nekonečna a vytvořit něco, co nepůjde jenom po povrchu, ale opravdu bude mít nějakou obsahovou hodnotu. A vlastně díky těm technologiím tohle je teď umožněné i spoustě ženám v Pakistánu, aby na těch místech dělali tyhle ty stejné dokumenty o svý komunitě, o svých problémech. Takže si myslím, že ta kvalitní nebo ta fotografie, která se vymkne tomu postování na sociální sítě, má šanci naopak jít opravdu mnohem víc do těch problémů, dělat to s mnohem větší citlivostí, empatií a pochopením pro tu věc a i to zviditelnit, protože dřív to bylo jako zviditelnit reportáž z České republiky, bylo vlastně těžký, protože ty noviny vycházely jednou ráno tady v České republice. Když to teď to můžou vidět agentury na celém světě, dá se to opravdu jako poslat napříč celým světem. Tudíž vlastně se to trošku jakoby zjednodušilo. Samozřejmě pak je to bytý, ty novinoví fotografové nebudou tolik cestovat, protože se to veme z agentury. Ale myslím si, že v tom globálu by to teoreticky v tom dokumentu mohlo být jako ve finále pozitivní. To, co teď vidíme všichni hrozně skeptické, říkáme, už to není, co to bejvalo prostě, ale mě třeba vlastně ten posun k těm domácím tématům hrozně baví.
1: Ta touha vyprávět příběhy vás zavedla do míst, kam se mnozí z nás nikdy nevydají a určitě nevydali, a i o tom bych si rád s vámi povídal po písničce. Mým dnešním hostem je Alžběta Jungrová.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
3: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
4: Socher slaví 100 let.
5: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Kromě své autorské tvorby, reprezentované teď novou výstavou ve Volmanově vile, také Alžběta Jungrová zpracovává náročné reportážní a dokumentární projekty v rozvojovém světě. V minulosti mimo jiné fotografovala například překupníky heroinu v pakistánském Chaberském průsmyku, v rakovišti lodí v Bangladéši, například útulek pro HIV pozitivní děti ve Vietnamu, nepokoje v pásmu Gazy. Nic pěkného, Alžběto. Jakým způsobem tohle vrhá potom stín na, řekněme, vaše vnímání prostoru blahobytném, ve kterém pořád ještě žijeme?
1: Já si myslím, že všechny tyhle věci mě nějakým způsobem formovaly a vytvářely, že to utvářelo i nějaký můj pohled na svět, a jsem za to vlastně strašně vděčná, i když jako bylo to, některé ty věci byly jako velmi těžké zpracovat, ať už na místě, nebo potom jako i sám v sobě, ale myslím si, že mi to pomohlo srovnat si nějakým způsobem hodnoty. A samozřejmě ráda bych řekla, že se mě to drží pořád, ale já jsem přijela od někud a byla jsem 2 dny nadšená, že máme doma splachovací záchod, tak to samozřejmě časem otupí a neudrží si tohleto nadšení člověk jako nastálo. Ale určitě nějakou důležitost těch věcí, co prostě máme, nebo po kterých toužíme, to si myslím, že člověk, když pak je konfrontovaný s místama, kde ty lidi zase žijou úplně v jiných podmínkách, a my tady opravdu v Evropě se máme strašně dobře, žijeme v blahobytu, aniž bychom si to uvědomovali, tak vlastně to bylo určitě nejdůležitější věc, pak určitě ta potřeba ty věci nějakým způsobem ventilovat a dávat zase ze sebe ven, což je ta moje volná tvorba, myslím si úplně jasně. A uvědomím, no vlastně to všechny tyhle ty věci, ale já si myslím, že to je celkově jako člověk to, co prožije a to, co se mu stane, vytvoří jeho tady a teď, takže tam to bylo zásadní pro mě.
0: Ten žebříček hodnot, o kterém mluvíte, který možná toto cestování vytříbilo, přivedlo sebou i třeba pokoru ke všemu tomu, co ostatní vnímají jako samozřejmost, nebo ve vás opravdu živě se dmul ten plamen, který potom mentoroval ostatní a říkal, na co si pořád stěžujete tady, a vlastně stala jste se takovou hlásnou troubou trošičku jako nějaké vyšší morálky.
1: Ale jak to máte? Snažím se nebejt hlásnou tvorbou, ale vždycky, když jako na to dojde, tak vždycky říkám, všichni byste měli na měsíc jet do Bangladéše aspoň, abyste viděli, když si tady stěžují lidi.
0: Ta největší nadávka, které jste si dopustili.
1: Ale ta Bangladéš byla třeba hrozně tvrdá. Paradoxně je to jedna z nejchudších zemí světa s nejnižší gramotností na počet obyvatel. A já musím říct, že pro mě jako bylo třeba pásmo Gazy, nebo ty konfliktní zóny jsou strašný, ale tohle byl prostě šok toho, že prostě jako někdo umře, padne na ulici mrtvej hlady a oni tam nechají ležet opravdu jako, a nikdo se nějak extrémně nestará. Tam to pro mě bylo opravdu jako za hranicí nějakého jako pochopení.
0: To znamená, že ta hodnota toho lidského života tam je tak strašlivě nízká, že i v kontextu toho, co jste prožila, vás tohle překvapilo?
1: Tohle překvapilo. Na to, že vlastně všichni víme o pásmu Gazy, nebo všichni víme, co se děje v Afghánistánu nebo v Pákistánu, tak tohle to byla taková jako velká facka. A taky uvědomění si té důležitosti naší a nedůležitosti, to, co my tady jako Evropa máme, strašně přeceňujeme a máme pocit, že všechno se točí kolem nás, tak z toho pohledu nějaký historie nebo světa prostě opravdu jsme lusknutí prstem. Tak to bylo určitě pro mě takový jako prozření.
0: Jaký příběh třeba z Bangladéše ve vás zůstal nejsilněji zapsán?
1: Ježiš, vždycky jsou to děti. Já vždycky říkám, jakoby určitě spoustu příběhů, ale za ty roky, co jsem jezdila, toho bylo šíleně moc a některý byli pozitivní, naopak neříkám, že tam jsou jenom smutný, někdy je prostě neuvěřitelný vidět jako
0: tu touhu po životě.
1: Touhu po životě a co vlastně lidi pak udělá šťastný, nebo co, jak malý věci opravdu dokážou znamenat strašně moc v daný moment. Takže to, ale vůbec celkově asi nejtvrdší pro mě bylo vlastně story o Agent Orange, dioxinama postižený děti, který se do dneška rodí, co používala americká armáda v rámci války ve Vietnamu. A což zůstává furt ve vodě, takže já jsem vlastně se s ničím podobným nesetkala a vlastně v tom v rámci té v toho Vietnamu tam ty děti odkládají vlastně ty rodiče do nějakých ústavů a pečovateláků a dožívají se tak 10-11 let. A to opravdu, teda já jsem tam přijela a sedla jsem si na schody v té nemocnici a 3 dny jsem tam probrečela, než jsem vůbec byla schopná na to oddělení jít něco vyfotit. Tak to bylo asi, co mě zasáhlo úplně nejvíc.
0: Jakým způsobem se vyrovnáváte s těmi emocemi třeba po návratu domů? Protože předpokládám, že tam pracujete, ono se to ale samozřejmě někam zapisuje a ukládá do nějakých šuplíků a pak se to musí nějakým způsobem pročistit.
1: Všechno se ukládá, já tohle se snažím fakt ventilovat tou jako volnou tvorbou, to vytváření těch světů a zaplňování těch mezer, vidění těch jako důležitých věcí v těch malých věcech, v tom, že v hezkých malých momentech, hezkých věcí, které někdo pro někoho udělá a nemusí to vůbec nic stát. Vlastně vrácení se k tomu základu, jo, tomu, co můžeme ovlivnit, protože upřímně nikdo z nás jako nic zásadního, ale můžeme nakoupit sousedce, která už si nedojde. Jo. To jsou prostě, já bych řekla, jako blbosti, ale vlastně ty nejdůležitější blbosti, které máme v tom životě. Jo. My můžeme udělat šťastný pár lidí kolem sebe, můžeme pomoct tam, kde se dá a zbytek té váhy toho světa bude vždycky to historicky takhle nějakým způsobem půjde, takže pak se jenom snažit být dobrý.
0: Být dobrým člověkem. Vzpomenete si třeba na okamžik, kdy opravdu jste fotkou pomohla, ovlivnila něco, co byste mohla teď sdílet?
1: Zrovna v rámci tady zpátky Agent Orange děti ve Vietnamu, díky té story se nakonec, protože já jsem byla nejdřív v Saigonu v nemocnici a pak jsem navštívila takový rodinu, bratra se sestrou, který vlastně farmáře, který ale shodou v nějakých okolností tam ve finále pozbírali takhle, že jim tam nejdřív jim tam někdo odložil dítě na práh, oni se ho nechali, ale pak jim tam ty lidi začali vozit starý lidi, děti. A já, když jsem tam přijela, tak tam byly opravdu dvě takové haly slučený, v kterých bylo třeba 60 těch lidí, o kterých oni dva se starali na vlastní náklady. Vlastně musí. A vlastně díky této historii, tím, že právě se otevřel ten otazník, nebo otevřela se ta otázka, tak se vybrali potom peníze a postavila se tam jako taková malá nemocnice, ale tak to už je.
0: Každopádně, když člověk procestuje tolik zemí, pozná tolik osudů, také nevyhnutelně se změní, mám pocit, i jeho pohled na život. A o tom bych si rád s vámi povídal ještě po písničce. Mým dnešním hostem je fotografka Alžběta Jungrová.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: S Alžbětou Jungrovou si povídáme o fotografii intimních záležitostí, ale i o velkém cestování a o tom, jak žijí lidé ve světě. Jsou lidé po celém světě ve svých základních potřebách stejní nebo jsou si podobní?
3: Já si myslím, že všichni jsme stejní úplně totálně, jo? Že vlastně ty naše životy, všichni chceme být šťastný, chceme najít někoho, koho máme rádi, chceme být platný, chceme být dobrý, ale že v tomhletom ta geografická poloha vůbec nedělá, bylo by to i divný, nedělá žádný rozdíl. A opravdu, jestli jsem si něco z těch cest zásadního pro život odnesla, je vlastně to, že jsme determinovaní tím místem, kde jsme se narodili, že v tom šílená nespravedlivost a nelogika, že naše životy prostě poznamená to, odkud jsme, že celý život je taková loterie vlastně, která není spravedlivá. Že to není za odměnu, se narodíš v Evropě a za trest se narodíš. Prostě je to všechno náhoda.
2: Je člověk, tak jak jste ho poznala, bytostí pokornou nebo spíš takovým dravcem, kterému nestačí a chce pořád víc a víc?
3: Já se bojím, že vlastně člověk je dravcem v těch nesprávných věcech. Chce víc a víc věcí, které mu nepřinášejí podle mě ve finále žádnou radost. Naopak ho zase ženou, že jdeme trošku špatným směrem, jdeme po těch povrchových věcech, jdeme po těch blištivých věcech, který si prostě sebou do hrobu nevememe. Takže tady bych asi byla pro se nad tím celkově zkusit zamyslet, a my zrovna, který tady v té Evropě máme tu šanci pracovat s tou hlavou a s tím podvědomím a spíš než s tím majetkovým jakoby uspořádáním, jestli by nestálo za to se trošku nad tímhle zamyslet a zkusit hledat cestu, která bude dávat větší smysl.
2: A mohl by třeba tohle být váš dosud nesplněný fotografický sen? Vlastně zkusit zmapovat vlastně tohleto přejezení se té západní civilizace. Ono se to vlastně v těch fotografiích i v těch intimních se to tam vždycky objevuje, protože vaše fotky jsou osobní, ale nemáte nějaký koncept?
3: Já už takhle roky pracuju na souboru Radost, kde jsem vlastně už v průběhu těch cest začala vlastně zachycovat i tím, jak to bylo těžký a člověk hledal něco pozitivní. Zachycovat momenty, kdy ty lidi jsou šťastní nebo kdy v nich něco vyvolá tu emoci, té radosti. A pak jsem vlastně to začala stavět vedle sebe, kdy vlastně pro někoho je pak radost miska rejže a pro někoho je to kabelka Louis Vuitton. A já vlastně bych na tomhle tom, jak je to vlastně všechno o nějakých hodnotách, furt je to stejná emoce, ale vlastně ten podnět je úplně jiný, takže vlastně tohle je takový dlouhodobý soubor, kterým asi bych ráda si uchovala na zbytek svého života a vlastně sbírala ty momenty té radosti a té bizarnosti, co všechno vlastně to je a není.
2: Jakou radu byste dala mladým lidem, kteří by se rozhodli, že chtějí vyprávět příběhy obrazem?
3: Je to, rovnou říkám, je to strašná dřina. Není to úplně, vyfotím pár fotek na telefon, je to dřina, je to pokora. Je to naplnění. No.
2: Je to odříkání také?
3: Je to spoustu odříkání, ale dobrá rada, ať nejsem jenom negativní. Vyberte si téma, který vás opravdu zajímá a baví. Nesnažte se jít po těch povrchových věcech. Já chápu, že fotit balet třeba je vizuálně strašně zábavný a nádherný, ale pokud nemilujete balet, tak vás to po dvou, třech focení přestane bavit. Fakt si najít nějaký téma, kam se budete těšit, že se něco dovíte, že uvidíte nové věci. Musí to být srdcovka, pak se to dělá samo.
2: Ostatně tohle to je i vlastně velká inspirativní rada pro jakékoliv lidské konání. Dělejte věci, které vás naplňují a dělejte je srdcem. Děkuji, že jste byla naším dnešním hostem, Alžběta Jungrová, česká fotografka.
3: Já moc děkuju.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
2: Dobrý balón. Ten kluk, to je zázrak.
1: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.

0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
1: Irán a Izrael obnovili vzájemné raketové útoky. Podle agentury AP jsou nejvyhrocenější od dubnového příměří. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se zabývá dětský ombudsman. Bude slunečno, večer v Čechách od západu bude přibývat oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Irán a Izrael obnovili vzájemné útoky. Izraelská armáda od rána zneškodňuje íránské rakety. Opětovné izraelské údery v Iránu zasáhly chemičku. Výbuchy zněly taky velkými íránskými městy, včetně Teheránu. Vzájemné útoky jsou podle agentury AP největším vyhrocením konfliktu od dubnového příměří.
2: Podle iránských revolučních gard Izrael svými útoky na Libanon porušil podmínky příměří. Na podporu Iránu se k úderům na Izrael připojili taky jemenští povstalci. Izraelská armáda opětovala palbu, přestože ji od toho odrazoval americký prezident Donald Trump. Vyhrocení konfliktu podle Teheránu ohrozí vyjednávání o dlouhodobém klidu zbraní mezi Iránem a Spojenými státy. Kvůli konfliktu se zvýšily ceny ropy na světových trzích. Od začátku bojů mezi Iránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé ropa zdražila o více než 50%. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron. Ten do země podle armády vletěl z Ruska. Zatím není jasné, jestli byl ruský nebo ukrajinský. Podle vojáků jde ale o důsledek ruských rušiček. Úřady mezitím vyhlásily pro obyvatele v regionech na hranicích s Ruskem další letecký poplach.
3: První výstraha pro obyvatele přišla už ráno. Zanedlouho poté armáda oznámila, že francouzský letoun úspěšně zneškodnil dron. Lotyšský premiér Andris Kulbergs na síti X vyzval obyvatele, aby sledovali oficiální kanály a dodržovali pokyny úřadů. Pobaltské státy řeší narušení svého vzdušného prostoru nepilotovanými letouny opakovaně. Minulý měsíc například dopadl dron na estonské území. Lotyšská armáda podle veřejnoprávního serveru LSM už dřív varovala, že dokud bude ruská agrese proti Ukrajině pokračovat, je možné, že se podobné incidenty budou opakovat. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
1: Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
4: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
5: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
4: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
6: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověření. A poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
4: Expediční základní scioškola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu. Podle ní existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele stál údajně i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.
7: Proces se koná za přísných podmínek. Média například během výslechů svědků nesmějí zveřejňovat živé přepisy z jednání a informovat mohou jen o čtení obžaloby. Soud tím chce zabránit hrozícímu ovlivňování svědků. Celkem je v kauze Očistec obžalovaných 11 lidí, mezi nimi i někdejší policejní špičky. Podle prokuratury měli vytvořit zločineckou skupinu, která za úplatky ovlivňovala vyšetřování citlivých případů. Většina obžalovaných vinu dlouhodobě odmítá. Přímo Tibora Gašpara se opakovaně zastal i premiér Robert Fico. Slovenská opozice proces označuje za test fungování právního státu. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Právě na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
8: Například v Lomu Seč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
9: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
8: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
9: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
8: Veškeré akce, které jsou součástí Týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Teploty mezi 24 a 28 stupni, na horách 20 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Na jihovýchodě ojedinělé bouřky. Později budou srážky v Čechách ustávat. Teploty čekejte mezi 17 a 22 stupni, na východě až 27, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
1: Dálnice D2 z Bratislavy do Brna byla za sjezdem na Židlochovice na 8. kilometru uzavřená. Teď už se jede odstavným pruhem. Pravý i levý blokují následky nehody nákladního vozidla s osobním. Kolona z 11. kilometru je na 20 minut. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna popojíždí dlouhá kolona kamionů od Čestlic z 8. kilometru. V okolí Průhonic brzdí i osobní auta. Ucpaná zůstává i Spořilovská. Nákladní auta popojíždějí taky dál na jižní spojku k Černé mostu a je to kvůli nehodě před průmyslovou. To byly hlavní zprávy, teď je u mikrofonu Jitka Asterová.
11: Ano, jsem zde a těšila jsem se na vás. Moc krásné pondělní poledne vám přeji. Při poslechu naší hry Byl jednou jeden rok a jdeme hned na to. No, já když si vzpomenu na ten rok, o kterém dneska budeme mluvit, já jsem se cítila strašně nejistá, stydlivá, zamindrákovaná, protože všichni ve třídě chtěli Zorku Havlíkovou, to byla nejhezčí holka ze třídy a o mě je vyl zájem akorát Julius Döme, který ode mě opisoval a díky mě vlastně nepropadl, takže pokud mě poslouchá, může mi napsat, že mě děkuje, že prošel. No, v podstatě nic mě nebavilo, já jsem začala v našem roce chodit na klavír, to mě nebavilo vůbec, ale třeba Karel Šíp v našem roce hrál na basovou kytaru a já si myslím, že ho to docela bavilo, protože byl spolu zakladatel jednoho útvaru hudebního, který se jmenuje Faraon, a my si teď pustíme písničku, která vás pobaví. Jmenuje se Šlapací kolo a text k němu napsal právě Karel Šíp. No a na vás je si tipnout, z kolikátého, že by mohla být roku. Takže zkuste posílat SMSky už teď. 702 222 220, to víte, a e-mail dvojka@rozhlas.cz.
0: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
10: na Dvojce.

0: Tak to byla velká hudební nápověda, která Janu zavedla do roku 1971 a Renča to také typuje na pravěk a zkouší vystřelit třeba na rok 70. Píše, to už jsem byla na Gimplu a velice intenzivně tmelila kolektiv. Bylo to úspěšné, scházíme se doteď, tak to je moc hezký. A půjdeme na vaše SMSky, těch už je tady taky hafo. Takže, podle písničky Šlapací kolosy Pavel myslí, že to je rok 1974 a Michal podle téže písně zase si je jistý, že to je rok 1971. A jsou tady další a další typy, ke kterým se dostaneme posléze. A teď se zaměříme na vůně. V našem roce totiž vůbec žádné nebyly. No nebylo čím se vonit. Já miluju vůně. Dnes jsou na trhu opravdu nepřeberné množství těch vůní, jak od levných, tak po drahé. Já třeba mám pod bytem, kde bydlím, takový jeden obchůdek a tam si vždycky testuju vůni. Dneska testuju banánovou. A je teda fantastická, nádherná, tak zajímavě se rozkládá. No ale v našem roce nebylo nic. Prostě vůbec nic. Ale přece jenom něco, a to možná bylo trošku lepší než nic, ale i o tom by se dalo polemizovat, prodával se takový jednoduchý průhledný flakon, úplně ještě bez rozprašovače, a zdobila ho větvička, a která byla naložená v takovém barevném roztoku a na výběr jsme měli spoustu vůní, třeba konvalinku, šeřík, fialku, jasmín a existovala i pánská obdoba a ta kolínská se nazývala Karlovarské květy. Já si myslím, že tím by nechtěl teď vonět vůbec nikdo. Jo a ještě jsem si vzpomněla, ještě byly horší vůně. Byč Može, Důchy Moskvy a popřípadě také rumunská Eva. No, strašný. Jediné slušné vůně, ty byly dostání pouze v Tuzexu. Já vím, že maminka se v našem roce voněla Diorem a taky Ninou Ricci. Já jsem se v našem roce nevoněla ničím, ale když jsem chtěla takhle někoho oslnit ve třídě, tak jsem si právě vzala tu maminčinu Ninu Ricci a spolužáci mi řekli, čím to smrdíš. No, mě by zajímalo, čím se vonilo v našem roce Cat Stevens, který teďko zaspívá. No a vás se ptám, jako vždycky, kolikátý si myslíte, že by to mohl být rok a čím jste se v tom roce vonili vy?
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz. More.

0: Takže od vůní k automobilům. Automobilka VAZ, známá prodejem vozidel Lada, začala v našem roce vyrábět svůj první automobil z karosérií Kombi. Měl označení VAZ 2102, jeho předchůdce, populární VAZ 2101, se začala vyrábět ještě 2 roky před naším rokem a nesl na svém domácím sovětském trhu jméno Žiguli. No jasně, Žigulík. Pro exportní trhy se používal název Lada. Ať už jsme říkali Lada teda, nebo Žigulík, tak šlo o velice oblíbené, poměrně i nákladné vozy. A není náhoda, že úplně první Žigulík VAZ 2101 v Československu vlastnil ředitel odštěpného závodu 10 národního podniku Mototechna v Prešově. A v námi hledaném roce takto hodnotil první měsíce používání svého milovaného Žigulíku.
1: Od prvého dňa, keď sme ho dostali, do dnes sme nabehali cez 52 tisíc kilometrov. Môžem povedať, že s vozidlom sme naprosto spokojní. Doteraz sme nemali vážnejšie závady a slúži to na jedničku. Môžem povedať, že uspokojí aj tých najnáročnejších motoristov.
0: U nás se ve velkém prodávaly běžné verze karosérie a mohly si je československé rodiny vůbec dovolit? I toto zaznělo v televizním rozhovoru s ředitelem jedné z poboček slovenské Mototechny.
2: No, súriateľ, Žiguli stojí 65 tisíc a ja nemám toľko teraz pohromade, tak čo robiť?
1: No, v poslednej dobe Žiguli bolo zadelené medzi tie typy, kde štátna šporiteľňa poskytuje pôžičky od 30 do 50%. Znamená, že ten, čo nemá dostatok prostriedkov, môže si vypomôcť vo forme požičky.
0: No tak nám se v našem roce o autě ani nezdálo, ale tatínek mýho kamaráda Imrana Zangiho, úspěšného očního lékaře a hudebníka, tak on byl kulturní ataše a ten měl tmavě modrýho Žigulíka. No a to bylo něco. A měl v něm i stromeček. No, tak zkuste si... Já to věděla, že to přijde. Zkuste si tipnout, o kolikátém roce teď právě hovořím. A teď mi můžete nejenom psát, ale i telefonovat přímo sem do studia na telefonní číslo 22 155 25 25. No a teď samozřejmě jsem byla na koncertě Václava Neckáře, ale to bylo až o 3 roky později a tuhle tu písničku zpíval mě do očí, protože jsem měla takovej krásnej deštník ze západu.

0: Dobrý den, milá Jitunko, píše mi Jana, zdravím do Mutějovic. Živé květy, uvnitř byl šeřík, jsem kupovala mojí mamince k modožil. Těšila jsem se, až voňavku vypotřebuje a já se podívám dovnitř. Ale voňavka zůstávala pořád plná. Dnes už vím proč. Typuji rok 75, bylo mi 5 let. Takže já jsem zvědavá, jaký ty bude mít paní Marie, kterou mám teď na telefonu a kterou moc zdravím. Dobrý den, Marie.
1: Dobrý den, já vás také moc zdravím a jsem strašně šťastná, že jsem se k vám dovolala. Já jsem byla i na dnu otevřených dveří Českého rozhlasu.
0: Wow.
1: A setkala jsem se na autogramiádě s panem Holoubkem a Šárkou Olemanovou. No bylo to báječný. Já na Český rozhlas nedám dopustit.
0: Teda. Ano. Ano, a co si myslíte ještě?
1: Na vás teda taky, samozřejmě.
0: Ale
1: mnohokrát prosím. Jsem vám poslala maily, abyste je přečetla a bylo to vždycky příjemné, milé. No, jste šikovná. Ježiš. To se musí nechat.
0: Vy jste milá a to jsem si o to ani neřekla, že jo? No. A jaký máte typ dneska?
1: To není potřeba. Já teda nevím, já jsem to pustila strašně pozdě. Ale já si myslím, že 1969, ale já mám takovou zajímavou příhodu. Vy tam hovoříte o těch autech, ten Žigulík. My jsme na něj teda neměli, ale já když jsem nastupovala na první učitelskou štaci, tak tatínek se rozhodl, protože jsem si tam vezla peřinu, polštář a já nevím, nějaké ty drobnosti do kuchyně a takový. Takže si půjčíme od sestřenice toho Žigulíka. No a bohužel se stalo to, že někde na nějakém odbočení nebo něco jsme si ťukli a že jsme teda poškodili blatník, takže byl to takový nepříjemný zážitek, oni si to tak považovali a tak to pořád leštili a hlídali a tohle. Takže si chvíli to trvalo, než jsme to dali do pořádku a než jsme přiznali tady ten náš trapas, který jsme udělali. Takže ono, to nebylo jenom drahé auto, nebo jak se tam učovali, že na to byla i nějaká ta půjčka takový. Ale mělo to i svoje klady a zápory.
0: Ne, tak takže... to jako určitě. Ale bylo to teď asi jako, já nevím, jako Ferrari třeba, jo? Bylo to prostě něco. A musím říct, že se v tom hrozně pohodlně...
1: to auto.
0: Pohodlně se právě. V tom jako hezky to jelo. No za ty prachy taky. Marie, já vám moc děkuju, píšu si rok 1969 a...
1: Bude, nebude, jasné. Připlasem.
0: Tak
1: děkuju
0: jo.
1: Moc a... Přeji vám jen to nejkrásnější, nejhezčí, nejmilejší, no vůbec.
0: Ježiš,
1: abyste byla
0: zlatá.
1: Pořád taková hezká, krásná, milá.
0: Ale už dost, nebo se tady rozbrečím. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A já mám na telefonu dalšího, pana Didara, na kterého se moc těším. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Jitko, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkujeme. Co typujete vy?
2: Já typuju a předtím ještě chci poděkovat taky samozřejmě Český rozhlas za ten skvělý pořad. Minulý týden jste slavili tisíc díl, doufám, že těch dílů bude několik tisíců a já jsem osobně začal poslouchat, myslím, že byl 300 a tak dále.
0: Aha.
2: A protože, jak jsem říkal, že jsem věrný posluchač, tak si myslím, protože některé písničky hrajou dokola, že jo, když se hraje konkrétní rok, nebo když se háda konkrétní rok, tak já typuju, že to bude rok, já nevím, 71 třeba.
0: 71. A podle konkrétně jaké písničky? Protože třeba to šlapací kolo, já mám pocit, že nehrajeme tak často, že jsme ho možná ještě ani nehráli. Podle nebo podle toho Vaška Neckáře?
2: Vaška Neckáře, to se jste hráli teďko.
0: Jo, kdo vchází do tvých snů.
2: Je to pořadu, kde jsme tenkrát hádali, teď nevím, kdy to bylo, ale vím, že prostě nějaký ty písničky prostě konkrétního roku, jako mě odkvěj v paměti,
0: ano.
2: Takže si myslím, že bavíme se o roku 1971.
0: Dobře, tak já vám už děkuji za váš tip, děkuji samozřejmě také
2: přeji
0: za
2: vám,
0: vaši přízeň.
2: Přeji vám samozřejmě všechno nejlepší.

0: Ježišmarja, děkuju moc. Mějte se moc krásně.
1: Hezký den.
0: Naschledanou. Ježiš, to bylo komplimentů. No a já vám teď taky udělám radost, protože já vám pustím Elvise Presleyho.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na dvojce.

0: Zdravím Hanku, která typuje rok 1972. Píše, bylo mi 16 let a šla jsem na gympl. Tak to má být. Aspoň krátká vzpomínka. Zdravím Ivanku, která si myslí, že je to rok 1971. Píše, byla jsem v prváku na učilišti, chodila do tanečních a s kamarádkami jsme se vonili sprayem Flair za 12 korun. Později jsme objevili drahou vůni Violet za 21 korun. Na pačuli jsme neměli. U těch vůní zůstaneme. Markéta typuje rok 72, 73 nebo 74. Paní Jitko, bylo čím se vonět. V Tuzexu například Nina Ricci, L'Air du Temps, nejdůležitější vůně té doby. Samozřejmě, ale to jsem říkala, že byla v Tuzexu prostě ano, k dispozici Nina Ricci nebo třeba Dior. No a fáčko. Kdo měl fáčko, to jako kdyby měl Rolls Royce. Pomalu. Takže uděláme si takovou krátkou rekapitulaci pro ty z vás, kdo si nás pustili až teď. My si dnes připomínáme rok, kdy jsme se vonili živými květy, Evou, nebo ti šťastnější Charliem, no a kdy automobilka VAS, známá prodejem vozidel Lada, začala vyrábět svůj první automobil z karosérií Kombi. Tak, zkuste si tipnout, kolikátý by to mohl být rok, zkuste mi napsat buď e-mail nebo SMSku, teď budou dvě písničky, budete mít hodně času. A odstartuje to Jaromír Majer, toho měla strašně ráda moje babička.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na Dvojce.

0: slunečné poledne, Jitko, zdravím Petra. Podle Vaška Neskáře a šlapacího kola typuji rok 1973. Ty desky jsem si kupovala za těžce ušetřený peníze, 12 korun za kus, a mám je s mnoha dalšími dodnes. Já mávám do divoké orlice a dávám v pořadí třetí nápovědu naší hry Byl jednou jeden rok. V našem roce bylo poprvé vyrobeno vlastně úplně první Kinder vajíčko, ale zatím pouze čokoládové. Figurky se do nich začaly schovávat až o 2 roky později. No a ty se staly dokonce sběratelskou vášní. Jenom v Německu je hlášeno 200 000 sběratelů. Nejvyhledávanějšími a zároveň nejdražšími figurkami jsou šmoulové z roku 1983. Na německé burze za jednoho dostanete až 70 000 korun. Tak já se jdu podívat do nějakého dětského pokojíčku, jdu tam prohlabat čuplíky a vám radím to stejné, protože budeme boháči, jo. Jenomže já si myslím, že jsem něco takového právě nedávno vyhodila. Ajajaj. Takže já se samozřejmě budu těšit, že mě ještě napíšete, že upřesníte svůj tip, že k tomu přidáte krátkou vzpomínku. No a teď už píseň Mužný vous v podání Milana Drobného. Užijte si to.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Tak já moc mávám teď do Lesné, paní Pavle. Dnes to odhaduje na rok 1974 podle písniček, které zná z raného dětství a také podle toho, že už píše, vám mohlo záležet na zájmu spolužáků. Živé květy se prodávaly ještě dlouho poté. Kupovali jsme mamince k MDŽ. V tu dobu jsme se přestěhovali z domku na okraji Znojma do paneláku na sídlišti. Takže krásně, vzorně napsané. Ještě jednou mávám do Lesné. No a teď si dáme mého oblíbeného Lou Reeda.

0: Jarmila, tam je to docela nandala, ale já jí moc zdravím. Jitko, to by mohl říct každý, že mu Vašek Neckář zpíval do očí. Ano, říct by to každý mohl, ale ne každému se to stalo. Já cokoliv tady plácám o sobě ze svých zážitků, tak si vážně nevymýšlím. Takže mě se opravdu do těch očí díval, ale ne kvůli mým krásným hnědým očím, ale kvůli tomu deštníku, jak už jsem vám říkala. Jarmila typuje rok 1973 a před námi poslední nápověda. V červnu po svátku svatého Víta se každoročně v Jemnici v okresu Třebíč koná slavnost s takovým podivným názvem Barchan. Traduje se, že tato svatovítská slavnost patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Prokazatelné je však to, že se ve zmíněné Jilemnici uskutečnila poprvé 250 let před rokem, který právě teď hledáme. Tak počítejte.
1: Hudba spustí slavnostní fanfáry, v oknech radnice se objevují bohatě tkané prapory a střelba myslivců zahajuje historické slavnosti, jimž letitá tradice určila i romantický, nevšední název Barchan. A při pohledu na tu krásnou, pestrou podívanou, člověk mimoděk obdivuje nadšení a elán všech účinkujících a organizátorů, kteří každoročně vynakládají mnoho svého volného času a úsilí k tomu, aby slavnosti, jimiž skutečně celé město žije, proběhly se zdarem.
0: Stačí tedy vědět, v jakém roce se v Třebíčské Jemnici uskutečnily první slavnosti s názvem Barchan. No a teď už si osladíme kávu s Karlem Gottem.

tady v finále naší hry byl jednou jeden rok. Toto zase uteklo. Děkuju vám moc za vaše telefonáty, za vaše SMSky, za vaše e-maily. A ve finále je Jaroslav, můj oblíbený. Zdravím do Liberce, ten typu je rok 1973. Byl jsem ve školce, VAS 2102 jsme měli, ale až o hodně později. Byli jsme s ním na konci 80. v Chorvatsku a musím říct, že byl spolehlivější než spousta dnešních aut. Ano, naprosto, naprosto s vámi souhlasím. A teď můj pozdrav putuje do Modřan paní Kamile, která typuje rok 1972. Píše, pokud je můj typ správný, tak v tomto roce jsem se potkala v mateřské školce s jistou Martinou. Pak jsme ještě spolu chodili na základní školu a světe div se, jsme v kontaktu do dnešního dne a je také faninkou Českého rozhlasu. Letos jsme se potkali právě v rámci Dne otevřených dveří. Dorazila až z Ostravy. Macku zdravím na dálku. Já taky zdravím Macka. Ano. Byl to rok 1972. Tentokrát neměl pravdu pan Jaroslav a ostatní, kteří typovali něco jiného, ale mně to je úplně jedno a já doufám, že vám taky. Tak teď si pustíme veliký hit. Bude zpívat Neil Young. Je to hit z roku 1972. A podívejte se, vy toho máte hodně před sebou a máte se na co těšit. Protože já už konečně jdu pryč a teď přichází Mirek Vaňura a má pro vás Česko jako na dlani. Takže já se na vás samozřejmě budu těšit i zítra a budu s vámi celý týden. Takže se mě nezbavíte. Mějte se moc hezky.

0: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, schválila to vláda. Složení delegace na summit NATO stále není jasné. Filipíny po silném zemětřesení hlásí víc než 30 mrtvých. A bude slunečno večer od západu, přibývání oblačnosti, teploty do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New York. David Dušek z hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady kromě Duška.
4: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc, a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což v tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
3: Autoři dopisu určeného pouze zakladatelce knihovny Václava Havla Dagmar Havlové se k situaci v knihovně odmítají vyjadřovat a upozorňují na to, že svůj dopis adresovali jen Havlové a proto ho nebudou komentovat. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32. Informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie. Po dvou letech oprav můžou lidé znovu navštívit Městské muzeum v Moravské Třebové. Budova má kompletně opravený interiér. Muzeum nechal před 120 lety postavit americký obchodník a rodák z Moravské Třebové Ludwig Holzmeister. Dovnitř uložil artefakty ze svých cest po Asii, Africe a Austrálii. Lidé je teď najdou v úplně nové expozici. Autorem je egyptolog a afrikanista Pavel Onderka.
5: Expozice je rozdělená do pěti sálů, kdy první sál vlastně návštěvníka uvede do Moravské Třebové ve 19. století a společně s Ludvíkem Holzmeistrem se v následních sálech vydává na cestu kolem světa. Exponáty jsou v rámci nové expozice prezentovány podle nejnovějších trendů v muzeologii, včetně světové muzeologie.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti, teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 20 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je kolona před sjezdem na Kývalku na 183. kilometru. Ke sjezdu na Ostrovačice na 178. pojedete 20 minut. Hasiči tam likvidovali větší požár nákladního vozidla. Stále jsou na místě, jede se jedním pruhem. Na D1 před Prahou směrem z Brna je fronta hlavně kamionů, popojíždějí od okruhu z 9. kilometru. A v Praze opatrně na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol. Na úrovni Černého mostu kousek před sjezdem na dálnici D11 na 59,5 kilometru blokuje levý pruh nepojízdné osobní auto. Tolik zprávy. Teď má slovo Mirek Vaňura.
6: Mária Kunová připravuje zprávy u nás na dvojce dnes odpoledne, když říkám dnes, myslím tím samozřejmě 8. červen, je pondělí, teď 4 minuty po 13. A kdyby vás to zajímalo, dnes máme Světový den oceánů, tak se třeba už těšíte na dovolenou. Máme před sebou 3 hodiny plné zajímavostí a zajímavých hostů, tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Světový den oceánů, který si připomínáme právě dnes, je tady proto, abychom si ale zároveň připomněli, jak je oceán nebo jak jsou oceány ohrožené a hlavně život v nich. A proto jsem si našel pár zajímavostí, spíše jednu zajímavost. Já vím, že to asi víte, tak pokud to víte, tak to snad vydržíte. Já opravdu jsem byl překvapen, jak jsem si to připomněl a co jsem všechno zapomněl. Tak to, že žralok tygří sežere vše, co mu přijde pod zuby, které se teda mimochodem obnovují, protože on jí i plechovky a tak dále, to asi víme všichni. Ale plejtvák obrovský mě zaujal. Jeho jazyk váží více než dospělý slon. Jeho srdce je stejně velké jako malý automobil a bije neuvěřitelnou rychlostí 2 tepy za minutu. Novorozené mládě plejtváka váží 3 tuny a přibírá 4 kila za každou hodinu. Ono, to je jasné, protože vypije 250 litrů mléka denně. Jeho tepny jsou tak široké, že by se jimi protáhl dospělý chlap a za jeden den plejtvák bez problémů spořádá 3 tuny žvance, pak prý tedy vydrží nejíst i půl roku. Těchto tvorů už žije pouze 1500 na celé planetě. Proto máme Světový den oceánů. Tak a teď písnička a za chvilku Tereza Bebarová. Mimochodem, dneska má narozeniny, taky v duchu popřejte, přejeme do éteru.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Já ten problém naštěstí nemám, ale všimla jsem si v okolí, že se lidem často děje, že když zhubnou, tak mají chvíli pocit, že je vyhráno. Jenže pak se ta kila často vrací zpátky a někdy dokonce ještě ve větším množství. A pak si říkají, kde se stala chyba. Dnes se proto podíváme na to, co je to jojo efekt a proč se s ním tolik lidí potýká. Ve studiu vítám nutriční terapeutku Andreu Pospíšil-Jakešovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A jdeme na to. Andreo, co přesně se myslí pojmem jojo efekt a jak vlastně vzniká?
3: Tak název jojo efekt už nám trošku napovídá. Jedná se vlastně o opětovný nárůst hmotnosti po tom, co se nám nejdřív podaří zhubnout. Mm-hmm. Například zhubneme 5 kilo nějakou dietou, dietu přestaneme držet, ale velmi rychle přibereme třeba 10 kilo. A jak vzniká? Je to trochu složitější, ale vzniká takovou kombinací efektu té předchozí diety a i toho, že si oddychneme, že jsme teda dosáhli svého cíle a můžeme zase to neřešit a řádit. Dalo by se možná říct, že částečně je to i o nějaké té vůli a disciplíně, ale z velké části taky není. To znamená, jojo efekt opravdu nemusí být jenom nějaké naše selhání naší vlastní disciplíny. Hraje tam toho roli víc.
2: No, vy jste to před chvílí řekla, že se lidem po té dietě vrátí ještě víc, než zhubli. Jste říkala, že zhubli 5 kilo a přibrali 10. Čím to teda je?
3: Záleží hodně na té dietě, jak vypadala, kolik kilogramů jsme zhubli, jak rychle, jakým způsobem. Nicméně, hraje roli určitě to, že si konečně tedy můžeme dopřát to, co jsme si odpírali. Velmi často, když držíme dietu, tak už se těšíme na to, že si toto dáme, až teda zhubneme, takže pak to začneme plnit. Ale roli hraje i to, že se při rychlém nebo výrazném hubnutí může stát, že zhubneme velké množství svalové hmoty, což vlastně sníží náš energetický výdej. Najednou, pokud máme méně svalů než před tím zhubnutím, tak vlastně na stejném jídelníčku, jako jsme měli předtím a váhu jsme drželi, tak najednou můžeme přibírat.
2: A když se na to podíváme víc do hloubky, jakou roli v tom hraje zpomalení metabolismu při dlouhodobé dietě?
3: Svoji roli to hrát určitě může, protože pokud dlouhodobě držíme nějakou restriktivní dietu, tak se může stát, že ten náš přirozený denní výdej energie se sníží nejenom o tu hmotnost, kterou my zhubneme, ale ještě o trochu víc. Máme na to vlastně studie, které dokládají, že toto se může stát. V podstatě se sníží náš takzvaný bazální metabolismus. Co se také může stát u dlouhodobé diety je to, že tím, že jíme méně energie, tak jsme přirozeně unavenější a vlastně se sníží i takový ten náš úplně přirozený výdej. Nemusí to nutně být cvičení ve fitness centru, ale taková ta běžná denní aktivita. Prostě jsme tak trošku lidnější.
2: No, zdá se, že za jojo efektem není jen nedostatek vůle, ale i to, jak naše tělo a naše vůle funguje. Zítra se podíváme na chyby, které při hubnutí děláme nejčastěji, proto nás, milí posluchači, poslouchejte opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Už teď se na vás těší Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Jen málo kdo se při pohledu na katedrálu svatého Víta zamyslí nad tím, kolik vlastně generací kameníků se na jejím vzniku a také opravách podílalo. Teď do tohoto příběhu vstupují i tři studentky, studentky z Hořic. Apolena, Adéla a také Mariana. Své první řemeslné zkušenosti totiž sbírají přímo na jedné z nejcennějších českých památek. Tam, kde před staletími pracoval i slavný stavitel Petr Parléř. Jak teď na dvojce uslyšíte, tedy v naší reportáži, právě sem je už ve druhém ročníku zavedla školní praxe.
1: Je to zážitek určitě, je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
2: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
3: Po požáru někdy v roce 1740 ty okna chytly a ten kámen zdegradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Takže oni v té době doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
2: A když kousek jednoho takového profilu našli správci katedrály vypadlý na zemi, zjistili, že se něco děje. Prohlídka dronem odhalila příčinu a nastínila, co všechno bude potřeba opravit. A na každém z oken to je práce na měsíce.
3: Tam přišlo asi 54 kamenů. My jsme měli za úkol tu maltu sundat a navázat na ty gotický kameny vlastně kopiema. Těch oken tady po tom požáru je 8.
2: A Polena, Adéla a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplň je přeci jen o něco jednodušší.
1: Čistíme kružbový zábradlí, nakonec to děláme jenom kartáčema a houbama a tak.
2: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
4: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk si na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
2: Člověka napadne, není to riziko pustit studenty na taková místa? Bohumil Pánek začne úplně automaticky při odpovědi na tuhle otázku mluvit o bezpečnosti práce. Že by tím rizikem mohl být kontakt studentů s nenahraditelnou památkou, zkušený restaurátor studentkám věří. S hořickou školou má jen ty nejlepší zkušenosti.
3: Nedáváme jim nějaký extrémně složitý práce, protože tady je hrozně důležitý ctít a zachovat tu gotickou architekturu. Já vždycky říkám, že když skončíte tu rok lešení a přijdou sem lidi a řeknou, no, co tady dělali, teď je to stejný, jako to bylo. Tak to pro nás jako znamená. Na to vítězství.
2: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
4: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
2: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víta na Pražském hradě Tomáš Lerinc, Český rozhlas.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Dvojku posloucháte ve 13 hodin 40 a půl minuty, ale já vás teď budu zvát na 16. hodinu na kávu o čtvrté. O čem bude řeč? Odborníci upozorňují, že vysoký krevní tlak je nutné vnímat jako velice komplexní skládačku. Myslím si, že většina z nás by si měla po 16. dvojku zesílit. Kolik takových dílků, myslím do té skládačky, musí lékaři při léčbě vysokého krevního tlaku najít a hlavně složit? Proč jim dnes trpí i mladí lidé? Jak si tlak správně měřit doma a mohou se lékaři dobrat reálných hodnot i u pacientů, kteří trpí takzvaným syndromem bílého pláště? No a stačí ke snížení krevního tlaku, když konečně přestaneme třeba tolik solit? Hostem kávy o čtvrté bude tentokrát profesorka doktorka Jitka Mlíková, Seidlerová, primářka druhé interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň. Současně je předsedkyně České společnosti pro hypertenzi. Ptácí bude Patrika Strouhalová a pokud už teď vyťukáte e-mail a napíšete adresu dvojka@rozhlas.cz, tak se v podstatě můžete ptát také, ale nevylučujeme, že i po 16. hodině budete telefonovat. No a teď si dáme skvělou a stále skvělou Martu Kubišovou.

0: Většina z nás si pod archivem představí regály plné zaprášených krabic, jenže v rozhlasovém archivu se ukrývají skutečné poklady, hlasy osobností, které už dávno nežijí, svědectví klíčových okamžiků našich dějin i nahrávky, které by bez pečlivé práce archivářů možná navždy zmizely. Právě zítra si připomeneme Mezinárodní den archivů a Český rozhlas při té příležitosti otevře veřejnosti běžně nepřístupné prostory svého archivu. Co všechno bude možné vidět a slyšet, to už nám teď řekne Ivan Malý z archivu Českého rozhlasu. Tak Ivane, dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Oni nedávno byly otevřené dveře tady,
1: přesně, že tedy tak.
0: Den otevřených dveří, ale ti, co přišli tohle, co uvidí zítra, neviděli. Co všechno tedy budou moci návštěvníci Českého rozhlasu v rozhlasovém archivu zažít, vidět, slyšet?
1: Tak návštěvníci uvidí depozitáře, ty jsou ukryté hluboko v suterénu, v patře -3. Tam je ukryto více než 6 kilometrů papírových archiválií a více než 230 tisíc hodin nahrávek těch nejstarších rozhlasových zvuků. Takže kromě toho ještě také navštíví právě digitalizační místnost a také badatelnu, kde může každý zájemce naše archivní dokumenty i nahrávky studovat.
0: To je teda úžasný. No, rozhlasový archiv ukrývá tisíce hodin nahrávek. Vy jste nám jednu také přinesl, tak já poprosím režii, kdybychom si ji pustili.
2: Halo, halo, vysíláme vám reportáž z rohovnického utkání Vildy Jakše s Frantou Nekolným o mistrovství Československé republiky ve váze střední, které se koná ve velkém sále pražské Lucerny. Není času k dlouhým úvodům, proto těm, kdož nejsou zasvěceni do tajů rohovnického umění, stručně sdělujeme, že vahou střední se rozumí třída borců, již tělesná váha je mezi 66,6 až do 72,5 kg. Jakš váží dnes 70,3, Nekolný 67,5 kg.
0: Halo, halo, tak Ivane, co jsme to slyšeli, nějaký box to bude, že asi, ne?
1: Přesně tak, je to vlastně unikátní záznam z legendárního utkání dvou největších hvězd meziválečného boxu, Vildy Jakše a Franty Nekolného. Dodejme, že v počátcích rozhlasu bylo jasně dáno, že vedle vzdělávací a zpravodajské role je sport třetí vysílací pilíř. A právě vedle fotbalu to byl box, což byl tehdy druhý nejpopulárnější sport v Československu. Tehdy, v roce 1934, se stal mistrem Československa Jakš, ale oba borce ještě ty největší úspěchy čekali. Franta Nekolný absolvoval boxerské turné po USA, což v té době skutečně byla bomba, a Vilda Jak se v Paříži pokusil získat jako první Čech titul mistra světa. A to opět pod dohledem rozhlasu, konkrétně slavného reportéra Josefa Laufera.
0: Teď jsem se na to chtěl zeptat. Tohle nebyl Laufer.
1: Byl taky.
0: To byl ten Josef Laufer.
1: Laufer dělal box velice často.
0: No tak výborně. Tak jaký zvukový poklad nebo nahrávka návštěvníky vždycky nejvíc překvapí? Je to ten sport třeba?
1: Sport určitě. I třeba máme dochované fotografie tehdy, jak se vysílal třeba i na rozhlasu box, ale hlavně fotbal, hlavně třeba v těch 30. letech, když bylo mistrovství světa v Itálii. Nicméně často návštěvníky překvapí možná asi ten úplně nejstarší dochovaný zvuk, který se týká vysílání Československého rozhlasu. Ten je starý už poměrně dost, z roku 1928, kdy Tomáš Garrigue Masaryk v předvečer výročí republiky, 10. výročí republiky, radí dětem. A on tam radí takové podstatné věci, jako že se mají mít, sportovat, chodit na sluníčko, nepít alkohol, nebát se práce, protože on sám byl vlastně vyučený kovář. A myslím, že i tento záznam zítra návštěvníkům pustím.
0: To je skvělé. No, mimochodem, to, co jsme teď slyšeli, toho pana Laufera, tak to bylo zdigitalizované a bylo to teprve v loni zdigitalizované.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak. A jedním z letošních vrcholů je představení i výsledku digitalizace nahrávek z poválečného procesu s K.H. Frankem a ze soudního přelíčení, to bylo v roce 1946. Co na těchto nahrávkách uslyšíme a proč jsou vlastně z historického hlediska tak cenné?
1: No, ty archivní nahrávky určitě uživují atmosféru, soudní síně, dobové emoce, té poválečné doby, jak ve střední, tak i v celé tehdejší Evropě. Tady jenom dodám, že se dochovalo 1339 zvukových fólií, to celkem 85 hodin toho procesu. Dochoval se téměř celý a právě i díky tomu můžeme porovnávat i s těmi dalšími procesy, které se konaly třeba v 50. letech. Tady jenom takovou zajímavost, jenom pro představu, je to téměř 750 kilo těch velkých desek, na kterou, když si posluchači představí, aby jsme to jako zjednodušili, velkou černou LP desku dnešní doby, tak na tu stranu se tehdy vešlo tak 3 až 4 minuty záznamu. Takže proto je to 1339 desek, na kterých je 85 hodin. Ale co je podstatné. A tady bych odkázal na další akci, kterou náš archiv zítra pořádá. Vedoucí našeho archivu Tomáš Duvka pronese přednášku právě na téma proces s K.H. Frankem jako začátek konce živého rozhlasového přenosu. A vše jsme uspůsobili tak, aby návštěvníci v případě zájmu mohli stihnout jak exkurzi, tak tuhle tu zajímavou přednášku.
0: No, zní to velice zajímavě a asi je dobré, ne, určitě je dobré, že se i takovéto věci vlastně uchovávají, abychom nezapomínali. A teď, asi nejdůležitější věc. Kapacita prohlídek je totiž omezená a je potřeba se předem registrovat. Jak to teda udělat a komu by návštěvníci, nebo komu byste vlastně návštěvu archivu tak doporučil, jen nadšencům do historie, nebo lidem, kteří si chtějí prostě připomenout sílu rozhlasového vysílání, historikům, kdo by měl přijít a jak to udělat?
1: Tak rozhlasový archiv své fondy uchovává vlastně pro všechny. Jsme veřejný archiv, jsme jak pro fandy rozhlasu, tak pro laické, či i profesionální odborníky z různých oborů. Myslím, že exkurze do útrop rozhlasového archivu může potěšit všechny zájemce. Mm-hmm. Musí se však registrovat.
0: No a to je ono.
1: Připravili jsme celkem 4 časy od 11 do 17 hodin. Mm-hmm. Zítra, ale návštěvníci se musí zaregistrovat a to buď přes stránku denarchivu.cz, kde si najdou konkrétní akci Českého rozhlasu, je to vcelku jednoduché, anebo i přes portál Českého rozhlasu, kde se na tuto akci také můžou dostat.
0: Přijďte a uvidíte a uslyšíte to, co my vlastně pracovníci rozhlasu jsme ani neviděli. Já jsem tam nikdy nebyl v archivu, tam nikoho nepouští.
1: Tak se zaregistrujte a přijďte také.
0: Přijdu určitě rád. Tak Ivan Malý, zítra otevřený archiv Českého rozhlasu. Všichni, kteří teď posloucháte Dvojku, jste zváni. Děkujeme dopředu.
1: Díky moc.

0: Takhle se tleská v radioklubu u nás na Vinohradské. Dneska má svátek Medard, protože je 8. června. Medard je samozřejmě spojován s pranostikou. Medardova kápě 40 dní kape. Podle lidové tradice předpovídá deštivé počasí na dalších 6 týdnů, ale buďte úplně v klidu, dneska kapat nebude. Ale na Medarda se zaměřil i Milan Steindler.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes má svátek Medard. S tímto dnem se tradičně pojí známá pranostika. Medardova kápě 40 dní kape. Tedy, že jestli dneska sprchne, bude pršet dalších 40 dní. Je hezké vědět, že naši předkové dokázali předpovídat počasí stejně optimisticky jako dnešní zpravodajství. Je to vlastně nejstarší česká předpověď počasí. Stručná, pesimistická a bohužel často přesná. Medard je důkaz, že Češi dokázali spojit počasí a beznaděj do jediné věty dávno před vznikem internetu. Mimochodem, dnes je také Světový den oceánů, takže jestli tentokrát sprchne déle, bude to velkolepá oslava Světového dne oceánů.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód DVOJKA15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dostavba Dukovan podle Evropské komise neporušuje unijní pravidla. Výstavba nových bytů roste, informoval o tom Český statistický úřad. Je jasno až polojasno, večer v Čechách čekejte od západu přibývání oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má nové dva bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh. Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo. Jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se také stavět víc bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000. To je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
5: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
4: Dařilo se i českému průmyslu. Jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Statistikám pomohl hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby. Oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády.
6: Podle Nikoli Pašiniana musí Arménie co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. Budoucí vláda chce také navázat diplomatické vztahy s Ankarou a po letech otevřít hranice se sousedním Tureckem. Ze slepé uličky se region stává křižovatkou, uvedl Pašinian. Volebnímu vítězství mu už blahopřála šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo prezidenti Francie a Kazachstánu. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z hnutí STAN.
7: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Je jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Teploty jsou mezi 24 a 28 stupni a na horách kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem do Prahy jsou kolony. Nesouvisle jedou hlavně kamiony z kilometru 210 k omezení na stý 96. Další fronta je na výjezdu z Brna do Prahy. Na kilometru 178 odtahují kamion po požáru. Jede se jedním pruhem. Osobním autem se zdržíte 40 minut. V Praze se ucpává Kbelská ulice směrem na Průmyslovou. U sjezdu na Prosek blokují pravý pruh dvě auta po nehodě. Tolik zprávy, teď pokračuje Mirek Vaňura.
8: Mária Kunová a další zprávy jsou za námi, před námi další hodina, pondělí 8. července, mimochodem dnešního dne začínal podle keltského kalendáře měsíc Cesmíny Tyne. Tedy vždycky je co oslavovat. Zůstaňte s námi, budeme se toulat po Česku.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Víte, které poutní místo je na Moravě nejnavštěvovanější? Je to svatý Hostýn. Teď na přelomu jara a léta je tam prý zvláštně krásně. A proto nás tam Vašek Žmolík už za chvilku pozve. Můžete se těšit na další výlet po Česku.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Ano, opět na dálku zdravíme Vaška. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak prosím tě, co všechno najde turista, který předtím bude poslouchat Dvojku na vrcholku Hostýna?
2: Tak je tam poutní bazilika, Mirku, potom ambity s kaplemi, poutní domy, anebo taky křížová cesta, jejímž tvůrcem je slavný architekt Dušan Jurkovič.
1: Ano, no tak to všechno si výlet jistě zaslouží. Tak to, Vašku, vezměme pěkně po pořadě. Kde jsme se to vlastně ocitli? Ze školy si asi všichni trochu pamatujeme, že to je v Hostýnských vrších, je to tak?
2: Ano, přesně tak. Hostýnské vrchy, pojmenované podle památné hory Hostýn, jsou výběžkem Moravskoslezských Karpat, a tedy i západní částí Vsetínských vrchů. Samotná hora Hostýn, ta, aby to nebylo jednoduché, tak má dva vrcholy. Aha. Ten vyšší, severní, s 15 metrů vysokou rozhlednou a větrnou elektrárnu, měří 736 metrů. No ale poutní chrám a poutní domy, tak ty najdeš na tom nižším západním vrcholu. U toho se uvádí nadmořská výška 718 metrů. No a hora Hostýn se týčí na samém okraji Hostýnských vrchů nad městem Bystřice pod Hostýnem a je tedy vidět z široka daleka z celé rovinaté Hané.
1: Tak, děkujeme, máme představivost. A teď prosím tě, jak se z Hostýna vlastně stalo poutní místo?
2: No, ona tradice tamnějších poutí je opravdu hodně dlouhá, sahá až do středověku a je spojena s legendou o záchraně místních obyvatel při tatarském vpádu na Moravu, to bylo ve 13. století, kdy nahoře měl vytrysknout pramen vody a bouře měla zničit nepřátelské ležení. Tolik pověst.
1: Na každém šplochu pravdy trochu, kdo ví, jak to bylo. Co na Hostýně najdeme dneska?
2: Tak dominantním objektem celého toho západního vrcholu Hostýna je pochopitelně poutní bazilika, zasvěcená na nebevzetí Panny Marie se sochou Matky Boží. Bazilika je potom obklopena ambity s kaplemi, k bazilice vede schodiště, které má 250 stupňů a právě po něm vždycky stoupají poutníci, ale i turisti, když jdou nahoru. No a na počátku tohoto schodiště se nachází vodní kaple s vývěrem té zázračné vody. A pokud jde o ty kaple, tak ty jsou zasvěceny svatému Josefovi a svatému Janu Sarkanderovi a ještě tam najdeš tři poutní domy pro četné poutníky.
1: No a zmiňoval jsi křížovou cestu, ne ledajakou, křížovou cestu, kterou vytvořil známý architekt Dušan Jurkovič.
2: Ano, ten je autorem té architektury. Pokud jde o výjevy v jednotlivých kapličkách, tak ty vytvořil Jano Köhler a jde o pestrobarevné keramické mozaiky. Na zadní stěně druhého zastavení téhle křížové cesty je navíc bronzová pamětní deska obětem první světové války od sochaře Čeňka Vosmíka. A poslední zastavení cesty, což je kruhová kaplička Božího hrobu, to se nachází v blízkosti lesního hřbitova. Tam jsou na věčném odpočinku osobnosti, jejich život byl spojen právě se svatým Hostýnem. A ještě musím, Mirku, zmínit svatohostýnské muzeum.
1: No tak to prosím tě zmiň. Co tam, Vašku, uvidíme v tom muzeu?
2: To je umístěno v prostorách jedinečného Jurkovičova sálu v areálu poutních domů. No a ve svých expozicích představuje jednak historický vývoj Hostýna od prehistorie až po současnost. Připomíná třeba i keltské oppidum, které na vrcholu bývalo. No a je v něm i expozice přírodnin, flóry a fauny Hostýnských vrchů.
1: Tak to mnohé návštěvníky určitě zaujalo, zaujeme. Ale prosím tě, hlavně nám řekni, jak se dostaneme na ten vrchol, na vrchol Hostýna?
2: Těch možností je víc. Nejkratší cesta, ta vede z města Bystřice pod Hostýnem, které jsem zmiňoval. Půjdeš po modré nebo po červené turistické značce. Jsou to z náměstí asi tak 4 kilometry. Ovšem pěkně do kopce. Aha. A na konci téhle trasy půjdeš po těch 250 schodech, kudy stoupali a stoupají na Hostýn každoročně poutníci. Turistům, kteří rádi putují krajinou a mají raději ještě delší výšlapy, bych doporučil trasu po naučné stezce Hostýnskými vrchy, buď z Rajnochovic, to je nějakých 18 kilometrů, anebo alespoň z Chvalčova. Poznáte tak přírodu Hostýnských vrchů a díky naučným tabulím i tamnější historii a třeba i ty místní pověsti.
1: Ano, no tak 18 kilometrů není málo, Vašku, ale myslím si, že pravověrní turisté si to jistě užijí. V tomto týdnu nás budeš zvát právě do okolí Hostýna, je to tak?
2: Je, ale spíš ještě do té úrodné nížiny, která se rozprostírá pod Hostýnem, totiž na Kroměřížsko, kterému Hostýn právě vévodí, odevšad je vidět. Na sobotu chystám totiž velkou reportáž z památky UNESCO z Květné zahrady v Kroměříži.
1: Slibuje už při pondělku Vašek Žmolík. Dnes tedy díky za povídání o svatém Hostýnu a zítra ve stejném čase na Dvojce se těšíme. Vašek Žmolík, naslyšenou.
2: Já taky, naslyšenou.
0: Odpolední dvojka.

0: Co člověk potřebuje ke štěstí? Právě na tuto otázku hledal odpověď americký psycholog Abraham Maslow, autor proslulé pyramidy lidských potřeb, jeden z nejcitovanějších psychologů 20. století. Narodil se přesně před 118 lety a právě jemu budou věnované dnešní příběhy z kalendáře na dvojce. Jak uslyšíte od průvodců pořadem Jitky Novotné a Jana Kovaříka, jeho pohled na člověka a lidskou psychiku se výrazně lišil od teorií jeho slavnějších současníků, třeba Freuda anebo Junga.
1: Abraham Maslow to vzal z opačného konce. Studoval úspěšné osobnosti, které v životě a ve svých oborech něco dokázaly a byly pozitivním přínosem pro lidstvo.
2: Na seznamu měl mimo jiné americké prezidenty Thomase Jeffersona a Abrahama Lincolna nebo fyzika Alberta Einsteina. Objevil u nich shodné osobnostní rysy a myšlenkové vzorce.
1: Jenže byla to pořád jen teorie a navíc brzy měla vzít za své. Na Brooklyn College náš hrdina potkal antropoložku Ruth Benediktovou a ta mu nasadila brouka do hlavy.
0: No a jak to dopadlo,

0: Kriminálka na dvojce.
1: Neřeknu proč a neřeknu jak. Bleskový zátah na extrémně nebezpečného sadistického vraha. Důkazy mordparty z Vysočiny pachatel odmítal uznat. Nová kriminálka.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce. Ranní dvojka letos přijede za vámi.
0: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
3: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
4: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
5: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
3: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
0: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
2: Celý rok jsme s vámi.
0: A někdy i u vás. Dalibor,
2: Regina,
4: Jakub.
6: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dnes máme také zajímavého hosta na dvojce a myslím si, že se budeme povídat o velmi důležitém tématu. Když se řekne hospic, tak většina z nás se vybaví konec života. Jenže hospicová péče je především o tom, aby člověk mohl poslední týdny, poslední měsíce prožít co nejlépe doma, mezi svými blízkými a také důstojně. Právě na význam paliativní péče upozorňuje benefiční akce 8 dní pro paliativu, během které 8 lidí, kteří sami pečovali o své blízké v závěru jejich života, projíždí na dvojkole více než 1000 kilometrů napříč celým Českem. Cílem je podpořit 8 hospiců a vybrat pro ně 2 miliony korun. Jak akce funguje a proč se může týkat každého z nás, o tom si teď budu povídat s Janou Wernerovou z hospicu Dobrého pastýře, to je v Čerčanech. Takže vás, Jani, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No tak otázka, kterou nečekáte. Začneme samotnou akcí. Ano, ta už běží teď od soboty, že jsme se domlouvali. Co je tedy konkrétně projekt 8 dní pro paliativu a proč se letos na trasu vydali právě lidé, kteří sami pečovali o své blízké na konci života?
1: Celé je to vlastně nápad domestiku organizace nebo respektive zakladatele. Ano. A to je Martin Souček, takový, jak říkáme, zdravý blázen, který se do tématu teda pustí a opravdu jede na 300 až 400%. Loni vlastně tato akce vůbec vznikla. Vznikla z toho důvodu, že se Martin potkal se Zorkou Šťastnou, onkologickou pacientkou. On předtím měl prostě závod napříč Amerikou. Jo? Nejtěžší závod na světě, aniž by byl cyklistou, jen proto, aby se tam jako napůl zničil, ale aby upozornil na téma paliativní péče. Tak. A to zachytila onkologická pacientka Zorka Šťastná a jemu pořád chyběly nějaké peníze v té sbírce, pro kterou se rozhod. A řekla mu, hele, tak uděláme to, že pojedeme napříč Českem, já pojedu s tebou, jo, a dozbíráme peníze. A povedlo se, jo. Letos se Zorka bohužel druhého ročníku nedočkala. Ale Martin se rozhodl, nebo domestici se rozhodli, abych nebyla úplně takhle konkrétní, ač samozřejmě ty myšlenky jsou a nápady jeho. Rozhodli se věnovat vlastně pozornost nebo upřímit pozornost na pečující blízké. Jo, domestici totiž v cyklistice jsou ty doprovázející toho šampiona, který se starají o první poslední, aby dojel do cíle v pořádku a všechno měl a ten závod vyhrál. Jo. A ta paralela je nádherná, protože vlastně nutnou podmínkou odcházení doma, umírání doma, když to takhle řeknu, je přítomnost pečující osoby. A ta je strašně důležitá, protože ta tomu šampionovi do toho pomyslného cíle pomáhá dojet, aby mu nic nechybělo, aby byla zachována jeho důstojnost, 100% respekt, aby odcházel bezbolestně smířen, připraven.
0: Já jsem se narodil ve Stižerách, to je u Hradce Králové, a tam je to asi měsíc, otevřeli nový hospic. Víte
1: ano,
0: o tom?
1: Ano, vím o tom.
0: Víte o tom. No tak ale vy konkrétně tedy zastupujete hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, který je jedním z těch z 8 zapojených hospiců. Stižery asi nejsou zapojené.
1: Jsou právě.
0: Jsou zapojené.
1: Ano, ano, domestici vám tam dorazí v pátek a my taky teda.
0: Tak to si tam možná udělám čas. Co si vlastně máme představit pod pojmem domácí hospicová péče a komu pomáháte?
1: Je to vlastně pro pacienty, pro které už medicína nemá řešení. Jo? V momentě, kdy se dozvíte, nic pro vás nemáme, už to vaše onemocnění dosáhlo takzvaného terminálního stádia. To znamená, nemůžeme vás vyléčit, ale nabízíme vám vlastně péči, která řeší vaše obtíže související s vaším onemocněním. To znamená, většinou jsou to bolesti, třeba nechutenství a nebo naopak nevolnost, úzkosti a tak dále. Mobilní nebo domácí hospicová péče používá se obojí. Je vlastně o tom, že se umožní člověku strávit poslední chvíle a to byli bychom rádi, kdyby to nebyly hodiny a dny, co se nám stává teda dost často, kdyby to byly týdny a měsíce, ideální stav, kdy člověku je umožněno zůstat doma až do konce, v kruhu svých blízkých, v prostředí, kde to má rád, se svým psem, se svou zahradou, se vším. A mobilní hospicový tým, což nejsou jenom zdravotníci, tam je důležité říct, že tam je lékař, vy už nejste v péči praktického lékaře, ale paliatra toho mobilního hospice, docházejí zdravotníci, kteří jsou 24/7 na telefonu. Cokoliv se vyvrbí, nezvládáte, přijedou, anebo vás navigují po telefonu. Ale co je důležité, v týmu máte sociálního pracovníka, takže poradí vám, jako, jaké máte práva, kde si, o co požádat, jak zvládnout finančně danou situaci, nebo plán péče pak, kdyby se to doma nezvládalo. Máte tam psychologa, máte tam spirituálního pracovníka a není to jenom o tom, že věřící se obrací na spirituálního pracovníka, jsou to lidé, kteří hledají odpověď, protože v závěru života si kladete otázky různého charakteru.
0: Silný je i příběh, jestli to řeknu dobře, Zuzany Zajacové, která pečovala o svého tatínka a dnes se právě zapojila do této akce jako dobrovolnice. Je právě tohle důkaz, že hospicová péče nekončí jen u samotného pacienta, ale pak pomáhá celé rodině? Asi ano. Že?
1: Je to i v průběhu péče, protože podpora doprovázejících blízkých je alfa omega. Pečující osoba je nezbytnou součástí těch dní, je důležitá, bez toho péče doma vůbec nejde, paliativní poskytovat. A vlastně tím, že hospic není jenom o péči o pacienta, pokračuje ta péče po úmrtí, po ztrátě, ještě další rok se poskytuje takzvaná pozůstalostní péče a ta teda taky není systémově hrazená, takže to je čistě o podpoře nadací nebo firem, kdy se pozůstalostní péče poskytuje, protože to truchlení nevždy bývá lehké.
0: Tak, my jsme říkali, než začala písnička, že třeba z 50% je to hrazeno zdravotní pojišťovnou, ano. Ale z 50% ne, právě protože všechno nejsou jen lékaři a střední zdravotnický personál. Přesně teď tak. Nás někdo poslouchá, možná si dá pozor, kde zastaví dvojkola, budeme říkat, a bude chtít pomoci. Jak se může teď někdo, kdo poslouchá dvojku, do toho zapojit, jak může hospicům pomoci?
1: No, já děkuji za tuto otázku, protože domestici si vymysleli neuvěřitelnou akci. Běžte na jejich stránky osobní.cz, kde se můžete na dálku zapojit. Jo? Vy virtuálně si zaplatíte startovné, pak se připojujete do týmu a pak sportujete, tam máte body, barvíte puclíky, já nevím co, prostě krásná kreativní hra. Zapojte se, navštivte osobní.cz.
0: Osobní.cz. My si teď pustíme písničku a pak zkusíme toho Martina Součka. Hmm. Ještě ho nemáme na telefonu, ale já na něj prozradím, co mě tady říkala Jana. Martin sedl na dvojkolo, v životě na něm nejel, včera dojel do Písku a všichni brečeli štěstím, že dojel do Písku. Tak schválně, kde ho teda po té písnice najdeme. Posloucháte dvojku.

0: Když se řekne hospic, většina z nás si vybaví konec života. My už jsme si ale o tom povídali s mým dnešním hostem, který je tady ve studiu, to je Jana Wernerová. A osm dní CZ, když vyťukáte, tak vlastně uvidíte, že na dvojkole se pohybuje ten, který to možná celý vymyslel, nebo také vymyslel. Je to Martin Souček. Přesuneme se přímo na trasu benefiční jízdy. Po telefonu Martina zdravím, tedy zakladatele projektu Domestici a hlavního organizátora akce osobní pro paliativu. A trochu se bojím zeptat, jak je na tom. Martine, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne vám u studia, vašim posluchačům a zejména Janičce Wernerové.
0: Ano.
2: Ahoj Martine.
0: Nejste zadýchaný, ahoj. Tak kde jsme vás zastihli?
1: My jsme si museli zastavit, protože jsme vás poslouchali celou dobu a chtěl bych Janičku pochválit, ale to nepotřebuje, protože ona mluví o tom celém, o té celé jejich práci krásně i o našem projektu. A vy jste nás právě zastihli v tom nejvyšším kopci dnešní trasy a je to asi 12 kilometrů před Třeboní, kam my míříme s Františkem Fischerem, což je jeden z pečujících, kterého já na tom dvojkole vezu, každý den někoho jiného. Mluvili jste o Zuzaně Zajacové, dneska je to František Fischer. My míříme do hospice svatého Kleofáše v Třeboni a budeme tam za chviličku přijíždět.
0: Za chviličku, tak doufám, že už tam poslouchají dvojku, že už jsou připraveny a že něco nealkoholického, ale hodně té kutiny mají tady sebou. Vy řídíte, Martine, řídíte, předpokládám.
1: Já řídím to dvojkolo, to je takový dlouhý kamion a teď jsme si dovolili zastavit, aby jsme vás chytli, protože jsme se dostali do signálové díry a máme tady takový místečko, kde je signál, magicky, tak jsme zastavili.
0: Výborně.
1: Ale řídím jinak.
0: Vy jste před několika lety spojil sport s podporou paliativní péče a díky projektu Domestici, my si tady o něm pořád povídáme, už se vlastně podařilo vybrat téměř, a to tě možná opravíte, 12 milionů korun. Je to tak, Jani? Asi jo?
2: Už asi, Martine, ty to budeš vědět asi blíž.
1: Jo, je to přes 12 milionů korun. Ono nám to dneska skáče díky té hlavní akci 8 dní pro paliativu. To skáče rychleji, ale je to přes 12 milionů korun.
0: Jana už to trochu naznačovala. Teď vy, proč jste si vybral tohle téma, tohle spojení?
1: Já vám nevím přesně, došlo to ke mně v nějakém uvědomění si v 45 letech, kdy jsem se zastavil trošku na chvilku, na malý moment a přerušil jsem svou pracovní kariéru a rozhodl jsem se v nějaké chvíli, kdy mě ta pauza nedávala úplně smysl, abych se přiznal, tak jsem se rozhodl pro svůj největší závod na silnějším kole a hledal jsem téma, které bych ve společnosti podpořil. Objevil jsem téma strachu, našeho strachu z naší vlastní smrti, možná mého strachu z mé vlastní smrti a přišlo mi to velmi najednou důležitý na to téma upozornit a objevil jsem sám díky zkoumání toho, co se děje před tím momentem odchodu, tak jsem objevil pro mě neznámé téma paliativní péče a to jsem si, ale byť to vlastně jako okolo mě nezná téměř nikdo. A to téma je tak vlastně důležité. A objevil jsem význam hospicové péče, té domácí péče. A řekl jsem si, to je jasné.
0: Já možná teď položím hloupou otázku, ale my jsme se tady s Janou o tom povídali o písničce. Musí to být těžké to vlastně zvládnout. Protože mně se líbí, že na tak důležité a neveselé úplně téma, co se budeme povídat, Jana mluví, ale i s úsměvem. Dá do toho i, je to prostě, patří to k životu. Nebál jste se, jestli to takzvaně, promiňte mi to zlidovění, dáte?
1: Myslíte to téma jako takové?
0: No jasně, vy musíte, ano, vy musíte i teď na tom kole, přijedete někam, tam slyšíte desítky, možná stovky příběhů, co se budeme povídat. Vlastně můžeme některé označit jako krásné, když opravdu je člověk velmi starý, tak prostě je přirozené, že umírá, ale určitě také silné a smutné příběhy, protože ne vždy je to člověk připravený na ten odchod. Nebál jste se, že to takzvaně prostě nedáte?
1: Máte pravdu, já jsem se bál nejenom tohoto okamžiku, že se budu dostávat do takhle intimních, velmi osobních příběhů lidí, ale zároveň jsem se bál já, když jsem se rozhodl mluvit veřejně a nahlas o tomto oboru, o kterém jsem toho moc nevěděl, tak jsem se bál, abych všem těm lidem, kteří pracují v paliativě a v hospicích, abych jim nepokazil jejich výbornou reputaci. Protože ta práce je důležitá a já jsem to nechtěl pokazit. Ale na tu první část otázky vám odpovím třeba dneska rozhovorama, který já na tom dvojkole dělám. My natáčíme zároveň takový třeba 10-minutový rozhovory, dneska s Františkem nádherné povídání o tom, co se stalo před lety jeho tchánovi a v rámci rodiny, jak to zvládli právě díky podpoře domácí hospice. Měl jsem tu čest se bavit v těch nejtěžších chvilkách se Zorkou. A ty rozhovory jsou vždycky, i když se to týká přímo té osoby, tak je to velmi citlivé. A když se to týká těch blízkých lidí, kteří mají ten zážitek, hluboký zážitek za sebou, tak jsou ty rozhovory, jak jste sám naznačil, oni jsou vlastně svojí formou krásné. Oni jsou hluboké, protože najednou všem těm minutám a někdy hodinám ten život dá ten smysl. A ten smysl získáte právě blízkostí toho, že jste s tím svým blízkým v té těsné blízkosti v tu chvíli a máte za sebou podpůrný tým, právě třeba jako je ten hospic. Díky němu už můžete být v domácím prostředí a mít tam toho svého milovaného sebou a zažít s ním pro něj, následně ale i pro vás, ty nejtěžší chvilky v bezpečí.
0: Takže vy teď dorazíte, říkal jste za chvilku, kamže ještě jednou?
1: Do Třeboně.
0: Do Třeboně dorazíte a pak budete prý v pátek u nás ve Stižerách u Hradce Králové. Kde bude končit ta trasa? Jestli to víte teda ještě.
1: Trasa končí, bez pochyby vím, protože máte hlavní organizátorku ve studiu dneska,
0: ano.
1: Jenčku Wernerovou, v Čerčanech.
0: Tak to, dobře.
1: V hospici Dobrého pastýře.
0: No jo, tak
1: končit slavnostně 14.6. naši osmidenní jízdu.
0: Tak, přejeme vám šťastnou cestu, pozdravujte parťáky, které ještě v záru povezete a ať to má smysl a nejen ať se díky tomu o této péči povídá, ale také ať někdo přinese dost peněz. Mějte se hezky, Martine.
1: Moc děkujeme a když se vaši posluchači obrátí na adresu 8dní.cz, budeme nejšťastnější. Tam můžu, jak už Anička napověděla, ukonat dar. A my vás s Františkem, který vás tady poslouchá, jsem na sluchátku, tak vás moc zdravíme a děkujeme za podporu.
0: Také děkujeme, mějte se.
2: Hoši, ahoj.
1: Taky, ahoj, Jani, ahoj.
0: Tak, Martin Souček, ještě Jani bychom měli tady naposledy připomenout, je to vlastně dělané proto, v tuto chvíli tedy, když někdo přijde do Třeboně a bude mít i cash, tak může prostě přispět na hospice.
2: Určitě tam bude v uvítacím týmu samotný hospic. My jsme zvyklí všichni hospicoví lidé být připraveni na jakýkoliv styl podpory, to znamená nosíme jako povinnou výbavu kasičky, tak. QR kódy a podobně. Takže jsem s tím a houšť.
0: Takže 8dní.cz, vyťukejte, všechno zjistíte, i kam dvojkolo nebo dvojkola dorazí třeba blízko vašeho bydliště a můžete se jít minimálně podívat a minimálně si o této problematice popovídat, protože si troufnu říci, že jednou se bude týkat každého z nás.
2: Přesně tak.
0: Jana Wernerová, krásné vlastně, i když ne úplně veselé, ale také ne úplně smutné téma. Děkujeme za to, co děláte a jestli teď řeknu, ať se vám daří, tak to myslím dvojnásob než u jiných hostů. Mějte
2: se hezky. Děkujeme mnohokrát, nashledanou.
3: Odpolední dvojka
4: dnes s Mirkem Vaňurou.

Marie Rotrová, za chvilku Mária Kunová, přesně za 6 minut bude 15 hodin a vy uslyšíte další zprávy. No, tak dobrých zpráv není nikdy dost, tak ať slyšíme také něco pozitivního. Podle Českého statistického úřadu u nás velmi roste výstava nových bytů. A ještě jedna zajímavost, cestující ve Středočeském kraji budou moci nastupovat všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Mária Kunová, jak už jsme říkali, přesně v 15 hodin.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Írán zastavuje útoky na Izrael. Je slunečno, večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
4: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
3: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. Íránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon, informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Írán je provedl právě v odvetě na pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Íránu. Zasáhl například petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a dalších měst. Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, říká mluvčí František Kotrba.
5: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
3: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Odchov mláděte Pekary Wagnerova ohlásila Jihlavská zoo. Její skupina těchto jihoamerických sudokopitníků se tak rozrostla na 7 členů. Jihlavská zahrada s chovem Pekary začala v roce 2014 jako vůbec první v Česku. Z vědeckého hlediska jde navíc o zajímavý druh. Až do roku 1972, kdy přírodovědci objevili živé jedince, byl považován za vyhynulý.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: počasí.
3: Je jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti, teploty jsou mezi 24 a 28 stupni, na horách kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 vázne provoz na průjezdu Brnem směrem do Prahy. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu od kilometru 210 až na 182. ke Kývalce. Osobním autem pojedete rychleji. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně před Lovosicemi. Za benzínkou Seřejovice na 45. kilometru pracuje údržba. Je tam krátká kolona, brzdí se do zastavení. A na silnici 35 jsou kolony mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhuštěm. U Zašové demolují most, jede se Kyvadlově. V obou směrech se zdržíte půl hodiny. Tolik zprávy, s vámi je dál Mirek Vaňura.
6: A tolik Mária Kunová, zatím za 56 minut tady bude zase, ale to už bude 16. hodina. Do té doby na dvojce stihneme mnoho zajímavého, tak zůstaňte s námi. Říkám to zbytečně, ale řeknu to rád, budeme soutěžit. A teď Vítězslav Vávra nám poví, jak svět přichází o básníky.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud vyzkoušíte, možná vyhrajete, tedy musíte správně odpovědět jako pátý v pořadí a sada výrobků opalovací kosmetiky Helios Herb od sítě Drogerie Teta bude vaše. Pokud jste si v neděli také přispali a přišli tak o další díl cyklu Toulky první republikou, nevadí. Nový díl, který se jmenuje Ta naše hospoda a neb jak se pilo za první republiky, samozřejmě najdete na webu Dvojky. Naši průvodci Jana Striková, Jaroslav Plesl a Jiří Vyorálek nás zavedou nejen do dobových pohostinství, ale také doloží fakty, proč se tehdy z malého nového státu stala doslova přes noc pivní velmoc. Víte co, tady je krátká ukázka, samozřejmě vás to bude zajímat, ale hodně si pamatujte.
2: Po válce se pivovarnictví vzmáhalo jen postupně.
3: K původnímu výstavu 11 milionů hektolitrů se dostalo až v roce 1930.
4: A to už nastupovala hospodářská krize, která výrobu opět snížila.
2: Fenoménem se v první republice stalo lahvové pivo.
4: Zpočátku bylo dražší než točené.
2: Skleněné nádoby též často představovaly hotová umělecká díla.
3: Jak se ale zjednodušoval proces stáčení, vznikaly soukromé stáčírny, které ubíraly kšeft hospodám.
4: Roku 1928 došlo k rozšíření korunkových uzávěrů, které nahradily zátky korkové i patentové.
2: A ve vratislavickém pivovaru se začalo stáčet na první automatické lince.
1: No, a teď se vás ptám, jaké zátky nahradily na pivních lahvích nové korunkové uzávěry. Jaké to byly zátky? Napovím, že to jsou dvě slova. Pište na 702-222-220, prosím, podepisujte se a my budeme vybírat samé správné odpovědi. Alespoň doufám.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na Dvojce.

0: Už nepište, už víme, kdo vyhrál sadu výrobků opalovací techniky Helios Herb od sítě drogerii Teta. Ale nejdříve, ptal jsem se, jaké zátky nahradily na pivních lahvích nové korunkové uzávěry. Tady je správná odpověď.
1: V roku 1928 došlo k rozšíření korunkových uzávěrů, které nahradily zátky korkové i patentové.
0: To bylo ono, to byla ta dvě slova, korkové, ale také patentové. Čerpali jsme z pořadu Toulky první republikou, který vysíláme v premiéře každou neděli, vždycky po 8 hodině ráno. Reprízu pak v pátek po hodině 18. No a samozřejmě už teď si tento díl, který se jmenuje Ta naše hospoda, aneb jak se pilo za první republiky, můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v oblíbené podcastové aplikaci. My samozřejmě nabízíme Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Na Dvojce.
3: Proudy řeky táhnou k nám.

tvou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Když se řekne městská slavnost, většina z nás si představí koncert, jarmárka, něco třeba dobrého k jídlu, k pití, v Písku, ale letos přidávají další koncerty na řece, vzdušnou akrobací, pouliční divadlo anebo obří dinosaury. Už tento pátek totiž začíná tradiční slavnost Dotkni se Písku, která na několik dní promění celé historické centrum města v jednu velikou scénu pro hudbu, zábavu i setkávání. Co vše všechno konkrétně nás, tedy návštěvníky, čeká, to už nám teď po telefonu prozradí ředitel Centra kultury města Písek a také organizátor celé akce Josef Kašpar. Slyšíme se, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak, vypadáte klidně zatím podle hlasu.
3: Ano.
2: Takže to je, všechno je v pořádku. Dotkni se Písku patří mezi největší městské slavnosti v jižních Čechách. Kdybyste měl letošní ročník představit někomu, kdo to teď třeba na dvojce slyší poprvé, úplně poprvé pojede do Písku, na co byste ho lákal?
3: Tak rozhodně je to městská slavnost a zároveň je to takový multižánrový festival, který vlastně začne okupovat celé centrum města. Máme, já jsem to počítal, máme zhruba 7 scén. Počínaje tou velkou obrovskou scénou na velkém náměstí, kde zahrají mediálně známí interpreti, jako je například Pokáč, Aneta Langrová, Tata Boys a tak dále. Mm-hmm. A nebo i menší scény, které máme třeba ve vnitrobloku divadla v Palackém osadě, kde bude ten program trošku takový jako komornější. Samozřejmě máme i spoustu doprovodného programu, vy jste to zmiňoval, že jedna ze scén bude stát také vlastně na pontonu řeky Otava, kde mimochodem zahraje Pavel Šporco v sobotu a vlastně celá ta akce bude zakončena takovou pyrošou.
2: No já jsem se právě chtěl zeptat, na co se návštěvníci mohou dál těšit. Vy to všechno vyjmenováváte. Čí to byl vlastně nápad udělat koncert na pontonu?
3: Tak není to úplná novinka v Písku. Ty koncerty se někdy v minulosti, zhruba před 10-15 lety konaly, ale my jsme se k tomu trochu vrátili a obnovili jsme to v loňském ročníku. Setkalo se to s velkou pozitivní odezvou a rozhodli jsme se v tom pokračovat, takže pokud nás nezradí v sobotu počasí, tak se diváci a návštěvníci mohou těšit na zajímavé koncerty v sobotu odpoledne až do noci. Máme tam speciálně 3 koncerty, Písecký komorní orchestr, bude tam už zmiňovaný Pavel Šporc, ale mezi nimi třeba Vojta Nedvěd s krásným doprovodem Fashion Things.
2: To prostě každý si vybere, jak to tak slyšíme a posloucháme. Ještě nám řekněte, ale teď opravdu střílím do neznáma, opravdu se tam budu moci dotknout Písku? Nemáte tam něco jako třeba písečnou pláž u řeky nebo něco podobného?
3: Tak vlastně svým způsobem se můžete dotknout Písku, protože na náplavce máme sochy, které tady už jsou téměř měsíc. Krásné sochy, tak to je další lákadlo, pokud nejste z Písku a přijedete, tak určitě budete mít i na co koukat, nejen poslouchat, ale koukat.
2: Takže Dotkni se Písku, Josef Kašpar nás pozval na největší městské slavnosti v jižních Čechách a bude to už teď, tak si to dejte do diáře a přijeďte. To říkám posluchačům dvojky a vám, pane řediteli, moc děkujeme, ať se to povede.
3: Já vám taky děkuji a budu se těšit na setkání v Písku.
2: Díky, naslyšenou. No a já jenom dodám, že slavnosti v Písku budou také další zastávkou mých kolegů z ranního vysílání, takže Dalibora, Reginu a Jakuba můžete vidět naživo s programem Přijela k vám ranní dvojka a pozor, bude to v sobotu od 17 hodin v Palackého sadech. V sobotu od 17. A dvojka bude z Písku živě vysílat, to bude v sobotu, ale už od 14 hodin. Tak si nás zapněte.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude farmářka a pekařka Eliška Hlaváčková. Jak chutná život na farmě? Proč se lidé vracejí stále častěji k poctivému pečení? A co se změní, když člověk vyhraje nejsledovanější pekařskou soutěž v zemi? Povídat si budu s farmářkou, pekařkou a vítězkou pořadu Peče celá země Eliškou Hlaváčkovou.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Milý Petře Horký, vítej na Dvojce.
3: Krásný den.
2: Dneska bychom mohli zůstat v České republice.
3: Já budu velice rád.
2: Já také. Mimochodem, ty jsi říkal na chodbě, že chceš mluvit o osadě Jizerka. Mm-hmm. Tak asi máš na mysli takový fakt, že se jedná o jedno ze dvou nejchladnějších míst v České republice. Je to tak?
3: Mám rád Jizerku a Horskou Kvildu, protože to jsou jakoby dva české póly chladu, ale zrovna dnes jsem si vybral jiné téma. Já bych chtěl hovořit o tom, že Jizerka je místo s nejhustší tmou u nás. Že budeš chtít zažít opravdu tmu jako v pytli, jeď na Jizerku. A v ideálním případě ti u toho ještě bude zima.
2: No? Tak to je pěkné. Kdo by to nevzal? Mimochodem Perzeidy, že? Tak ty se
3: kde dobře lépe pozorovat, ano? Než na Jizerce v Jizerských horách?
2: Kde přesně tedy a odkud kam sahá, řekněme, tato tmavá oblast?
3: Oblast s nejhustší tmou v Česku se prosím rozkládá podél horního toku řeky Jizery. Na české straně sahá od Martinského údolí, Václavíkovy studánky přes osadu Jizerka až po horu Smrk. Takže si může vyjít na ten nejvyšší kopec Jizerských hor a ještě si užívat, že je teda v úplné tmě. A pokračuje to až do Polska po vysokém jizerském hřebenu a obepíná Velkou jizerskou Louku a osadu Orle.
2: No mimochodem, čím to je? Že tam nejsou města a ten smog světelný?
3: Přesně, tady už jsi vzdělán, víš, pojem světelný smog, aha, je to tak. Vlastně jakýkoliv světelný zdroj vlastně snižuje úroveň té tmy a někdy stačí, že jsme klidně za třemi kopci od nějakého města, ale to prostě pořád září takovou spoustou jasu, že nám to odebírá počet hvězd, které můžeme vidět.
2: Tak teď Petr Horký u mikrofonu Dvojky. Zavře oči, myslí si, že je na Smrku, tuším, se jmenuje ta hora,
3: ano,
2: tak,
3: ano.
2: A teď nám popisuje to nebe.
3: Tak představte si, když se podíváte doma ve městě nebo ve vesnici na nebe a kolem svítí lampy veřejného osvětlení a různé z oken bliká modře televizní obrazovka, tak vidíte 20 až 200 hvězd v mléčné dráze třeba. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy se ocitnete v té oblasti s tou tmou, tak těch hvězd vidíte 1000. To znamená, to je jako obrovský, jako naprosto nepopsatelný rozdíl. A tím pádem stojí za to zažít. Velmi často se říká, cestujte, uvidíte hory, uvidíte, já nevím, přírodu, co já vím, stavby. Vydejte se, abyste viděli tmu a abyste viděli hvězdy, jaké na světě vidíte třeba v poušti Gobi, na Sahaře. A máte možnost si k tomu jako přivonět i u nás, když vyjde krásná, jasná noc.
2: Úplně čekám, že začneš rýmovat ještě u toho. Ale ne, já to úplně chápu. Zapomněl si dodat a bude vám u toho ta krásná zima.
3: Což ne, oblečte se, Gobi, se nenachladíte.
2: Ano,
3: dobře, beru.
2: To se vám v Gobi nestane. Ale kdo si toho všiml? Jinými slovy, kdy vlastně někdo tuto oblast určil, vyhlásil?
3: Relativně pozdě. 4. listopadu 2009 byla přesně v 15 hodin v horské chatě Pyramida na Jizerce. Tady tahle ta česko-polská jizerská oblast tmavé oblohy vyhlášena. A přijde mi na tom jako krásné, že tma opravdu začíná být v naší zemi ohroženým jevem, který si zaslouží, aby byl chráněn. Takže nám už nemizí jenom živočišné druhy a rostlinné druhy, nám mizí i tma a my lidi potřebujeme tmu, abychom žili zdravě, abychom dobře spali a abychom fungovali.
2: Tedy Jizerka, máme ještě nějaká taková tmavá území u nás?
3: Už jenom další dvě.
2: Aha.
3: Beskydskou oblast tmavé oblohy a potom Manětínskou oblast tmavé oblohy. A o těch budu povídat, až se zase tam vydám na výlet a vrátím se.
2: Slíbil Petr Horký, moc děkujeme za dnešní cestování tmou.
3: Krásný den a krásnou tmu.
1: Posloucháte Odpolední Dvojku.

0: piknikové deky, skládající židličky, no a tisíce lidí poslouchajících třeba Smetanu, Dvořáka nebo Wagnera. Tak vypadal sobotní večer v pražských Riegerových sadech. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam totiž koncertem pod širým nebem zahájil oslavy svého stého výročí vzniku. Program si užívali jak milovníci klasické hudby, tak ale i rodiny s dětmi.
1: Je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
2: A vy jste vzali syna sebou?
1: Jasně, on to taky má rád.
2: Jak se ti to líbilo?
3: Moc.
2: Vy jste měli i sebou piknikovou deku, jsem viděla, že jste balili.
1: Jo, jako je to úžasný, že to je venku, je to úplně naší atmosféra, než když to je někde v sále, že?
4: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
3: Bylo to nádherný.
2: A co se ti líbilo nejvíc?
3: Asi ta Vltava.
2: A chodíš často na klasickou hudbu?
3: Oni rodiče jsou muzikanti, tak někdy chodím takhle na koncerty, no.
2: A je to poprvé takhle pod širým nebem?
3: Asi jo, možná.
2: Vidím, že vy jste tady měli sebou i karimatky.
3: Jo, byli jsme připraveni. Podaří se vydařilo. No.
2: Počasí se vydařilo. A kolik je ti roku?
3: 10.
2: Takže 10letý Tonda tady přišel i ségra přišla s tebou.
5: Jo, bylo to krásný.
4: Do Riegerových sadů přijela s dcerou i paní Blanka.
6: Mně se to strašně líbilo, protože si myslím, že tady byla úžasná jakoby skladba lidí, který by se nikdy prostě nesešli v koncertní síni. A strašně se mi líbilo, jak tady bylo těch dětí malých spousta, to byla fakt paráda. Krásný.
7: A jsme z Roudnice, chci říct, takže jsme jeli až z Roudnice.
4: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
8: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta. Je to úžasný v tom, že jsme tady, já nevím, vzdušnou čarou 300 metrů od Vinohradské 12, kde sídlí celý Český rozhlas, teda pražský, a tam je studio číslo 1, kde orchestr zkouší, takže vlastně jsme opravdu kousíček, co by kamenem dohodil od domova takzvanýho. Je tady, kde lidi sedějí na stráni, tak je tady naprosto ojedinělej, jako neokoukaný výhled na Hradčany a na Prahu, takže v tomhle je to tady speciálně.
4: Celý záznam koncertu rozhlasových symfoniků z Riegerových sadů si můžou lidé poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu. Oslavy 100 let orchestru pak budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: František Šopko poslouchá Dvojku, protože má službu Český hydrometeorologický úřad. Františku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak myslím si, že všichni víme, že nekáplo dneska, tak začneme předpovědí, jestli můžeme noční. Bude v noci pršet? Asi ne.
1: Tak v noci bude od západu postupně oblačnosti přibývat.
0: Ano.
1: Vlastně už dneska večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat a během noci se vyskytne déšť jenom ojediněle, a to spíše v Čechách než na Moravě.
0: Takže se vyskytne. Jaké budou teploty?
1: Teploty v noci klesnou na 18 až 13 stupňů a na východě území bude místy až 11 stupňů.
0: No a teď slyšeli jsme, četli jsme, možná jsme viděli, zítra začne pršet, je to tak?
1: Je to tak, zítra začne přes naše území přecházet zvlněná studená fronta, takže zítra čekáme velkou oblačnost, zpočátku v Čechách, během dne postupně i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ujediněle na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. A později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Co se týká teplot, tak chladněji bude v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, ty 17 budou hlavně v Karlovarském kraji a naopak ve východní polovině území čekáme teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
0: Jen tak opravdu s výhledem a nemusí to být obšírně, jak se bude vyvíjet tento týden? Udrží se třeba ta oblačnost?
1: Velká oblačnost a srážky čekáme ještě ve středu a ve čtvrtek a potom během pátku až neděle bude oblačnosti i srážek částečně ubývat a bude se pozvolna oteplovat, ale ne moc. A to tak, že středa a čtvrtek čekáme teploty odpoledne od 15 do 19 stupňů, v pátek potom většinou od 16 do 20 stupňů a v neděli by měli dosáhnout až 23 stupňů Celsia.
0: Děkujeme za předpověď, František Šopko. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Odpolední Dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Patrika Strouhalová, dnes káva o čtvrté, samozřejmě.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, je pondělí.
1: Ano.
0: No tak téma zdravotnické.
1: Náš vysoký krevní tlak. No profesorka, jo. Paní doktorka Jitka Mlíková-Seidlerová je primářkou druhé interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a také je předsedkyní České společnosti pro hypertenzi. Tak se budeme bavit o tom, že ten vysoký tlak už není jenom vlastně problém, který řeší seniori nebo lidé, kteří se blíží tomu seniorskému věku, tak lékaři varují často před tím, že tohle onemocnění podceňujeme a budeme se bavit i o nové možné léčbě vysokého tlaku. Tak já předpokládám, že i dnes naši posluchači pošlou nějaké otázky, ať už na adresu dvojka@rozhlas.cz nebo zavolají, ale klidně se můžou ptát třeba i na parametry tlakoměru, co já vím.
0: Doufám, že nepřijde nějaká otázka, která paní profesor se zvedne tlak. Mirek Voňura se stává posluchačem, Patrika Strouhalová a dvojka a teď také Robbie Williams.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
2: Ta vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
3: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
4: Milí posluchači,
2: posuňte se mi.
3: Poslouchejte Toulky první republikou.
0: Toulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
8: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód DVOJKA15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
9: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví o 24 miliard korun navíc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. Cenový strop u benzínu zítra mírně klesne, u nafty zůstane téměř stejný. A zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
11: Zdravotnictví určitě má rezervy hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
10: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s více než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard. Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. Za oklamání 80 klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí dnes vyměřil krajský soud v Ostravě. Podle něj podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Podle soudce Lukáše Delonga škoda přesahuje 6 milionů korun.
12: Část zájezdu byla pořízena k životním jubilejím, případně pro osoby nemocné, handicapované, pro děti, mající spojovat rodiny a naproti tomu došlo v mnoha případech k rozkolu přátelství a rozkladu některých rodinných vztahů.
10: Na Karlovarský festival přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec Jesse Eisenberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má taky dva úspěšné režisérské počiny. Ocenění dostane také Jesse Eisenberg, který je známý díky roli zakladatele společnosti Facebook ve filmu Sociální síť. 60. ročník filmové přehlídky začne 3. července.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
10: Zítra bude oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Na jihovýchodě ojedinile bouřky. Později budou srážky v Čechách ustávat. Teploty budou mezi 17 a 22 stupni. Na východě až 27, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
10: Na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem na Prahu jsou stále kolony. Pomalu pojedete z kilometru 211 na stý 90. Osobním autem se zdržíte 25 minut. Na silnici 35 jsou kolony mezi Valašským Meziříčím a Ružnovem pod Radhoštěm. U Zašové demolují most, jede se Kyvadlově, v obou směrech se zdržíte půl hodiny. A silnice 35 je ucpaná, taky na příjezdu do Litomyšle z Mohelnice. Je silný provoz, zdržíte se 20 minut. Tolik zprávy, teď má slovo Patricie Strouhalová.
4: Zdravím vás, dobrý den. Lékaři varují před podceňováním onemocnění, které sice zpočátku nějak nebolí, ale patří k největším zdravotním hrozbám současnosti. Jde o hypertenzi, neboli vysoký tlak. A naším hostem v plzeňském studiu Českého rozhlasu je paní profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová, primářka druhé interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a také předsedkyně České společnosti pro hypertenzi. Tak vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
13: Dobré odpoledne.
4: Kdy už, paní profesorko, hovoříme o tom vysokém krevním tlaku? Co to ten vysoký krevní tlak je?
13: Hovoříme, pokud měříme tlak ve zdravotnickém zařízení, tak hodnoty nad 140 na 90, ale pokud si ho měříme doma, tak průměr nad 135 na 85 už je vysoký krevní tlak.
4: Tak o tom, co můžeme udělat pro to, abychom se k těmto hodnotám nedostali, jak by měla vypadat správná prevence a pokud už máme tohle onemocnění, tak jaké možnosti má dnešní medicína. O tom všem v dnešní kávě o čtvrté i s vámi, našimi posluchači, tak pokud chcete, zeptejte se na to, co vás trápí, co vás zajímá, co byste potřebovali vysvětlit, od toho jsme tady s kávou o čtvrté. Dvojka@rozhlas.cz
0: Český rozhlas Dvojka.
14: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Kávu o čtvrté a my si dnes povídáme na téma vysoký krevní tlak a naším hostem je paní profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová. Když jste říkala, pokud se to měří, paní profesorko, ve špitále, v nemocnici, tak ty hodnoty, vysoký tlak, to, co je nad 140 na 90 a při domácím měření 135 na 85. Kdo tím vysokým tlakem je nejvíc ohrožen?
1: Ohroženi jsme úplně všichni, ale nejvíc jsou ohroženi ti, kteří k tomu mají další rizikový faktor, kteří k tomu jsou obézní, mají vysoký cholesterol, mají cukrovku nebo kouří a nebo nedej bože, mají naskládány všechny tyhle ty rizikové faktory dohromady, tak potom ty rizikové faktory se nesčítají, ale násobí.
0: No a někde jsem četla, že už to ale není nemoc seniorů, tak jak se o tom dřív
1: mluvilo. Není.
0: Tak
1: bohužel,
0: co z toho ovlivňuje právě to, co jste teď vyjmenovala?
1: Především ta obezita nás strašně trápí, nárůst obezity u dětí. Vlastně za posledních 30 let se čtyřnásobně zvýšil počet obezních dětí v České republice. Což je obrovské číslo a my už teďka vidíme děti, které mají třeba cukrovku druhého typu v 16 letech, to jsme dřív nevídali, to byly vždycky jenom jedničky nebo jedničkoví diabetici. A už teďka vidíme mladé lidi, kteří je 25 a 20 a mají vysoký krevní tlak, kteří by, pokud by měli normální hmotnost a cvičili, tak ten vysoký krevní tlak by neměli. A zároveň vidíme, že se nám třeba obrovsky navyšuje počet hypertoniků ve středním věku. Zase je to věc posledních 5-10 let a ten hlavní problém bude změna životního stylu a nárůst obezity.
0: No a co s tím?
1: Cvičit, hubnout. My všichni víme, že nestačí být jenom štíhlí, ale musíme mít svalovou hmotu, aby tělo mohlo dobře fungovat. Takže hlavně pravidelná fyzická aktivita nemusí být nějak výrazná. Lidi, kteří se nehýbají vůbec a jejich pohyb může být 50 metrů k autu a zase zpátky, takže si přidají 10-15 minutovou procházku denně. Každý krok navíc pomáhá. Takže hlavně se hýbat, upravit jídelníček, vyhýbat se junk food, obrovské množství soli, obrovské množství nasycených tuků. Ty děti nám hodně konzumují energetické nápoje, tam na tom není vůbec nic dobrého, to je všechno jenom energie navíc plus látky, které aktivují sympatický nervový systém, který dál může zvyšovat krevní tlak.
0: No a proč ten vysoký krevní tlak vzniká?
1: To je souhra několika faktorů. Hlavní regulátor tlaku v těle jsou ledviny. Takže pokud je nějaké onemocnění ledvin, tak může vždycky být zvýšený krevní tlak. A k onemocnění ledvin třeba vede ta cukrovka, ale i ten vysoký krevní tlak sám potom udělá začarovaný kruh, že ničí ledviny a to ničení ledvin dál podporuje zvýšení krevního tlaku. Dále je to hlavně aktivita sympatického nervového systému, která nám udělá takové stažení těch drobných cévek, které máme všude po těle, v kůži, ve svalech, všude možně, je to takový chronický stres. No a na posledním tím regulačním faktorem je srdce, které funguje jako pumpa, které nám spíše teda ten krevní tlak se ovlivňuje tím, že ta pumpa přestává fungovat a pak už potom máme pacienty se srdečním selháním, kteří vysoký krevní tlak mít nemusí, nebo ho nemůžou mít, protože ta pumpa nepracuje dobře.
0: Příznaky, které jsou ty základní, které...
1: No, problém toho onemocnění je, že ono může být úplně asymptomatické, nemusí mít vůbec žádné příznaky, anebo může mít příznaky takové nespecifické, jako je bolest hlavy, nebo zvýšená únava, nebo můžou být otoky víček, nebo otoky dolních končetin. A řada pacientů to přispívá něčemu, nebo přičítá ty příznaky nějakému jinému problému. A problém je to i proto, že tím, jak je to onemocnění takhle asymptomatické, takže těm pacientům dáme léčbu, tak se jim často vůbec neuleví. Oni vlastně nevidí žádné zlepšení a to je může demotivovat a léky přestat užívat, protože vlastně se nic akutně neděje. To něco jiného, než když máme nějaký akutní respirační infekt a dostaneme antibiotika a za pár dní je nám lépe nebo nás bolí záda a my si vezmeme nějaký lék na bolest. A zase se nám uleví, tak při léčbě vysokého krevního tlaku ta léčba často nemusí přinést vůbec žádnou okamžitou úlevu.
0: Ten krevní tlak, jak se mění v průběhu dne?
1: V průběhu dne všichni potřebujeme produkci kortizolu, abychom vůbec ráno vstali a vylezli z postele, tak tam je to následuje ta vzestup kortizolu, následuje vzestup krevního tlaku, který potom padá. Potom každé velké jídlo způsobí to, že se nám krev přesune do trávicího systému, aby to dobré jídlo zpracovalo a ten tlak klesá, proto se nám třeba chce po obědě spát. A,
0: Vám taky.
1: Mně úplně vždycky asi, kdybych si nedala kafe, a je to spíš rituál. A pak jsou v noci zase naopak tím, jak se uklidníme a pokud dobře spíme, tak krevní tlak by měl krásně klesnout.
0: Už přicházejí první dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. Můžete posílat další, odpovídat na ně dnes v Kávě o čtvrté k tématu vysoký krevní tlak bude paní profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: tématu vysoký krevní tlak si povídáme s paní profesorkou Jitkou Mlíkovou-Seidlerovou, také předsedkyní České společnosti pro hypertenzi. Vy jste říkala, že nejvíce jsou ohroženi ti lidé, kteří mají riziko, a zmínila jste třeba tu obezitu a u té mladší generace, že v současné době v České republice je ten nárůst až 4x vyšší. Tak co právě hrozí mladé generaci, která si nese zátěž vysokého krevního tlaku vlastně do života mnohem dřív než jejich prarodiče?
1: Nese si to, že dřív by ten vysoký krevní tlak mohli nejčastěji dostat někdy kolem té 50 nebo ve středním věku nebo třeba až v 60, 70 a teďka se k němu dostanou mnohem dříve, třeba ve 25, ve 30. A pokud ta hypertenze bude neléčená nebo nebude dostatečně léčená, tak se celou dobu v cílových orgánech vytváří změny, které do určité míry jsou opravitelné, ale pak už do určité míry neopravitelné a vedou ke změnám, jako je selhání ledvin. Hypertenze je druhou nejčastější příčinou selhání ledvin a potřeby dializační péče. Je nejčastější příčinou cévní mozkové příhody, srdečního selhání ze zachovanou ječní frakcí a věcí, o které se tolik nemluví, je třeba demence. A vlastně jsou krásná data, která ukazují, že špatně nebo nedostatečně léčená hypertenze ve středním věku trojnásobně zvyšuje riziko demence ve věku nad 70 let, takže opravdu bych to nebagatelizovala. Pokud chcete poznat vnoučata, tak na to myslete už v těch 40-50, protože vytváří se změny v mozku, které už nejsou napravitelné. A za mě to věc, kterou bych opravdu nechtěla zažít.
0: No, mnozí lidé říkají, že mají vysoký krevní tlak v rodině, že ho měla babička, měla ho prababička. Tak je opravdu možné si tohleto nést tak silně v té genetické zátěži, nebo i geny můžeme nějakým způsobem?
1: No, určitě genetika hraje asi 30%. Ale my víme, že pokud některé geny, aby se mohly projevit, tak potřebují vliv zemního prostředí. A my si nejenom dědíme to, jakou máme genetickou, jaké máme DNA, ale i to, jakým třeba způsobem se stravujeme v rodině, zda v rodině se kouří, zda se v rodině chodí na výlety, anebo se tráví volno u televize na gauči. Takže ono je to i o tom, že tohle to ovlivňuje a víme třeba, že některé geny se nemusí vůbec projevit špatně, pokud mají pacient, nebo pokud máme nebo adekvátní příjem sodíku, soli, ale pokud ho máme zvýrazněný nebo nadbytečný a ten naprosté většině v České republice máme, tak se ty geny projeví, přestože by se nemuseli projevit. Stejně tak to platí o kouření. Takže každý hraje s něčím, každý si něco přinese, ale je zbytečné tomu chodit naproti.
0: A stačí, když přestaneme tolik solit? Funguje to, nebo je to trochu mýtus?
1: Ono by to fungovalo, ale doporučená dávka soli je 5 gramů denně a v České republice je průměrná spotřeba 15 gramů denně. Takže to není o tom, že si jenom přestaneme dosolovat jídlo na talíři, ale ono by to chtělo úplně změnit náš, řekněme, zpracovatelský potravinářský průmysl. Spousta soli je schovaná v pečivu. Já nevím, jestli jste třeba byla někdy nedávno ve Španělsku nebo v Řecku a ochutnala jich pečivo. Ono je málo slané. Mě tam třeba úplně, než si na to zvyknu, tak mi tolik nechutná. Je to o tom, že se tam té soli přidává mnohem méně. Ale ty krajiny, které přistoupily na to, dohodly se s potravinářskými firmami o tom, že budou méně přidávat soli do těchto potravin, ale samozřejmě to jsou uzeniny a sýry a všechny konzervy a všechny další průmyslově zpracované potraviny, tak se podařilo snížit krevní tlak.
0: No, základem pro tu efektivní kontrolu nemoci samozřejmě i v tomto případě je dobrá správná diagnostika. Jak se správně můžu diagnostikovat doma, když si ten tlak budu měřit? Říkala jste, když to bude doma při měření 135 na 85, tak už je to hodně. No, ale někdy samozřejmě ty hodnoty naměřím a za půl hodiny mám ty hodnoty úplně ukázkové. Tak
1: jak a je to v pořádku, ten tlak musí kolísat během dne a je to úplně v pořádku, spíš by bylo divné, kdyby nekolísal. Já určitě potřebuju jiný krevní tlak, když sedím a trochu vyšší krevní tlak budu potřebovat, když stojím a úplně nejmenší krevní tlak potřebuju v leže. Může to ovlivnit počasí, může to ovlivnit, už jsme říkali, příjem soli, jenom to, že máte plný močový měchýř, že jo, tak to je, nebo nějaká bolest, nějaká interkurentní infekce může krevní tlak rozházet, ať už směrem nahoru nebo dolů. Proto nás nezajímá ani tolik jedna naměřená hodnota, ale správně bychom si ten tlak měli měřit minimálně 3 dny po sobě, vždycky 2x ráno s odstupem 1 až 3 minut a 2x večer a spočítat průměr. Minimálně 3 dny po sobě, nejlépe 7 dnů po sobě a tyhle ty průměrné hodnoty by měly být určitě menší pod 135 na 85.
0: No, říkala jsem, že přicházejí už první dotazy, tak třeba tady Mirko ten vás teď zdraví a píše, že si právě měří tlak denně několikrát a pokud stoupne nad 150 na 90, tak si beru polovinu předepsaného prášku. Žádné problémy, vedlejší účinky nepociťuji. Je tento postup v pořádku?
1: No určitě není postup v pořádku. My bychom neměli čekat na ty vyšší hodnoty krevního tlaku. A ono je něco jiného diagnostická hodnota, což je těch 135 na 85 doma, ale cílová hodnota, ta, kterou my potřebujeme, aby se právě reparovaly změny v orgánech, tak je mnohem nižší, pod 130 na 80. Takže my bychom chtěli, aby ty tlaky byly nižší a tady to ad hoc užívání medikace je strašně nebezpečné a vlastně my už hasíme problém. To je jako kdyby jsme několikrát denně měli takové drobné ohýnky, které zapalujeme, ale by bychom měli předcházet tomu, aby ty ohýnky nevznikaly.
0: Ještě přišlo upřesnění teď, že nesladí, nesolí a je mu 71 let.
1: Mluvila jsem o těch cílových hodnotách. A ono platí, že pokud je vám pod 65, tak ten cílový hodnota krevního tlaku by měla být vždy pod 130 na 80, někde mezi 120 až 130 na 75-80. Mezi lety 65 až 85 můžeme být trošičku opatrnější, tam ta první cílová hodnota je pod 140 na 90, ale pokud to pacient dobře toleruje, tak bychom se také měli snažit k té hodnotě pod 130 na 80 a teprve u těch pacientů, kteří jsou nad 85 let nebo výrazně křehcí, tak si můžeme dovolit jít k té hodnotě 140, někdy i 150.
0: Děkuju za tu odpověď.

0: Další otázky k vysokému krevnímu tlaku pro našeho hosta do studia Českého rozhlasu Plzeň pro paní profesorku Jitku Mlíkovou-Seidlerovou přicházejí na adresu dvojka@rozhlas.cz. Já bych přečetla teď posluchačku Kristu, která píše, jestli je normální, paní profesorko, že po obědě jí klesá tlak pod hodnotu 100/70. A také píše, mám pocit, že káva po obědě mi ještě přidá na pocitu únavy, ospalosti až motání hlavy. Tak jinak děkuje tedy za pořád a za tu případnou odpověď.
1: Ano, to je krásný dotaz. Už jsme o tom mluvili, že to jídlo vede k tomu, že se část krve přesune do splenechniku, aby to jídlo zpracovala. A káva funguje, ale je tam minimálně 20 minut, spíš 30 minut doba do toho efektu. Takže ono by mnohem více pomohlo dostatečná hydratace, dostatečně se napít. A další věc je, pokud je posluchačka zvyklá na to, že pije pravidelně kávu, tak už to s tím tlakem tolik neudělá. Je to spíš o tom, že jako je to naše taková berlička psychologická, že něco potřebujeme, aby jsme se probrali. Teďka mi vypadlo to slovo.
0: No prostě máme pocit, že nám to pomůže.
1: Ano, je taková berlička, ale pokud je zvyklá, tak káva, pravidelné pití kávy.
0: Takže i s tím ranním měřením prostě ta ranní káva nic moc jako
1: neudělá. My bychom teda ten tlak měli měřit ráno před snídaní a před léky, abychom právě zachytili ten ranní vzestup krevního tlaku, který je fyziologický, ale nesmí být

0: zase moc vysoký, ono je všechno musí být přiměřeně, ani moc málo, ani moc hodně. A stejně tak večer taky zase až po lécích, abychom viděli, jak vypadá ten vlastně během celého dne. Ten,
1: no dobře, tak přiměřeně to můžeme u té soli, u té kávy, ale co když se trochu rozčílím? Nakolik takové rozčílení může mít a má vliv na náš tlak?
0: Zase každý jsme úplně jiný, každý ten stres zpracováváme úplně jinak. Ale ono to taky souvisí s tím, že bychom během měření krevního tlaku neměli spolu mluvit. Já to vidím, že se občas taky neudržím v ambulanci a něco řeknu, nebo řeknu předtím, než začnu měřit třeba pacientovi nějakou špatnou zprávu a najednou ten tlak vylítne třeba o 30, o 40, protože je to stres. Takže ano, krevní tlak může na to rozčilení reagovat, ale pokud všechno funguje dobře, tak by zase měl velmi rychle ten krevní tlak poklesnout.
1: No a někdo, ten se rozčílí z maličkosti, v podstatě se rozčiluje pořád, nebo ten stres v podstatě má neustále. Platí to jako u té kávy, když jste říkala, že to vlastně s tím tělem už nic neudělá, že to tělo už je tak vytrénované, že ten tlak
0: se nerozhodí? No ono se ví, že ti pacienti, kteří jsou takový ty cholerici a umí vlastně se s tím stresem, že oni si to vykřičí nebo vypovídají nebo prásknou do stolu pěstí, tak je to vlastně mnohem lepší mechanismus, než to, že si ten stres nebo ty křivdy v sobě dusíme, je vlastně mnohem škodlivější a potom to takovýhle jako schovaný, nespracovaný stres nebo nespracované starosti, křivdy, tak potom mohou vést nejenom teda ke zvýšenému krevnímu tlaku, ale k různým autoimunitám.
1: Ještě k tomu, k té nadváze, tak když zhubneme, kolik kilo dolů už pomáhá snížit ten náš tlak, jestli se to takhle jednoduše prostě dá zobecnit?
0: Ono strašně závisí, jaká je výchozí hodnota té hmotnosti. Pokud má někdo 150 kilo, tak tam někdo hubne z 80 na 60, tak je tam velký rozdíl, ale úplně jako odhadem se dá říct, každý kilogram je zhruba 0,5, někdy to může být až 1 mm tuti.
1: Posluchačka Jana vás zdraví a ptá se, jak lze upravit kolísavý krevní tlak u seniorky. 89 let jí je a léčí se se srdečním selháním, kdy hodnoty i přes nastavenou medikaci během dne vzrůstají od 96 na 48 až po 144 na 86 a tep je spíš nižší. Projevuje se srdeční arytmie a motání bez ohledu na výši tlaku.
0: Tohle už je strašně složitá situace, protože napovídá o tom, že tam je porucha rovnováhy mezi sympatikem a parasympatikem a my moc těch léků, které tohle to umí napravit, nemáme. Rozhodně by se měly používat léky, které mají dlouhý poločas, které se používají jednou denně. Úplně jako jedna z nejškodlivějších metod je používat léky, které fungují velmi rychle sníží krevní tlak, ale na to rychlé snížení krevního tlaku tělo reaguje jako na nebezpečí. Vlastně jako reaguje, jako kdyby nás někdy v prehistorii napadlo nějaké zvíře a my bychom se potřebovali ještě ubránit nebo utéct, tak aktivuje všechny kompenzační mechanismy, aby jsme ještě byli schopni obrany. Takže naopak ta rychle působící antihypertenziva ten krevní tlak ještě více rozkolísají. Ale pomáhá rozhodně dostatečná hydratace, i když u pacientky se srdečním selháním musíme být i tady opatrní. Vždycky pomůže trénink, protože tu rovnováhu každá fyzická aktivita napravuje. Proto se cítíme lépe. Takže pokud může ještě paní 89 letá chodit aspoň na procházky, tak je to dobře. Úplně nejhorší je zůstat jenom ležet. Pokud se jí točí hlava po postavení, tak dávat na to pozor, vstávat velmi opatrně. Ale jako máme i nějaké léky, které můžeme vyzkoušet, ale jejich efekt většinou není moc valný.
1: Telefonní číslo jsem k nám do studia 22 155 25 25. Podíváme se na další písemné dotazy, které máme a stále se nám zbíhají na adrese dvojka@rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: A telefonický dotaz, už vás posloucháme, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jarmila z Brna. Já mám dotaz, týká se mého přítele, který má 60, ale je to sportovec, tak má sedantní zaměstnání, řidič je sportovec a před pár lety na vánočním období se mě doma mělo takové hodně závraťové až umývací stavy, porucha až motoriky, že vlastně špatně držel rovnováhu. Skončili jsme v nemocnici, tam už měřili tlak 200 na 130, dostal tablety, ale to neřeknu vám úplně co, ale má už teď asi třetí a velmi špatně mu zabírali. Má také kolísavý tlak, že vlastně když jako kdyby byl v klidu, tak ho má třeba úplně normální a když řídí, nebo je ve stresu, tak teda letí.
0: A dotaz?
1: Ale běhá, dotaz je ten, jestli štíhlý, sportovně založený člověk, který má i zdravotně jako zdravý životní styl, může mít, já jsem slyšela takový, možná mýtus, že štíhlí lidé mohou mít tenčí trubky, protože jsme soustava trubek, říkám to laicky velmi, tak...
0: Uvidíme, co vám na to řekne paní profesorka.
2: Ano. Trubky máme všichni stejně široké, na tom nezáviží. A úplně jsem nepochopila ten dotaz, ale...
0: Jestli i člověk se zdravou životosprávou a lehkým stresem s kolísavým tlakem prostě může mít ten problém výhledově třeba, když před těma několika lety, jak říkala, byl ten atak až 200 na 130 a užívá tedy léky.
2: Určitě, ale tady bych doporučila provést 24-hodinovou monitoraci tlaku, aby jsme viděli, jak ty tlaky vypadají při té zátěži během toho sportu. A vysoký krevní tlak má nejširší možnosti léčby, takže určitě je z čeho vybrat a je třeba vhodné se kontaktovat specializované centrum pro léčbu hypertenze. Jedno je třeba v Brně, v Bohunicích.
0: Pokud takže to není takový ten holtr.
2: To jo, může se tomu říkat lidově holtr.
0: Jo, takže ideálně tedy zajít za praktikem. No a když tedy, nebo kdy už je dobré podle vás zajít k praktickému lékaři, co v první řadě udělá za vyšetření praktický lékař, kdy už nás pošle třeba k odborníkovi, protože když bychom si to ukázali tady na tom případu, o kterém mluvila paní posluchačka Jarmila, tak ten muž už má nějakou léčbu probíhající, třikrát došlo ke změně těch léků, tak kdy tedy vlastně ten odborník přichází na řadu?
2: Tak většinou hypertoniku musí léčit praktický lékař, protože na to nemáme tolik specialistů, ale ta role odborníka je buď to u mladých lidí, kde chceme vyloučit třeba sekundární příčinu, nějaké onemocnění, které může vést ke zvýšenému krevnímu tlaku, anebo právě u takovýchhle pacientů, kdy se vyzkouší několik léků, ono to nefunguje, nebo to stále není úplně v pořádku, tak tam by potom měl nastoupit specialista.
0: Uh-huh. Další telefonický dotaz, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, ano.
0: Posloucháme vás.
3: Já jsem se chtěl zeptat, já jsem jednou volal, ale tady je již signál. Já jsem v Německu, jezdím s kamionem a opuchá mě levá noha, já toho mám asi víc, protože říkám, jak sedím 4 dny za volantem, tak mě opuchá levá noha, ale někdy mě to opuchne hrozně a bolí mě to a chytám křeče, ale já to mám ještě od páteře, protože já jsem měl problémy, mě odvezla dvakrát.
0: A ten tlak máte jaký?
3: Tlak mám dobrý, mě řekla doktorka, že mám 174 na 75 nebo 80, ale já tak bude rozumím, jestli mě nekecá nebo nekecá. Já mám takový dojem, že už dneska to zdravotnictví je takový, že když ten člověk už je starší, tak už ho trošku upozaďují.
0: A kolik je vám let, když mluvíte o stáří?
3: No, bylo mi 60, já si nemyslím, že bych měl být ještě tak starý, ale
0: ano.
3: Já mám asi od páteře mám ty potíže, ale...
0: Když to dáme, paní, my jsme pochopili základ té vaší otázky, když to dáme všechno do souvislosti, paní profesorko, tak jednak tedy ten tlak, to sedavé zaměstnání, ta zátěž, otoky nohou, bolesti páteře a relativně tlak v pořádku, tak co byste z toho vyvodila? Může ta příčina souviset právě s kolísavým třeba tlakem?
2: Nevím, jestli může souviset s kolísavým tlakem. Ten otok dolních končetin bude pravděpodobně žilní insuficience. Taky nevíme, kolik pacient váží nebo neváží, ale tohle by v první řadě měl řešit praktický lékař. A pokud naměříme takovouhle hraničně vyšší hodnotu krevního tlaku, tak by vždycky měla následovat brzka a tím myslím maximálně třeba do 2-3 měsíců kontrola.
0: Děkuji za tu odpověď. Je tady dotaz, jaké je riziko u vyšší tepové frekvence, že dcera, jak píše posluchačka, které je teď 29 let a bere léky, je na vozíčku od malička DMO, tedy dětská mozková obrna, pokud tomu rozumím správně, a ten tlak vyšší i po vyhodnocení měření Holtrem zhruba 122 na 68, ale ten puls kolem 80 je už vysoký. Jinak ještě, abyste byla úplně v obraze, paní doktorko, tak váha 63 kilogramů. Jestli je to třeba právě u těch vozíčkářů nedostatkem pohybu, nebo...
2: No, ono tam zase, tam se tolik právě neuplatňuje ta rovnováha mezi sympatikem, ale ani parasympatikem, ale frekvence klidová kolem 80 ještě není nějak závažná, asi bych to neřešila, rozhodně bych u takhle mladé pacientky jako jenom kvůli tomu nepřidávala žádnou další medikaci.
0: Je tady dotaz od Miroslava, který vás zdraví, jestli vadí hodně, když je vrchní hodnota tlaku v normě, ale ten spodní je třeba těch 90. Jestli je tam něco špatně, co dělat, když s tím přijdu k praktickému lékaři a ten má v rukou, že to je ještě dobré a léčbu nezahájí.
2: Tady záleží, kolik pacientovi je let. My víme, že u mladších osob, a tady mluvíme zhruba do 35 let, ten diastolický krevní tlak může mít vyšší vypovídající hodnotu. Ale taky to může být třeba problém špatného měření krevního tlaku. My to vidíme někdy u pacientů, kteří jsou obézní a třeba mají doma tlakoměr s manžetou, která je na paži, která je proštíhlou paži. Tak někdy vidíme takovouhle chybu v měření. Chtělo by to určitě ověřit, jestli je to i u praktického lékaře takhle vyšší hodnota.
0: Tak děkuji i za tuhle odpověď. Další otázky na naší adrese máme, takže využijeme ještě v té závěrečné části kávy o čtvrté. Dvojka@rozhlas.cz. Díky moc, anebo volejte.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Telefonický dotaz, zdravíme vás, dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás, já mám takový dotaz vzhledem k tomu, že ten pán, což řídil ten kamion, si stěžoval, pokud jsem dobře slyšela, na jednostrannou bolest té nohy a otok. To znamená, že by to mohlo být něco cévního, asi ta žilní hluboká tromboza, anebo něco arteriálního, a že by měl teda co nejdřív navštívit lékaře nebo praktika nebo cévaře. Já jsem teda jenom pediatr, ale myslím si tohle. Děkuji.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Tak já si myslím, že my nevíme víc informací, jak dlouho, jestli, on říkal, že 4 dny, ale jestli už je to opakovaná příhoda, jestli se to děje opakovaně, já myslím, že máme strašně málo informací, aby jsme tohle mohli vyhodnotit teďka.
0: Mm-hmm. No ale shodnete se tedy i s kolegyní lékařkou na té rychlé návštěvě svého praktického lékaře. No a dotaz od Ireny, která vás zdraví, že má opačný problém, a to je tlak nízký. Ráno často 83 na 61 a tep je 74, málo kdy přes 100 i během dne a večer. Únava, malátnost, 73 let, nízký tlak celý život, tak vás prosí o radu.
2: Může být habituální hypotenze, ale pokud je na to člověk takhle adaptovaný, tak samozřejmě není potřeba to řešit, jak říkám, ty medikamenty na zvýšení krevního tlaku nám moc nefungují, mají celou řadu nežádoucích účinků. A nejvíce bude fungovat dostatečný příjem tekutin, a nejenom teda čisté vody, ale i minerálek. Mm-hmm. Víc asi nemám co dodat.
0: Dobře. No, tlak ve věku 50+, jaký je normální?
2: Pořád platí, ty hodnoty jsou stejné. Všichni pod 140 na 90 u lékaře, pod 135 na 85 doma.
0: A je pravda, že tělo si po nějaké době na ty léky podávané na vysoký tlak zvykne a že se musí měnit?
2: To není pravda. Spíš, jak se každá nemoc vyvíjí a my se vyvíjíme, tak se může přidávat jiné onemocnění, může se přidat třeba poškození tepen při tom krevním tlaku, poškození ledvin při tom vyšším krevním tlaku, nebo nejenom při krevním tlaku, ale může u toho být třeba cukrovka nebo časté užívání některých analgetik. A ta léčba potřebuje navýšit, ale není to o tom, že by ty léky přestaly fungovat.
0: Ve starším věku máme často horší usínání, v noci se taky budíme, spánek prostě už není tak kvalitní. Může třeba i tohle být projev vysokého krevního tlaku?
2: Úplně bych neřekla, že to je projev vysokého krevního tlaku, spíše to projev stáří nebo větších starostí. Jenom, že pacienti hůře usínají, by s krevním tlakem jako takovým nemělo mít žádnou souvislost.
0: Teď nás čeká období letních dovolených, tak pokud máme vysoký tlak, jak se chovat právě během léta, když ty teploty jsou opravdu vysoké, kolem těch 30 a víc stupňů Celsia?
2: Tak dobrá zpráva je, že během léta krevní tlak trošičku klesá, nebo při tom horkém počasí krevní tlak trošinku klesá. Zase každý z nás je jinak citlivý, někdo může mít pokles o 10-15 mm tuti, u někoho to nebude mít takový význam. Ale pokud je krevní tlak špatně kompenzovaný, tak platí taková ta běžná pravidla nevycházet během poledne a během odpoledních hodin, kdy je nejvyšší teplo, a všechny fyzické aktivity venku směřovat do těch brzkých ranních hodin, anebo potom až večer.
0: Markéta vás zdraví, jestli ptá se, je nějaká jiná možnost než ten celodenní holtr. Je po ablaci levého prsa, musí mít holtr na pravé ruce, je pravák a ten holtr je evidentně dělaný pro levou paži. Píše, já mám hadičku různě omotanou kolem těla, ruku nemůžu ohnout, je to velmi nepohodlné a tlak mám zvýšený už jenom z toho veškerého stresu. Se smajlíkem.
2: Jasně. Tam bych doporučila asi měření tlaku v domácím prostředí, tím domácím tonometrem, domluvit se svým ošetřujícím lékařem, jaký zvolit režim toho domácího měření krevního tlaku. Bohužel nebude mít hodnoty tlaku v noci, protože, nebo během spánku, protože to nezměříme. všichni nebo řada pacientů jako strašně atraktivní možnost vidí měření tlaku chytrými hodinkami a fitness náramky a prsteny a brýlemi a všemi dalšími metodami, ale bohužel žádná z těchto metod zatím nemá ověření klinické, že krevní tlak měří dobře. Uh-huh. Bohužel často vidíme, že tyhle metody spíše nepoznají nízký a nepoznají vysoký krevní tlak.
0: No a ten tlak vysoký, jak se dnes léčí, prý možnosti dnešní medicína má přímo excelentní. Tak co si pod tím
2: máme představit? Nejširší možnost léčby, máme nejvíce lékových tříd. V příštím roku nás čekají další dvě nové lékové třídy a od začátku tohoto roku máme taky možnost renální denervace, což je takové ovlivnění sympatických nervových zakončení v oblasti ledviných tepen, ale je to určeno pro pacienty s těžkou hypertenzí a neznamená to, že se krevní tlak vyléčí, spíše můžeme ubrat jednu nebo dvě tabletky.
0: No a který z mýtů o vysokém tlaku pořád se vám jako odborné veřejnosti, nám laikům, nedaří vysvětlit?
2: Že to není takový problém, že to nemusíme léčit, když nemáme žádné potíže, že o nic nejde a že když ho měli všichni v rodině, tak vlastně tomu nejde nějakým způsobem zabránit. Je to nejdůležitější rizikový faktor. Uh-huh. Je to rizikový faktor, který celosvětově nás připraví o nejvíce let, které můžeme prožít ve zdraví a přijdeme o ně, protože máme nějaké závažné onemocnění nebo invaliditu nebo předčasně zemřeme. A pokud je nám víc než 50, tak s největší pravděpodobností zemřeme na komplikaci vysokého krevního tlaku. Takže to určitě není nějaký minoritní problém. Ale určitě je dobré 80% komplikacím jsme schopni zabránit. To je zase úžasné.
0: To je úžasné, tak na to myslíme. Děkuji moc. Hostem byla paní profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová. Děkuji, naslyšenou.
2: Nashledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: O delegaci do NATO rozhodne vláda 22. června. Ukrajinské síly od počátku roku osvobodily 600 km čtverečních okupovaných území. Zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června. Případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
6: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, našich zahraniční politiky.
5: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Ukrajinské armádě se na některých úsecích fronty daří vytlačovat ruského protivníka. Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrský na sociálních sítích oznámil, že Ukrajinci od začátku roku osvobodili přes 600 km čtverečních okupovaných území.
7: Generál Oleksandr Syrský na sociální síti Facebook napsal, že situace na frontě zůstává složitá a dynamická. Nejintenzivnější boje se vedou u Pokrovsku, Oleksandrivky a Hurajpole na východě a jihovýchodě země. Ukrajinským vojákům se přesto daří ruské síly zadržovat a vytlačovat. Jen za květen osvobodili přes 100 km čtverečních obsazených území a zneškodnili více než 30 000 okupantů, uvedl Syrský. Moskva ani Kyjev celkové ztráty nezveřejňují. Územní zisky ale potvrzují i mapy analytického projektu Deep State. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Odvolací soud v Pardubicích pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinů, kteří se domáhali vlastnického práva k pozemkům v katastru Cotkytle na Orlicku Ústecku. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Podle soudců žalobci své vlastnictví neprokázali a nároky nelze po více než 70 letech uplatňovat mimo rámec restitučních zákonů. Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky, potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
8: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS. Takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Na jihovýchodě ojedinělé bouřky, později budou srážky v Čechách ustávat. Teploty čekejte mezi 17 a 22 stupni, na východě až 27, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 167,5 stojí v levém pruhu nepojízdné auto. Řidič se pohybuje okolo, prudce se vybočuje. Dálnice D1 se ucpává v Ostravě v obou směrech. Na kilometru 357 za Sosnovskými mosty se projíždí omezením. Je tam i nehoda a jede se kyvadlově. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
9: Máme pro vás výbornou zprávu a hned jak se slušně představíme, se o ně rádi podělíme. U mikrofonu Dvojky jsou Jan Kovařík
10: a Jitka Novotná. Dobrý den.
9: Čekají vás příběhy z kalendáře, které jsou podle statistiky sledovanosti u vás, posluchačů a posluchaček, stále oblíbenější.
10: To mě tak těší. Však jsme si také všichni ve spolek s tebou, s dramaturgyněmi i mistry zvuku říkali, že se nám pracuje podstatně lépe a radostněji, když víme, že naše profesní poslání má smysl.
9: V každém případě vám za tuto důvěru děkujeme, ale pozor, naše motivace to není jediný důvod, proč o tom dnes mluvíme. Téma seberealizace totiž zkoumal průkopník humanistické psychologie, kterému chceme věnovat dnešní díl.
10: Napovíme vám, že po něm zůstala pyramida. Tak zní naše první indicie.
9: Ale pozor, nejedná se o hrobku ani chrám, nýbrž o schéma lidských potřeb. Od těch základních, jako je jídlo nebo spánek, až právě po sebeuplatnění.
10: Pyramidový diagram je také základem naší indicie číslo 2. Teorie lidské motivace.
9: No, a jak to tak poslouchám, svým způsobem to dnešní téma možná prověří i hbitost našich mluvidel a úroveň našeho moderátorského talentu.
10: Nebo i třetí nápověda nám od jazykolamů odlehčí. Je to slovo máslo. Napíše-li se krátce a na konci se doplní dvojité V, vyjde nám libozvučné příjmení autora zmíněné teorie a protagonisty dnešních příběhů z kalendáře.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Americký psycholog, o kterém dnes bude řeč, se jmenoval Abraham Harold Maslow. Zemřel 8. června roku 1970.
1: Ani se tomu nechce věřit, bylo mu teprve 62 let a na jedné z posledních fotografií se ještě směje od ucha k uchu.
0: A není to pro nic za nic. Onen úsměv odpovídá jeho vědeckému postoji. Abraham Maslow se díval na existenci člověka z té lepší stránky. Optimisticky tvrdil, že život není jen zápas o přežití.
1: Právě naopak, byl přesvědčený, že každý z nás musí maximálně zúročit své schopnosti a talenty, žít radostně a zároveň dát svému životu vyšší smysl.
0: Což byla v psychologii na přelomu 20. století nová myšlenka. Do té doby se mladá věda dělila na dvě hlavní školy, psychoanalytickou a behaviorální.
1: Obě hledaly příčiny lidských trablů a chování v primitivních instinktech a pudech. V Evropě udal směr vynálezce psychoanalýzy Sigmund Freud, pacienty a pacientky léčil mluvením.
0: Prostě je nechal, aby se vypovídali. Na základě o něch sdělení pak zkoumal hlubiny duše, kterým říkal nevědomí. Odkrýval v nich traumata a také temné pohnutky.
1: Na opačné straně zeměkoule ve Spojených státech amerických se v podobné době rozvinula behaviorální psychologie. Česky bychom asi mohli říci psychologie chování. Přišel s ní John B. Watson.
0: Do hlubin lidské duše se nepouštěl. Zajímaly ho pouze reakce na vnější podněty, jako je třeba odměna nebo trest, tedy jen to, co mohl nestranně pozorovat.
1: Představte si, že k tomu ani nepotřeboval lidi. K výzkumu s oblibou používal on i jeho kolegové modely bludiště, do kterých se vypouštěly krysy.
0: Abraham Maslow vykročil třetím směrem. Zabýval se tématy a otázkami spojenými se smyslem života, osobním růstem nebo seberealizací.
1: A tento nový směr dostal název humanistická psychologie. V americké zemi nekonečných možností měl živnou půdu.
0: Tradovalo se přece, že v novém světě se i poslíček může stát milionářem nebo hvězdou show businessu.
1: A vodítko k tomu měla poskytnout i Maslowova teorie lidských potřeb. V čem spočívá, vám dnes pochopitelně rádi vysvětlíme.
2: This Romeo is bleeding.

0: Náš dnešní hrdina z kalendáře, psycholog Abraham Maslow, věřil, že člověk je v jádru dobrý. Určitě by nám tedy Jitko odpustil, že jsme ho uvedli slovní hříčkou o másle.
1: Na naši obranu musíme uvést, že my jsme si to nevymysleli. Podle jedné teorie má poangličtěné příjmení Maslow skutečně kořeny ve slovanských jazycích. Výraz maslo najdeme v polském, ruském nebo i ukrajinském slovníku.
0: A může označovat jak máslo, tak také olej nebo tuk. Ale pozor, existuje ještě druhá teorie. Podle té pochází příjmení slavného humanistického psychologa z hebrejštiny.
1: Když se totiž řekne Maslow, zní to podobně jako fráze Mazel Tov, což znamená hodně štěstí.
0: No štěstí Abrahamu Maslowovi v tomhle směru přálo, protože své jméno dokázal proslavit po celém světě. Zařadil se mezi nejcitovanější psychologi 20. století a ve vědeckých kruzích on sám stělesnil americký sen o úspěšné kariéře.
1: Ten sen se ovšem zrodil už v hlavě jeho otce Samuela. Samuel Maslow pocházel z Kyjeva. Do státu se dostal s vlnou židovských přistěhovalců.
0: Bylo mu teprve 14 let a anglicky uměl sotva pozdravit. Ale nevzdal to a po krušných začátcích se vyučil bednářem.
1: To řemeslo mělo budoucnost. Bednáři ve velkém vyráběli sudy, do kterých se stáčela whisky, nepochybně výnosný artikl, a Samuel tak mohl konečně vzít osud do vlastních rukou.
0: A taky to udělal. Přestěhoval se do New Yorku, založil si firmu a oženil se se svou sestřenicí Rose. 1. dubna 1908 se jim narodil Abraham.
1: Přemýšlivý kluk byl ze 7 dětí nejstarší, ale cítil se jako outsider. Jeho zážitky z dětství v Brooklynu by vydali na thriller.
0: Popravdě řečeno, je zázrak, že se z Abrahama stal psycholog a ne psychopat. Připadal si totiž ošklivý a rodiče ho v tomhle jeho mindráku ještě utvrzovali.
1: Aby se vyhnul šikaně ve škole a na ulici, chtěl vstoupit do místního židovského gengu, jenže nevyhověl podmínkám. Proč vlastně?
0: No vlastně nevím, jestli to mám říkat veřejně, ale ptáš se, tak odpovím. Nedokázal ukamenovat kočku a dokonce ani házet kameny po holkách. Takový drsný způsob flirtování odmítl. A ku podivu nebyl v dělnické čtvrti jediný.
1: Stejný názor měl bratranec Will. S budoucím bojovníkem za rovná práva menšin Willem Maslowem si Abraham rozuměl. Spojovala je láska ke knihám a ta také Abrahamovi předurčila lepší zítřky.

0: Pojďme si povědět něco víc o hierarchii lidských potřeb, tedy o tom, co člověk potřebuje k životu a osobnímu růstu. Náš hrdina z kalendáře Abraham Maslow na tom postavil teorii lidské motivace.
1: Poprvé ji zveřejnil v rozsáhlém článku v roce 1943, později knižně pod titulem Motivace a osobnost. Laikům to možná zní komplikovaně, ale zdání klame. Podstata je geniálně prostá. Maslow rozdělil lidské potřeby do pěti skupin.
0: Pro lepší pochopení si je můžeme představit jako pyramidu, po které se pohybujeme nahoru a dolů. Abychom mohli pobývat na vrcholu, musíme částečně uspokojit potřeby v nižších patrech.
1: Základ pyramidy proto tvoří to, bez čeho bychom nepřežili a co máme společného se všemi živočichy, tedy voda, potrava, dýchání, spánek, teplo a také rozmnožovací pud.
0: Když se uspokojí tělo, fyziologické potřeby, můžeme přejít k pocitu bezpečí, jistoty a odtud k pozitivním emocím a vztahům. Patří sem láska, přátelství, přijetí či sounáležitost. Čtvrtá potřeba se týká uznání, ocenění a úcty.
1: A tady bych se s dovolením na chvilku zastavil a vrátil bych náš příběh do dětství Abrahama Maslowa. Ve všech čtyřech kategoriích totiž jako kluk strádal. Vztah k matce musel ve zralém věku dokonce řešit psychoterapií.
0: Není divu, paní Rose si nezadala s krutými macechami z pohádek. Jídlo bylo na příděl a na lednici visel zámek, od kterého měla jediný klíč ona sama.
1: To bych tedy nechtěl zažít. Lednici odemykala podle nálady a ta prý byla málo kdy dobrá. Abraham hledal něhu jinde a tak si jednou přinesl domů opuštěná koťata. Upřímně, neměl to dělat.
0: Matka koťata přistihla u misky mléka. Rozzuřila se a mrštila jimi o zeď. Já vím, je to hrozný výjev. I my s Honzou tady strádáme a je nám nevolno. Stěží představitelná záležitost a stěží představitelné je pro nás i to, do jaké míry zanedbávala péči o děti.
1: Abraham se nakonec od své problematické matky odstřihl. Nešel jí ani na pohřeb. Vinil jí zlakoty, omezenosti, lenosti a vykořisťování, které z něj osobně prý udělalo ateistu.
0: Nikdy totiž nezapomněl, jak na něj matka co chvíli přivolávala boží trest. Výhrůžky typu, že mu na místě upadne ruka, se pochopitelně nikdy nenaplnily. A on si z toho vyvodil, že Bůh neexistuje.
1: Ale pozor, na lásku věřil. Když si ve 20 navzdory rodičům vzal sestřenici Bertu, bylo to na celý život. Měli dvě dcery a krásné manželství.

0: Ačkoliv jsme dnes v příbězích z kalendáře už několikrát vyslovili slovo pyramida, naším hrdinou překvapivě není egyptolog, ale americký psycholog Abraham Maslow. Muž, který si v mládí nevybral ani Freudovu psychoanalýzu, ani Watsonovu behaviorální psychologii chování, prostě proto, že věřil ve svou vlastní cestu. A uspěl. Uspěl navzdory tomu, že byl potomkem židovských přistěhovalců a možná tak trochu natruc své lakotné a jen velmi málo milující matce Rose. Je dokonce dost dobře možné, že právě složitá mateřská figura nakonec přivedla dospělého Maslowa k vytvoření jeho slavné pyramidy lidských potřeb.
1: Ano, v našem povídání hodláme stoupat po jejich jednotlivých úrovních a dobrat se samozřejmě až té nejvyšší, která sice není pro přežití nezbytná, ale je klíčová pro osobní naplnění a psychickou pohodu. Jistě chápete, že ten výstup prostě musíme podniknout. Odměnou nám bude velké uspokojení i schopnost podívat se na své životy a nezbytné problémy s nadhledem a moudrostí. Také se dozvíme, jakého poznání a poučení se Abraham Maslow dobral v prostředí indiánských kmenů. A zkusíme zase jednou uvěřit tomu, že i v obchodním prostředí může fungovat něco jako společenství dobrých a spřízněných duší. A pozor, budeme to mít vědecky podloženo.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
5: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
6: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
4: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
7: Radioservis představuje
8: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na dvojce.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, tento vstup začínáme citátem našeho protagonisty. Hudebník musí tvořit hudbu, umělec musí malovat, básník musí psát, pokud má být v souladu sám se sebou. Čím se člověk může stát, tím se taky stát musí. Musí být věrný své vlastní přirozenosti.
1: Těmi slovy Abraham Maslow definoval klíčovou zásadní potřebu člověka, totiž touhu po seberealizaci.
0: Vychází přitom z předpokladu, že člověk má tendenci rozvíjet své schopnosti a talenty. Právě to je totiž vrchol pyramidy potřeb. Zatím jsme zmínili 4, od těch základních k pocitu bezpečí, dále k emocím a vztahům, pak jsme postoupili k pocitu úcty a ocenění a blížíme se právě k oné 5. vrstvě, tedy tendenci rozvíjet své talenty a schopnosti.
1: I pro něj osobně to byla nesmírně významná a naději budící kvalita. Jeho otec si vzdělání cenil a poslal ho na solidní chlapeckou školu. Vybral dobře.
0: Například spisovatel Irwin Shaw právě o téhle škole prohlásil, že naučí člověka vše, co potřebuje vědět, aby se dostal z Brooklynu.
1: To se povedlo. Nicméně cesta k seberealizaci byla klikatá. Abraham se hledal. Na přání otce chvíli koketoval se studiem práv na City College of New York.
0: Odtud se vrhl na psychologii a zase z ní utekl, protože si vybral nezáživnou specializaci. V roce 1928 ale přešel na univerzitu ve Wisconsinu. Studoval chování primátů a úplně ho to pohltilo.
1: Asi podobně jako svého času zaujali Ivana Petroviče Pavlova slintající psy. Z teorie o podmíněném reflexu vycházela i behaviorální psychologie. Co nového zjistil Abraham Maslow?
0: Tak například při pohledu na opičí labužníky si poznamenal, že hlad a chuť k jídlu jsou dvě různé věci, což ví každý z nás, kdo občas zahání stres třeba čokoládou.
1: Ano, to známe důvěrně. Ovšem pro teorii lidské motivace to byl důležitý poznatek, protože když člověk takhle mlsá, asi mu v životě něco chybí. Nějaká potřeba není naplněná, ale to jsme odbočili.
0: No tak se vraťme k příběhu. S doktorátem v kapse se Abraham Maslow vrátil do New Yorku a nastoupil na Kolumbijskou univerzitu. Bylo to právě v době, kdy z Evropy prchali před nacismem přední psychologové a další experti.
1: Abraham uspořádal seznamovací večírek a připadal si, jako by se ocitl na jiné planetě. Co člověk, to osobnost. Každý zde vyzařoval klid, zdravou sebejistotu a intelekt.
0: A tak ho napadlo, že vypracuje motivační teorii, která pomůže rozvinout a naplnit lidský potenciál každému.
1: Svůj vlastní potenciál si ověřil v testu inteligence. Nazbíral v něm 195 bodů a to je skóre hodné génia.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Abraham Maslow, proslulý psycholog, jeden ze zakladatelů humanistického proudu ve svém oboru, patřil mezi první Američany, kteří studovali u Alfreda Adlera. Tento rakouský psycholog byl žákem slavného Sigmunda Freuda, ovšem později se s ním rozešel.
1: Odmítal totiž Freudův názor, že lidskou psychiku řídí sexuální touhy a pudy. Zajímalo ho to, co zaujalo i Maslowa, a sice touha po sebeuplatnění.
0: Adler měl výborné výsledky se školními dětmi. Hodně se věnoval zkoumání individuálních předpokladů. Slabé žáky dokázal dovést k pěkným úspěchům, i když jejich výchozí dispozice nebyly zrovna optimální.
1: Abraham Maslow to vzal z opačného konce. Studoval úspěšné osobnosti, které v životě a ve svých oborech něco dokázaly a byly pozitivním přínosem pro lidstvo.
0: Na seznamu měl mimo jiné americké prezidenty Thomase Jeffersona a Abrahama Lincolna nebo fyzika Alberta Einsteina. Objevil u nich shodné osobnostní rysy a myšlenkové vzorce.
1: Jenže byla to pořád jen teorie a navíc brzy měla vzít za své. Na Brooklyn College náš hrdina potkal antropoložku Ruth Benediktovou a ta mu nasadila brouka do hlavy.
0: Vyprávěla mu totiž o pestrosti indiánských kmenů a jejich zvycích. Byly úplně jiné než systém amerických hodnot. A tak v létě roku 1938 zamířil náš hrdina mezi Indiány.
1: Výběr padl na kmen Siksiků z kanadské Alberty.
0: Vědělo se o nich, že obývali Severní Ameriku tisíce let před příchodem bílého muže. Dodržovali staré tradice a jednou z nich byl obřad give away, neboli slavnost rozdávání.
1: Bílý muž Abraham Maslow zažil kulturní šok. Členové kmene totiž snesli na jedno místo vše, co za poslední rok nashromáždili, a pak to dali ostatním soukmenovcům volně k dispozici.
0: Jako nejbohatší pak byl oslavován ten, kdo se zbavil majetku ve prospěch celku. Jeho sebevědomí ztrátou majetku stouplo. Obecně bylo mnohem vyšší než u nějakého biznismena.
1: U Siksiků zkrátka bylo něco úplně jinak. Nikdo z nich nemusel složitě hledat smysl života. Každý ho znal. Abraham Maslow tomu chtěl přijít na kloub a tak se vyptával.
0: Dozvěděl se, že klíč je skrytý v přístupu k dětem. Odmala se s nimi zacházelo jako s rovnocennými členy společnosti. Zároveň se od dítěte čekalo, že ponese následky osobních rozhodnutí.
1: Zatímco Maslow viděl seberealizaci jako cíl, Siksikové ji vnímali jako něco přirozeného. Něco, co už v člověku je. A stačí jen maličkost dát tomu prostor.

0: příbězích z kalendáře vám vyprávíme o Abrahamu Maslowovi a já se přiznám, že mě napadla jedna historická paralela. Některé zásadní objevy přece v historii vznikly z obyčejných situací, třeba ve fyzice Archimédovi údajně přetekla vana, Isaaca Newtona inspirovalo padající jablko. Co myslíš, může se něco takového stát i psychologovi?
1: Já bych, Honzo, řekla, že může. Abraham Maslow zažil moment osvícení, když jednou nabídl své maličké dceři jahody. Děvčátko se nad tou dobrotou rozplývalo nadšením.
0: A bylo to prý tak dojemné, že si tatínek sám nevzal ani jahůdku, i když na ní chuť měl. Přesto se cítil šťastně. Radost dcerky byla v tu chvíli i jeho vlastní radostí.
1: Jak důvěrně to my rodiče známe, viď? No tak náš hrdina nevykřikl heuréka jako Archimedes, ale klidně mohl, i to bychom my rodiče pochopili. Protože z té příhody vyvodil zásadní myšlenku, která zvýší kvalitu každého pracovního kolektivu.
0: Když totiž jeden z pracovníků sleduje osobní cíl, může tím prospívat i těm ostatním. A naopak, když člověk pomáhá druhým, prospívá tím i sobě. Maslow to shrnul pod pojem synergie.
1: A rozhodl se k odvážnému kroku. Přenést teorii lidských potřeb do pracovního prostředí. Jako syn majitele firmy ho důvěrně znal.
0: Po druhé světové válce se ostatně takzvané lidské zdroje vůbec hodně řešily. Lidé znali cenu života a ke slovu se také hlásila ženská emancipace. Nikdo už nechtěl být pouhým výrobním prostředkem.
1: To si myslel i Andrew Kay. Zakladatelé firmy Nonlinear Systems nadchla Maslowova kniha s názvem Motivace a osobnost, která tehdy už byla na trhu.
0: Andrew Kay proto jejího autora v roce 1962 pozval do svého kalifornského podniku. Maslow tu působil jako nezávislý pozorovatel a viděl věci, které v té době byly nemyslitelné.
1: Zaměstnanci mluvili s vedením přímo a beze strachu. Technici přicházeli s vlastními návrhy na zlepšení výroby. Nebyli jen vykonavateli příkazů, ale mohli se svobodně, kreativně projevit.
0: Lidé tam prostě rozuměli smyslu své práce. Viděli konkrétní výsledky a to je motivovalo. Stejně tak i odměny, které v nich posilovaly vědomí vlastní hodnoty.
1: Abraham Maslow to shrnul v knize o osvíceném managementu. Načrtl v ní ideál organizace, která podporuje lidský růst. Říkal tomu společnost dobrých duší.
0: Nebyl jediný. Podobným směrem se vydal třeba i Douglas McGregor z Technologického institutu v Massachusetts, autor známé teorie o dvou rozdílných typech zaměstnanců.
1: Oba nicméně nastínili totéž, že jde především o lidi. Maslow k tomu poznamenal, jediní šťastní lidé, které znám, jsou ti, kteří dobře pracují na něčem, co považují za důležité.

0: Otevíráme poslední kapitolu scénáře dnešních příběhů z kalendáře, jejichž autorkou byla Veronika Boušová. Jsme v roce 1951 a náš protagonista Abraham Maslow byl jmenován profesorem a vedoucím katedry psychologie na Brandeis University. Přemýšlel o duchovním rozměru člověka. Stavy duchovní extáze, tranzu a vytržení nazval vrcholovými zážitky.
1: Na pomyslné pyramidě lidských potřeb se potřeba duchovních zážitků umísťuje ještě nad seberealizací, protože se jedná o to, co člověka přesahuje. V téhle oblasti si mimochodem Maslow rozuměl s americkým psychiatrem českého původu Stanislavem Grofem.
0: Abraham Maslow ale pracoval i na řadě dalších témat. Kromě jiného chodil na manažerské semináře.
1: Tady loboval za lidský přístup k řízení firem. Někdy to ovšem bylo marné bušení do zdi, což člověku na zdraví nepřidá.
0: Po prvním infarktu tušil, že se jeho čas krátí. I když ho určitě povzbudilo, že ho americká humanistická asociace v roce 1967 prohlásila humanistou roku.
1: To bylo jistě potěšující, ale srdíčko se ozvalo podruhé. Zradilo ho 8. června roku 1970 u jeho kalifornského sídla v Menlo Parku. Paradoxní je, že infarkt ho tentokrát postihl při sportu, jemuž se věnoval na doporučení lékaře.
0: My všem těmto zprávám navzdory chceme skončit optimisticky, a to citátem, vlastně dvěma.
1: Ano, ten můj je teda dost inspirativní. Buď vykročíte vpřed k růstu, nebo se vrátíte o krok zpět do bezpečí.
0: Říkal Abraham Maslow a také si myslel, že, cituji, jedním z cílů vzdělávání by mělo být, že život je drahocenný.
1: Snad k tomuto vědomí a postoji přispěly i dnešní příběhy z kalendáře.
0: Díky, že jste s námi strávili svůj čas. Kdykoliv příště budete mít zájem o naši společnost, jsme vám k dispozici.
1: Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Noční mikroforum.
2: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude forenzní entomolog a biolog Martin Novák. Jak funguje pověstná lucerna světlušek? Čím kazí světelné znečištění svatojánským broučkům jejich námluvy? A kdo a proč jim postavil pomník?
0: Noční mikroforum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Policie navrhla obžalovat pekárnu z koncernu Agrofert kvůli podezření z dotačního podvodu za 100 milionů korun. Írán oznámil konec raketových útoků proti Izraeli. K zastavení vzájemné palby vyzval americký prezident Trump. A zítra bude oblačno až zataženo. Občas déšť nebo přehánky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce. Írán a Izrael souhlasili se zastavením palby. Obě země se vzájemně ostřelovaly od noci na dnešek. K zastavení obnovené palby opakovaně vyzýval americký prezident Donald Trump, který tvrdí, že se navzdory nejnovější eskalaci konfliktu přibližuje dohoda o cestě k míru. Izrael a Írán ale souhlas s příměřím podmiňují vývojem v Libanonu.
5: Velitelství íránských ozbrojených sil varovalo, že údery na Izrael obnoví v plné síle, pokud bude pokračovat bombardování Libanonu. Právě tím odůvodnil Írán vyslání první salvy balistických raket. Izrael tvrdí, že jeho ofenziva tam míří na militantní skupinu Hizballáh. K útokům na Izrael se na straně Íránu připojili i jemenští povstalci Husíové, kteří pohrozili blokádou průjezdu izraelských lodí v Rudém moři. Odvetné izraelské údery podle armády poškodily petrochemický komplex na jihozápadě Íránu i obranné systémy v dalších íránských městech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na pátém místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka, která získala za svůj debut Temná dcera 3 Oscarové nominace.
6: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante. Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, na jihovýchodě ojediněle bouřky, později budou srážky v Čechách ustávat. Teploty mezi 17 a 22 stupni, na východě až 27, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
4: Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za sjezdem na Blučinu neprůjezdná. Kamion narazil zezadu do jiného. Na místě jsou záchranáři, sjíždí se na 11. kilometru na Židlochovice. Na D1 jsou komplikace v Ostravě. Na kilometru 357 v místě omezení stojí auto s upadlým kolem. Jede se kyvadlově, kolony jsou dlouhé v obou směrech. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A pro ty nejbližší chvíle tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Stopy fakta tajemství. Začíná pátrání Stanislava Motla po okolnostech smrti lidického letce.
8: Stopy fakta tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
7: Smrt lidického letce. Pokaždé, když se ocitnou v místech, kde stávaly lidice, a to bývá často, tak té hrušně zajdu. Dívám se na ni. Někdy i dlouhé minuty. Spousta věcí mi projde hlavou. Tahle hrušeň totiž není jen tak obyčejný strom. Pamatuje staré lidice. Pamatuje všechno to, co se tu odehrávalo v čase krvavé a ohnivé apokalypsy z 9. na 10. června 1942. Pamatuje rovněž zdejší obyvatele, včetně Josefa Stříbrného a Josefa Horáka. Oběma, ale zejména druhému z nich, bude věnován náš dnešní příběh. Ze všeho nejdříve se vrátím o pár roku zpátky. Píše se rok 1997 a já jsem v expozici lidického památníku. Se mnou je tu bělovlasá paní. Před jednou z mnoha fotografií se zastaví.
9: Tak tady bych vám chtěla ukázat, tady je Josef Stříbrný jako fotbalista a Josef Horák, který můj bratr, taky jako fotbalista.
10: A to je Lidická?
9: To je Lidická jedenáctka.
7: To byl hlas Anny Nešporové za Svobodna Horákové, sestry Josefa Horáka. Josef Horák a Josef Stříbrný byli nejenom krajany z Lidic, ale byli také dobrými kamarády. Po středoškolských studiích Horák absolvoval obchodní akademii a Stříbrný reálku, odešli oba do hranic na Moravě studovat vojenskou akademii. Historik z Historického ústavu armády České republiky, doktor Jiří Rajlich, mi řekl.
11: Oba byli reprezentanty nejmladší generace československého důstojnického sboru předválečného. Oba absolvovali vojenskou akademii v letech 1937 a 1938. Ovšem s tím rozdílem, že Horák se stal přímo důstojníkem letectva, kdežto Stříbrný sloužil zpočátku u pěchoty.
7: Po příchodu nacistů byli Josef Horák a Josef Stříbrný z armády propuštěni. Pracovali pak jako úředníci v Praze a hledali možnosti, jak se dostat za hranice. To se jim nakonec podařilo, těsně po Štědrém dnu roku 1939. Sestra Josefa Horáka, Anna Nešporová, mi vyprávěla.
9: A toho 27., kdy už bylo teda těsně po svátkách vánočních, tak odešli oba dva, Josefové, Horák a Stříbrný, oba dva odešli jako normálně do práce a víc už teda jsme věděli, kde jsou, protože od těch čas byli pryč.
7: Svého času se mi podařilo objevit deníkové záznamy Josefa Stříbrného. Z nich se dá dobře rekonstruovat průběh jejich cesty. Dodám ještě, že oba Josefové prchali z porobené vlasti společně s dalším letcem, Václavem Študentem. Ten pocházel z nedalekých Hostivic. O necelé 3 roky později, na podzim roku 1942, Václav Študent zahyne. Trojici doplnil ještě jistý inženýr Lípa. Ten utíkal především z rasových důvodů. Jako Žid byl v protektorátu už předem odsouzen k smrti. Pátrejme nyní po dalších osudech lidických uprchlíků. A odcitujeme pasáž deníku, tak jak byla utištěna v knize Ozvěny lidické noci.
10: V Uherském Brodě jsme jen tak unikli kontrole gestapa. Přes průsmyk jsme se dostali na Javorinu. Před hranicemi se Slovenskem napětí vrcholilo. Pak někdo z nás řekl, Komenský to měl lehčí, vzal hlínu a jel. Usmáli jsme se, byl to osvobozující smích. A pak jsme překročili slovenské hranice.
7: Uprchlíci putují dále. Nové Mesto nad Váhom, Košice, vlakem do Budapešti, potom k jugoslávské hranici. Když se konečně ocitnou v Jugoslávii, cítí se tu jako mezi bratry. Kde kdo jim tu projevuje sympatie? Přes Bospor se pak uprchlíci dostávají do Bejrútu, potom do Francie, po její porážce německými nacisty do Velké Británie. Zatímco Josef Horák je už krátce po příletu do Velké Británie zařazen do řad letectva a působí u 311. československé bombardovací perutě, Josef Stříbrný je zpočátku u pěchoty. Přihlásí se do parakurzu. Na rozdíl od mužů, jako například byli Jan Kubiš či Josef Gabčík, vybrán nakonec nebude. Vstoupí ale do řad letectva. S výtečným prospěchem absolvuje navigátorský kurz a létá, jako jeho lidický krajan Josef Horák, u 311. československé bombardovací peruti. Letci bojují, ale také žijí. Lidé, kteří jsou neustále tváří v tvář smrti, se umějí radovat z každého šťastného okamžiku. Štěstí Josefa Horáka se jmenuje Vin, neboli Winifred, příjmením New. V roce 1941 je jí 18 let. O 70 let později mi skoro až neskutečně vitální, stále krásná a šarmantní paní Vin vypráví o tom, jak jednoho dne požádal Pepi Horák její matku, jestli by její dceru nemohl vzít na procházku.
12: Pravděpodobně mě už viděl tak 2 nebo 3 týdny předtím. Nevím sice proč, ale čekal na to, aby se se mnou seznámil. No a když jsme spolu šli domů, tak mi přidržel dveře a usmíval se. Ještě bych chtěla upřesnit. Požádal také maminku a sestru, jestli si se mnou může zatancovat. My totiž měli hodně přátel a chodili jsme často tancovat. Později mě požádal, zda bychom se mohli potkávat bez maminky a že si pro mě přijde. No a potom přišel k nám. A od té doby jsme se vídali každý den.
7: Později byl Josef Horák odvelen do dalšího pilotního kurzu. Za svou dívkou pak jezdil, když to šlo na kole. Musel tak překonávat několik desítek kilometrů. Jednoho dne se rozhodl a řekl.
12: My se vezmeme. Moje maminka řekla ne. On ale řekl ano. Vezmeme se.
7: Svatba se konala 6. prosince 1941. Josefovým svědkem byl kamarád Zustěvic, s nímž prchal do exilu Václav Študent. Vzhledem k válečné situaci nebyla hostina ani trochu honosná. Naopak, paní Winifred mi s úsměvem vyprávila, že svatební hostinu považovali spíše za svatební snídani.
12: Ta hostina byla velmi skromná. Opravdu nebyly peníze na jídlo. Měli jsme sem tam něco. Byla to tehdy tvrdá doba. Chlapci, když se vrátili na základnu, tak se museli naobědvat tam, protože jsme fakt neměli dostatek jídla a oni by měli hlad. Byla to opravdu tvrdá doba.
7: Josef Horák získává další letecké zkušenosti. Prodělává další pilotní kurz, tentokrát v Bortnu. Pak už operačně létá. Mezitím se dramaticky naplňuje osud Lidic. Jak už se dnes ví, záminkou pro vyhlazení této obce se stala skutečnost, že právě Josef Horák a Josef Stříbrný byli příslušníky naší zahraniční armády. Nechme nyní hovořit knihu Osud byl mým přítelem. Podle rukopisu vzpomínek někdejšího příslušníka 311. československé bombardovací perutě Miroslava Wilda ji k vydání připravil legendární váleční stíhač a spisovatel František Fajtl. Miroslav Wild vzpomíná na chvíle, kdy se letci, včetně Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, prvně dozvěděli o tragédii Lidic.
10: Pravidelně jsme poslouchali v poledne a večer nejnovější zprávy BBC a události z bojiště. Už z přehledu zpráv jsme zaslechli jméno Lidice. Zbystřili jsme pozornost, zvláště Pepi Horák a Josef Stříbrný. Raději neměli být přítomni, šlo o jejich rodnou vesnici. V podrobných zprávách museli oba vyslechnout na vlastní uši strašnou tragédii svých rodin a příbuzenstva. Pepi neuvěřitelnou zvěst nesl poměrně hrdě, ale nebylo s ním řeči. Nemělo smyslu ho nějak konejšit, hrozná skutečnost, že u zdi vypáleného stavení leží jeho otec a všichni jeho strýcové postříleni jako zvěř ho drtila. Je vůbec možné uvěřit, že lidská důstojnost klesla na úroveň barbarů. Seděli jsme všichni kolem rádia jako zařezaní, další zprávy jsme nevnímali. Citlivějšímu Josefu Stříbrnému zaslzely oči. Byl to pro něj nervový otřes. Nevěděli jsme si rady, co dělat, nebyli jsme na něco tak úděsného připraveni. Ani když jsme ztratili v jednom dnu 3 osádky, nebylo mezi námi tak smutno, jak v tomto okamžiku.
7: Jak osud Lidic se svým manželem prožívala Winifred Horáková, vyprávěla mi.
12: On o tom nikdy nemluvil, ale pak on byl vždycky velice aktivní, měl spoustu práce. Prostě nikdy o tom nemluvil, ale vím, že doufal, že až se jednou vrátí, že tam najde někoho živého.
7: Syn již vzpomínané Anny Nešporové, sestry Josefa Horáka, Antoni Nešpor, mi vzpomínku své tety, tak já to od ní slýchával, doplnil.
13: On se uzavřel do sebe. Potom, když přišel domů, tak byl uzavřený. Bylo vidět, že ho to trýzní, ale vlastně dlouho o tom nemluvil. Ani s těma lidma, co jako s nima lítal, že, nebo tak všichni uznali, že to je jeho projev toho, že on šel do sebe takzvaně, že prostě byl z toho smutný, jako co logicky, ale nedával to nějak extra na venek. Plnil si dál svoje povinnosti, které měl. On měl samozřejmě úlevu, měli Stříbrný a Horák měli potom úlevu, když se zjistilo, že jo, ale Pepí se choval tak jako stoicky, že prostě, že šel do sebe, no.
7: Skončila válka. Lidické ženy, ty, které měly to štěstí a koncentrační tábor Ravensbrück přežili, se vraceli domů. Ze 196 zavlečených žen nepřežilo 49 a další 3 zahynuli na pochodu smrti. Zoufalé ženy se teprve nyní dozvídaly krutou pravdu. O tom, že jejich muži byli zastřeleni a děti odvlečeny neznámo kam. Ze 105 dětí se jich posléze mělo vrátit pouze 17. Vrátili se také oba lidičtí letci, Josef Horák a Josef Stříbrný, aby si z definitivní platnosti uvědomili, že všichni členové jejich rodin byli ještě před lidickou tragédií odvlečeni a zakrátko postříleni. Přežila pouze sestra Josefa Horáka, Anna, tehdy ještě Kohlíčková, později Nešporová. Přežila jen proto, že byla tehdy v 9. měsíci těhotenství. Nacisté ji sice nechali porodit, nicméně později jí malou dcerku odebrali. Už ji nikdy nespatřila. To však zdaleka nebyl jediný otřes, který oba lidičtí letci po návratu prodělali. Co se tedy s nimi dělo dále? Jedna z lidických žen, Marie Javůrková, mi v roce 2001 vyprávěla.
14: Byli lidi prostě, že říkali, že jsou toho vinni, že kdyby nebyli utekli, takže se to nestalo. Všem my jsme zase říkali, když nikdo nic nedělá, tak nic neskazí. To taky takový lidi byli potřeba, aby prostě zase za tu vlast bojovali.
7: Sestra Josefa Horáka, Anna Nešporová, vzpomínala.
15: To jsem poznala i já, i v tom koncentračním táboře, že prostě jsem sestra jeho. Ale já jsem nikomu nic nevyčítala, nebo abych se s někým hádala, nebo tak ne.
10: O tom, co se okolo lidických letců po válce dělo, mi rovněž vyprávěla Anna Šíchová.
16: Byly dvě ženský, že mu vyčítali, že to je krzně. A on s naší mamou snad 2,5 hodiny mluvil, to je málo. Teta Sajdlovic, to není pravda, my jsme to nezavinili. Pepiku, já ti věřím jako sama sobě, oni jsou některý fanatici, ty ženský. Takový, víte, no měli tam děti a teď se jim nevrátili. Když přišli na ten národní výbor toho času, teda mluvím, tak oni jim strašně pronásledovali toho Pepika s tím Pepikem Stříbrnych, ale Pepik tam tolik nepřišel Stříbrnych jako Horák.
10: Jak to tehdy všechno vnímala manželka Josefa Horáka, paní Vin? Do Čech přijela společně se svým manželem a dvěma syny, Josefem a Václavem, kteří se narodili ještě ve Velké Británii. Josef Horák prý ještě v Anglii doufal, že skutečnost přece jen nebude tak hrozivá.
12: Ale nestalo se tak. Později, když se vrátil, tak cítil, že ho lidé nebrali, že ho nepřijali, protože byl pro ně jakoby vrahem.
10: Právě na toto téma jsem si před lety povídal také se sestřenicemi dalšího lidického letce Josefa Stříbrného, Annou Pekovou a Marií Sládkovou.
17: Bydleli jsme všichni na Kladně.
18: Proč hrali?
17: A tam jsme měli jednou schůzi a na té schůze lidický ženy se usnesly, že Horák a Stříbrný zapříčinili lidice.
18: Jo, že nám, že to způsobili.
17: A tím pádem jako odhlasovalo se, že nedostanou domky v Lidicích.
18: To bylo právě na tom to nejhorší, ne. Že oni to neuznali, krucifix, oni přeci za to nemohli, že se to stalo.
17: No oni jim dávali za vinu,
18: že
17: to neštěstí v Lidicích, že zavinili oni.
10: To ale zdaleka nebylo všechno. Historik doktor Jiří Rajlich říká.
19: Oba se vrátili do vlasti v hodnosti štábních kapitánů. Oba nejprve sloužili u prvního oddělení hlavního štábu velitelství letectva v Praze a krátce po únoru 1948 byli z těchto míst odstraněni na méně významná místa.
10: Josef Horák pochopil, že ve své zemi nemůže zůstat. Nejprve ale poslal do Anglie manželku a oba syny. Antonín Nešpor mi vyprávěl.
13: Přišla na letiště samozřejmě s pasem, to je tam všechno. Vzali ji náušnice, vzali ji přívěsek, který měla od Pepího, že je novej život. Jo. Prstínek snubním nedala. Taky ta paní, co ji tam šacovala, že na tom letišti ta celnice řekla, že ty kapitalistický, že to tam nepotřebujou. A vzala jí to zlato, bez papíru, bez ničeho. Čili teta letěla do Anglie, byla ráda, že odjela. Už jenom ten konec byl tak hrozný pro ní. Rozumíte, že prostě, no a potom vznikaly ty problémy ostatním.
10: Krátce po jejím odletu odcházel do ciziny také Josef Horák. Ovšem ilegálně. Opět vypráví synovec Josefa Horáka, Antonín Nešpor.
13: Tak Pepí nejdřív přišel za maminkou a říká, Aničku, já budu muset pryč, já budu muset prostě za tou vin, protože oni mě tady nenechají, oni mě zavřou. Jak byl převrat, tak už věděl, že prostě ho zavřou a že to bude špatný.
10: Josef Horák tedy odchází 12. dubna 1948 do exilu. Už po druhé. Paradoxně šel opět stejnou cestou přes Jugoslávii jako tenkrát na přelomu let 1939 až 1940. Dostal se potom do sběrného tábora a později do Velké Británie, kde se opět setkal s manželkou a oběma syny. Jeho sestra Anna však v té době musela čelit nejrůznějším výhruškám. Z nejvyšších míst totiž bylo důrazně doporučováno, aby se svého bratra veřejně zřekla. Paní Nešporová mi o tom vyprávěla.
15: Já jsem řekla, že se mnou ať dělají, co chtějí, že je mi to jedno, ale na bratra ať mi nesahají toho, že já bych se v životě nikdy nezřekla. Nikdy v životě. Protože to byl čestný člověk, který bojoval za to, aby jsme mohli žít svobodný v naší milované vlasti.
10: Ve Velké Británii začal Josef Horák znovu, jak se říká, od nuly. Paní Vin vzpomínala.
12: Takže přijel. Pokusil se znovu vrátit k letectvu, což se mu podařilo. Přijali ho. Ale v podstatě se už nedostal na tu pozici, kterou měl předtím. On byl totiž major. A po válce se k letectvu hlásila spousta bývalých pilotů, Angličanů, kteří chtěli létat. A tak mu sice nabídli místo, ale musel přijmout mnohem nižší funkci neboli hodnost. Pouhé 2 nebo 3 stupně od spodu.
7: Co bylo dál? Přišel osudný 18. leden 1949. Josefa Horáka čekal rutinní cviční let. Měl ho absolvovat na stroji typu Dominie. Paní Vin vzpomíná.
12: Den, kdy letěl, byl to velmi mrazivý den. Letěl z Kejdru na jiné letiště a pak se vraceli. Jak mi vyprávěl ten druhý pilot, který s ním letěl ve skupině, před tím letištěm byl nějaký kopec. Na něm byly stromy. A on se asi vyhýbal nějaké přehánce nebo bouřce, no a narazil do těch stromů. A pak se zřítil. Jak mi potom řekl velitel pluku, po pádu byl bezvědomý. Nedaleko byl nějaký dělník. Ten, když to viděl, tak šel k farmě, vzal dveře, vytáhl ho z letadla a táhl ho pak na těch dveřích na tu farmu. Řekli mi, že měl přeraženou páteř.
7: Josef Horák ještě nějakou dobu žil, aniž by nabyl vědomý. Když se o jeho smrti dozvěděla Anna Nešporová, chtěla odjet na bratrův pohřeb. Od tehdejšího ministra vnitra Václava Noska měla svolení, že odcestovat může. Nechala udělat věnec a pak si připravila dózu, do které dala prst ze Starých Lidic. Přímo z míst, kde do roku 1942 stál jejich dům. Dóze je dodnes cennou relikvií rodiny Nešporovy. Slovo má opět Antonín Nešpor.
13: Tak oni sebrali občanku, peníze sebrali, tohleto jí sebrali a začali se v tom hloubi vysypali to, co tam je. Vyhlaté hlína z Lidic na hrob Pepímu. Tak se v tom začali rejpat. Rozebrali ten věnec. Jestli tam něco má, Mati jako nepašuje. Pomalučku to dělali, jako to bylo vidět, jako říkala se jako zpomalený film.
20: To je na schvál,
13: a to letadlo už mělo letět. A ono nic, a já říkám, hejte se, teď už za chvilku mě poletí letadlo, tak to, no to ne, to my si tady. No a teďka na ní začali prostě útočit, a byli dva, jeden hodnej, tak ji tam drželi a nakonec ten mladej říká, hele, ono si nic nevypadne, vememe ji k nám do Ruzině. Máti říkala, hlejte se, já už vám nic nepovím, dělejte si to, co se mnou, co chcete, přežila jsem koncentrák,

0: uplynou další desítky roků. Prst lidické země na hrob Josefa Horáka a na Nešporová přece jen dá, ale až po listopadu 1989. Tehdy se po dlouhých letech opět setká se svou švagrovou Vin. Od té doby jsou obě rodiny, česká i anglická, opět pospolu. Je skoro až symbolické, že vnučka Anny Nešporové Pavla se provdala právě do Velké Británie. Od ní jsem se mimo jiné dozvěděl, jak britská část rodiny Lidických Horáků pokračuje. Pavla Nešpor Belis mi vyprávila.
1: Josef Horák měl dva syny, toho Venouška a Pepíčka. Bohužel ten Venoušek zemřel, já myslím, že to může být tak 20 let, na rakovinu. Takže zbyl tedy jeden syn, Josef Horák mladší. Ten teda bydlí ve Svindonu, tam, kde vlastně je původní rodiště Winifred Horákový. Ona tam stále bydlí a on tam bydlí taky nedaleko ní, zase ve svém domečku. A on má dvě děti, dceru, asi tak starou jako já, a ještě syna. Tak ten syn starší teda, ten žije, založil rodinu na Novém Zélandu. Má dvě malé holčičky. Jak je zvykem teda v Anglii, tak nemají tamto ova. Jmenují se Emily Horák a Amy Horák. Nicméně jsou to další pokračovatelky teda rodu Horáků. Ten syn jeho nejstarší je Paul Horák a Lucy Horák, to je dcera Josefa Horáka. Ta ještě je svobodná, ta teprve je mladá, tak ještě rodinu ještě asi založí.
0: Do Velké Británie se Pavla Nešporová vydala už v 90. letech. Jela tam pracovat, studovat. Měla však ještě jednu a hlavní motivaci.
1: Tenkrát mě to, i když jsem se tu angličtinu učila, jsem si ale řekla, já bych měla už kvůli té rodině, teď máme půlka příbuzenstva je vlastně Angličanů a nebudou si rozumět, jo? Nebo já bych, mě to prostě ze začátku taky, mi to bylo hloupý, že já jim nerozumím a prostě ta naše krev, která tady pochází odsaď, jsem to vzala i jako z téhle stránky, že to je takový jako moje zodpovědnost, že bych teda měla, když se sjedou, abych teda mohla překládat a mohla jim uskutečnit nějaký ten kontakt, protože už toho času jsme ztratili tolik, že by byla škoda tratit další čas jenom tím, že je mezi náma jazyková bariéra.
2: A co to jméno Horák ale by vás dělá?
1: No, to jméno Horák samozřejmě to, je to náš rod, je to naše krev. Nevím, jak bych to popsala, prostě jsem hrdá na to, že mám v sobě krev taky těch Horáků, protože podle toho, co vyprávěla moje babička, Anna Nešporová, rozená Horáková tady, byli to slušní, pracovití, hrdí lidi, český, vlastenecký, čili já rozhodně se nemám za co stydět a rozhodně mám taky být na co hrdá.
0: Své putování po osudu Lidického letce Josefa Horáka končím opět u Lidické Hrušně. Vnímám tu ozvěny dávné noci z 9. na 10. června 42. roku. Vnímám ozvěny osudu. A vybavuji si mimo jiné nejenom Josefa Horáka, ale také Josefa Stříbrného. Muže, kteří nasazovali životy za svobodu této země a přece po válce nemohli a hlavně nesměli v Lidicích žít. Jak jim asi bylo? Co cítili? Smutek? Hořkost? Kdo ví? A tak se stále ptám, přestože vím, že se odpovědi nikdy nedočkám. Proč? Čím si tohle všechno vlastně zasloužili?

0: Tak tedy končí další díl cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství s podtitulem Smrt lidického letce. Pořad dále připravili režisér Vlado Prýkazký, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, Jitka Borkovcová, Eva Senetová, Libor Vacek a Dan Moravec. Dramaturgyní byla Magdalena Šorelová.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 z díly Beethovena.

0: Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. V pátek večer na ČT Art a v iVysílání.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
4: Srdcovky od Dvojky.
6: Je pondělí 8. června, studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 32 minuty 58 vteřin a svátek má Medard, ke kterému se vztahuje nejedna pranostika. Svatý Medard je odedávna symbolem špatného počasí. Prší-li na Medarda, je údajně malá naděje na slunečné léto. Jaké to letošní nakonec bude, ale nedokáže 100% předpovědět vůbec nikdo. Pokud se prý nechceme rozčilovat nad mizernou úrodou, měli bychom pěstovat rozmanité druhy zeleniny. V celé České republice je podle posledních dostupných údajů medardů pouze 36, ale já neznám ani jednoho. Nicméně ke všem samozřejmě míří blahopřání k svátku. A znělka pod mým hlasem současně prozrazuje, že na programu Dvojky jsou poprvé v tomto týdnu výlety proti proudu času, a to za písničkami Od srdce, pro duši a pro uši. Zatímco minulý týden s vámi trávil čas v tomto pořadu se svým hudebním výběrem a příběhy písní kolega Pepa Melen, při poslechu další série ověřených a časem prověřených nahrávek vás vítá klidný večer a dobrý zvuk od studiového mikrofonu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech. Ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, přeje Miloš Skálka.

Hana Zagorová si kdysi oblíbila písničku výjimečného amerického zpívajícího autora a pianisty Billyho Joela She's Always a Woman, ona je vždycky žena, kterou Billy Joel uvedl ve známost v roce 1977 na svém albu The Stranger, Cizinec. No a český text k téhle písni jí napsal Zdeněk Rytíř, který písničku nazval Vím málo, a Hana Zagorová ji naspívala v roce 1983, a to v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně za doprovodu svého domovského orchestru Karla Wagnera. Britský rockový kvartet Queen patří k historicky vůbec nejúspěšnějším formacím ostrovní hudební scény. V letech 1974 až 2005 vstoupil do singlového žebříčku Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska více než 50krát a britský přehled nejprodávanějších alb registruje skupinu Queen bezmála 30krát. Skupina Queen, která v roce 1991 přišla za známých okolností o svého zpěváka Freddieho Mercuryho, kterému bylo v té době 45 let, nám připomene jeden ze svých vůbec posledních velkých hitů ještě s Freddiem Mercuryem. Tohle jsou dny našich životů. These are the days of our lives. Což je nahrávka z alba Innuendo, tedy náražka Queen.

0: Tohle jsou dny našich životů, These are the days of our lives, skupina Queen, ještě s Freddiem Mercuryem a jinak nahrávka z alba Innuendo, které vyšlo v roce 1991, kdy Freddie Mercury odešel na věčnost. Náš rozhlasový kolega, countryový specialista, moderátor, textář, vypravěč příběhů a také občasný zpěvák Mirek Černý je ročník 1937 a pravidelně se s ním a jeho hudebním pořady setkáváme na stanicích Českého rozhlasu. V roce 1999 vydal Mirek Černý album nazvané Starý psi, malí děti a velký plzeňský, což je kolekce původních melodií úspěšných domácích skladatelů, jejichž skladby texty opatřil právě Mirek Černý. Je mezi nimi také melodie dlouholetého kapelníka skupiny Apollo, jinak úspěšného skladatele, bohužel už zesnulého Pavla Krejči, která dostala s textem interpreta Mirka Černého název Nic absolutně neplatí.
1: Co je pro jednoho holub, je pro druhýho sup. Co je pro jednoho líc, je pro druhýho rub. Co je pro jednoho kámen, je pro druhýho prach. Co je pro jednoho vzestup, je pro druhýho krach. Co je pro jednoho hračka, je pro druhýho zbraň. Co je pro jednoho zis, je pro druhýho daň. Co je pro jednoho pláč, je pro druhýho smích. Co je pro jednoho sever, je pro druhýho jich. Co je pro jednoho pomoc, je pro druhýho zrada. Co je pro jednoho krásný, je pro druhýho vada.

druhýho zlý, to, co jeden nikdy nesmí, to druhej klidně smí. Co je pro jednoho píseň, je pro druhýho řev, co je pro jednoho kočka, je pro druhýho lev, co je pro jednoho pravda, je pro druhýho lež, co je pro jednoho domek, je pro druhýho věž, co je pro jednoho ztráta, je pro druhýho zisk, co je pro jednoho klídek, je pro druhýho risk, co je pro jednoho sedma, je pro druhýho eso, čeho se jedni bojí. Na to se druhý třesou, co je pro jednoho čelo, jsou pro druhýho záda, co je pro jednoho sirka, je pro druhýho kláda, co je pro jednoho anděl, je pro druhýho ďábel, kdo je pro jednoho Kaina, je pro druhýho Abel, co je pro jednoho slejvák, je pro druhýho sucho, kdo je pro jednoho maršál, je pro druhýho ucho, pro

neporaníme. Co je pro jednoho podraz, je pro druhýho čest. Co je pro jednoho dlaň, je pro druhýho pěst. Co je pro jednoho přízrak, je pro druhýho sen. Co je pro jednoho noc, je pro druhýho den. Kdo je pro jednoho přítel, je pro druhýho kat. O tom, co jeden nesní, má jinej pořád hlad. Co pro jedny je štěstí, pro druhý smůla je. Kudy jde jeden do pekla, jde druhej do ráje. Co pro jedny je cesta, je pro jinýho směr. Co pro jedny je levý, to je pro druhý fér. Co pro jedny je kdyby, je pro druhý ale. Co pro jedny je sem tam, je pro druhý stále. Co pro jedny je láska, je pro druhý jen sex. Co jeden cumlá hodinu, druhej vypije na ex. Co pro jedny je válka, pro druhý zvláštní vztah. Kdo jednomu je brácha,

0: Mirek Černý a nic absolutně neplatí. To byl návrat do roku 1999. Americká zpěvačka Linda Ronstadt pochází z Tucsonu v Arizoně, kde se narodila v roce 1946. Na hudební scéně začínala spolu se svým bratrem a sestrou ve folkovém triu The Three Ronstadt, tři Ronstadovi, a v roce 1964 potom přesídlila do Los Angeles, kde dostala její hudební kariéra prudký spád. Působila nejprve s vlastní skupinou The Stone Ponies a v roce 1968 se vydala na úspěšnou sólovou dráhu. V roce 1971 měla za zády skvělou doprovodnou skupinu, ze které se zanedlouho staly dnes věhlasní The Eagles. V letech 67 až 1995 měla Linda Ronstadt v amerických singlových žebříčcích více než 35 nahrávek. No a nás dneska čeká ta, která bodovala v létě roku 1970. Jmenuje se Long, Long Time, dlouhý, dlouhý čas.
1: Srdcovky od dvojky.

Léto roku 1970 Linda Ronstadt a její singlový hit Long, Long Time, ve kterém se zpívá Budu tě dlouho, dlouho milovat. Karel Svoboda, jehož život se vejde mezi letopočty 1938 až 2007, hrál na přelomu 50. a 60. let s Dixielandem mediku, neboť na lékařské fakultě Univerzity Karlovy tehdy studoval stomatologii. V roce 1962 ho ale zlákal moderní jazz a HB Quintet, proto po přerušení studií nastoupil do svého prvního profesionálního muzikantského angažmá. To bylo v orchestru Oty Randley v pražské kavárně Vltava. A na podzim roku 1963 založil spolu se saxofonistou Františkem Kopalem a bubeníkem Milanem Voblizou skupinu Mephisto. No a na fakultu medicíny už se nikdy nevrátil. S Mephistem účinkoval nejprve v pražské Laterně Magice a potom v divadle Rokoko. Na prvních gramofonových snímcích Mephisto doprovázelo zpěváky, konkrétně Jaromíra Majera, Míšu Pronerovou a Tomáše Webera. Ale v roce 1966 vyšla dvojice úspěšných instrumentálních skladeb, které Karel Svoboda složil a s Mephistem nahrál. Jmenovali se Start a návrat Geminy. No a nás čeká onen šťastný návrat z vesmírné mise.

Návrat Gemini, Karel Svoboda a skupina Mephisto a současně návrat do doby před 60 lety. My za chvilku vstoupíme do další hodiny pondělního večera. Teď máme 18 hodin, 59 minut a k tomu 2 vteřinky. Dvojka vysílá živě. Anglický zpívající autor Ralph McTell, vlastním jménem Ralph May, se narodil v roce 1944 a svůj životní autorský hit naspíval už v roce 1969, tedy v 25 letech, a to pro své album Spiritual Suitcase. Hodně dlouho se ale vůbec nic nedělo, ale protože jeho domovská nahrávací společnost písni Streets of London hodně věřila, tak ji po 5 letech vydala znovu na singlu a udělala dobře, protože na sklonku roku 1974 single Streets of London, Londýnské ulice, vstoupil do britského singlového žebříčku. No a nakonec se jeho cesta směrem vzhůru zastavila až na 2. místě tamní singlové 20. Mimochodem, jde o písničku, která se stala jakýmsi předobrazem a inspirací pro nahrávku Václava Neckáře Podej mi ruku a Projdem Václavák. Tohle je však anglický písničkář Ralph McTell, který nás zve do londýnských ulic z doby, kdy toulat se jimi bylo nejen příjemné, ale současně romantické a bezpečné.

streets of London, show you something to make you change your mind. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Dovol, abych tě vzal za ruku a provedl tě londýnskými ulicemi. To právě teď provedl anglický písničkář Ralph McTell, stejně jako v roce 1974. Na Věru Špinarovou vzpomínám v tomto pořadu pravidelně, no a nebude tomu dneska jinak. Hlasově výjimečně disponovaná zpěvačka s charakteristickou hlasovou barvou, neomylným frázováním, bezpečnou intonací a vrozenou výbušností nás v dnešních písničkách Od srdce, pro duše a pro uši na dvojce vrátí do podzimu roku 1970, kdy ve studiu někdejšího Československého rozhlasu Ostrava a za doprovodu tamního rozhlasového orchestru naspívala melodii zkušeného skladatele, hudebního dramaturga a také kapelníka Drahoslava Volejnička, kterou autor textu Jan Růžička nazval Mí Adie. Tak tohle je Mí Adie, tvrdí Věra Špinarová.

0: Tak tohle je mý ádie. Tolik vzpomínka na Věru Špinarovou z listopadu roku 1970. Před pár lety vyšly hned v českých překladech dvě pozoruhodné hudební autobiografie. Jednu z nich napsal kytarista skupiny The Rolling Stones Keith Richards, druhou potom zpěvák téže kapely Mick Jagger. Oba samozřejmě bezmála výsadní tvůrci repertoáru své domovské kapely. Jejíž dlouhověkost je obdivuhodná. Vždyť svůj první hit poslali Stouni do britského singlového žebříčku v létě roku 1963. Tehdy to ale byla ještě nahrávka převzaté písně Chucka Berryho Come On. Mimochodem, obě zmíněné biografie stojí za přečtení. The Rolling Stones u nás premiérově koncertovali 18. srpna roku 1990 na Strahovském stadionu v Praze a navštívilo ten koncert 110 tisíc diváků. Na konci jara roku 1978 byli Stouni na třetím místě britské dvacítky nejprodávanějších singlů s nahrávkou skladby Micka Jaggera a Keitha Richardse nazvanou Miss You, tedy Chybíš mi. Tahle nahrávka zhruba ve stejné době obsadila první místo žebříčků amerických hudebních týdeníků Cashbox, Billboard a Radio and Records, zatímco v listu Record World byla na třetím místě.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Na konec jara roku 1978 nás právě vrátili londýnští The Rolling Stones, a to s nahrávkou skladby Miss You, Chybíš mi. Pražský rodák Petr Hapka odešel na věčnost 25. listopadu roku 2014, kdy mu bylo 70 let. Podstatná část tvorby Petra Hapky patří scénické a filmové hudbě. Jako tvůrce filmové muziky debutoval v roce 1971 snímkem akce Bororo. No a my se v dnešních písničkách Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši vrátíme do roku 1981, kdy Petr Hapka doprovodil svou hudbou film režisérky Věry Plívové-Šimkové Krakonoš a lyžníci. Součástí filmového hudebního doprovodu je také nádherná balada On je náš pán, jak píseň nazval autor textu Zdeněk Rytíř. A Petr Hapka, který Rytířův text zhudebnil, si písničku také sám zaspíval. Že prej...

On je náš pán. To byla písnička Petra Habky a Zdeňka Rytíře v podání autora hudby. No a my jsme současně nahlédli do filmu Krakonoš a lyžníci z roku 1981. Americká romantická poproková skupina Cockrobin vznikla v první polovině 80. let minulého století v Kalifornii, konkrétně v Los Angeles, kde se v její sestavě sešli zpěvák a hráč na basovou kytaru Peter Kingsbury, atraktivní hráčka na klávesové nástroje a současně zpěvačka s latinsko-americkými rodinnými kořeny Anna Lacascio, kytarista Clive Wright a bubeník Luis Molino. Všechny skladby souboru píše zpívající autor Peter Kingsbury, který kromě zpěvu a basové kytary ovládá také klávesové nástroje. Doma ve Spojených státech měla skupina Cockrobin jeden jediný hit, a to na konci jara roku 1985, písničku When Your Heart Is Weak, když máš slabé srdce, a ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska měla také jeden jediný hit, ale úplně jiný. Ten se jmenuje The Promise You Made, ten slib, který si dala, respektive dal. Ten je z jara roku 1986.

0: Kalifornský kvartet Cochrane a jeho elegantní popový hit ze začátku druhé poloviny 80. let minulého století Remember the Promise You Made. Pamatuj si na ten slib, který si dal, respektive dala. Zpěvačka nevelkého vzrůstu, Aťka Janoušková, jejíž původní křestní jméno znělo Vlasta, se narodila v Praze v roce 1930. V mládí byla členkou Dismanova rozhlasového a divadelního souboru a potom pohostinsky vystupovala na různých divadelních scénách, mimo jiné v Pražském národním divadle, v divadle Jiřího Volkera nebo v divadle E.F. Buriana. S Emanem Fialou a R.A. Dvorským účinkovala v zájezdových programech, ve kterých se poprvé uplatnila také jako zpěvačka. Největší popularitu jí získala píseň Zázračný doktor, kterou s německým textem proslavila také v někdejší NDR. Jde o cover verzi jedničkového amerického singlového hitu Witch Doctor, Čarodějný doktor, z jara roku 1958, kdy písničku proslavila formace David Seville and the Chipmunks. Aťka Janoušková písničku naspívala na desky s českým textem Zdeňka Borovce ve studiu Strahov v roce 1962, a to za doprovodu orchestru Karla Vlacha.
1: Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal

0: Nahrávka z roku 1962, Aťka Janušková, orchestr Karla Vlacha, Zázračný doktor, U, I, U, A, A, Tink, Tink, Alala, Tink, Tink. Aťka Janušková odešla do ráje zesnulých 9. března roku 2019 v požehnaném věku 88 let. Anglický zpívající autor, mistr melodických písní a také skvělý kytarista Chris Rea odešel z tohoto světa 22. prosince loňského roku, kdy mu bylo 74 let. Jeden z úspěšných britských interpretů především 80. a 90. let minulého století nás v následujících minutách vrátí do roku 1979, tedy do doby svých prvních úspěchů v domovském Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Tam premiérově uspěl na podzim roku 1978 s autorskou nahrávkou skladby Fool If You Think It's Over, Jsi blázen, když si myslíš, že to skončilo. A od té doby takových hitů nasázel do britského singlového žebříčku dalších více než 30. Na konci roku 1992 bodoval Chris Rea s autorskou nahrávkou skladby Nothing to Fear, Není se čeho bát, která posloužila jako pilotní single k jeho tehdy novinkovému albu God's Great Banana Skin, Skvělá boží banánová kůže, které vyšlo v zápětí.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Garcia a není čeho se bát. Nothing to fear. Ale já jsem před písničkou sliboval, že se vrátíme do roku 1979 a nakonec jsme se vrátili do roku 1992. O tři roky v následujících minutách zestárneme oproti roku 1992, protože pro další nahrávku bude platit letopočet 1939. 1989. Z té doby totiž pochází jeden ze zásadních hitů někdejší skupiny Gentour, která vznikla jako amatérský soubor v roce 1982. Po několika víceméně novovlných koncertech začala tahle skupina pracovat s jakousi střízlivější koncepcí svého repertoáru a přiklonila se k jasným a posluchačsky vděčným melodiím. Zpívající autor a kytarista skupiny Gentour Janek Ledecký vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Ostatní členové potom Pražskou konzervatoř. Jan Černý hru na kontrabas, Petr Ackermann hru na flétnu, Václav Kabát fagot a bicí nástroje. V roce 1985 přijal Václav Kabát stále angažmá ve filmovém symfonickém orchestru a na postu bubeníka ho vystřídal tehdy David Koller. No a v témže roce se stal Gentour profesionální kapelou a potom ještě několikrát proměnil své obsazení. Čeká nás Gentour v nahrávce kolektivní skladby svých členů z roku 1989 a to je skladba nazvaná Promilujem celou noc.

Promluvím celou noc, kus to tak brát, to vůbec není špatná představa. Rok 1989 a skupina Gentour. Aktuální čas 19 hodin 38 minut 43 vteřiny. Dvojka vysílá živě. Skupinu Greenhorns založili v roce 1965 výtvarníci a současně hudebníci Marko Čermák a Honza Vyčítal. Skupina prošla během let své existence mnoha personálními proměnami. Přežila i neblahé údobí, kdy si musel říkat zelenáči, a stala se jednou z velkých jistot a současně špiček naší countryové scény. Na pozvání Greenhornů zůstaneme v následujících minutách dnešního hudebního setkání plus minus ve stejné době, do které nás zavedla skupina Gentour. Bude pro ní totiž platit rok 1988. Tehdy skupina Greenhorns nahrála českou verzi skladby Seven Spanish Angels, sedm španělských andělů, se kterou v polovině 80. let obsadila nezvyklá dvojice, a sice Ray Charles a countryová hvězda Willie Nelson, první místo amerického countryového žebříčku hudebního týdeníku Billboard. Autor českého textu Honza Vyčítal ponechal písni původní název, tedy Sedm španělských andělů, a za doprovodu skupiny Greenhorns píseň naspívali Tomáš Linka a Pavel Král.

Sedm španělských andělů skupiny Greenhorns, a to v nahrávce z roku 1988. Nedá se nic dělat, naše dnešní v tomto týdnu první setkání s písničkami Od srdce, pro duši a pro uši je bezmála u konce, ale vy nikam nepřelaďujte, protože stanice, kterou posloucháte, tedy Český rozhlas Dvojka, pro vás vysílá 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. A jen co dozní závěrečná písnička, která už je samozřejmě nachystaná, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. V dnešním hudebním playlistu se zatím představili Hana Zagorová, anglická skupina Queen, Mirek Černý, americká countryová zpěvačka Linda Ronstadt, Karel Svoboda se skupinou Mephisto, anglický písničkář Ralph McTell, Věra Špinarová, anglický těžkotonážní soubor The Rolling Stone, Petr Hapka, kalifornský quintet, Cockrabin, Aťka Janoušková, anglický zpívající autor a brilantní kytarista Chris Rea, poté domácí skupina Gentournu a teď dohráli a dospívali Greenhorni. Je tady hudební finále, o které se postará anglická skupina Simply Red, kterou personifikuje zpívající autor Mick Hucknall. Z konce roku 1991 pochází jeden z velkých hitů skupiny Simply Red, a to písnička Stars, Hvězdy, tak snad nám budou hvězdy nakloněné. A singlem Stars také skončí naše dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Vážím si toho, že jste poslouchali, a připomínám, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. S přáním krásného jarního večera, hodně zdraví a ať vás život baví, se až do našeho zítřejšího setkání na Dvojce loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer, připomínám, že už za chvíli tu pro vás budeme mít premiéru pohádkového seriálu Kateřiny Perglové Kačka a mops. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Dnes spolu poprvé nakoukneme do deníčku, který si píše 7letá Kačka. Zapisuje si do něj poctivě, co se jí přihodilo, i to, co se jí jen honí hlavou. A někdy má jazyk, nebo spíš tušku, docela ostře nabroušenou. Však uslyšíte sami. Sedmidílný seriál se jmenuje Kačka a mops. V prvním vyprávění s názvem Dáreček se dozvíme, jak kačka k mopsovi přišla.

0: Dobrý večer, děti. Ahoj, Deníčku. Jmenuji se Kačka. Je mi 7, bydlím v Praze na sídlišti a mám mopse. To je pes mops. Jakože rasa mops. Ale jmenuje se taky mops. Jo, vím, že je to trošku zmatek, ale to ti, milý Deníčku, vysvětlím potom. Mamka mi dala k svátku tenhle sešitek. Prý si mám zaznamenávat, co se mi děje. Jenže mně se toho děje fůra. Kde mám brát čas to ještě zapisovat? Navíc v době internetu a podcastů. Je to zoufale zastaralý. Ale dám tomu šanci. Mamka si taky vedla deník, když byla malá, a teď se u něj prý dojímá. To jakože brečí. Nevím, proč jí baví číst něco, co jí rozpláče. Myslela jsem, že měla pěkné dětství. Musím se někdy zeptat babi s dědou, jaký hrůzy se jí to děli. Taťka mi právě vysvětlil, že být dojatý znamená brečet i kvůli pěkným věcem. Kývla jsem, že teď už to chápu, i když nechápu. Dospěláci to mají fakt těžké. Mamka mi poradila, abych se na začátku deníčku představila. Tak co bych ti o sobě ještě napsala? Nemám žádné sourozence, což je dost na nic. Za to mám spoustu babiček, dědečků, strejčků, tetiček, sestřenic a bratranců. Ale ty popíšu někdy jindy. Ráda čtu. Umím to už od 4 let. Baví mě hledat nová slova ve slovnicích. Dospěláci si myslí, že jsou chytřejší než my děti, protože používají spoustu cizích složitých výrazů, abychom jim nerozuměli. Napadlo mě, že když tyhle slova budu znát taky, pěkně to dospělákům natřu. Tak se, milý Deníčku, nediv, když tu budu někdy psát vzdělaně. Pokud použiju nějaké hodně těžké slovo, pokusím se ti ho vysvětlit. Ale i kdyby ne, určitě ho i tak pochopíš. No, to by asi jako představení mého charakteru, tedy toho, jaká jsem, stačilo. A teď ti popíšu, jak jsem dostala psa. Vždycky jsem si ho moc přála, ale naši jsou experti ve vymýšlení výmluv, proč něco nejde. Nebudeš ho venčit. Co až někam pojedeme? V paneláku pes trpí a blá, blá, blá, blá, blá. Divím se, že vůbec dokážou vyjít z domu. Na to, jak jsou velcí, se všeho příšerně bojí. Pořád třeba hudrujou, to je zase počasí. Jet na chatu v pátek, budou zácpy. Proto jsem vymyslela, že je obejdu a nechám si psa nadělit od Ježíška. Zdálo se to jako geniální plán. Psala jsem mu každý rok, prosila, škemrala, dokonce i vyhrožovala, že na něj přestanu věřit. A nic. Vysvětlení je jednoduchý. Je s našima domluvený. Myslím, že ho podplatili, ale důkazy nemám. Nakonec jsem se ale přece jen dočkala. Loni. Týden před Vánoci byl taťka na služební cestě v jiném městě. Už byla tma, když zazvonil zvonek. Mamka chvíli s někým mluvila přes sluchátko u dveří a pak na mě houkla, že je to taťka a potřebuje s něčím pomoct. Hodila na sebe kabát, bouchla dveřma a byla pryč. Nějak se mi to nezdálo. Táta má přece klíče, tak proč by zvonil? A máma vypadala naštvaně, jak odcházela. Když se společně vrátili, položili v předsíni něco velkého na zem a řekli, ať se jdu podívat. Byl to chlupatý psí pelíšek a v něm malá béžová hromádka. Je to tady, křičel můj mozek v duchu, ale nahlas jsem neřekla ani slovo. Po špičkách jsem se blížila a v hlavě mi šrotovalo. Je to kokr? Pudl? Labrador? Yorkshire? Knírač? Ovčák? Teriér? Pak ta hromádka zvedla hlavu. Slintala a byla celá poblinkaná, jak se jí cestou autem udělalo špatně. Nejistě vrtěla zakrouceným ocáskem a přitom na mě poulila ohromná kukadla. A ten její obličej, černý, placatý, jako kdyby tryskem nabourala do zdi. Nakonec ze mě vypadlo, co to je? Abys věděl, Deníčku, odjakživa jsem ráda listovala ve velkém atlasu psů. Koukala jsem na obrázky a hlasitě dokola předčítala o každém plemeni, abych tak rafinovaně vyvíjela tlak na rodiče. Mopse jsem přeskakovala, protože byl prostě divnej. Něco mezi prasetem a opicí. Je to mops. Ježíšek ho nechal za dveřmi už teď. Povídal nadšeně táta. Z kuchyně, kde mamka připravovala čaj, se ozvalo zabručení, že Ježíšek se měl zeptat a nevymlouvat se, že si zapomněl telefon doma. Přemýšlela jsem, na co by kouzelný chlapík potřeboval mobil, a přitom nedůvěřivě zkoumala tu zvláštní potvůrku, která mezi tím vylezla z pelíšku. Začala chrochtat a všechno hlasitě oňuchávat. Máti za ní nakvašeně lezla po čtyřech s hadrem, protože sem tam udělala loužičku. Ta potvůrka, ne máti. Rozhodla jsem, že se bude jmenovat Mops. Nic jiného se k tomu prostě nehodilo. Napadlo mě, co si asi budou lidi mezi sebou šuškat, až tohle prapodivné štěně vezmu na procházku. A najednou mi to všechno došlo. To mám za to, že jsem mu vyhrožovala. Jo, už je to jistý. Ježíšek je pomstychtivej. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přej si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
4: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
3: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
4: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný pondělní večer z Dvojky. Podepsaní národní herci prosí co nejposlušněji. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen. Premiéra 10. závěrečné části kriminálního příběhu Pastvina zmizelých začíná ve 22 hodin. Nebude chybět ani host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, tak z těchto jmen se stává základní kolektiv ze všech sil stavějící rozhlasovou podobu naší historie. Stavební dozor vykonává pečlivě režisér Jaromír Ostrý a zpovzdálí palce drží architekt původního projektu Petr Hora Hořejš. Dnešní schůzka na staveništi je v pořadí 633. A titulek si vypůjčila z ponížené žádosti veleslavnému císařsko-královskému zemskému guberniu.
2: Podepsaní národní umělci prosí co nejposlušněji.

0: Podepsaní národní umělci prosí co nejposlušněji, aby jim bylo vysokou milostí uděleno privilegium cestovati do měst, jako jsou Plzeň, Cheb, Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, jakož i do Nového Města Pražského, a pořádati všude tam v německé a české řeči představení divadelních her, operet a pantomim. Svou nejponíženější prosbu podporují žadatelé těmito důvody. Za prvé, tříměsíční výpovědí budou členové divadla se svými ženami a dětmi propuštěni z angažmá u Pražského národního divadla a budou nuceni hledati si novou obživu. Za druhé, nejvyšší vůle jeho císařsko-královského veličenstva směřuje k tomu, aby každý syn této země, hledající obživu ve vlasti, byl ve svém poctivém snažení podporován a bylo mu pomáháno. I my se právem domníváme, že se toto nejvyšší rozhodnutí vztahuje také na nás. Za třetí, chceme totiž aspoň poněkud přispívat i k zdokonalování a rozšiřování české řeči a zároveň zušlechťovati srdce a mravy svých krajanů střídavým prováděním českých a německých her. Za čtvrté, každému národu jistě lichotí, může-li mít divadlo hrané v mateřštině. Proč by se tedy mělo zazlívat i Čechům, jestliže se přičinují, aby i oni byli účastni na tak zušlechťující zábavě, jakou je divadlo? Důkazem toho jsou ukázky českých představení, která žadatelé v Praze již pořádali.
1: V Praze 21. prosince 1785. roku.
2: Dotyční národní umělci se v tom listě ještě zavazují, že na každé své štaci uspořádají představení k lidumilnému účelu Ústavu chudých a že všude budou čelit nepřístojnostem a neplechám některých
0: takzvaných herců komediantů, kteří se ve značném počtu potulují po českém venkově, přičemž tamním obyvatelům nepřinášejí ani uspokojení, ani zábavu.
1: No tak ty nechme stranou, spíš se teď zaměřme na údaj hovořící o národních hercích z Národního divadla 1785, snad 1885, to už národní stálo, ba dokonce stačilo vyhořet a dočkat se opravy.
3: Národní divadla byla v druhé polovině 18. století zakládána jedno za druhým. Po Hamburku, Lipsku, Vídni a Mannheimu se dočkala i Varšava svého Teatru Narodového.
2: V habsburské monarchii byla centrem divadelnictví Vídeň.
3: Právě tam přeměnil Josef II. Dvorský Burgtheater na dvorní a národní divadlo.
1: A u nás?
2: Svoje městské divadlo měla Praha už od roku 1738 v Kotcích.
3: Ale teprve roku 1769, když se jeho ředitelem stal pražský rodák Johann Josef Prunian, začalo se mu říkat národní.
2: V dalším desetiletí se objevilo na pražské Malé Straně Tůnovské divadlo.
1: Nacházelo se v levém křídle Tůnovského paláce, tedy v budově dnešní poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, kde se dnes odehrávají představení zcela jiného druhu. Těžko říct, zda jsou to více veselohry nebo truchlohry.
2: Existence tůnovské scény ovšem naše divadelnictví nepozdvihla a Národní divadlo se ocitlo v tísnivé finanční situaci.
3: Situaci zachránil až radikální zásah hraběte Františka Antonína Nostice Rýneka, který znamená skutečný začátek nové epochy.
0: Hrabě Nostic patřil k české osvícenské šlechtě a jako horlivý přívrženec josefinských reforem se stal po nástupu Josefa II. Na císařský trůn nejvyšším hofmistrem království českého. Krátkou dobu na to byl jmenován prezidentem zemského gubernia, tedy nejvyšším státním úředníkem v království. V těchto funkcích se stal vůdčím představitelem české šlechtické opozice, která proti vídeňskému centralismu, omezujícímu pravomoci zemské šlechty, přijala do svého štítu heslo zemského vlastenectví. Součástí tohoto opozičního politického programu byl také Nosticův plán z roku 1781 vybudovat v Praze divadlo, které by podle osvícenského názoru důstojně reprezentovalo hlavní město království.
1: Až jsme u začátku první stálé pražské budovy určené jenom divadelnímu provozu.
2: Nostic ji původně zamýšlel u svého malostranského paláce.
3: Zachovala se i suma uvažovaná jako náklady. 25 tisíc zlatých.
1: Výraz investorovy šetrnosti.
3: Však se taky politická reprezentace rychle rozhoupala a dala tomu plánu poněkud velkorysejší podobu.
2: Nejvyšší zemský hofmistr se rozhodl, že vybuduje hlavní divadelní scénu Prahy.
3: Využil příznivé situace, která nastala smrtí dosavadního nájemce divadla v Kotcích a sám tuto městskou scénu pronajal. Sanoval zadluženou německou divadelní společnost, která tu hrála, a ovládl pražské divadelnictví dřív, než se mohlo stát konkurencí jeho zamýšlenému podniku.
2: Jenom Thunovské divadlo na levém břehu Vltavy zůstávalo zatím nezávislé.
3: Z nového záměru vyplynula i nová volba staveniště.
1: Nové divadlo chtělo nové reprezentativní místo.
3: Nostic si je našel naproti staré pražské univerzitě u Karolína.
2: O toto místo, které bylo nedaleko Kotců a výtečně vyhovovalo pražskému divadelnímu provozu, svedl dokonce boj s pražskou obcí a s univerzitou, které se právě bránili urbanisticky nepříliš vhodnému staveništi na Ovocném trhu.
3: S přispěním samotného císaře však prosadil svou.
2: Už 7. června roku 1781. nechal na vyhlédnutém místě položit základní kámen nového divadla.
0: Stavba byla svěřena dvornímu architektovi Antonínu Hafneckerovi, což byl pražský rodák a stavitel nové části Pražského hradu.
1: Dozvěděli jsme se z kapitoly o počátcích Českého měšťanského divadla, kterou pro dějiny Českého divadla napsal Miroslav Kačer.
0: Navrhl budovu obdélníkového půdorysu pod sedlovou střechou s výrazným klasicistickým průčelím směrem k Havelskému klášteru. Reprezentativní záměr se projevil při stavbě divadla zvýšením nákladů na čtyřnásobek původně stanovené sumy a prodloužením plánované stavební doby z 1 na 2 roky.
1: Výsledek stál opravdu za to.
0: O Velikonocích 1783. roku dostala Praha Nosticovou zásluhou první divadelní budovu, která byla technicky i umělecky na výši svého společenského poslání a která snesla srovnání s kterýmkoliv ze současných divadel střední Evropy.
1: Napsal Antonín Matějček ve svých dějinách Národního divadla.
2: O kvalitách Hafeneckerovy stavby svědčí nejlépe to, že tato budova, která dnes nese jméno Stavovské divadlo, stále slouží Itálii.
3: Nejenom zevnějšek, ale i vnitřek tohoto divadelního domu odpovídal záměru, který měl Nostic na mysli.
0: Obdélníkový divadelní sál italského vzoru měl vestavěné dřevěné ložové hlediště se dvěma pořadími loží a s přízemím rozděleným na 2 oddělení. Spolu s galerií, která byla po stranách bez sedadel a jen uprostřed měla amfiteatrálně zvedající se lavice, pojalo toto divadlo přes 1000 diváků a přiřadilo se k největším středoevropským divadelním budovám 18. století.
3: Také výtvarné i technické vybavení scény odpovídalo velkorysosti Nosticova podniku.
2: Divadlo mělo bohatý fundus, z něhož nejcennější byly dekorace od pražského rodáka Josefa Placera, pozdějšího dvorního divadelního malíře vídeňského, a strojní techniku, která byla na úrovni náročných požadavků tehdejšího divadelního provozu.
3: Nové divadlo mělo jediný zřejmý nedostatek. Špatnou akustiku.
1: Což je detail, který se přihodil i modernějším architektům. Některé mnohem mladší české divadelní budovy by mohly vyprávět.
3: Po programní stránce bylo Nosticovo divadlo budováno od samého počátku na kompromisech a paradoxech, příznačných pro osvícenou josefinskou dobu.
1: Už sám název nové instituce
4: Gräflich Nostisches Nationaltheater
1: neboli
4: Hraběcí Nostické národní divadlo
1: spojoval dvě protikladné tendence a také latinský název na průčelí budovy
4: Patrie et Musis
1: měl v pozadí tehdy dvojznačné slovo vlast.
2: Protože první pražské národní divadlo nemohlo být ještě zbudováno opravdovými silami národa, ale vzniklo přičiněním šlechtického mecenáše, došlo k tomu paradoxnímu jevu, že reprezentativní scéna Království českého byla vybudována jako národní divadlo německé.
3: Německý soubor se však o jeho jeviště dělil s italskými operními společnostmi.
2: Z průměru, který ovládal činoherní i operní provoz Nostického divadla, vynikají svým významem představení Mozartových oper a Singspielů.
3: Mozart ovlivnil pražskou kulturu nejen jako hudební skladatel, ale i jako divadelní inscenátor vlastních děl. Několik jejich nastudování osobně řídil, přičemž usiloval i u operních solistů o potlačení tradiční šablony v zájmu psychologické pravdivosti.

0: Jak to ale bylo se skutečným českým divadlem? Hrálo se u nás česky?
1: Byly to ojedinělé pokusy.
2: Česká nebo dvojjazyčná divadelní představení dokazují snahu německých hereckých společností přivést do divadla početné české publikum.
1: Sem patří Brunianův pokus o české představení Herzog Michel od jistého pana Krügera, které bylo uvedeno ještě v Kotcích pod českým názvem
3: Kníže Honzik aneb veselá činohra od jednoho zátahu z německého vzatá.
2: Jde o první český překlad recitačního dramatu.
0: Oč šlo v tom bohulibém dílku?
1: On to byl vlastně jenom takový rozvedený anekdotický příběh. Selský pacholek Honzik chytil slavíka, kterého chce prodat, a za peníze si chce koupit dvě krávy. Ty se mu prý rozmnoží a pak získá pole. Vydělá na obilí, zakoupí hospodu, tu také prodá, stane se obchodníkem a lichvářem, zbohatne a za peníze se stane knížetem.
0: Velmi naivní děj, připomínající leckterým z nás někdejší sen o tom, jak vyděláme na kuponové privatizaci.
1: Honzik si vezme kněžnu a tu začne posílat pro pivo. Dorka, Honzikova milá, nechce tyto povídačky brát vážně. Pohádají se a slavík přitom ulítne Honzikovi z ruky. Chvilku trvá, než hrdina zase vystřízlivý, s Dorkou se udobří a pokorně se vrátí ke své práci.
0: I my všichni jsme vystřízlivěli, udobřili se a pokorně jsme se vrátili. Co nám taky zbývalo?
2: Prostý člověk mohl přijímat hru jako varování před ukvapenou domýšlivostí, jako výzvu, aby jeho jednání řídil zdravý rozum a ne bujná fantazie.
1: Verše hry Kníže Honzik ještě nejsou úplně metricky ustálené.
2: Ale překlad byl pořízen docela obratně a se zřetelem na lidový jazyk vystupujících osob.
0: Kdo pak se zasloužil?
2: Jan Josef Ceberer, kancléř Nového města pražského, v té době jeden z nejlepších znalců českého jazyka.
0: Ten taky v předmluvě k tištěnému vydání hry Kníže Honzik výslovně poznamenal.
3: Pokudž by naše předsevzetí v našem mateřském jazyku též zalíbení u veřejnosti našlo, připovídáme více takové veselohry na jevo vydati.
0: Zhruba uprostřed vlády Josefa II. Začala v naší půdě jako nesmělá skromná květinka klíčit národní myšlenka.
1: Způsobilo to svobodomyslnější ovzduší a také rychlejší příliv českého venkovského obyvatelstva do měst.
2: Národní myšlenky se ujala mladá generace měšťanské inteligence, odchovaná většinou už reformovaným tereziánským školstvím.
1: Zároveň se objevují první čeští osvícenští badatelé.
2: Nástup této inteligence spadá do doby kolem roku 1785 a znamená počátek soustavného úsilí o vytvoření českého novinářství, literatury a především divadla.
3: Divadlu přikládali mladí představitelé národního hnutí, kteří si začali říkat vlastenci, velkou roli, protože forma divadelní zábavy jim umožňovala nejlépe dávat dohromady a na podkladě společného jazyka stmelovat městské lidové vrstvy, o které se toto hnutí opíralo. Velkou výhodou divadla bylo i to, že nepředpokládalo u svého obecenstva gramotnost a předchozí vzdělání a že bylo jako nejoblíbenější forma lidové zábavy už od předchozí doby barokní samo tímto publikem vyhledáváno. Počátky českého národního obrození jsou od divadelního usilování neodmyslitelné.
1: První doklady o snahách mladých českých vlastenců vytvořit novodobé české divadelnictví můžeme najít v roce 1784.
0: Tehdy Václav Thám, teprve 19letý mistr mudrství,
3: magister filozofie,
0: ano, podepisuje 10. srpna předmluvu k prvnímu almanachu české poezie,
3: básně v řeči vázané,
0: v níž na závěr praví.
3: Ostatně nechť čtenáři moji vděčně tyto básně přijmou, což stane-li se, také mnohé čino- a zpěvohry, jež překládám, po svazcích Čechům k obveselení jich mysli vydávati budu, ne kterýchž my nejen nedostatek máme, ale aniž jakou zvlášť k našim časům vztahující se hrou honosíti se můžeme. A těch, když několik svazků na světlo vyjde, o jich veřejné představování hrubé péče nebude.
1: Ideje českého vlastenectví začaly pronikat i do řad německých herců českého původu.
2: V této chvíli, kdy české divadlo...
0: Zatím neexistující české divadlo...
2: mělo nicméně svého dramatika i své herce, objevil se také mecenáš, který chtěl české divadlo založit.
1: Byl to František Jiřík, měšťan starého města pražského, který předložil...
0: Čirou náhodou to bylo stejného dne, kdy tam dokončil už citovanou předmluvu, tedy 10. srpna 1784.
1: Předložil městské radě žádost...
0: Samozřejmě německy psanou, jak jinak.
1: V níž prosí...
3: Co nejúctivěji, abys měl žadatel zřídit na Novém městě česko-německé divadlo.
0: Svou petici zdůvodnil Jiřík ve čtyřech bodech.
2: V prvním se odvolával na to, že je pražským měšťanem. Ve druhém pak upozorňoval na to, že...
3: Žadatel volí za členy své společnosti ponejvíce vlastence, kteří se mohou vykázat i vysvědčením netoliko o svých vědeckých, ale i mravních kvalitách, na čemž podle jeho mínění neméně záleží, neboť se domnívá, že musí působit i daleko větším dojmem, je-li ten, kdo morálku hlásá, sám mravný.
0: No, takovému jedinci se pak snadněji věří.
1: Pozoruhodné přitom je, že v německém originále nepoužil Jiřík pro označení vlastenců slova patrioten, které tenkrát mělo převážně územní smysl a značilo prostě rodáka, ale slova nacionalisten, které nedvojsmyslně označovalo uvědomělé příslušníky národního hnutí.
0: Dnes jsme samozřejmě s používáním slova nacionalista opatrnější.
2: Ve třetím odstavci své žádosti poukazoval Jiřík zcela otevřeně na jazykové cíle tohoto vlasteneckého podniku. Zároveň se odvolával na Josefa II., který ustanovil ve Vídni profesory češtiny.
0: Nezapomněl však přitom na historickou argumentaci.
3: Žadatel se domnívá, že uvádění pravidelných českých her je nejlepším prostředkem k podporování a vštěpování lásky k naší mateřštině, která již od dob Karla IV. Dostala domovské právo v obci učenců.
1: Teprve poslední bod obsahoval běžnou osvícenskou formulaci společensky výchovného působení divadla.
3: Každý rozumný a znalec dějin ví, že umění herecké mělo a má vliv také na mravnost státu, že v mnoha případech tříbí pojmy a vzdělává lidi.
0: Hezky, to se psal Jiřík, hezky. Ještě líp než autor první schválené žádosti o soukromou českou televizi. Jak pak dopadl Jiřík, myslím?
2: Pražský magistrát ho neodmítl, ale odkázal ho na zemské gubernium.
1: Jiřík však další kroky nepodnikl, protože se mezi tím objevila jiná možnost, jak uskutečnit vlastenecké divadelní záměry, a to dokonce na hlavní pražské scéně.
3: Nostic, který se potřeboval zbavit konkurence thunovské scény na Malé Straně, provedl chytrý taktický manévr. Pronajal své divadlo na Ovocném trhu svému konkurentovi, italskému impresáriu Bondinimu, z něhož se rázem stal divadelní velkopodnikatel. Kromě obou pražských scén zajišťoval provoz dvorního divadla Drážďanského a v době veletrhů zajížděl pravidelně i do Lipska. Aby dostál všem závazkům, rozhodl se založit v Praze nový soubor. Najal divadelní společnost z Německa, doplnil ji herci z Prahy a zahájil s ní novou sezónu v Nosticově pražském národním divadle.
1: Principál souborů a někteří herci byli Čechové.
2: Což vlastencové čeští přivítali s velkými nadějemi, že Praha se konečně dočká profesionálního divadla v češtině.
1: Tento památný okamžik nadešel ve čtvrtek 20. ledna roku 1785.
2: Tehdy byla v Nosticově divadle poprvé provedena hra v českém jazyce.
0: Její titul?
3: Odběhlec z lásky synovské.
0: Autor?
2: Němec Štefany.
0: Do češtiny přeložil?
1: Bratr divadelního principála, pan Karel Bůla.
0: Ten v předmluvě k tištěnému vydání hry hrdě, byť trochu krkolomně, prohlašuje.
3: Příklady všech sousedských o zvelebení mateřského svého jazyka tak bedlivě pečujících národů pohnutý sa, dnešního dne jazyk náš mateřský na vlastenské divadliště uvádím. Neodříkaje se vší marné chlouby, že tudy jméno, které již 2 léta nese, vším právem zasluhovati počíná.
0: Jako že se to divadliště po právu jmenuje národní.
2: Bratři Thámové spolu s dalšími vlastenci připravili pro první české divadelní představení Leták.
0: Na něm byla óda na svátek českého jazyka. Z galerie byla rozhazována mezi diváky.
3: Plesej Praho při slavnosti, kterou láska posvětila. Plesej, dnes tvýho syna vlastního do chrámu umělosti ponejprv přijít vzbudila. Otevřiš citadelnostem srdce.
0: A tu nadšenou ódu autoři uzavřeli proroctvím.
3: A i z tebe se roznítí světlo, které v tmavým bludu zhaslo.
0: Měli pravdu. Světýlko začalo svítit.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 633. schůzka s toulkami českou minulostí. 634. s podtitulem Ve stínu tvých křídel vítězí lev uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
5: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
6: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes prorektor Metropolitní univerzity Praha, vedoucí katedry politologie a

0: anglofonních studií Petr Just. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké parametry má vládní návrh zákona o referendu? Podaří se koalici získat dostatek opozičních hlasů potřebných pro změnu ústavy? Co si prezident slibuje od dnešní návštěvy ve Strakově akademii? Proč by nemohli na summit NATO jet jak hlava státu, tak premiér? A uspěl by případně Petr Pavel s kompetenční žalobou? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
0: Vláda má dnes jednat mimo jiné o koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Asi má logiku, že u toho chce být i prezident.
1: Má to logiku, vzhledem k tomu, čeho jsme svědky v těch posledních týdnech a měsících, kdy ten hlavní spor mezi vládou a prezidentem se vede o právě reprezentaci Česka na různých mezinárodních fórech. Máme samozřejmě mezinárodní fóra, kde to není vůbec kontroverzní, například prezident se nějakým způsobem nedomáhá toho, aby jezdil třeba na evropské summity, ale ve vztahu třeba k Severoatlantické alianci nebo Organizaci spojených národů, což jsou dvě instituce, kde doposud bylo zvykem, že prezident byl vedoucím té delegace, tak tady jsou teď ta ožehavá místa, citlivá místa vztahu mezi vládou a prezidentem, a vzhledem k tomu, že jedna z těchto událostí se blíží za měsíc, skoro přesně za měsíc, jestli se nemýlím, někdy 6. 7. července, že skoro přesně za měsíc má v Ankaře proběhnout summit Severoatlantické aliance a prezident na straně jedné stále počítá, že bude šéfem delegace, na straně druhé vláda, respektive hlavně někteří její členové, zejména ti, co reprezentují motoristy, ale částečně i SPD, už s tím nepočítají. Premiér Babiš zatím tak trošku lavíruje, sice také říkal, že by bylo vhodnější, aby tam prezident nebyl, aby vedl on, jakožto premiér, tu delegaci, ale říká to v podmiňovacím způsobu a v poslední době také trošku zmírnil tuto svoji rétoriku. Takže uvidíme, jestli ta dnešní návštěva prezidenta na jednání vlády povede k nějakému posunu. Každopádně je dobře, že se obě strany toho sporu budou bavit z očí do očí, že to nebude přepinkávání si výroků a vyjádření a prohlášení přes média, přes sociální sítě, ale že si prostě sednou za jednací stůl a řeknou si, kde teda, nebo jak tedy ta situace vypadá, jaké by mohly být způsoby řešení a jaká tedy bude ta delegace.
0: A proč je to najednou téma projednání vlády? Dosud to koordinováno nebylo?
1: Ono to vychází hlavně z nějakých tradic a zvyklostí. My tady sice na straně jedné máme ústavu a její články, které hovoří o pravomocích prezidenta. Máme tady ale zároveň kompetenční zákon, který zase hovoří, jaké jsou kompetence těch ústředních orgánů státní správy typu Ministerstvo zahraničních věcí například, nebo obecně vláda jako taková. A vlastně tyto dvě koncepce se tak trošku střetávají a vždycky doposud se ale podařilo najít nějaký konsenzus a z toho vznikla tradice. Z toho vznikla tradice něco, co není samozřejmě nikde není vyloženě napsaný, že prezident musí tu delegaci vést. I ta formulace v ústavě je taková, že prezident reprezentuje stát navenek, což pochopitelně i pro právní laiky je hodně takové vágní konstatování. Podobně vágní je, že je vrchním velitelem ozbrojených sil. Ani to vlastně není něco, co si můžeme představit jako reálnou pravomoc prezidenta, když budu třeba citovat vašeho i mého oblíbeného klasika Cimrmana, že by prostě prezident řekl, druhá jízdní na můj povel dosedel. Takže bohužel nic takového není a teď říkám bohužel, protože jde o to, že to není teda nikde striktně napsaný a skutečně se musí pánové, prezident, premiér, ministr zahraničí, ministr obrany prostě domluvit na tom, jak to bude. A tady evidentně vznikla, a to přiznává i Andrej Babiš, tady evidentně vznikla velká překážka nebo velký problém v jakémsi trvajícím sporu, zejména mezi prezidentem a motoristy, a to je problém, který vznikl nejmenováním Filipa Turka do vlády.
0: Petr Pavel trvá na tom, že delegaci povede. O co se opírá?
1: Opírá se jednak o tu zvyklost a jednak o právě to, byť tedy vágní, konstatování ústavy, že on reprezentuje stát navenek, což ale zároveň neznamená, že v té delegaci nemůže být nikdo z vlády. Naopak, vždycky v minulosti, i když prezident vedl delegaci, ať už se jednalo o summity Severoatlantické aliance, ať už se jednalo o vrcholné schůzky OSN, to znamená zejména to zářijové zasedání valného shromáždění OSN, vždycky součástí delegace byl i zástupce vlády, většinou ministr zahraničí, v případě NATO i ministr obrany. Takže ten vládní prvek v té delegaci a tudíž i ten vládní hlas tam vždycky reprezentován byl. A i prezident, pokud by chtěl jménem České republiky učinit nějaké rozhodnutí, tak by vlastně byl vázán mandátem vlády. A ten jeho mandát by vláda schválila, vláda by zároveň za tu věc ale přejímala odpovědnost. To je, bavíme se to teď totiž o článku ústavy, který sice vyjmenovává prezidentovi kompetence, ale zrovna tento konkrétní článek vyjmenovává kompetence, které prezident může činit pouze za součinnosti s vládou. Takže on by tam ani nemohl fungovat jako nějaká neřízená střela. Takže si myslím, že v tomto ohledu ta obava z vládních řad je možná trošku přehnaná a možná je vedena právě pořád tím, nebo je vedena na pozadí toho sporu o nejmenování Filipa Turka.
0: Prezident věří, že na summit pojede on i premiér. Každý by se tady mohl věnovat jiné části programu. To by asi bylo elegantní řešení.
1: Bylo by to elegantní řešení, bylo by to kompromisní řešení, které, jak říkám, by nevyřadilo ze hry ani prezidenta, ani vládu. Navíc prezident vzhledem, řekněme, ke svému neformálnímu vlivu, který díky bývalému působení ve strukturách aliance má, tak by vlastně mohl i vládě nějakým způsobem pomoci. Vláda, a v tom má samozřejmě Andrej Babiš pravdu, říká, že to bude hlavně ona, která by měla obhajovat zejména výdaje na obranu. To je samozřejmě pravda, že tohle je rozhodnutí vlády a že by si ho tam obhájit měla vláda, ale to neznamená, nebo jak už jsem říkal předtím, vláda tam reprezentována bude, i když bude na místě prezident. Takže skutečně každý by se mohl věnovat nějaké agendě a ten prvek obhajoby výdajů na obranu by skutečně mohl přednést někdo, kdo by tam reprezentoval vládu, ať už premiér nebo některý z ministrů.
0: Vláda měla dnes původně rozhodnout o složení té delegace na summit NATO v Ankaře a znovu to bylo odsunuto, tuším, na 22. června. Proč?
1: Oficiální zdůvodnění od vlády je, že počkají na to, až se sejdou ministři obrany Severoatlantické aliance, kteří mají mít setkání tuším 18. nebo 19. června a v návaznosti na to tedy finalizují přípravu české delegace. Protože většinou tyto schůzky, které předcházejí těm velkým summitům, ať už to jsou schůzky ministrů obrany, schůzky ministrů zahraničí, tak se mimo jiné věnují i přípravě toho summitu. Takže to je oficiální zdůvodnění, které přichází z vlády. Na druhou stranu, a připouštím teďka, že to je spekulativní, nevíme, jestli to třeba není právě ten odsun, jestli není motivován tím, že dnes tam bude prezident a nechtějí tedy před prezidentem učinit to rozhodnutí a chtějí ho udělat až za 14 dní. Na druhou stranu, i když by tam nebyl prezident, tak podle jednacího řádu vlády se zasedání vlády účastní i zástupce, zástupce prezidentské kanceláře. Takže on tam je, dělá si poznámky, sleduje tu debatu, takže i kdyby rozhodli za 14 dní a chtěli jakoby rozhodovat bez prezidenta, prezident o té diskuzi nepochybně informovaný bude skrz právě svého vyslance, který na zasedání vlády chodí. A tak to bylo vždycky, to není specifikum fungování prezidentské kanceláře za Petra Pavla.
0: Hradní plán B zní kompetenční žaloba. Stihla by ale prezidentská kancelář právě kvůli vládnímu rozhodnutí na poslední chvíli včas podat?
1: To je možná druhý důvod, proč, a zase spekulujeme teďka, je nutno říct na začátek, to je druhý možný důvod toho odsunutí, aby se nestihlo rozhodnout, aby ústavní soud nestihl rozhodnout do doby, než se ten summit ve skutečnosti bude konat. Ten čas se skutečně krátí, jak už jsem říkal, ode dneška je to za necelý měsíc, pokud se o další dva týdny prodlouží to rozhodnutí vlády nebo odsune rozhodnutí vlády, tak už jsme na někde úrovni dvou týdnů. kdy se pak může právě argumentovat tím, že není dost času na akreditaci, že už prostě naše delegace akreditována je, a rozhodnutí ústavního soudu, které by mohlo přijít třeba řádově i několik jednotek dnů před tím summitem, nebo dokonce by ani nemuselo být učiněno před tím summitem, tak by už vlastně nic nezměnilo. Ale na druhou stranu, ono by to nic nezměnilo v té aktuální situaci, ale rozhodnutí ústavního soudu mají jistý potenciál stát se i nějakým precedentem do budoucna. Ať už se jedná o věci související s kompetenčními žalobami, kde hlavně to může být využito jako precedent do budoucna, ale i v některých jiných rozhodnutí.
0: Hostem je dnes politolog Petr Just.
2: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
0: Vláda schválila návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Bylo by možné ho vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí anebo návrhu parlamentu. Je to podstatně méně, než se navrhovalo kdysi, to bylo nějakých 850 tisíc tuším, ale je to pořád hodně, ne?
1: Je to hodně, ale na druhou stranu, když se podíváme třeba do okolních zemí, tak ve srovnání s některými je to relativně málo. Například Slovensko, které má poloviční počet obyvatel, tak tam byste mohl iniciovat referendum, tak kromě toho, že mu ho může iniciovat také vláda a parlament, tak ho mohou iniciovat občané a tam jich musí být alespoň 350 tisíc. Mm-hmm. Takže ještě víc než u nás při poloviční lidnatosti Slovenska. Na druhou stranu zase v Maďarsku, které je populačně jenom o něco menší než Česko, tak stačí 100 tisíc pro takzvané fakultativní referendum a 200 tisíc pro obligatorní. Když dá 200 tisíc, tak se musí vyhlásit. Když dá podnět 100 tisíc, tak parlament může rozhodnout o vyhlášení nebo nemusí. Ale když dá 200 tisíc, tak musí. Takže i těch 200 tisíc je méně. Ale i těch 300 tisíc našich je výrazně méně než to, o čem se diskutovalo v minulosti. A tohle byl vlastně po celou dobu diskuzí, které probíhají těch 30 let o tom, jestli a za jakých podmínek budeme mít u nás uzákoněno referendum, tak tohle byl vlastně jeden z těch hlavních problémů. Já bych tam identifikoval jako tři problémy, které se řešily. Jednak, kdo bude mít tu iniciativu a kolik bude zejména potřeba podpisu, pokud ta iniciativa přijde od lidí, za jakých podmínek bude platné, a za třetí, jaká většina bude potřeba k přijetí toho usnesení. Takže tohle byl jeden z těch sporných bodů, který se podařilo vyřešit. Máme tady i návrhy těch dalších, ale tam předpokládám, že třeba ještě může docházet k nějakým změnám.
0: Pro by muselo hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 890 tisíc lidí. To je taky dost vysoká hranice, nemyslíte?
1: Je, ale je to hlavně konstruováno trošku netypicky. Když se podíváme na zase úpravy, a zase si vezmu tady ten náš blízký region středoevropský, když se podíváme na úpravy jinde, tak většinou to je vlastně nadpoloviční většina z nadpoloviční většiny. Musí se zúčastnit nadpoloviční většina hlasujících, jinak vůbec se ani nepřihlíží k tomu, i kdyby 100% hlasovalo pro, tak prostě se výsledky nepovažují za platné, pokud se nezúčastní více jak polovina. Takže musí být splněna ta účast alespoň poloviny voličů a z nich nadpoloviční většina musí se vyjádřit kladně k té otázce, aby ta otázka byla považována teda za schválenou. Takže to je vlastně ještě mnohem přísnější věc, že tady opět sešlo možná takovou jakoby ne úplně typickou, ale asi kompromisní variantou toho, co si v rámci koalice za kompromis mohli dovolit. Tady samozřejmě vidíme, že v těch parametrech bylo učiněno hodně kompromisů a hodně ústupků, zejména od té strany, která referendum prosazovala nejvíc, a to je SPD. Jsou vlastně ústupky ve třech věcech. Jednak SPD dlouhodobě říkala, že chce, aby referendum bylo platné za jakékoliv účasti. Tady se samozřejmě nepřímo tedy k nějaké účasti vztahujeme. když to musí být alespoň 35% ze všech zaregistrovaných voličů. Pak samozřejmě chtěla, aby to bylo, aby se mohlo hlasovat i o vystoupení z mezinárodních organizací, což ale už programové prohlášení vysloveně zamítá, a za třetí chtěla odvolatelnost politiků, to znamená i rozhodování referendem v personálních otázkách, což by se také nemělo stát.
0: Když uvážíme, které otázky návrh vylučuje, o čem podstatné by tedy plebiscit mohl rozhodovat?
1: Taková možná trošku vypočítavá odpověď o všem ostatním. Ne, no. Ono je to, ne, tady je skutečně spíše důležitější zmínit, o čem se hlasovat nemůže, protože to je mnohem omezenější okruh věcí. Sami představitelé vládní koalice, když se vyjadřovali k referendu, tak zmiňovali věci třeba související s nějakými otázkami držení třeba měkkých drog, jestli by byla nějaká hranice, kolik by bylo možno pro vlastní potřebu a podobně. Ale jak říkám, tady je asi hlavní to negativní vymezení, to, o čem by se nehlasovalo. A zase vidíme tady, že jsou body, které jdou průřezově i těmi zeměmi, kde referendum už mají, například rozhodovat o otázkách, které souvisejí se státním rozpočtem, s daněmi, cly, odvody, dávkami a podobně. Protože asi si dokážeme představit, že lidé by chtěli co nejnižší daně, ale zároveň očekávali, že stát se o ně v maximální možné míře postará, což by pochopitelně šlo trošku proti sobě. A pak samozřejmě otázky související s nějakými základními lidskými právy a svobodami, že to také bývá většinou vyloučeno. Ale třeba v Maďarsku toho, o čem se hlasovat nemůže, je mnohem více. Například rozpouštění parlamentu, což často řeší na Slovensku. Na Slovensku často vidíme, že opozice se snaží dospět k rozpuštění parlamentu tím, že navrhne, aby se o tom uskutečnilo referendum. Ale třeba Maďaři tohle výslovně neumožňují.
0: Na uzavřeném jednání ANO, SPD a motoristů prý padla myšlenka, že by mohlo být možno odvolat prezidenta. To už ve hře není.
1: Podle té úpravy, která byla teď medializována, to ve hře není. Na druhou stranu, tohle není možná věc, která by měla být řešena obecným referendem, ale spíše zákonem, který řeší volbu prezidenta. Opět, když se podíváme na příklady do zahraničí, tak možnost odvolat prezidenta v referendu mají na Slovensku, ale nemají to řešeno v rámci ustanovení o obecném referendu, protože ta procedura má úplně jiné fáze, jiné většiny musí být pro ty jednotlivé fáze dosaženy. Na Slovensku zároveň tohle referendum může iniciovat pouze parlament, přestože standardně, a vyhlašuje ho pouze parlament, přestože ta obecná referenda vyhlašuje prezident na základě iniciativy, která může přijít z různých zdrojů, a hlavně parlament tak musí rozhodnout 3/5 většinou. A hlavně, pokud prezident není odvolán, tak je rozpuštěn parlament. Takže ten parlament jaksi musí pikat za to, že tady něco navrhl, ale lidé, kteří mají samozřejmě vyšší legitimitu než parlament, tak rozhodli jinak, a proto parlament z toho musí vyvodit odpovědnost. Takže to je ta slovenská úprava. U nás se o této možnosti, ale jenom okrajově, diskutovalo, když se zaváděla přímá volba prezidenta. Ale jak říkám, byla to skutečně jenom okrajová diskuze, žádná nějaká hlubší, ať už odborná nebo politická diskuze o tom, jestli zavést společně s přímou volbou prezidenta i možnost prezidenta přímo odvolat, tak se v konečném důsledku nevedla.
0: K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů. Sežene minister spravedlnosti Jeroným Tejc tolik potřebných hlasů?
1: Je otázka, jak s většinami, zejména s většinou v Senátu, zamíchají podzimní senátní volby, ale i kdyby tam vládní kandidáti uspěli v maximální možné míře, to znamená, kdyby vyhráli hypoteticky ve všech 27 obvodech, ve kterých se bude volit, tak by jim to stačilo být těsně, ale pouze na prostou většinu, to znamená 41 ze 81, nestačilo by jim to na ústavní většinu, aspoň tady za předpokladu, že o všech 81 bude hlasovat, protože jak jste říkal, tady je to z přítomných senátorů. Takže těžší získat proto podporu bude v Senátu, ale nejenom tím, že jakou pozici tam má vláda, ale i tím třeba, jakou pozici tam mají Piráti, o kterých se často mluví o tom, že jako strana, která hodně dává na ty prvky přímé demokracie i ve svém vlastním vnitrostranickém fungování, by potenciálně mohla být tím, kdo by podpořil vládu při tomto hlasování.
0: Takže zatím je to ale tak, že oni prý se ani nechtějí toho jednání účastnit.
1: Tak, ono tady samozřejmě se bude promítat do postoje Pirátů i skutečnost, že ANO s nimi jedná velmi, řekněme, ostrakizujícím způsobem. Piráti se tím pádem cítí, že jsou takovými vlastně disidenty v té sněmovně, nejenom ve vztahu k vládě, ale vlastně i ve vztahu k opozici, protože tam jsou i poměrně napjaté vztahy v rámci opozice mezi Piráty a zbytkem opozičních stran. Takže Piráti zatím, a dokážu si představit i důvody, proč by třeba chtěli, aby bylo trošku přísněji nastaveno to referendum, aby třeba byly přísněji nastavené podmínky jeho vyhlášení nebo podmínky jeho platnosti. Takže ano, oni se skutečně v tuto chvíli nehodlají účastnit nebo nehodlají to podpořit. Na druhou stranu jsme na úplně samotném začátku toho legislativního procesu a vláda, pokud bude chtít tento bod naplnit, bude nutně potřebovat podporu opozice. Takže vůbec nevylučuji, že ty parametry, které jsme tady před malou chvíli diskutovali, ještě doznají určitých změn právě s cílem získat podporu některých jiných subjektů, které jsou dneska v opozici.
0: Podle KDU ČSL i STAN stačí, že referendum funguje na komunální úrovni. Mají pravdu?
1: Když se podíváme na témata, kterými se věnují komunální, krajská a celostátní úroveň, tak z logiky věci občané mají největší přehled o tom, co se děje nejblíže jim. Takže komunální a krajská úroveň z tohoto pohledu je určitě nespochybnitelně, nebo mít referendum na komunální a krajské úrovni je nespochybnitelně legitimní. Pokud jde o tu celostátní úroveň, tam je pravda, že ta téma ta už jsou hodně vzdálená tomu, k čemu lidé mohou mít nějaký, nebo do čeho mohou mít lidé přímý vhled, nebo naprostá většina témat. Témat, která mají velký přesah, mezirezortní přesah, jsou řešena formou zákonů, někdy ústavních zákonů a pochopitelně čím dále je od nich to téma, tím méně informací k němu mají. Tady bychom určitě byli, nebo bychom byli určitě svědky různých přesvědčovacích kampaní, vždycky před referendy z jedné nebo druhé strany, které by ale určitě vždycky byly konstruovány tak, aby ten, kdo prosazuje variantu pro nebo proti, tak bude i nějakým způsobem účelově interpretovat, jaké by byly výhody nebo nevýhody, pokud by ta daná věc byla nebo nebyla přijata. Takže bychom se dostali vlastně do další fáze kampaní, které už dnes, teď, když se bavíme o kampani před volbami, tak teď by byla prostě další fáze kampaní před referendy. A právě proto k tomu některé politické strany vlastně zaujímají spíše skeptičtější postoj, nejenom vzhledem k nějaké atmosféře ve společnosti, kterou by to ještě víc mohlo polarizovat, ale i právě k tématům, o kterých by se hlasovalo.
0: Vláda chce prosadit dvě další ústavní změny, ukotvení české koruny v ústavě a právo držet hotovost. Znívá to smysluplně?
1: A oni reagují taky na technologický vývoj, který dneska přesouvá, když se bavíme o té hotovosti, který dneska přesouvá řadu operací do online prostoru. Ale oni tím hlavně reagují na skutečnost, která asi je nepopiratelná, že tím je třeba diskriminována určitá generace, která přece jenom si ve svém věku, pardon, že to teď řeknu možná trošku hnusně, ale už třeba nechce zvykat na placení online, na placení přes převody přes internetové bankovnictví a podobně. Je otázka, jestli tohle není spíš otázka nějaké kultury toho, že by podnikatelé nebo jiní, kteří operují s nějakými transakcemi, že by vlastně sami nabízeli stále možnost, aby se platby mohly činit i v hotovosti. Nevím, jestli je nutný to skutečně dát dávat do ústavy. Na druhou stranu, jak říkám, to předpokládá, že tady bude kultura toho akceptování hotovosti. Pokud nebude, pak chápu, že třeba někdo vidí jako nutné dávat to do ústavy. A pokud jde o korunu do ústavy, tady to trošku dávám do souvislosti s nechutí této vlády přijmout euro, aby tím vlastně, tím trošku zkomplikujete situaci vašim nástupcům, kteří třeba budou chtít přijmout euro, jednotnou měnu euro, i třeba v situaci, kdy Česko bude splňovat maastrichtská kritéria a bude tady i politická vůle, ale jestliže nebude třípětinová v obou komorách, tak prostě ani splňování ekonomických kritérií, ani politická vůle s tím vlastně nic nenadělá.
0: Hostem pořadu, jak to vidí, byl Petr Just, prorektor Metropolitní univerzity Praha, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií. Moc děkuji, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a slyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Noční mikrofórum.
3: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude forenzní entomolog a biolog Martin Novák. Jak funguje pověstná lucerna světlušek? Čím kazí světelné znečištění svatojánským broučkům jejich námluvy? A kdo a proč jim postavil pomník?
2: Noční mikrofórum.
3: Dnes večer po 10:30.
2: Na Dvojce. Kriminálka na Dvojce.
4: Neřeknu proč a neřeknu jak. Bleskový zátah na extrémně nebezpečného sadistického vraha. Důkazy mordparty z Vysočiny pachatel odmítal uznat. Nová kriminálka.
3: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
3: Na Dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
6: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
5: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
6: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
5: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Milí přátelé, vítejte. Dnes si v klubu Evergreen z gramofonu pustíme album, které možná nepatří mezi nejznámější vokální desky jazzové historie, ale právě proto je krásné ho společně objevit. Jmenuje se Echoes, vyšlo v roce 1979 na značce Michael's Pub a zpívá na něm Anita Ellis, zpěvačka s mimořádným hlasem a životním příběhem, který je až filmově paradoxní.
1: Paradoxní proto, že její hlas znal v určité době téměř každý, ale jméno zdaleka ne. Anita Ellis patřila k velkým neviditelným hlasům starého Hollywoodu. Zpívala za filmové hvězdy a její nejslavnější filmová stopa je spojená s Ritou Hayworth ve filmu Gilda. Diváci viděli tvář filmové ikony, ale slyšeli hlas Anity Ellis.
0: A to je na jejím příběhu fascinující. Anita Ellis, narozená jako Anita Kurt v roce 1920 v Montrealu, měla všechno. Krásnou barvu hlasu, pěveckou techniku, cit pro text, mimořádnou muzikálnost. Přesto její kariéru dlouhodobě brzdila obrovská tréma, skoro paralyzující strach z veřejného vystupování. Takže zatímco jiní zpěváci budovali hvězdné kariéry, Anita Ellis zůstávala tak trochu ve stínu. Ovšem ve stínu, který má nádherný zvuk.
1: Album Echoes je v tomhle smyslu velmi výmluvné. Nezní jako triumfální comeback, který se snaží všem něco dokázat. Zní spíše jako intimní návrat člověka, který se po letech znovu odvážil vstoupit mezi své milované písně. A právě proto je tahle deska tak dojemná. Nic nepřehání, nikomu se nevnucuje, nic nehraje jen tak na efekt.
0: A teď to zásadní. Celé album je postavené na textech Johnnyho Mercera. Slavný textař tu ale není jen jedním z autorů. Je skutečným dramaturgickým středem celého alba. Tenhle výběr není přehlídkou jeho největších hitů, ale spíš komorním portrétem jeho světa. Světa lehkosti, melancholie, ironie, něhy a brilantního zacházení s anglickým jazykem.
1: Johnny Mercer uměl psát texty, které vypadají přirozeně, skoro konverzačně, ale uvnitř jsou nesmírně přesné. A Anita Ellis byla zpěvačka, která takový text dokázala nést bez teatrálního přehrávání. Ona se do textu neopírala silou, ona ho nechala promluvit.
0: Neméně důležitou osobností celé nahrávky je i geniální muzikant Dick Hyman. Nebyl jen skvělým klavíristou a kapelníkem, ale taky mimořádně inteligentním aranžérem, který přesně věděl, kdy má hudba zpěvačku podpořit, kdy jí má odpovědět a kdy má jednoduše ustoupit.
1: A právě to je na albu Echoes tak působivé. Je to album bez zbytečného nánosu. Žádná přearanžovaná vokální exhibice, ale elegantní, klubová až kabaretní práce s písní.
0: Úvodní skladbu Pleasure of Your Company zpívala Anita Ellis se svým bratrem Larrym Kurtem, výraznou broadwayskou osobností, která pro dějiny muzikálu zůstává navždy spojena s původní inscenací West Side Story. Byl to právě Larry Kurt, který stvárnil jako první roli Tonyho. Na albu Echoes se ale setkáváme především s krásným sourozeneckým dialogem dvou výjimečných hlasů.
1: Na gramofonu se už opět roztáčí strana A a nás čekají čtyři skladby v jednom souvislém bloku. Dance of Life, Drinking Again, Big Red Apple a titulní Echoes. Čtyři různé polohy textařiny Johnnyho Mercera. Muzikálová energie, noční melancholie, newyorský švih a nakonec tiché zastavení u samotného názvu alba.
0: A všimněte si i toho, jak citlivě Dick Hyman drží celou první stranu pohromadě. Každá píseň má svou vlastní osobitou náladu, ale album se přitom nerozpadá. Je to skutečně promyšlený celek. Navíc Anita Ellis je zde místy křehká, ironická, jindy smutná i lehce rozzářená, ale pořád zůstává naprosto přesvědčivá.

0: Stále posloucháte klub Evergreen a album Echoes zpěvačky Anity Ellis. Z téhle pozoruhodné desky z roku 1979 jsme už slyšeli stranu A. Hrajeme totiž z vinilu a za pár okamžiků nás čeká strana B. Myslím si, že je tady opravdu krásně slyšet, že Anita Ellis nebyla jen tak běžná zpěvačka.
1: Měla dar zpívat velmi tiše, ale nikdy ne nevýrazně. To je obrovský rozdíl. Někteří zpěváci stiší hlas a zmizí. Anita Ellis se stiší a člověk poslouchá ještě pozorněji.
0: Přesně tak. A možná i proto jí tak sedí Mercerovy hloubavé texty. Johnny Mercer nebyl autor velkých plakátových hesel. Byl to mistr niance. Uměl do několika slov dostat celou situaci, psychologii postavy, nevyřčenou emoci. A pokud jde o Anitu Ellis, tak jeho písním vždy přistupovala s obrovskou vnitřní kulturou.
1: Druhá strana alba je možná ještě pestřejší. Vrací se André Previn, přijde nádherné Early Autumn Ralpha Burnse a Woodyho Hermana, objeví se Willard Robinson, Alec Wilder a také Harold Arlen. Ale textařsky zůstáváme pořád u Johnnyho Mercera. Tohle album je Mercerův svět, odvyprávěný hlasem Anity Ellis s přispěním jejího bratra, báječného Larryho Curta.
0: Otáčíme tedy desku na stranu B a těšit se můžete na písně Ta Love, Early Autumn, Guitar Country, If Someday Ever Comes a taky Anywhere I Hang My Head Is Home v podání Anitina bratra Larryho Curta. Pět písní, pět nálad a pořád jeden společný jmenovatel, vlastně dva. Texty Johnnyho Mercera a aranžerský rukopis Dicka Hymana.

0: Přátelé, jsme téměř ve finále. Dnes jsme vám nabídli další z mých newyorských vinylových úlovků album Echoes, nenápadnou, ale nesmírně kultivovanou desku zpěvačky Anity Ellis. Desku, která vznikla v roce 1979 v prostředí newyorského vydavatelství Michael's Pub a která je, dá se říci, poctou písňovému světu Johnnyho Mercera.
1: A možná je dobré říct, že Echoes není album, které by na posluchače útočilo. Není to deska velkých efektů, hitových gest a okázalých vokálních výkonů. Je to deska, která si vás získává krok za krokem. Vkusným aranžma, vytříbeným frázováním, barvou hlasu, tichem mezi slovy.
0: A také tím, jak dokonale spolupracují tři hlavní složky. Hlas Anity Ellis, texty Johnnyho Mercera a aranže Dicka Hymana.
1: Hlas Anity Ellis má v sobě zvláštní směs elegance a zranitelnosti. A právě ta zranitelnost je možná největší silou celého alba. Není to slabost, je to pravdivost a upřímnost.
0: Název Echoes, ozvěny, je v tomto případě opravdu přesný. Slyšíme ozvěny Hollywoodu, newyorských klubů, muzikálových jevišť, velkého amerického zpěvníku, ale také osobního zápasu jedné zpěvačky, která se možná nikdy nestala tak slavnou, jak mohla. Přesto po ní zůstal hlas, který stojí za to poslouchat.
1: Poslední skladba tohoto výjimečného alba a zároveň i poslední píseň dnešního večera v klubu Evergreen se jmenuje Good Companions. Dobří společníci.
0: No, není to krásné rozloučení?
1: Protože přesně tohle jsou písně Johnnyho Mercera, když se dostanou do správných rukou.
0: Dobří společníci na celý život.
1: Stejně jako sourozenci Anita Ellis a Larry Kurt.
0: Od rozhlasových mikrofonů se s vámi loučí Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: Vaši Good Companions.
1: Dobří společníci.
0: Z klubu Evergreen.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Z Dvojky přejeme příjemný pondělní večer, přátelé, a pokud jste v uplynulých večerech sledovali premiéru kriminálního příběhu Pastvina zmizelých, určitě si nenecháte ujít dnešní 10. závěrečnou část. Kapitán Exner i dnes hledá 6 mrtvých a 1 vraha.
5: Noc, když městem kráčím,

0: Michal Exner zajel na zahradu penzionu. Labík tam porazil uschlou třešeň, osekával větve a pomáhal rovnat roští na trakař jakémusi dědovi. Naložil mu pořádnou hromadu. Stahovali ji provazem, aby se nerozpadla. Labík, jehož pohyby byly v těchto hodinách už velmi vláčné, se trochu nadnesl, na roští nalehl, aby děda mohl provléknout lano smyčkou. Zamrskal sebou, aby sklouzl zpátky na pevnou zem. Pomohl dědovi vytlačit kolečko až na silnici. Exner si chvíli mnul zamyšleně nos. Vystoupil z vozu a vydal se za nimi. Děda si hodil popruh přes rameno a ujížděl z kopečka. Labík se vznášel při okraji silnice. Odkud si zhora přijížděl chlap na motorce? Když minul Exnera, přibrzdil, bravurně se otočil, popojil kousek výš, pak se otočil znova a přivěsil se vedle. Vypnul motor. Promiňte, řekl, vy jste ten... Nevěděl, jak Exnera označit. Ten, pomohl mu, přesně. Mluvil jsem právě s Žáčkem, řekl chlap. Je to můj kamarád. Já jsem Andršt z elektrárny. Před časem mě vyslýchali kvůli Karlovu alibi. Má ho jasný, pokud jde o toho vožralu Houška. Jestli se moje výpověď ztratila, jsem ochoten ji říci ještě jednou. Nestratila se, ujistil ho Exner lehkomyslně. Vy se dost potulujete po kraji.
1: Jo, dělám takový řemeslo.
0: Takže znáte dost lidí.
1: A co má bejt?
0: Zeptal se Otta Andršt nedůvěřivě. Možná jste si na svých cestách všiml něčeho zvláštního nebo podezřelého. Nevšim, prohlásil Andršt přímo. Podezřelejch a zvláštních věcí si nevšímám. Jestli něco, tak tu svou výpověď ohledně Žáčkova alibi můžu zopakovat. A to je všechno. Povolil brzdu, projel elegantně zatáčku a zmizel dole ve vsi. Michal Exner se usmál a vstoupil do restaurace na stavidle.
2: Kdo o mně řek, mával výhružně fajfkou Kamil Nožíř, že jsem neřád.
0: Kde kdo? Zasmál se Exner. Podíval se na Frýbu, který v pozadí lokálu spokojeně mrkal za brýlemi. Správně vyřídil cestáři, co o něm Exner prohlašuje, a Nožíř se rozhodl, jak Frýba předpokládal, vyřídit si to s pomlouvačem osobně. Očička mu svítila, fajfka se míhala v tvrdé kostnaté ruce. Například, pokračoval Exner, pan Houšek.
2: Starej, jo?
0: Nožíř se naklonil důvěrně k Exnerovi a usilovně zamrkal.
2: Můžu vám k tomu něco říct?
0: Budu rád.
2: Starej Houšek mi může políbit?
0: Nadzvedl se a zřetelně ukázal, co.
2: Jestli je někdo neřád, tak je to nepochybně on. Hele, zavolal na Frýbu, slyšel jsi? Starej Houšek o mně říká, že jsem neřád.
0: A má pravdu, zasmál se Frýba. Ještě jedno pivo, pánové, nebo něco silnějšího? Pijete koňak? Zeptal se Exner cestáře.
2: Piju,
0: prohlásil Nožíř a zapálil si obřadně fajfku. Za hodinu Exner s Nožířem opustili hrádek cestou, která pod vesnicí odbočovala na východ a vedla dál mezi lesy. Nožíř bydlel na samotě ve zrušené hájovně.
2: Musím vás doprovodit, hučel do něho Exner. Vrah pracuje zákeřně. Nevěřte na vrahy, pane. Věřte pouze na zlé lidi.
0: Nožíř měl správnou náladu a začínal mluvit spisovně. Jeho fajfka zářila jak maják.
2: Jenže zlí lidi můžou bejt vrahové, tvrdil Exner a cítil, že mu jaksi stuhl a opuchl jazyk nebo co. Za určitých okolností zajisté,
0: cestář vedl řeč jak kniha.
2: To jest nepochybné.
0: Tady
2: Pro Krista pána musí bejt nějaký zlej člověk, rozčilil se Exner. To by se nestráceli lidi, ne? Zamyšleně se nesli tmavým počátkem noci. Vzduch, pohyb a rozjímání mělo na oba kladný vliv. Exner se stal pochmurnější, nožíř se rozveselil. Kde pak tady, prohlásil. Tady žijou samý hodní lidi. Pár šizuňků se najde. Ale ty se přece najdou všude, pane. Hele, vy jste tam byl, když se ztratila Zounová, to jste vůbec nic nepozoroval? Ježíš, co může člověk pozorovat, když řeže dříví na cirkulárce? Zounová se propadla do pekla, to je jasný. Čerti si vyčíhali příhodnej okamžik, kdy se zrovna nemodlila a v tu ránu pod ní otevřeli zem. To bych chtěl vidět, pane, odplivl si. Pane nožíř, vy přece nevěříte na to peklo.
1: Ne.
2: A na co tedy věříte?
1: Na otrapu.
2: Kterýho?
1: Na žádnýho určitýho. Ale musí to být moc šikovnej a pracovitej otrapa.
2: Pracovitej?
1: No jasně. Ty lidi se přece nevypařujou, ty jdou do země.
2: A tady se dostat do země, to není žádná sranda. To musí být moc pracovitý člověk, když kope ty hrobečky.
1: Hází je do vody.
2: Voda vydá každý tělo.
1: Pálí je.
2: Toho smradu? S prominutím. Ty lidi jdou do země, pane. A ten člověk, co to dělá, se znamenitě nadře.
0: Chvíli šel mlčky a najednou řekl,
1: nejhorší jsou pokrytci.
2: Pokrytci?
1: Jo. Šíbrové, co se tvářej. Typický příklad je starý Houšek. Vsadím se, že když s váma mluvil, jevil se jako svatý. A Vašek, jeho syn, jako blahoslavený.
2: A zatím byl línej ožrala.
0: Taky jste ho sváděl.
2: Já ho neměl rád. On chlastal, aby nemusel dělat.
1: To je něco jiného, než se napít pro radost. Jako třeba dnes my dva.
0: Žáček se tváří a může být pokrytec, poznamenal Exner zamyšleně.
2: Blbost, prohlásil rázně nožíř. Je svatý trouba. Ženská s dvouma fakanama na krku, co z toho má? Strčil hlavu do pěknýho chomoutu.
0: Ale žije se mu v něm, zdá se dobře.
2: To já nevím. Nožíř potřásl hlavou.
0: Chodíte semo támo, vedl svou řeč Exner, a ničeho si nevšímáte. Kdybych byl vámi, mám oči na šťopkách.
1: Když je máte na šťopkách, nemůžete makat.
0: Ale Houška jste viděl.
2: Náhodou. Jestli si dobře vzpomínám, tak ho viděl první žáček.
0: Zounovou jste taky viděl.
1: To jo, přiznal nožíř spokojeně. Šel jsem se juknout, jak má vstek, zasmál se. Jen se jí házel drdol a hůl a smradu tam bylo, pochvaloval si radostně.
0: A co strouhal?
1: Ten byl z toho úplně vedle. Udělat to mně.
0: Oheň z dýmky na chvíli ozářil jeho obličej a bylo vidět, jak mu svítí očička při představě, co by řekl a udělal, kdyby byl na Strouhalově místě. Rozloučili se poblíž lomu, ve kterém se pár let skrýval Štěpkovický archív. Zpátky se Exner vracel s jistotou, že víc se už dovědět nemůže. A byla to vlastně jeho jistota jediná.

0: Restaurace na Stavidle byla zavřená a okna Frýbovy vily temná. Kapitán Exner zazvonil u vrátek. Rozježený restauratér vyhlédl z okna v prvním patře. Já na vás nevidím, sakra! Exner vystoupil ze stínu keře šeříku. Mohl byste jít dolů? Nemůžu otevřít dveře. Za chvíli byl dole přes pyžamo plášť na nohou pantofle. Blbec Labík zase asi zapomněl zevnitř klíč. Pojďte nejdřív do restaurace, řekl Exner polohlasně.
1: Co? Proč?
0: Jen pojďte, opakoval mírně. Dejme tomu, že mám chuť se trochu napít. Frýba pochopil, že o chlast patrně vůbec nejde. Přešli ulici a zapadli do výčepu. Nemusíte svítit, řekl Exner. Malý světlo v kuchyni bude stačit. Máte tam telefon.
1: Jo, tak, kruci.
0: Frýba zatáhl záclony a rozsvítil. Dobrý, znamenitý, řekl Exner a vytáčel číslo.
1: Beránek, dobrý večer.
0: Je noc, prohlásil podporučík Beránek neobyčejně mrzutě. Přesto tě poznávám, nemusíš mi hlásit, že zítra přijedeš.
1: Malinká změna programu. Zítra přijedeš ty. Teď probudíš Vlčka. Ať vezme nejmíň 15 mládenců s nářadím. Nejpozději v 6 ráno musíte být na místě. A pěkně kliďánko, jako když jsou náhodní turisti nebo kopáči ze stavebního podniku.
0: Ale zaradoval se Beránek, pan kapitán si není jistý. Jo, souhlasil Exner stručně. Takže, jejich úkolem bude překopat kompost v zahradě a Exner jmenoval majitele. Frýba u okna hvízdl. No pane jo.
1: Víš, kde to je?
0: Vím, prohlásil hrdě Beránek. Ale proč kompost? Pro Krista pána. Protože zdejší skalnatou půdou se prý člověk stěží pro kope. Tak je snad nejrozumnější začít kompostem.
1: To je zajímavý, souhlasil Beránek.
0: Část mládenců půjde pěšky zadem ze Štěpkovic podle vody. Umíš si to představit?
1: Jako na dlani.
0: Druhá část přijde přes řeku od Petrovic. Čím míň je bude vidět, tím líp. Ukážeš Vlčkovi a mládencům cestu a místo. Majitel tam možná bude. Počkáte, až odejde. Když se nic nenajde, tak se zase kompost pěkně srovná.
1: Rozumím.
0: Až místo ukážeš, dostavíš se na Stavidlo. Je u mě pan Frýba? Budu si s ním do rána povídat, potom mě vystřídáš. Kdyby něco mládenci objevili, najdou mě u archeologů. Ať přijde Vlček sám, jako čumil, okoukne vykopávky a ztratí se. Když se objevíš ty, je to lichý a můžeme všechno zbalit. A nezapomeň na sanitku a doktora, aby byli někde na blízku. Jasný?
1: Zcela,
0: pravil Beránek a položil sluchátko. Restauratér Frýba seděl na židli u sporáku úplně sklesle.
1: Ježíš, vzdychl. Je to na betón.
0: Zatím, prohlásil Exner,
1: to ví jen Bůh a svatý Václav.
0: Pane Frýba.

Kapitán Michal Exner vypadal přesně jako flamendr, který se jde po celonočním tahu nalokat čerstvého vzduchu. Na místě zaniklého města už dávno začali pracovat. Doktor Ritter Exnerovi přátelsky zamával. Nevypadáte nejlíp, poznamenal. Chcete se podívat na krásný džber? Rád. Krásný džber se skládal z několika zcela schnilých prkýnek a pásků naprosto zrezivělého železa. Je to krásný, pochválil Exner. Já bych si sednul na schody. Beze všeho, omluvíte mě, právě začínáme vybírat studnu. Nějaký čas proseděl Exner na schůdkách, pak se šel podívat na studnu, vlezl do hlubokých sond. Pomalu se probíral z ranní strnulosti. Teprve předpolednem se objevil na pracovišti archeologů poručík Vlček. Loudal se podél výkopů a svačil namazaný chléb zabalený v kusu papíru. Dojedl a papír lajdácky pohodil. Potom se odloudal směrem na habernu. Vychovaný Exner vstal z pařezu a šel pro ten pohozený papír. Na papíru byl vzkaz docela stručný. Našli jsme. Něco nehraje. Místo 6, 7. Poslal jsem ti pro sanitku.

0: Vrah šel volným krokem k domovu a Exner přidal, aby ho dohonil. Myslím, že máme stejnou cestu. Vrah se mírně usmál a přikývl. Lehkomyslný kapitán cítil, jak se mu potí ruce. Dlouho šli mlčky, než se odhodlal promluvit. Víte, já jsem je našel. Všechny. Vrah tázavě vzhlédl. Koho? No, je přece. Všechny, co se ztratili, jsem našel. Opravdu? Ano, řekl Exner tiše a dodal, proč mezi nimi není také Burda? Měl by tam být. Vidíte, řekl vrah. Jenže, dodal s podivnou laskavou zdílností, já jsem nikdy nenašel žádnou příležitost. Na příležitosti přece nezáleželo. Velmi, musel jsem dávat pozor. Musím si dávat velmi pozor, abych nebyl odhalen, protože bych nemohl pokračovat. Tak vy jste je našel, zamyslel se. A nechal jste je tam? Ano, to je dobře, pravil vrah mírně. Mám je pohromadě a nemohou škodit. Opravdu škodili moc, řekl vrah s hlubokým přesvědčením. Napadlo mě, že je možná najdete. Exner měl mokrá záda. Z haberny byl slyšet motor auta. Mohla to být sanitka, toužil, aby byla. Zatím byl ale zoufale sám. Burda, řekl vrah, na mě křičel přes plot. Jsem rád, že jste s ním mluvil, ale bojím se, že to asi nepomůže. Možná, ožil poněkud, kdybyste mi trochu pomohl. Udělal jste dost, řekl Exner. Měl byste část konání dobra nechat jiným. Chci vás poslat do sanatoria, abyste si odpočinul. Pracujete příliš mnoho. Ale já nejsem blázen, pane. Velmi byste se mýlil, kdybyste si tohle myslel. Nepotkal jsem rozumnějšího člověka, než jste vy, prohlásil Michal Exner. A tón jeho hlasu byl o poznání vyšší, jak se mu stahovalo hrdlo. Opravdu, hovořil jsem o sanatoriu a ne o blázinci. Snad se na vás mohu spolehnout, řekl tiše vrah. Klanec, poznamenal Exner, nebyl snad zlý člověk. Trochu blázen. Rozdupal, řekl vrah tvrdě, králíčky. Já jsem viděl, jak je udupal k smrti na louce. Bylo zřetelně vidět, jak při té vzpomínce zbledl. Od haberny konečně vyjela sanitka. Zdálo se mu, že se po cestě přímo plouží. Požádal jste ho o pomoc při utahování provazu na fůrce trávy. A když se na té hromadě plácal, tak jste ho omráčil. Mám takový obušek, řekl vrah nesměle. A odvezl jste ho v té trávě a paní Zounovou v sudu od té močůvky. Byla nebezpečná zlobou, ale houšek, to bylo v zimě. Měl jsem na kraji lesa hromádku smrkového roští. Vidíte, usmál se vrah, jak je teď paní Houšková šťastná? Paní Ticháčková také dupala po králících? Ne, odpověděl stručně. Panu Ticháčkovi je dobře. Mohli být jen zdánlivě mrtví, když jste měl jen obušek. Propichoval jsem jim srdce, aby se netrápili. řekl vrah. Sanitka zastavila a vyskočili z ní dva mládenci. Michal Exner si olízl rty. Nastupte si, pane Strouhal, pojedete do toho sanatoria. Mimochodem, jako první jste dohromady za vaším domkem uložil svou ženu? Ano, zbláznila se. Na konci války se zbláznila. Jak jste to poznal? Chtěla utíkat. Dva mládenci ho uchopili pod paždí. Děkuju vám, řekl Strouhal. Ale najednou se obrátil na Exnera. Poslyšte, myslel jsem, že pojedete se mnou. Mám podezření, že jde o blázinec. Já jsem naprosto zdráv. Rozumíte? Ovšem, řekl jeden mládenec a zručně vsunul Strouhala dovnitř. Bouchla dvířka a sanitka se rozjela. Exner se musel posadit rovnou vedle cesty do zaprášené trávy. Večer poslal stručný telegram Kateřině Hodičkové.
1: Zacvakl zámek domovních dveří, skoulil ses do pláště, studil tě sníh, vyšel si do ticha studený.

vypuklo babí léto. Michal Exner přejel most a stoupal k hrádku. Kateřina mu přišla otevřít celá rozespalá, klepala se zimou. Čekám už druhou noc, řekla. Poslal jsem telegram. Nemohla jsem doma vydržet. Prohlásil, že nesnídal a dali se do vaření. Probrala se až po jídle. Začni, kapitáne. S čím? Podivil se lehkomyslně. Potřebuješ se vymluvit, řekla klidně. Kdy tě napadlo, že je to právě on? Na poslední chvíli. Předně bylo zřejmé, že se lidé ztrácejí příliš mnoho. Za druhé, všichni, kteří se ztratili, byli něčím záporným, nenormální. Vymykali se z obecného průměru dobra a zla. Za třetí, většinou lidé mizeli v určité oblasti, jejímž středem byla pastvina. U některých se to nedalo určit, ale mohli tam zmizet. Jediná Zounová byla výjimkou, na pastvinu nikdy nepřišla, ale tím vlastně pachatele usvědčila. Musel jsem uvažovat o někom z Haberny. Vedl jsem dost dlouho řeč s jistým cestářem Nožířem. A utvrdil se v přesvědčení, že v téhle oblasti je neobyčejně obtížné zbavit se pozůstatků člověka. Napadlo mě, že znamenitý úkryt by mohl být kompost. Nejvíc jsem uvažoval o Zounové. Strouhal byl na místě, když zmizela. Měl dopravní prostředek a možnost nenápadně ji odstranit. Měl ze své chaty mimořádně dobrý přehled po celé pastvině. Měl u zadního plotu pěkný velký kompost. Byl nenápadný. Měl poměrně velký vozík, se kterým se neustále potuloval v okolí. Před několika dny jsem viděl, jak pan Labík pomáhá někomu přivazovat na trakař roští. Vahou těla nalehl na složené větve a zachytil provaz do smyčky. Naprosto bezbranná pozice. Kdyby mě kdokoliv požádal, abych mu stejným způsobem pomohl, udělal bych to bez váhání. Vůbec by mě nenapadlo, že bych mohl dostat obuškem přes hlavu. Chápeš, proč zmizely stopy, které viděl Meduna? Klanec byl požádán o službu člověkem, jehož dobrota byla proslulá. Psychiatři zcela jistě označí Strouhala za šílence. Zůstane v sanatoriu. Bude pracovat na zahradě a sledovat okolí a své ošetřovatele a jiné pacienty. Nechtěl bych být v jejich kůži. Mnoho let trvalo, než snad z hrůzy z první vraždy, to se nikdy nedovíme, došel k přesvědčení o nutnosti vykonávat milosrdné apoštolské dílo. Z apoštolství se stalo vraždění. Nic nového pod sluncem, pravil Michal Exner moudře. Ustroj se. Půjdeme se projít. A kam? Rád bych navštívil jistého Vojtěcha Pátka. Začínáš se zajímat o Hastrmany a Hejkaly? Taky souhlasil. Ale hlavně poznal jsem zlou dogu. Chtěl bych ji pohladit. Vím, že je to nesmysl, ale někdy je taková doga jako Alexandr nebo takový zlý vlčák jako Antioch, mého nepřítele doktora Soudka, nejpříjemnější a nejkrásnější duší, která sice mnohému nerozumí, řeč se s ní vést nedá, ale je celkem na beton, co se od ní dá očekávat.

0: Pastvina zmizelých připravila Eva Lenartová, účinkoval Tomáš Šerman, režii měl Tomáš Soldán.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Dvojka a od mikrofonu vás vítá Jan Eliáš Svatoš. Když se Jan Karafiát nechal vést, i když se nechal Jan Karafiát vést přírodou, skutečný život světlušek má kydyle broučku daleko. Někdy připomíná spíš filmového vetřelce, jindy jejich život spíše roztomilou pohádkovou postavičku. A jindy zase inspiruje věci k inovacím, které mohou změnit svět třeba ke zvýšení svítivosti LED diod. O tom všem si budeme povídat s mým dnešním hostem, entomologem a biologem Martinem Novákem z katedry ekologie České zemědělské univerzity v Praze. Prozradíme vám, kde světlušky hledat, jak se do jejich mapování můžete zapojit a proč je světlo nejen přitahuje, ale také ohrožuje. Martine, vítejte ve studiu a děkuji, že jste přijal pozvání.
1: Taky děkuji, dobrý večer všem.
0: Svítící brouček, jak jsme zmínili v úvodu, v nás evokuje romantickou představu, ale kdo vlastně světluška je? Někde se používá termín svatojánská muška, někde svatojánský brouček, tak k čemu se to spíše kloní?
1: No, tak jsou to brouci, nejsou to žádné mušky, s muškami nemají nic společného. Mušky se asi jenom říká proto, že lítají. Ale ve skutečnosti jsou to brouci, je to malá skupina brouků, celosvětově známe zhruba čtvrt milionu druhů brouků, světlušky jsou jedna skupina z nich a má jenom asi kolem 2500 druhů, takže je to taková malá skupinka, ale za to je velice výrazná.
0: Nedávno byla vyhlášena, nechci říct, soutěž hmyz roku. Vyhrála to vlastně kudlanka, která vlastně symbolicky předala nebo převzala štafetu od vašich svěřenců světlušek, které byly vyhlášeny loni, tuším. Jaký smysl má ta soutěž? Tam to asi neprobíhá podobně jako u české mys, že by se hodnotila krása, ale jsou tam nějaká jiná kritéria.
1: Ale to úplně není taková soutěž, je to spíš... Pořádá to Česká entomologická společnost a vždycky vybírá nějaký hmyz, na který se snaží veřejnost upozornit. A v případě světlušek to bylo právě proto, že v dnešní době ty světlušky, vzhledem tomu, že komunikují společně spolu s světlem, tak jsou trošku ohrožené světelným znečištěním a i růstem měst a ničením vlastně jejich stanovišť.
0: Já jsem dneska na svůj facebookový profil dával nějaké ilustrační obrázky. Je pravda, že když člověk vidí třeba tu zvětšeninu světlušky, tak kdyby tam neměl ten komentář, tak se fakt přesune v těch intencích úplně někam do jiného filmu, protože ten brouček, jak ten název říká, jak to zdrobňuje, tak je to spíš, když jste se třeba, nebo díváte se pod mikroskopem na ně, tak odvádí vás to úplně někam jinam, že se potom divíte třeba té romantické představě většiny obyvatel.
1: No, je pravda, že vždycky, když někdo najde nějakou světlušku, tak mi pak říká osobně, že ježišmar, já jsem to vzal do ruky a to je tak hnusný brouk. A já si vždycky říkám, no tak kdyby si zadal ještě pod mikroskop, tak tak je to ještě horší, no. Ale já jsem, jako entomolog, mně to přijde krásný a fascinující.
0: No to asi nemůžeme hodnotit podle těch klasických kritérií, ale každopádně je to tvor, který je hodný pozornosti, proto jsem vás dnes pozval do studia k tomu rozhovoru a my už po písničce rozebereme tu pověstnou lucerničku, broučku na, dá se říct, součástky.

0: Posloucháte pořád Noční mikroforum, jehož hostem je entomolog a biolog Martin Novák z České zemědělské univerzity z Fakulty životního prostředí. V Koníkově u Jimramova na Vysočině se nachází pomník broučku. Evangelický farář Jan Karafiát tehdy hledal způsob, jak dětem i dospělým přiblížit křesťanské hodnoty, a právě ideální metaforou se pro něj staly světlušky, které nosily lidem světlo, to znamená teda šíření dobra, naděje, boží přítomnosti ve světě, tak to tedy alespoň měl on. Ale já hádám, že evoluce tu svoji pohádku napsala trochu jinak. Proč světlušky svítí? Jaký je tam důvod? Víme to, nebo se to měnilo, nebo se to mění?
1: Tak hlavním důvodem, proč světlušky, takhle málo kdo ví, že světlušky nejsou jenom noční, ale jsou i denní. A u těch nočních, tak hlavním důvodem svícení je komunikace mezi samečky a samičkami, a je to vlastně sexuální komunikace. Většina zvířat, včetně hmyzu, sexuálně komunikuje pomocí nějakých pachů, feromonů, to se týká i nás jako lidí, i když si to neuvědomujeme. A u těch světlušek právě ty feromony byly nahrazeny tou světelnou komunikací. Ale pak máme i ty denní světlušky, a vlastně i všechny ty nedospělý stádia, ty larvy těch světlušek, tak taky svítí. A tam to samozřejmě nemá, tu sexuální, ten důvod té sexuální komunikace, a tam se má za to, že to má jakoby důvod takzvané aposematické obrany. A to je jako když máte včelu nebo osu, která má to výstražné zbarvení, tak predátoři vnímají právě i to světlo, podobně jako takový jako varovný signál.
0: No ale teďka jste říkal, denní světlušky, tak když svítí ve dne, tak kdo to vidí?
1: Nebo
0: to
1: se toho hodnotím jako člověkem,
0: že optikou člověka, ale...
1: Ty denní světlušky právě komunikují těmi feromony. A vlastně to svícení zůstává jenom u těch larev, které jsou vždycky noční. A ta sexuální funkce je až druhotná. A má se za to je vlastně jsou jako hypotézy současné, že to světlo vzniklo původně právě jako z obranných důvodů. A až potom následně v průběhu té evoluce tak bylo převzáno do té sexuální funkce.
0: Jo, teď, když jsme otevřeli tohle téma, tak já jsem se dočetl, že některé druhy imitují druhy jiných druhů, a potom ty samičky se můžou chovat tak, že si vlastně přitáhnou případně nějakou oběť, že to není jenom motivace. To existuje takovéhle triky, že to není úplně jako férové?
1: To mají v Severní Americe, je to celý rod světlušek, Foturis se to jmenuje, a oni se vyskytují ve stejném prostředí s rodem Fotinus, to jako různé druhy, komplex takových jako druhů. A ty samičky toho rodu Foturis se naučily vlastně napodobovat světelné signály samečků toho jiného rodu, těch jako menších světlušek. A právě takhle lákají samečky od těch jiných druhů, a když tam přilítnou, tak na ně zaútočí a sežerou je. A právě díky tomu se jim začalo říkat tak jako neoficiálně femme fatale, vlastně osudové ženy.
0: No a teď, když se nalákají, teď jenom napadla otázka, když se teda jako nalákají toho falešného, tak jak potom potřebují nalákat i toho správného, a to poznají?
1: Každá světluška vlastně by se dalo říct, nebo ty, co mají složitější mody komunikace, tak má svůj vlastní jazyk. A ten se skládá jednak z barvy, kombinace nějaký barvy světla a potom nějakého signálu, může to přesvědět jako Morzovou abecedu vlastně. Takže
0: jako otisk prstu, že ta světluška pochopitelně pozná, ale z našeho opět hlediska lidského to znamená teda, že tam dochází k té, nechtěl bych být ten sameček a naletět to takhle v takovém to období.
1: Ale no, oni to dělají jako z bohulibých důvodů, nebo pro ně bohulibých, oni to dělají pro děti svoje.
0: Jasně.
1: Protože světlušky, já jsem jako nakousl tady, že oni to mají jako výstražné zbarvení, a to proto, že naprostá většina světlušek v sobě obsahují takové jako nepoživatelné látky, hořké, pro ty predátory nechutné. Říká se tomu lucibufagíny. A ten predátor, i když to třeba neví, tak potom dvakrát, třikrát tu světlušku loví a pak se naučí spojovat si to světlo s tou nechutností. No ale tenhle ten rod, ten Foturis, oni to nemají přirozeně. Ale mají to právě ta kořist jejich. A oni to právě žerou proto, aby potom, když třeba nakladou vajíčka, tak ty vajíčka jsou chráněné právě těmi látkami, takže je potom nenapadají predátoři.
0: To je prostě chytřejší způsob, jak
1: pro ochranu pro děti
0: pro dělají. Pro dobro. Jak je technicky možné, že světlušky svítí, kdybychom to chtěli popsat teďka nějak, aby to pochopili běžní lidé, kteří neznají třeba ty chemické složky.
1: Ale... Je to takzvané chemické světlo, studené světlo, nevzniká u toho teplo, a vzniká to vlastně smícháním nějakých dvou chemických látek. Je to enzym luciferáza a substrát luciferin. Těch typů luciferinů je spousta. Ten název pochází ze slova Lucifer, neboli světlonož, anděl světlonož. A vlastně se smíchají tyhle dvě látky, velice zjednodušeně řečeno, ještě do toho vstupuje kyslík a vznikne právě to světlo. Je to vlastně podobný princip, jako když máte takové ty party tyčinky, co to zlomíte a začne to svítit, nebo když chodíte na ryby a jdete v noci, tak prostě smícháte ty dvě látky a vzniká chemické světlo.
0: Vy jste zmínil Foturis, tu světlušku Severní Ameriku. Já jsem se dočetl, že existuje více než 2400, vy jste řekl 2500, je to ještě
1: kolem,
0: víc.
1: Kolem 2500, ale neustále se
0: to mění. A objevují nové, takže třeba je pravda, že letos přibude nějaký nový druh?
1: Je to možné, to zase určitě. Jednak přibývají nové, protože nemáme úplně prozkoumané nějaké ty hotspoty těch světlušek, které jsou v těch tropických oblastech, kde jsou nějaké prostě pralesy, kde obecně nemáme jako úplně prozkoumané. Ty světlušky v tom mírném pásu, tu víceméně jako, to víme asi na 100%, ale pak v tom ještě hraje roli taxonomie, vlastně to naše třídění do těch druhů a podruhů, protože teďka díky i vlastně molekulárním metodám jako zjišťování DNA, tak zjišťujeme, že jako slučujeme některé druhy, co předtím byly rozdělené, že zjišťujeme, že to je jeden druh, který má třeba jenom dvě nějaké jako varianty vizuální, nebo naopak zase rozdělujeme něco, co vypadá stejně, a pak jsme zjistili, že to jsou jako dva odlišné druhy, takže jako je to takové jako furt mobilní, fluidní.
0: Když se zaměříme teďka na naší domovinu, na Českou republiku, tak u nás žije kolik druhů?
1: U nás máme bohužel jenom tři druhy světlušek. Jsou to dva noční a jeden takový denní. Je to světluška menší, světluška větší a světluška krátkokřídlá. Ta krátkokřídlá je ten denní druh.
0: A z těch dvou, ta větší, menší, tak jako je nějaká, která je pro vás víc hodnotná, je třeba míň?
1: Pro mě jsou hodnotné všechny, ale možná pro posluchače ty světlušky, co vidíte v létě létat, tak to je vždycky ta světluška menší, ta svítí za letu. Zatímco ta světluška větší, tam za letu nesvítí, ale můžete ji vidět svítit v trávě.
0: Teď jste mi odpověděl na otázku, zda poznáte druh podle charakteru toho letu, tak u nás to asi relativně snadné je, ale kdyby člověk byl v cizině, platí to, že třeba opravdu některé mají tak komplikované způsoby svícení i létání, že to dokážou lidé nebo entomologové rozeznat?
1: Určitě jo, ale to spíš právě třeba v té Americe, kde je větší biodiverzita těch světlušek. A jak já jsem vlastně nakousl, že každá ta světluška má ten svůj unikátní jazyk, tu Morzovu abecedu vlastně, co předvádí, takže když na to koukáte, tak můžete opravdu vidět podle té barvy světla a podle dílky toho svícení nebo toho vzorce a tvaru vlastně, tak můžete poznat, co to je za druh přesně.
0: Když se mluví o tom, že ty naše českomoravské, moslezské mají primitivnější způsob svícení, to značí to, že oni neumí nějak sofistikovaně třeba přerušovat to svícení, že to je prostě jenom, jak mlet má, tak rozsvítím a svítím dokud.
1: No, oni jsou vlastně, ono se to dá rozdělit jako na podrobněji, ale jsou vlastně takové dva hlavní módy svícení. Jedno je, že jako je to jednosměrný, že samička svítí jako maják a láká ty samečky k sobě. Tak svítí všechny naše světlušky. To je to vlastně ten evolučně původnější způsob. A potom, jak to pokračovalo, tak se to víc jako komplikovalo. A třeba od nás nejblíž to najdete ve Středomoří, ale jinak jsou to i ty tropické, tak tam už dochází k nějakým dialogům mezi těmi samci a samicemi. Opravdu tam dochází nějaká ta Morzova komunikace, že na sebe blikají různě a teď ještě navíc musí zablikat s tím tu správnou písničku, jako zaspívat, aby jako to druhé pohlaví okouzlili.
0: Vy jste to třeba viděl na vlastní oči jako v Evropě nebo...
1: Jo, viděl právě u moře, vlastně, když jedete na Balkán, tak tam jsou právě ty rod Luciola, ty svítí trošku víc do žluta a to jsou právě ty blikající světlušky a ty právě jako spolu dokážou komunikovat.
0: Říká můj dnešní host, entomolog a biolog Martin Novák, a my po písnice už vám prozradíme, jak probíhá takzvané šnečí rodeo.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Ve studiu si povídám s entomologem a biologem Martinem Novákem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a bavíme se o světluškách, hledáme různě po koutech České republiky. Martine, v jednom rozhovoru jste popisoval lov larev světlušek a mě to právě hodně evokovalo ten film Predátor nebo Vetřelce, chcete-li. Je to věc, kterou jsem netušil a jenom jak ta příroda je dokonalá i v těch formách, že i ta světluška má více do tváří. I když je to ten roztomilý brouček v té konečné fázi života, ale pojďme se teďka dostat do té ranější fáze, do toho larvího vývoje, nebo do té fázy larev. V momentu, kdy jsme tady použili to slovo šnečí rodo, je to jenom příměr, který vám pomáhá, nebo opravdu dochází k něčemu, že oni dokážou si toho šneka.
3: Vědecká komunita světluští to používá.
2: A co to znamená?
3: Je to něco, co by se karafiátovi teda asi moc nelíbilo, bohužel. Ale ty larvy, oni jsou vlastně velice schopní predátoři a specializují se, nebo u většiny světlušek se specializují na právě ulitnaté plže, neboli, já bych to neměl říkat jako biolog, ale šneky, to není úplně správný termín. A oni dokážou jednak toho šneka najít pomocí slizové stopy. Oni dokážou poznat, jako kterým směrem se vydat po té slizové stopě, aby, jako, že to opravdu najdou toho šneka, že nejdou opačným směrem. A když ho pak najdou, tak oni mají takovou speciální lovící strategii, která se právě nazývá to šnečí rodeo, a oni mu vylezou na ulitu. Ten šnek samozřejmě ví, že něco tam po něm leze, tak si zaleze do té ulity, čeká, až pomine nebezpečí, a ta světluška ale na té ulitě čeká, je potichu, snaží se na sebe neupozorňovat, a šnek vyleze a ta světluška neváhá a okamžitě ho prostě kousne několikrát zezadu jakoby do krku, nebo ekvivalentu, co vlastně ti šneci mají místo krku, a vstříkne mu do těla neurotoxin, který ho zabije a zároveň ho částečně natráví. A ten šnek právě, chvilku to trvá, a ten šnek se samozřejmě snaží bránit a snaží se vylučovat vlastně přemírou toho slizu, to je jich taková jako klasická obranná reakce, a utíká, snaží se někam dostat, ale ta světluška se prostě drží na té ulitě, protože kdyby z ní spadla, tak může se právě zachytit do toho slizu, což by pro ní mohlo být fatální. No, takže drží, až dokud šnek neuhyne a ona pak sleze v klidu a vysaje vlastně tu polívčičku.
2: To jsou teda, teď mám už několik otázek, to jsou třeba páskovky, ty keřové, ty menší,
3: nejčastěji
2: nebo i větší?
3: Nejčastěji jsou to páskovky, ta světluška menší, ona má menší ty larvičky, tak ta nejčastěji loví ty páskovky, ty pruhované šneky, co znáte určitě vždycky po dešti všude. Ale ta světluška větší, ta je docela velká, to třeba 3 cm velká ta larva, ta si troufne i na normální hlemíždě zahradního.
2: To je slušný, to už je dobrý lov. No. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou jim nechutnají i slimáci, ale tam není ta ulita, kde by se mohl asi zachytit, tak tam ale asi šnečí rodo funguje?
3: Slimáci asi malý, je to právě, že ono je to taková jako otázka, ty slimáci, oni občas asi loví, ale ty slimáci, jak nemají tu ulitu, tak oni mají tlustší tu kůži. Mm. A je větší problém to prokousnout, takže asi na nějaké menší kousky jako si troufnou třeba, ale na to nějaký jako plzáka nebo nějaký takového velkého klasického slimáka, to si myslím jako.
2: Tak tam asi ještě budeme čekat, protože ty jsou teďka velké téma, jak jsou přemnožení všude, jak požírají úrodu zahrádkářům, tak jsem si myslel, jestli náhodou světlušky nemůžou pomoci, ale evidentně to.
3: S těmi malými možná.
2: A to znamená teda, že tuhle adaptaci mají nejen ty české druhy, ale asi obecně.
3: Naprostá většina světlušek se živí těmi plži, a jsou pár jako výjimek, který se živí žíželami zase naopak. A to je právě ta světluška krátkokřídlá, to je ta naše denní světluška, a ona je vlastně taková jako jiná.
2: A jak je hledá, když žíželé, jako skrytá v zemi, nebo oni vlastně v noci může.
3: Oni mají dobrý čich. Mm-hmm. Obecně hmyz hodně se, oni mají spojený jako chuť a čich v jeden smysl, a proto mají ty tykadla, na to mají spoustu, oni vlastně těma tykadlami, oni se to nemají na dotyk, ale na čuchání hlavně ve vzduchu, a oni je vyčmuchají.
2: Tak to je slušný, to je slušné vybavení. Kdybychom chtěli přiblížit, jak dlouho světlušky žijí, a zmíníme teda i ten larvální vývoj, tak jak je to ku poměru potom k té, budu používat, té fázi toho romantického broučka, té nejkrásnější versus ten larvý stádium?
3: Tak světlušky žijí obecně tak 2 až 3 roky, záleží jako na nějakých těch klimatických podmínkách, a naprostou většinu toho času stráví v tom larválním stádiu. Ta larva vlastně celý život se snaží jako lovit a pořádně se jako napucnout, najíst, protože ti dospělci už nic nejí. A jejich jediným jako úkolem je najít partnera, rozmnožit se, a tím právě, že nic nejí, tak žijí krátce, dokud vlastně nezemřou vyčerpáním, takže žijí zhruba tak 2, maximálně 3 týdny.
2: Takže vlastně je ta světelná show a potom prostě už je game over.
3: Ale odcházejí jako ve velkém. Jako...
2: Ve velkém stylu.
3: Přesně tak.
2: A vy jste, Martine, viděl svůj první setlušku kdy? Nebo kdy vás vlastně napadlo se dostat tak blízko, že se to nakonec stalo vaší vášní, protože my se budeme bavit o, že ta entomologická šíře je poměrně velká, je setluška drobný výsek. Tak kdy vás to...
3: No, možná vás to překvapí, ale já jsem pořádně jako za svůj život ze světlušku nevěděl, až dokud jsem nebyl na vysoké škole, kde jsem se tomu začal jako víc podrobněji věnovat. Já jediný, pojďme první vzpomínka, a pak to bylo jako právě strašně dlouho nic, byla kdysi u babičky nějaká zbloudila světluška v její zahradě jediná a strašně dlouho jsem si nebyl jistý, jestli to nebyla jenom nějaká jako moje halucinace nebo něco. A potom až, když jsem právě jako studoval na Zemědělské univerzitě, tak jsem se trošku začal zajímat o bioluminescenci, tu schopnost vyzařovat světlo, a přesto už velice krátká cesta k světluškám. No a potom vlastně scháděl jsem nějaké místo, kde bych ty světlušky mohl studovat, ideálně v Praze, odkud pocházím. A ozval se mi táta jednou, on si přivydělával v důchodu v krytské nemocnici a říkal, že přes leto, že ježíš, tady je světlušek, oni nám lítají normálně větrákem do kanceláře. My jsme se báli, že nám prostě hoří větrák, že to jsou jako jiskry, a pak jsem si říkal, ježišmarja, to jsou světlušky, takže já jsem hned vyrazil a do krytského lesa za to majoru nemocnici, no a tam jsem objevil krásnou populaci světlušek.
2: A to byly menší světlušky?
3: Světluška menší, no to.
2: Vy jste zmínil bioluminescenci, ten pojem cizí nebo vycházející z latiny, který označuje tvory, kteří svítí, vydávají to studené světlo, je to pro posluchače. Jak si další tvorové, bychom měl zmínit, do vějíře, setuška je drobný výsek, ale co všechno dokáže svítit?
3: No, naprostá většina těch, nebo ty nejkrásnější, nejvýraznější tvorové svítící, ty naleznete v moři, ale ty suchozemský, těch tolik není, jako těch mořských, ale je to hodně hmyzu, nejsou to jenom brouci, nejsou to jenom světlušky, jsou to světlušky pak takové jakoby jejich vzdálení příbuzní. My ani proto nemáme české jméno, protože nežije to v Evropě, že třeba v Americe a v Asii. Pak třeba kovaříci, to už někdo zná, ty brouky.
2: Jako ale i u nás? Nebo?
3: Ale bohužel, to zase jihoameričtí, jsou asi 6 cm velcí a mají dvě obrovské takové zářící jako reflektory. Pak můžou svítit nějak jako dvoukřídlí, to jsou vlastně jakoby mouchy, ale zase jako biolog bych neměl říkat mouchy.
2: Jasně.
3: A pro diváky. Tak to je právě na Novém Zélandě, existují svítějí larvy, modře, oni tím lákají nějakou jako potravu, jsou to nějaké jako dravé larvičky, mají takové jako slizové pavučiny a do toho jako září a lákají tím právě nějaké noční motýly, které pak jako loví. Ale můžou svítit třeba i houby. To jsem na vlastní oči viděl v Asii, to bylo nádherný, to bylo jako houba vyloženě s tím kloboučkem a když jste k tomu přišel, tak opravdu celá zářila. A u nás v Čechách vlastně tohoto můžeme taky vidět, ne teda vyloženě takhle houby, ale takový to hnící dřevo, jak se říká, a to je nějaká plíseň prostě.
2: Tak to je ta známá povídka od Vladimíra Menšíka o Mánkové víno.
3: Jo.
2: To jsem si teďka vybavil.
3: Je to pravda.
2: Kdy to je možná teda vedle světlušek asi největší pravděpodobnost, co bychom v lese, když zakopneme správně, mohli vidět svítit. Vaším odborným nebo hlavním zájmem na katedře je ale forenzní entomologie. Pojďme posluchačům, kdo to slyší poprvé, vysvětlit, o co se vlastně vůbec jedná, co to evokuje. To není už jenom čistá biologie, je to propojené s čím?
3: Je to vlastně je to jako odvětví kriminalistiky a forenzní kriminalistiky, a je to vlastně, když dojde k nějakému úmrtí, nemusí to být nutně člověk, může to být nějaké zvíře, tak vlastně na základě hmyzu, který odeberete z toho, z té mrtvoly, tak můžete stanovit vlastně dobu, od kterou uplynula od toho úmrtí.
2: A jak přesně? No, ne jak přesné?
3: No,
2: bavíme se o dnech nebo o hodinách?
3: Většinou to je o dnech. Když máte nějaké opravdu jako přesné modely, tak můžete třeba na půlku dne, jako je to blíže, a ono se to dá určit první 3 dny od toho vlastně úmrtí, se to dá určit lékařsky podle stavu nějakých orgánů a tak, ale po těch třech dnech už, jako, už se to nedá jako medicínsky určit. A právě pokud máte to štěstí, že to kolonizovali nějaký jako mrchožrouti, mrchožraví brouci nebo mouchy, tak vlastně z těch stádí, co tam najdete, a určitě jejich stáří můžete odhadnout, jak dlouho to tam bylo.
2: Ta forenzní entomologie je vlastně obor, který pomáhá kriminalistům už od konce 19. století, ale to asi vypadalo ještě úplně jinak, když to bylo v počátcích. Proto se musí rapidně i měnit. No, ono, vy máte nádherný teďka výzkum, kdy chováte ty brouky v určitých teplotách.
3: My vlastně jako vyloženě nejsme forenzní entomologové, ty pracují na policii, jasně, ale my pro ně děláme ten základní výzkum, protože abyste mohli určit vlastně to stáří té mrtvoly, tak vy potřebujete přesně vědět, znát jako vývojový model toho konkrétního druhu. To znamená, že když máte nějaké jako teplotní podmínky, tak v závislosti na teplotě ten brouk nebo ten živočich se vyvíjí jinou rychlostí. Takže v teplejším prostředí se vyvíjí rychleji, ve studenějším pomalu. Je to protože ty metabolické procesy tam probíhají nějak rychleji nebo pomalej. No a je to specifické jednak teda podle té teploty a je to specifické pro každý ten jednotlivý druh. Takže vy musíte umět určit, co to je vlastně za druh, pak se podíváte do nějakých tabulek, pokud je máte, a pak si to vyhodnotíte nějaká data z nějakých meteorologických stanic, nebo jako zjistíte, jaká tam historicky ta metoda probíhala, a zpětně si takhle vypočítáte vlastně to stáří. No. A to v tom 19. století asi úplně neměli. No.
2: A tím pádem vlastně vy děláte pro forenzní entomologii u policie vlastně ty nástroje, podle kterých oni dokážou potom lépe přesněji vyhodnocovat.
3: My jim dodáváme, my chováme ty brouky u nás v laboratořích a dodáváme jim ty modely potom.
2: A ta spolupráce, jak dlouho trvá vlastně s fakultou životního prostředí?
3: To už máme s nimi vlastně. To už je teďka třetí projekt, takže už skoro přes 10 let.
2: Tak to je slušné, myslím, že budu určitě spokojení i s tím, že ta věda jde opět dopředu a kdo jiný by měl pomoci. Každopádně my po písnice se vydáme Světlušky hledat do velkoměst po celé České republice.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: S mým dnešním hostem, entomologem a biologem Martinem Novákem z katedry životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Bloumáme po České republice, hledáme světlušku menší, větší a krátkokřídlu. Říkám to správně. Někdy se to daří, ale pochopitelně mnohem lepších výsledků dosáhne člověk, pokud soustředěně pracuje nějaký projekt. U vás to byl projekt Praha hledá světlušky, kterým to začalo. Dneska máte i projekt Česko hledá světlušky. Co bylo cílem a kdy vzniklo?
3: Tak u toho projektu Praha hledá světlušky hlavní cíl bylo, že, jak já jsem to předtím říkal, že ty světlušky jsou ohrožené tím světelným znečištěním a speciálně v těch městech, kde všechno se osvětluje, to město se rozrůstá, přírodu užírá to město vlastně a když už máme nějaké přírodní prvky, tak tam probíhají nějaké parkové úpravy, které to tam jako všechno zničí. A my vlastně jsme si uvědomili, že jednak ani v té Praze, ani ale v celé České republice nevíme, jak na tom ty světlušky jsou. Nikdy nebylo dělané žádné jako systematické mapování, což nemůžu mít nikomu za zlé, máme hmyzu je spoustu. A ty záznamy, co máme, jsou v opravdu kuse. A my jsme se teda chtěli zaměřit na to město, že jsme to brali jako takové jako nejohroženější místo. A využili jsme vlastně toho, že magistrát poskytuje vlastně granty na ochranu přírody v hlavním městě, tak jsme se pokusili o to a získali jsme tu podporu od magistrátu a spustili jsme tenhle projekt, kdy jsme se teda rozhodli, že zmapujeme, jak na tom ty světlušky jsou. Vybrali jsme nějakých 80 lokalit v Praze, kde jsme tak podle mapy typovali podle toho prostředí, že by světlušky mohly být. Ale zároveň, protože je nás několik lidí v tom projektu jenom, tak jsme se rozhodli, že využijeme vlastně rozvíjející se občanskou vědu a zapojíme vlastně všechny obyvatele Prahy do toho. Vytvořili jsme skupiny na sociálních sítích na Facebooku a pak pro ty větší fajnšmekry na iNaturalist. A tam jsme poprosili lidi, aby nám hlásili, pokud někde prostě večer půjdou v Praze a uvidí světlušku, tak
2: můžeme vyfotit, nebo
3: vyfotit, popsat. Maximum, čím víc informací, tím líp.
2: To znamená, co by tam mělo být správně, kdyby někdo se chtěl přidat?
3: No ideálně, kdyby se jim to podařilo vyfotit, ale chápu, že to nelze vždy, a speciálně ne v noci, ale tím vlastně, jak ty světlušky se chovají trošku jinak, že máme vlastně jenom jeden ten druh, který svítí za letu, tak když člověk nám řekne, že viděl jsem to letět a svítit, tak už hned víme, co to je za druh.
2: To je světluška teda menší.
3: Světluška menší. Tak, tak. A pak, když to sedí v trávě, tak to může být obojí, ale zase, když to máte v trávě, tak to je jednodušší to vyfotit, klidně se na to můžete posvítit, že jo, a my už to pak z té fotky poznáme.
2: Vy jste říkal, že pokud někdo se cítí a má dostatek sebevědomí, že jí klidně může opatrně vzít, ona mu nic neudělá a lépe se to fotí třeba.
3: Tak, přesně tak, pokud nic vám neudělá, nekousne vás, on už nic nejedí, takže vás nesežere. No a jinak teda ten projekt potom minulý rok Česká entomologická společnost vyhlásila tu světlušku roku, tak jsme to využili jako úžasnou příležitost, že jsme ten projekt vlastně rozšířili na celou republiku a vytvořili jsme novou skupinu Česko hledá světlušky. Ty skupiny fungují nějak jako paralelně, takže právě chceme zjistit a byli bychom hrozně rádi, kdyby nám obyvatelé naší krásné republiky právě pomohli jako se svými hlášeními.
2: Mě na tom projektu zaujalo to, že samozřejmě člověk ty světlušky, jak je má spjaté, teda hlavně především s přírodou, tak tam pochopitelně jsou asi hotspoty a místa, kde se vyskytují poměrně hojně, nebo možná více než ve městech, ale co to znamená, že vůbec máme světlušky v Praze? Praha je metropole, velkoměsto, kde je civilizace, je tady velká dopravní infrastruktura, hodně světla, to, že tady přežívají a na takových místech, vy jste zjistili, kolik míst v Praze?
3: No z těch 80, tak a ještě teda za pomocí právě hlášení od těch lidí, tak jsme to objevili něco přes 40 míst v Praze a to byla jen ta světluška menší. A musím říct, že teda jako ta pomoc těch obyvatel byla úžasná, protože nám pomohly objevit takové ty špeky, který prostě člověka nenapadnou, že to ví jenom ten místní člověk, že tady máme nějaký...
2: Co byl špek největší?
3: No překvapivý špek byl třeba, že světlušky jsou na Olšanských hřbitovech. To jsem teda nečekal, protože to je jako na Vinohradech, že to je hustě zastavěná historicky jako stará oblast. Všude je tam světlo a na těch hřbitovech teda úplně ne, ale jako...
2: A nebylo to na dušičky, bylo to v černu, že jo?
3: Tak, tak, no. A je to taková romantická věc ještě, jako, že se tam znáší ty světýlka nad těmi hroby. Ale třeba, co mě úplně jako šokovalo, tak u Praští, já se budu vidět, ale divadlo na Fidlovačce, tak tam teče ten potok, teď Botič. A je tam jenom tak jako zářez, je tam nové tramvaj, je to vlastně pod Nuselským mostem, je tam jen takový zářez toho potoku s trochou zeleně. A tam kousíček od toho byly ty světlušky hlášení taky, takže evidentně v té Praze, když tam je nějaký podmínek, že opravdu je tam jako ta tma třeba a nějaké to křoviné patro, co oni potřebují, tak jsou schopní ty světlušky se relativně držet i na nějakých jako malých místech. Ale je tady jedna věc, kterou my jsme si vlastně potom uvědomili po tom zkoumání, a to je, že ty světlušky pravděpodobně, my jsme zkoumali jako různé jako historické mapy ty Prahy, a že ty světlušky pravděpodobně, ty současné populace se vyskytují tam, kde historicky byl nějaký les nebo byla nějaká zeleň, takže což vlastně znamená, že ty současné populace jsou ještě vzácnější, než jsme si mysleli, že oni ty světlušky se strašně blbě šíří. Teď, když postavíte nějakou...
2: Připomeňme tu samičku, která nemůže
3: nelítá. No, takže je to vlastně kam jako dolezou ty larvy, tak tam se ty světlušky dokážou rozšířit, ale když to vezměte v tom městě, tak tam je spousta takových jako bariér, jako frekventované silnice, že? Tramvaje, nějaké liniové stavby, stačí jenom prostě dlouhá zeď nebo dlouhá zástavba. A takže ty světlušky jsou tam jako uvězněné na těch ostrovech a když teda na těch ostrovech vyhnou, tak už jako šance, že by se tam jako rozšířily přirozeně, je téměř nulová. Takže opravdu ty stanoviště, co máme, tak historicky tam ty světlušky byly a měli bychom se snažit nějak jako trošku jako tam udržet, no, pokud je teda chceme.
2: Kdybychom chtěli zmínit ve městech nějaké faktory, které ty populace ohrožují, ať už třeba jenom formou toho, že prostě člověk to nebere v potaz, tak kromě světelného znečištění, to je třeba, kdyby teďka někdo přišel do lesa a posekal tam vysokou trávu, nebo co patří mezi to, ty faktory, které je ohrožují v rámci těch klasických výskytů?
3: Vlastně to, co teďka jsou ty trendy ve všech těch parcích, vysekávat to křivné patro, já to chápu, že to je jako z bezpečnostních důvodů třeba, jo, nebo aby tam lidi nechodili na malou, ale právě to křivné patro jako poskytuje úkryt mnoha živočichům. Jednak pod tím, on to vytváří takový mikroklima tam, takže jako tam můžou jako přezimovat, ale i jako potom během té vegetační sezony, že jo, tak se pod tím vyskytují, tak ty světlušky tohleto potřebujou a pak právě i kosení nebo vysévání nějakých těch anglických trávníků, to je zelená poušť, tam prostě nic než je, potřebuje to trošku nějakou divočinu, jenom takové ty byliny, ten plevel, aspoň na část vždycky tam nechat, aby tam ti živočichy mohli prostě prospívat.
2: Já jsem trošku trnul, když na místě v Kunratickém lese, kde ty světlušky menší pozoru každý rok, tak když loni tam nastoupili s těmi křovinořezy a mezi smrky tam sekali trávu, tak to jsem trošku trnul, naštěstí tam potom vedle hned byly vidět, ale asi možná to je zrovna příklad vlastně úplně zbytečné v lese činnosti. No.
3: Je to tak, ale třeba světlušky jsou i na Petříně a teď jsem tam byl a s hrůzou jsem teda pozoroval, že taky trošku se tam jako ty křoviny vysekávají. Jo? A takže úplně to
2: tak možná teď, kdo nás poslouchá, tak to potkat světlušku v lese, tak nádherný zážitek, že člověk potom možná i lépe se rozhlíží kolem sebe. Možná připomeňme, kdyby někdo chtěl se připojit do toho vašeho projektu, kromě toho teda, že se může na Facebooku k té vaší skupině přidat, tak kde se má dívat, ať už je to Praha nebo nějaké jiné město nebo místo. Není to tak, že bych teďka šel někam do přírody, kde je jenom tma, ale měl bych se asi zvolit nějaké lokalitu, která trošku světluškám vyhovuje. Vy jste zmínil ty lesy. Co to je za lokalitu, nebo biotop teda konkrétně, kde bych měl naděj na úspěch vidět?
3: Tak první věc, oni mají rádi vlhko, takže někde blízko vody, nějakých vodních toků, vodních ploch a je to většinou jako na pomezí lesa otevřené plochy, takže jako na okrajích lesů kolem vodních ploch a samozřejmě co nejtmavší, aby tam byla tma.
2: V Japonsku mají dokonce parky vyhrazené pro pozorování světlušek, protože to je dlouhá tradice. Lidé tehdy v historii věřili díky pověrčivosti, že světlušky jsou duše padlých samurajů. Možná by nebylo špatné nějaké takovéhle symbolické místa, třeba k toho jednou dosáhnete, že to bude označené. Tady se lidé můžou pokochat v dnešní době, kdy máme příliš mnoho digitálního světla, tak si trošku dopřát té tmy a ten zážitek je opravdu mimořádný, já ho vřele doporučuji a ještě můžete pomoci úžasné věci. A to světelné znečištění, jaký má přímo dopad
3: No, ona vlastně
2: to, že prostě jako přesvětlí ty.
3: Ono je přesvítí, no, ale ono to teda má jako negativní dopad jednak jak na ty dospělce, kteří se prostě nevidí. A tak i na ty larvy, prostě ty larvy se zjistilo teďka, že je to taky ruší, jen to snižuje aktivitu. A jak právě ty světlušky už dospělosti nic nejí, tak když ta larva je celý ten život rušená tím světlem a pořádně neloví a je taková jako podvýživená, tak budou pak i ti dospělci jako podvýživení. Takže budou kratší dobu žít, budou jako citlivější na všechny ty další věci a je to taková jako spirála smrti vlastně. No,
2: no tak doufám, že když nás posluchači poslouchají, tak i tohle motivace, ten monitoring, jak se člověk může zapojit a pomoci dobré věci. Mimochodem můžeme zmínit třeba ještě nějaká města, kde ty světlušky jsou monitorovány v rámci republiky a jejich výskyty tam podobně jako v Praze. Je to každé velké město, nebo to není pravda?
3: My to vyloženě máme zaměřené na tu Prahu, jenom protože tam to začínalo, ale potom ta celočeská, jako Česko hledá světlušky, to je zaměřeno jak na města, tak na venkov, na celou republiku. Není to ničím omezeno.
2: Tak o to větší motivace. Pojďme ještě připomenout, zmínil jsem, že světlušky inspirovaly technologie. V nějakém rozhovoru jste zmínil vlastně LED světla. Jak konkrétně se můžeme inspirovat, nebo věda se může inspirovat u těch jejich lucerníček?
3: To mě hrozně štve, že jsem na to nepřišel já, protože to je úplně jako je hrozně jednoduchý a geniální a to jsou většinou právě ty nejlepší věci. Oni studovali vlastně povrch té lucerničky, té světlušky, vlastně tu kutikulu, která překrývá ten světelný orgán a vlastně skopírovali tu mikrostrukturu toho povrchu a dali to na tu LED lampu, nebo tu LED diodu a zjistili, že vlastně ta struktura pomáhá zvyšovat mnohem tu zářivost, vlastně jako mechanicky, nebo vlastně je to vlastně jako taková ta kvantová jako struktura, že to prostě láme to světlo takovým způsobem, že to jako mělo zvýšit tu zářivost.
2: Takže není potřeba nic vymýšlet, jenom se dívat pozorně, a pozorně pozorovat a inspirovat se přírodou.
3: Všechno v té přírodě už je asi, no.
2: Říká můj dnešní host, entomolog a biolog Martin Novák z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity a my po písničce přelezeme jednu zeď a nahlédneme do tajemné zahrady.

0: Světlušky jsou symbolem přicházejícího léta a zejména o svatojanské noci, kdy to vlastně i nějakým způsobem zapříčinilo jejich pojmenování. Ale v antickém Římě světlušky třeba označovaly čas pro setí prosa. Plinius starší je uváděl ve svém zemědělském kalendáři. Martine, kdy ta sezona světlušek přesně začíná a kdy teda končí ten highlight, ten jejich vrchol života?
1: Tak přesně to vám bohužel říct nemůžu, protože se příroda hraje podle vlastních pravidel, ale obvykle to začíná v polovině června, takže tak zhruba za týden myslím, že už se něco mohlo objevat. Dokonce už v těch našich skupinách už nám asi 2-3 lidi poslali nějaké fotky.
0: Takže už se to chystá.
1: Tak, ale liší se to každý rok trošku jako plus minus týden, vždycky záleží na tom klimatu, jak já jsem říkal si s tou forenzní entomologií, že ta rychlost toho vývoje závisí na té teplotě, tak i jak ten rok je teplý nebo studený, tak přijdou dřív nebo později.
0: Když si chcete odpočinout od světa hmyzu, usednete za počítač, věnujete se hernímu vývojářství, pokud to řeknu správně, počítačovým hrám nebo hrám na mobilu. Mimochodem ta jedna hra nese název Beyond the Wall, za zdí. Já jsem se díval na ten trailer, hned mě napadl Trnka a zároveň ta tma, ten svět, ty ruchy, myslím, že nejde ani odepřít, že jste entomolog, ale pojďte představit posluchačům tu hru, o čem je. Co je jím cílem?
1: Tak my jsme vlastně, když byl covid, tak jeden můj kamarád, ještě, který vlastně vždycky hrozně rád jako maluje, tak měl nápad, že bychom si mohli zkusit udělat hru a oslovil mě se, já bych byl schopný to nějak dát dohromady, jako co se týče těch technických detailů. A pak jsme oslovili ještě třetího kamaráda, který je muzikant, tak ve volném čase zase dělá pěknou hudbu a že by nám k tomu skládal hudbu. Tak jsme si takhle hráli a vznikl z toho tenhle ten počin. Je to taková jako klasická point and click adventura, že prostě někam jdete a řešíte nějaké ekologické úkoly, že něco seberete, musíte to s něčím zkombinovat, abyste se dostali dál.
0: A ten příběh je jaký?
1: Ten příběh je, že holčička večer přijde, vlastně zvoní na zvonek na svého kamaráda, který by měl být doma a aby si šli hrát. A kamarád neodpovídá. A ona teda přemýšlí, co se děje a přeleze přes tu zeď a objeví se takové obrovské zahradě, která obklopuje ten dům a snaží se k němu dostat a po cestě potkává různá dobrodružství a různé fantastické figury.
0: A jsou tam světlušky?
1: Jsou tam světlušky, prosadil jsem si je tam hned do třetího kola.
0: A pracujete ještě na nějakých dalších hrách, nebo to bylo jenom jedna světluška?
1: Ne, nám se to hrozně zalíbilo. Je to hrozně pěkná práce, i když pracná. Snažíme se to fakt jako dělat jako řemeslně, speciálně v dnešní době umělé inteligence a generování vlastně jako obrázků. Tak je to ručně malované. A pracujeme teďka už vlastně téměř 2 roky, pracujeme na další hře, máme to rozdělené. Ještě teda nesmím nic říct, ale doufám, že už třeba ji ohlásíme tenhle rok.
0: A ta předchozí hra Beyond the Wall jenom anglicky nebo i česky má název?
1: Ona tam Beyond the Wall jenom anglicky, ale ona se tam nemluví, není potřeba.
0: Takže není potřeba.
1: Ne, jsou tam nějaké zvuky, tu holčičku namlouvala moje neteř mimochodem. A jinak teda říkáme si Rocking Toy Studio, takže mě se na to podívejte, není to jenom na mobily, je to i na počítači.
0: Na počítači, takže kdybyste zadali Beyond the Wall, tak ta hra vám vyleze, nebo třeba minimálně zhlédnout trailer na YouTube. A Martin, doprovází vás, nebo možná pronásleduje vás vaše entomologická profese i v běžném životě. Napadá mě, když někdo jede po dálnici, nadává, kolik hmyzu se mu rozmázl na okně, tak máte větší empatii, nebo když
1: to už, komu... To už bohužel právě moc neříkají, takže to mě právě jako trápí, abych byl rád, kdyby to říkali a nadávali na to, ale už se moc neděje. Já si to pamatuju ještě z dětství, že když jsme někam jeli k babičce, že vždycky jako, to tam bylo přes léto, ale ubývá to. Ten hmyz ubývá a je to i kvůli tomu světelnému znečištění, nejen světlušky jsou tím byty.
0: A ta forma toho extenzivního zemědělství, to má taky vliv, jakože existuje něco jako zemědělská poušť?
1: Tak, no speciálně u nás my máme tu nepěknou tradici těch obrovských polí, tam chybí ty meze, ve kterých právě byly ty schovky pro ten hmyz, který jednak to pole opiloval, jednak tam udržoval nějakou konektivitu v té krajině a to, když jedete do Rakouska, jak to tam vidíte, je to pěkný, ale ono to není tak ekonomicky výhodný a je to těžší obhospodařovat to menší pole, než když máte jako to velikánský, že jo. Takže to taky hraje roli, pak samozřejmě nějaká jako chemie v krajině, ničení těch stanovišť, nějaká jako parkové úpravy, ale světlo. je toho spousta.
0: Co dělá entomolog v zimě, když ten hmyz není aktivní, nebo asi některý možná je, ale jak to řešíte? Odpočíváte, nebo se jmenujete vědě, dopisujete práce nebo knihy, články?
1: Přes zimu zpracováváme data, která jsme nasbírali během sezóny. No.
0: Teďka nějaký projekt, který chystáte ještě na katedře, který vedle té forenzní entomologie, na kterém pracujete, nebo nějaký výzkum, nečeká vás nějaká cesta do zahraničí?
1: Teď bohužel momentálně ne, ale magistrát nám právě zase vlastně obnovil podporu teďka se na 2 roky toho projektu Praha hledá světlušky. My to teda ten projekt jako děláme jako vlastně zadarmo, ve volném čase, aby sbíráme ty data, ale teď vlastně díky tomu, že magistrát to zase zafinancoval trošku, tak jsme schopni to dělat systematicky a ve větším počtu jako prostě lidí, kteří za to zaplatíme. A dějí opravdu, že to není jenom jako nějaká náhodná pozorování, ale můžeme dělat nějaký systematický výzkum a snažíme se teďka soustředit na tu světlušku větší, která právě nesvítí za toho letu, takže je mnohem těžší najít, takže máme na to nějaké takové speciální pasti, které dáváme po celé Praze a budeme pak sledovat, co se do toho chytí.
0: Ještě na závěr, když se někdy používá takové hanlivé úsloví, jsi otravný jako hmyz, co byste řekl na obranu hmyzu, aby třeba kdokoliv, kdo nás poslouchá, tak aby více naslouchal tomu úbytku, a jestli nějak aktivně poslouchal třeba politiky, pokud tohle reflektují, protože to je asi ve prospěch nás všech.
1: Já nevím, co proti tomu hmyzu všichni mají.
0: Možná ty světlušky pomůžou k němu najít cestu.
1: No, možná začneme nějakým takovým tím roztomilejším hmyzem, nějakými včelkami, no, takovými těmi pěknými chrobáky metalickými a pak si třeba najdeme času. Cestuje k těm světluštím larvám, vetřelčím.
0: Říká můj dnešní host, biolog a entomolog Martin Novák z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Já moc děkuji, že jste přišel do vysílání a děkuji za ten krásný rozhovor.
1: Já tak děkuji.
0: S vámi se, milí posluchači, od mikrofonu loučí Jan Eliáš Svatoš a jako obvykle citátem autorem následujících slov je Konfucius. Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než jen proklínat tmu. A já jsem se dovolil, že by to šlo parafrázovat. Lepší najít jednu světlušku, než jen proklínat světelné znečištění.

0: Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky už je Martin Hrdinka. Máme pondělí, je 8. červen roku 2026. Je 23 hodin 30 minut a k tomu ještě 34 vteřin. Začíná noční proud, já vám přeji dobrý večer, jsem moc rád, že posloucháte, jsem tady po 14 dnech a těším se na všechno.
1: Seba! Nosa!

0: jsou čipek.
1: I So Čipegu, první hit tohoto nočního proudu. Pomalu končí, pomalu ale jistě končí 8. červnový den letošního roku. Pomalu ale jistě začíná a už začala tato noc, to znamená 8. červnová noc roku 2026 a začal noční proud. Já vám rovnou řeknu, jaký bude, protože po půlnoci budeme slavit takové milé výročí. Představte si, je to 50 let, co skupina Boniem vydala své nové a tenkrát úplně první album, tenkrát mělo novotou a nikdo určitě netušil, že tu skupinu budeme poslouchat 50 let. A já vzhledem k tomu, že se s nimi znám, mnohokrát jsem s nimi vystupoval na jednom pódiu a dokonce jsem jako producent produkoval solové album, které se jmenuje Liz Mitchell Sings the Hits of Boney M., tak si myslím, že mám co vyprávět, ale hlavně si budeme hrát mnoho písniček téhleté nejslavnější diskotékové skupiny celé historie populární hudby. Jsou to legendy 70., 80. i 90. let a navíc skupina Boney M. stále ještě existuje a stále vystupuje. Takže kdo z vás má rád diskotékovou muziku, měl by být po půlnoci na svém rádiu.

0: Liz Mitchell, Marsha Barrett z Jamajky, Maisie Williams a Bobby Farrell, to bylo základní složení skupiny Boney M v roce 1976. Takhle to vlastně začalo. Ta skupina existovala už od roku 1974, ale teď jsem řekl existovala, ale ono to trošku jinak. Ten název existoval už v roce 1974, ale ta skupina byla prezentována v tom roce 1976, tedy před 50 lety, právě v tom složení, které jsem teď řekl. A tohle byl megamix největších hitů skupiny Boney M, který vznikl v roce 1992, když byl takový comeback skupiny, kdy vydávali takovou, bych řekl, kompilaci 20 největších hitů a tento megamix tam byl jako bonus. Já jsem v té době pozval skupinu Boney M do přímého přenosu udělování cen Anděl. Dneska se říká Anděl, tenkrát se ty ceny jmenovaly ceny Akademie české populární hudby, bylo to v Hudebním divadle Karlín a tam jsme se vlastně seznámili. Už je to hodně dlouho, bylo to v roce 1993, ale to album vyšlo v roce 1992 a byl to vlastně druhý návrat, poprvé se to moc nepovedlo, oni skončili v roce 1986 a v roce 1988 zkusili comeback, trval asi rok, zase to zabalili a v roce 1992 se vrátili znovu v trochu jiném složení a to složení vlastně bylo úspěšné a zase teď v jiném složení, ale neustále s Liz Mitchell, neustále vystupují. Myslím si, že všichni víte, že začal týden, kdy se hodně budu mluvit o zpěvačce, která se jmenuje Eva Farná.
1: Mám prostě

Mám boky jako skříň a Eva Farná, je to neuvěřitelné, ale je to tak, třikrát Eden. Eva Farná slaví 20 let své kariéry, 20 let stojí před mikrofonem a zpívá nám. Těch 20 let to je hodně dlouhá část jejího života a 13., 14. a 16. tohoto měsíce, to znamená června, má koncerty v Edenu. Ani jeden z těch koncertů ještě není vyprodaný, takže kdo z vás by chtěl jít, tak ještě samozřejmě může, ať už v sobotu, v neděli a nebo příští úterý. Já samozřejmě přeju, aby se vyprodali všechny tři, aby to bylo pro všechny ty, kteří tam přijdou, i pro Evu a všechny ty, kteří se podílí na tom koncertu. Skvělý zážitek a myslím si, že to je ojedinělé a neopakovatelné. Jinak zrovna asi před týdnem nebo před 14 dny se Eva Farná stala nejstreamovanější českou interpretkou na Spotify. Takže gratuluju a představte si, dnes 8. června má 75. narozeniny Bonnie Tyler.

Hit, který všichni známe, známe ho i z interpretace Karla Gotta nebo Valdemara Matušky, ale tohle je originál a Bonnie Tyler, což není její pravé jméno. Ona se narodila jako Gaynor Sullivan neboli Hopkins a je to prostě jedna z těch legend světové populární hudby za celou historii, co my ji známe, a tahle ta písnička navždy bude patřit jí a my si ji budeme takhle pamatovat. Já jsem si teď vzpomněl na to, že před 2 dny, 6.6. jsme měli spolu vystupovat v Třebíblicích. Měli jsme být na jednom pódiu a bohužel to nevyšlo kvůli jejímu zdraví, takže jí přeju všechno nejlepší a hodně zdraví. K těm narozeninám samozřejmě 75. to nejlepší a to zdraví do dalšího života. Ať se hlavně zotaví a všechno je v pořádku. A teď moje nejoblíbenější písnička v jejím podání.

Hit, který produkoval Bonnie Tyler, Dieter Bohlen, Bitter Blue. Jedna z nejprodávanějších zpěvaček Evropy, Bonnie Tyler, dnes slaví 75. narozeniny. Ještě jednou všechno nejlepší.

Robert Kodym, PBH, Kouzlo. A před námi je poslední písnička tohoto nočního proudu před půlnocí. Vrátíme se přesně o 35 let zpátky, kdy na prvním místě britské hitparády byla písnička, která teď zazní. Je zvláštní, že byla na prvním místě ve Spojených státech amerických a na tom prvním místě ve Spojeném britském království. A představte si, v Americe tu písničku přejmenovali, ona se jmenuje I Wanna Sex You Up a v Americe nechtěli říkat to slovo sex před 35 lety, to se vám bude zdát neuvěřitelné, a tak vyslovovali disjokejové v rádích I Wanna Love You Up místo I Wanna Sex You Up, ale každopádně byl to hit. O půlnoci zprávy a pak se vraťte zpátky do nočního proudu, budeme slavit 50 let skupiny Boniem.

0: I tady na dvojce v nočním proudu bude půlnoc a po půlnoci pokračuje noční proud. Bude úterý.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Pilot Aleš Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici zřejmě už příští léto. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu elektrárny Dukovany. Národní tým se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa ve fotbale. Dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů. Je úterý 9. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ani po pondělním jednání vlády s prezidentem není jasné, jaké bude složení české delegace na summitu NATO v Ankaře. A prezident a vláda se o tuto cestu dlouhodobě přou. A vláda včera naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Český armádní pilot Aleš Svoboda by měl příští rok v létě odletět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Evropská kosmická agentura podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná, minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Radiožurnál.
2: Irán i Izrael souhlasili se zastavením palby. Obě země se vzájemně ostřelovaly od noci z neděle na pondělí. K zastavení obnovených útoků opakovaně vyzýval americký prezident Donald Trump, který tvrdí, že se navzdory nejnovější eskalaci konfliktu přibližuje dohoda o cestě k míru. Izrael a Irán ale souhlase s příměřím podmiňují vývojem v Libanonu.
8: Velitelství iránských ozbrojených sil varovalo, že údery na Izrael obnoví v plné síle, pokud bude pokračovat bombardování Libanonu. Právě tím odůvodnil Irán vyslání první salvy balistických raket. Izrael tvrdí, že jeho ofenziva tam míří na militantní skupinu Hizballáh. K útokům na Izrael se na straně Iránu připojili i jemenští povstalci Husíové, kteří pohrozili blokádou průjezdu izraelských lodí v Rudém moři. Odvetné izraelské údery podle armády poškodily petrochemický komplex na jihozápadě Iránu i obranné systémy v dalších iránských městech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Silné zemětřesení na Filipínách má už nejméně 35 obětí, přes 200 dalších lidí je zraněných. Podle filipínských úřadů dál pokračují záchranné akce a počet mrtvých může ještě narůst. Zemi zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Zemětřesení vyvolalo taky asi metr vysokou vlnu tsunami. Před tou varovaly i úřady v Indonésii nebo Malajzii.
9: Zemětřesení mělo podle úřadů epicentrum v moři, nedaleko filipínského ostrova Mindanao. Škody hlásí mimo jiné téměř 700-tisícové pobřežní město General Santos. Většina obětí tam přišla o život pod troskami zřícených budov a taky při sesuvech půdy. Do odklízení trosek a záchranných akcí se už zapojila taky filipínská armáda. Jihoasijskou zemi sužují zemětřesení nebo sopečné erupce pravidelně. Souostroví totiž leží na takzvaném ohnivém kruhu. To je geologicky velmi aktivní oblast, kde se stýkají tektonické desky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Dukovanský projekt může pokračovat. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Vyplývá to ze závěrů předběžného vyšetřování. Soutěž vyhrála jihokorejská společnost KHNP.
10: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jeho korejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2024. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Lidé v Česku si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
11: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
12: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
11: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
13: Zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili, a od firem půjde z rozpočtu.
11: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií dnes ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
2: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka. Za svůj debut Temná dcera získala 3 Oscarové nominace.
14: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante. Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport. Česká fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Hrát bude proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře, která leží v nadmořské výšce 1566 metrů. V takových podmínkách se jinak chová míč, o kterém víc mluví brankář národního týmu Lukáš Horníček.
15: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový je víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artem nebo cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
2: Utkání Česko-Jižní Korea se odehraje v pátek ráno a na této stanici vám z ní nabídneme přímý přenos. Basketbalisté Pardubic vyhráli 4. zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Vítěznou trojku dal společně se závěrečným klaksonem pardubický pivot Luboš Kovář.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D1 u Šmejkalky a nehoda na silnici 6 u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady je hlášeno porouchané auto. V omezení u Šmejkalky na kilometru 24,5 jsou tam 2 zúžené pruhy, zřejmě stojí mimo ně, kolona se v místě netvoří. Na silnici 6 na Karlovarsku z Karlových Varů do Prahy srazilo osobní auto Divoké prase. Překážky na vozovce taky odstavené auto čekejte poblíž odboček na Horní Tašovice a Stružnou. A v Praze jsou na městském okruhu noční uzavírky, neprůjezdný je kvůli mytí, Strahovský tunel, směr Barandovský most a taky část komplexu Blanka, obousměrně mezi sjezdy na Patočkovu a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami a nejvyšší teploty 17 až 27 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.

Máme nový den, máme nové datum, je 10,5 minuty po půlnoci, je 9. června roku 2026, máme úterý a pokračuje noční proud u mikrofonu. Tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka, máme toho před sebou hodně, budeme slavit 50 let Skupiny Boniem.

Vystup z mých snů, sedni si do mýho bouráku. A Billy Ocean, první písnička nového dne, první písnička, která zazněla z nočního proudu právě dnes, 9. června roku 2026. A teď první česká písnička, která právě zní z vašeho rádia.

Skupina Lucie, skupina, která je od loňska, tedy od roku 2025, zapsána mezi legendami nočního proudu, protože má cenu legenda nočního proudu v kategorii skupina. Možná jste poslouchali ten přímý přenos, který jsme vysílali tady z rozhlasu, přímo z naší budovy, z toho největšího studia ve střední Evropě, a to je tady naše studio 1, takže skupina Lucie a jejich Marie. Já bych teď chtěl obšírně začít to, co nás čeká, protože nás čeká oslava 50. výročí skupiny Bonnie M. Ono je to trošičku zamotané, ale je to tak, že v roce 1974 producent Frank Farian, a nejen producent, ale i skladatel a zpěvák, vymyslel název Bonnie M a pod ten schoval první single, který tenkrát vyšel, a to je single, který si teď poslechneme, ale je to skutečně jenom ten název a právě Frank Farian a mnoho studiových muzikantů a zpěváků. Tenkrát ten single natočili na konci roku 1974 a vyšel v únoru roku 1975. A až potom teprve se začala formovat ta sestava skupiny Bonnie M, která byla slavná od roku 1976 do roku 1986. Ale teď pozor, to je ten první hit. Do you want a bump?

Možná tuhle písničku slyšíte poprvé v životě, možná už jste ji slyšeli dávno. Všechno je možné, ale to je základní single se značkou Bonnie M. Tenkrát ten single vyšel trošku zvláštně, ona ta písnička byla vlastně takový remake hitu z roku 1960, který se jmenoval Al Capone, a Frank Farian jako producent a také zpěvák té písničky, mimochodem tenkrát se podepsal jako zpěvák, který se jmenuje Zambi, tak vydal ten single tak tím způsobem, že na straně A toho singlu byla písnička Baby Do You Wanna Bump part 1 a na druhé straně byl part 2. Ta samá písnička vlastně na obou stranách singlu. Jak jsem říkal, bylo to v únoru roku 1975 a stále existovala jenom ta značka. V roce 1976 vyšlo album skupiny Bonnie M, debutové album skupiny Bonnie M, a je to právě těch 50 let a to album se jmenuje Take the Heat Off Me, a na tom albu už je to složení skupiny Bonnie M, které je světoznámé, i když samozřejmě o tom, kdo zpíval, se můžeme jenom dohadovat. She's crazy like a fool.

Daddy Cool a skupina Boniem. Já jsem se seznámil s Liz Mitchell, hlavní zpěvačkou skupiny Boniem, při udělování cen Akademie české populární hudby, tenkrát se to jmenoval Grammy. A bylo to, já vždycky říkám v roce 93, ale ono to bylo za rok 93, to znamená, že to bylo v roce 94. A bylo to hned z kraje roku, bylo to poprvé, co jsem viděl tu novou sestavu skupiny Boniem. Liz Mitchell tam stále byla, ale kolem ní byli mladí lidé, nebyl tam ani Bobby Farrell, ani další, ale byli tam mladí lidé, kteří potom s Liz Mitchell vystupovali dlouhá léta. Naposledy jsme se viděli, myslím, že před dvěma lety, a už tam byl jiný ten chlapík, ten Bobby Farrell vlastně, ten jediný chlap a tak dále, ale to samozřejmě není důležité. Seznámili jsme se a nakonec jsme se dohodli po letech, kdy jsme se už viděli několikrát, že jsem jí produkoval, to bylo myslím, že v roce 2001, jsem jí produkoval její solové album, které se jmenuje Liz Mitchell Sings the Hits of Boniem. A bylo to zajímavé, protože jsme to album natáčeli v Praze, potom také u ní doma v Londýně, nebo za Londýnem. A byla taková zajímavá práce pro mnoho lidí, že ty vokály, jsem chtěl říct české vokály, ale ty anglické vokály tam zpívají Češi, zpívá tam třeba Daniela Šinkorová, Roman Vojtek tam zpívá, Šárka Marková a další moji kamarádi, všechny jsem tam přizval. Richard Tesařík tam také třeba zpívá. Já jsem si tam zaspíval, protože když jsme chtěli spolupracovat s takovouhle hvězdou, tak jsme se samozřejmě přizpůsobili a byli jsme velice rádi. No a já jsem samozřejmě z ní za ta léta, co jsme se potkávali, co se potkáváme, vždycky tahal ty rozumy, jak to tam chodilo v těch Boniem. No některé věci ani vyprávět nebudu, ale rovnou vám řeknu, že mnoho těch členů té skupiny, tak jak byli vidět, nespívalo, ale většinu těch vokálů, které tam zní, zpívala právě Liz Mitchell, dokázala na sebe zpívat. Já bych vám to vysvětlil. Na sebe znamená, že když natočíte jednou ten hlas, tak pak třeba ještě 12krát navrstvíte ten samý hlas třeba z jiné strany mikrofonu. Podívejte se, tak když jdu já takhle od toho mikrofonu zleva doprava, jo, tak vy taky to slyšíte trošku jinak, takže někdo zpívá nejprve takhle rovně, potom naspívá to takhle ze strany a tak dále, a takhle se to vrství. A ona tam zpívala třeba 12

řeknu takovou příhodu, jak vlastně vznikl ten název Boniem. Vyprávěl Frank Farian, že jednou zapnul televizi a zrovna běžel konec nějakého detektivního seriálu a v titulcích stálo Bony. Tak si řekl, to je hezké jméno, to je hezký název, Bony, Bony, Bony. No a přidal tam to M a tím pádem mu to zaznělo v té hlavě a od té doby ten název fungoval a Boniem existují dodnes.

Slavíme 50 let skupiny Boniem a tohle byl hit, který se jmenuje Belfast. Vzpomínám si na to, že Liz Mitchell mi vyprávěla, že na tuhle písničku byli skutečně hrdí. A teď ty čtyři původní členové oficiální sestavy kapely. Já to řeknu, kapely skupiny spíš bych řekl. Je to zvláštní, jak to teďko říkám, ale je to tak, protože ještě předtím pod tou značkou Boniem byly jiné třeba zpěvačky ještě a ty ale do té sestavy nepatří. Samozřejmě, že Frank Farian vymyslel ten název Boniem a byl sám, najímal si různé zpěváky a zpěvačky, ale potom potřeboval na prezentaci těch písniček někoho, kdo bude prostě v televizi, kdo vystoupí na diskotéce a tak dále, anebo na nějaké show. Jenom ještě než řeknu tu sestavu, tak bych chtěl říct jednu věc. Víte, ono se na tu skupinu Boniem kouká tak jako divně, s úsměvem, a že to ani nespívali a tak. A já teda osobně vím, že hlavně ty dvě kamarádky, o kterých za chvilku budu hovořit, tak ty to zpívali všechno. To byly hlavní zpěvačky a

ti ostatní nějakým způsobem tam, jako jak se říká hezky česky, přicmrdávali. Ale jenom vám řeknu ty úspěchy, protože i já jsem si myslel, že, já jsem to i říkal, Liz Mitchell, no tak vy jste byli populární hlavně v Německu, že vy jste vlastně z Německa. A ona mi říkala, akorát já bydlím v Londýně, já nejsem z Německa prostě a tak dále. A jestli to nevíš, tak my jsme vyhráli dvakrát hitparádu Spojeného britského království a patří ty singly, které tam tenkrát vyhráli, k nejprodávanějším singlům historie vůbec Velké Británie. Tak jenom abyste věděli, já to řeknu teď a potom to ještě zopakuji. Tak Boniem prodali přes 100 milionů alb a měli hity Daddy Cool, Ma Baker, Belfast, Sunny, Rasputin, Rivers of Babylon, Brown Gun in the Ring, Harry Harry, It's a Holiday, Mary's Boy Child a Oh My Lord, to byla taková společná píseň a Gotta Go Home. V Německu dosáhla ta skupina celkem na první místo německé hitparády 8krát a ve Spojeném britském království 2krát. To je neuvěřitelné, že tahle ta kapela, tahle ta skupina je takhle populární a zapsala se skutečně zlatým písmem do historie světové populární hudby a hlavně té taneční muziky. Mě vyprávěla Liz Mitchell, že ty aranže dělali nejlepší aranžéři vážné hudby světa, protože Frank Farian to neuměl a zadával to těm, kteří to uměli logicky a tenkrát neexistovaly žádné nahrážky, žádné samply, prostě muselo se to v těch 70. letech skutečně natočit. A teď ta sestava. Liz Mitchell a Marsha Barrett z Jamajky, Maisie Williams z Montserratu a Bobby Farrell z Aruby. Tak to je ta základní sestava. Teď bude zpívat Karel Gott. Je logické, že ten hit Babylon se předělával do mnoha jazyků. My ho dnes uslyšíme ještě španělsky, teď bude česky. To je Kája.

Jak jsem říkal, je jasné, že když se staly ty písničky skupiny Bonem hity, tak je předělával kde kdo, včetně Karla Gotta, jak jsme teď slyšeli, a u nás ta písnička v roce 1978, nebo to bylo v roce 1979, byla velikým hitem, tak jako ve Spojeném britském království. Já jsem se bavil o tom i s Liz Mitchell a ona mi říkala, že většina těch písní má základ na Jamajce, že to byly vlastně původně melodie, které teďka nechci říkat to slovo ukradl, ale okoukal, nebo uslyšel právě Frank Farian od těch dvou zpěvaček, což byla Liz Mitchell a Marsha Barrett z Jamajky, že to byly takový lidovky z Jamajky. Takže je možné, že ty melodie mají právě na Jamajce, nebo je možné, když to vypráví, tak je to asi pravda, mají na Jamajce svůj původ. No a mimochodem, teda ty hlavní dvě zpěvačky, které to všechno zpívaly, to byly právě ty holky z Jamajky, Liz Mitchell a Marsha Barrett. Oni totiž dříve zpívali ve skupině Les Humphrey Singers a byli už dávno populární, i když jim bylo hodně málo, když tam tenkrát začínali. Já jenom schválně řeknu, jaký ročník, nebo kdy se narodila právě Liz Mitchell, tak ona je ročník 1952, narodila se 12. července a ta její kamarádka Marsha Barrett, tak ta je ročník 1948 a měla jí vlastně trošku na starost, protože byla starší. Ta písnička, která zazní teď, se jmenuje Brown Girl in the Ring a to musím říct, tu měla právě Liz Mitchell velice ráda. My jsme ji také natáčeli na to album Liz Mitchell Sings the Hits of Boney M. A já vám za chvilku potom pustím jednu z těch písniček, které jsme natočili, ale teď Boney M.

Hlasili s Mitchell tenkrát a Brown Girl in the Ring skupina Bonnie M. Slavíme 50 let téhleté neuvěřitelně úspěšné diskotékové formace, neuvěřitelně úspěšné diskotékové skupiny a od toho roku 1976 se ta skupina hraje na diskotékách dodnes, což mi připadá neuvěřitelné. Je to 50 let. Já jako disc jockey jsem hrál skupinu Bonnie M už na své první diskotéce, což bylo v roce 1980. A potom, a to dokonce vím, co jsem zahrál, já to za chvilku pustím, protože můj kamarád Igor měl doma album Bonnie M, Let na Venuši, Noční let na Venuši, a to jsme samozřejmě poslouchali a já jsem měl potom okamžitě možnost si koupit single, kde byly písničky We Kill the World a Don't Kill the World, to byl takový protiválečný single a dneska hodně aktuální, teda musím říct, a to se mi teda moc líbilo a mám ho dodnes schovaný. A je to vlastně, je to takové zvláštní, protože ty dvě písničky jsou na jedné straně toho singlu, hrají za sebou a na první straně toho singlu je písnička Bonus a to už je takový zapomenutý hit té doby tenkrát, začátku 80. let. Ale teď bych vám rád vyprávěl, jak jsem se vlastně seznámil s Liz Mitchell, seznámil jsem se s ní právě při vysílání těch výročních cen Akademie české populární hudby Grammy z hudebního divadla v Karlíně. Tam jsem se s ní poprvé i vyfotil. Mám několik fotografií a samozřejmě byli jsme na zkouškách a tím pádem k sobě máte blíž. No a potom nastala taková chvíle, kdy můj kamarád Mirek Reis, slavný to disc jockey z Liberce a z Jablonce a z tohoto území, se snažil uspořádat takovou velkou diskotéku v místním kulturním domě v Liberci. A původně to mělo být na stadioně, ale pak se to dělalo v tom kulturáku. A najednou ho napadlo, že by mohli přijet Bonnie M. No tak jsme je začali schánět a představte si, oni opravdu přijeli, komplet Bonnie M, byla tisková konference v Liberci. Ale tím, jak jsme se znali, tak samozřejmě už to bylo trošičku odlehčené. Miloš Skalka překládal. No a takhle jsme se začali postupně na těch vystoupeních setkávat. Pak přišel přímý přenos nočního proudu z Tábora, opět jsme pozvali Bonnie M, opět přijeli a to přátelství se trošku prohloubilo ještě více. Ne, že bychom si přáli veselé Vánoce, ale prostě jsme se rádi viděli. No a představte si, jednoho dne jsme společně vystupovali na Žofíně a bylo to asi pro pár lidí. Byla tam skupina Bad Boys Blue, byli tam Bonnie M a ještě někdo. To už si nespomínám, kdo byl ten třetí, ale bylo to asi pro 60 lidí jenom, ale na Žofíně bylo taková, jak bych to řekl, ne, prostě nějaký bohatý pán si udělal mejdan s těmito hvězdama a se mnou. Já jsem byl jako moderátor. No a stál jsem na chodbě s nějakou překladatelkou a s manželem Liz Mitchell, což je pan Pemberton, který je zároveň manažérem té skupiny a mimochodem mají spolu děti, bydlí s Liz Mitchell kousek za Londýnem a mají takový krásný pozemek veliký s velkým barákem, asi 6 aut tam stálo venku a byli sousedi mimochodem George Harrisona, ale to teď není důležité. A prostě jsme se začali bavit, jako co dělají a on říkal, no teďka jedeme do Mnichova, protože děláme takový výběrový řízení, takový tender na producenta nový desky právě Bonnie M, Liz Mitchell. Já jsem říkal, no a co to jako obnáší? Tak jsme si to řekli a já jsem říkal, já bych se do toho chtěl přihlásit. Tak se představte, já jsem se přihlásil a vyhrál jsem ten konkurs, protože jsem jim pustil písničku Chtíc, aby spal, vánoční písničku naší koledu vlastně v podání Heleny Vondráčkové a říkal jsem, takhle bych si představoval, že by to vypadalo komorně, ty pomalý písničky a pak jsem pustil, to už si nespomínám, co takhle si představuju, že to bude jako taneční hudba se symfonickým orchestrem. No a je to nadchlo a já jsem se takhle dostal k téhleté práci, vyprodukovali jsme to album, které se prodává neustále na celém světě a jak jsem říkal, natáčeli jsme ho v Praze i v Londýně, celého aranžoval pan Libor Čapek, který teď bude hrát na piano v té následující písnice. My jsme předělali úplně hit Sunny, který proslavil Bobby Hebb a právě také ho proslavila skupina Bonnie M. Tak teď si ho poslechněte, ten hit, tak, jak jsme ho udělali my tady v Praze. Natáčela se celá ta písnička tady v Praze a myslím si, že se to povedlo.

0: Lis Mitchell, Sunny, naše společná nahrávka. Mně se to teda líbí, já to tady teď poslouchal po letech, to je nádhera, no a to album, jak jsem říkal, se prodává po celém světě, jsou tam samozřejmě i další písničky, včetně hitu Rivers of Babylon, kde zpíváme všichni, ale tady jste slyšeli tu aranž komorní a právě jenom Liz. Natáčeli jsme zvláštním způsobem, Liz přijela poprvé do studia ve Vršovicích, to bylo, to studio už neexistuje a měla na sobě kožich, který stál možná jako to studio, si tak představuju. A vešla do toho studia, zavedli jsme ji tam a ona se zula, slíkla si ten kožich, zula se, zapálila si vonou tyčinku, nějakou svíčku, uvařila si čaj a asi 40 minut vůbec nepromluvila, postavila se do toho studia. A bylo ticho. A my jsme si říkali, co se bude dít, tak jako bude zpívat, nebude zpívat. A najednou z ničeho nic řekla, tak jdeme na to, pusťte mi to. Pustili jsme jí ten základ, ten hudební základ, který už byl natočen, připraven a ona to okamžitě naspívala to asi 6x na sebe a bylo hotovo. A teď teda, jak jsem objevil Boniem já, samozřejmě se znal z rádia, mně se ty písničky líbily, když to hráli v rádiu a tak. A v tom roce 1980, když jsem připravoval svoji první diskotéku, tak jsme chodili k mému kamarádovi Igorovi poslouchat desky. On měl doma třeba tak, měl Horečku sobotní noci třeba například. Jo. A měl desky z filmu, protože jeho táta dělal ve filmovém průmyslu, dělal ve Film Exportu, no a k těm filmům posílali i ta LPčka, no a oni si je samozřejmě brali a filmy posílali zpátky a ty se tady třeba nikdy nepromítali, ale samozřejmě s tou výjimkou Pomády a Horečky sobotní noci a třeba filmu Flashdance a tak, ale některé filmy se k nám vůbec nedostaly logicky. No a tak jsme si začali pouštět i desku skupiny Boniem, kde počkejte, jestli to bude hrát. Welcome aboard the Starship Bonia, for our first passenger flight to Venus.
1: No, hraje to ale nějak divně teda. Tak já zkusím vyměnit CDčka, tady mám několik CDček, tak zkusím najít jinou verzi a mezi tím zazní Rasputin.

tak takhle končí Rasputin, takhle kách, jak se říká. A to je proto, protože právě začíná to, co my teď uslyšíme a to, co před chvilkou špatně zahrálo to CDčko, a to se prostě stává, aspoň vidíte a slyšíte, že to je živé vysílání. Každopádně teď už by to mělo hrát, správně. Tak to je moje vzpomínka na konec 70. let a na album, na kterém je tahle nahrávka. Noční let na Venuši.

Tak tohle nás tenkrát na konci 70. let úplně fascinovalo. Navíc, jak to přechází zleva doprava, ty bicí a tak dále. Skupina Bonem vydala první album v roce 1976. Už jsme si říkali, v roce 1977 přišlo hned další album Love for Sale. Pak bylo další album v 78. To je album, ze kterého si teď hrajeme tuhle písničku, tedy Noční let na Venuši. Pak bylo další album v roce 79, Ocean of Fantasy. Tak to máte 4 alba za 4 roky. A pak to pokračovalo dál. V roce 1981 vyšly dokonce dvě desky. Vyšlo normální album Bunnos, to je to album, o kterém jsem hovořil, a také vyšlo slavné vánoční album skupiny Bon M, ze kterého se hrají písničky dodnes, hlavně v těch německých a britských rádiích. V roce 1982 nevyšlo žádné album Bon M, protože byla taková pauza po těch Vánocích, a potom vyšla dvě alba v roce 1984. A poslední album řadové, které bylo důležité pro tu kariéru Bon M během těch 10 let, 76 až 86, vyšlo v roce 1985. A pak přišla taková ta doba remixů, kdy všichni se snažili znovu vrátit ty písničky Bon M zpátky. Já mám mnoho alb, které jsou právě plné těch písniček, které byly předělány, tak těch předělávek, jak se říká česky. A písnička Malajka, která byla také velice populární na diskotékách, byla v roce 1989 díky tomu letnímu hitu Lambáda předělaná do Lambáda remixu. A ten remix právě teď zazní.

Malajka 89, Lambada remix a skupina Bonnie M. I tohle byl hit, který byl předělán tak jako všechny ostatní písničky, protože snad každý z těch velikých hitů má nějaký svůj remix. Naposledy se remixovala písnička Sunny v létě loňského roku, roku 2025. Já bych teď ale tady z alba, které jsem teď zjistil, které se jmenuje Bonnie M. More Gold, které vyšlo v roce 93, tak představte si, teď jsem objevil, že tam mám napsáno Martinovi s láskou Liz Mitchell, na to jsem úplně zapomněl, takže si to schovám o to do větší hloubky své paměti, protože jsem na to úplně zapomněl. Každopádně rád bych teď zahrál z toho alba písničku, která vlastně byla takovým posledním hitem, který se hrával na diskotékách. Bylo to začátkem 80. let. Já si pamatuju, že jsem tu písničku slyšel poprvé v diskotéce, která se jmenovala Alfa na Václavském náměstí. Je to taková cover verze písničky, kterou myslím, že napsal Jimmy Cliff. A bylo to tak v roce 1982, si myslím. A je to ona vůbec? Ne, to není ona, počkejte chvilku. Tak tahle to je. Musel jsem to přepnout. To je ona. Jimmy Cliff v originále a v téhle verzi Bonnie M.

Tak nakonec ta správná píseň Going Back West a skupina Boniem. Jak jste slyšeli, už jsou tam i jiné hlasy, ale každopádně tohle prostě byla písnička, která se hrávala na diskotékách jako poslední společně s hitem Happy Song. Happy Song, to už je úplně, to už jsou úplně jiné hlasy, a tak jsem se o tom také bavil s Liz Mitchell a ona říkala, že v té době Frank Farian s nimi vůbec nekomunikoval a dělal si to všechno sám, tak jako na začátku při vzniku skupiny Boniem. Thank you.

Happy Song, to byla cover verze písničky, kterou původně naspívala skupina, která se jmenovala Baby's Gang. Ono to taky tak zní, že jako kdyby to ta skupina ještě byla, ale tohle byla verze skupiny Bonnie M. A to bylo v době, kdy už v té skupině nebyl Bobby Farrell jako ten tanečník a můžeme říkat v uvozovkách zpěvák, ale byl tam Reggie Cibou se jmenoval ten chlapík, který tam byl v období 1982 až 1986 v té skupině. Já jsem vám slíbil, že Rivers of Babylon zazní i ve španělštině, tak tady to je.

jako by to byla úplně jiná píseň. Rios de Babylonia a skupina Boniem. Je zajímavé, že přes tu velkou popularitu a také vzhledem k tomu, že producent Boniem a ten, kdo vymyslel tu skupinu a ten název Frank Farian byl taky Němec, že jo, tak zvláštní je, že nenaspívali, nebo já to nevím, třeba to je pravda, ale nevím, že nespívali taky německy, že jo, třeba například jako skupina Chingis Khan. Myslím, že by to bylo také populární, ale taky proč, že jo. Já bych jenom připomněl, že skupina Boniem byla i u nás v Československu, zpívala na Bratislavské Lyře. Nevím, v kterém to bylo roce, ale myslím si, že to bylo v roce 1977. Hned na začátku té kariéry to bylo. Potom třeba v těch 70. letech byla velice populární v Sovětském svazu, snad ve všech těch zemí Sovětského svazu. To byla obrovská popularita, i když měli vystoupení v Moskvě v prosinci 1978 a natáčeli tam videoklip, to si můžete najít, tak oni zakázali, aby tam zazněla ta písnička Rasputin na tom koncertě, ale prostě byli nesmírně populární. Potom třeba ty písničky jejich byly v různých filmech, třeba Johnny English nebo Black Mirror nebo další filmy a hlavně ten Rasputin samozřejmě, protože to byla písnička, která měla skvělý rytmus, tak se dávala do filmu. Pak třeba například bych rád připomněl, že třeba v Jižní Koreji oni byli populární protože během prezidentské volební kampaně v roce 2002 byla použita ta písnička, o které jsem hovořil, Bahama Mama. Jo, tak to taky prostě je zápis do historie. Šangaj, třeba Čína, tam byly hity Rivers of Babylon a Gotta Go Home, protože v roce 2005 byla taková scéna v jednom filmu, kde ukazovali čínskou diskotéku starou a tam hráli právě tyhle ty písničky. Bylo to jakože z 80. let. Potom třeba taky připomenu, to mi vyprávěla Liz Mitchell, že byly populární, a to já jsem vůbec nevěděl, v Indii, i když je to logické, Spojené britské království a Indie, a říkala, že v těch 70. a 80. letech tam jezdili velice často a měli nabité sály. Tak to je skupina Boniem v kostce. Já si myslím, že to takhle stačí. Mně se líbí, že ty písničky posloucháme 50 let a neustále jsou nové a nové cover verze. Já teď pustím písničku, která bude na závěr toho vzpomínání na skupinu Boniem, ale možná za chvilku změním názor a ještě jedna bude. Přesně je řečeno taková dvojice písní. Ale tímto bych to ukončil.

Gotta Go Home a skupina Bon M, tohle je písnička, která se používala na konci 70. let, na závěr diskotek, když už se šlo domů. Já bych rád ještě připomněl některé rekordy skupiny Bon M. V roce 1978 se single s tou písničkou Rivers of Babylon stal nejprodávanějším, poslouchejte dobře, druhým nejprodávanějším singlem všech dob ve Spojeném britském království. Mně to připadá úplně neuvěřitelné a 5 týdnů ta písnička byla na prvním místě Spojeného britského království. Nakonec se prodalo víc než 2 miliony kopií, což je druhý single, kterému se to podařilo a stále je jedním ze 7, kterým se podařilo prodat přes 2 miliony kusů. To je neuvěřitelný zápis do historie. Potom ještě pár rekordů. Bon M jsou jedinými umělci, kteří se 2x objevili v žebříčku 12 nejprodávanějších singlů všech dob ve Spojeném britském království a právě Rivers of Babylon se umístila na 7. místě a vánoční single Mary's Boy Child O Mile Road na 11. místě a jsou také jedním ze 6 umělců, kteří v jednom roce prodali 1 milion kopií se 2 singly. To jsou zápisy do historie a když to vezmu ještě jinak, že pro mě jako pro diskjokeje je to jedna z těch skupin, které patří snad na každou diskotéku světa kdykoliv a kdekoliv. Už teda od toho roku 1976, u mě od roku 1980, tak je to prostě, jak já říkám na těch diskotékách, obrovské legendy 70., 80. i 90.

potom byl Bobby Farrell v té jedné a ty holky byly v té třetí, no prostě bylo to takhle jako všechno rozděleno, ale nejdál došla právě Liz Mitchell s těmi svými mladými parťačkami a parťákem, protože to je sestava, která jezdí dodnes. Frank Farian jako producent a zakladatel už nežije, zemřel v roce 2024. A já bych rád, protože jsem před chvilkou říkal, že to je poslední single, tak bych to rád změnil a pustil ten single, o kterém jsem hovořil, We Killed the World, Don't Kill the World z alba Bonnos, protože to je moje oblíbená písnička, ten single mám dodnes. Zvláštní je, že nejprve ta písnička je rychle a potom je pomalu. Navíc zapadá do dnešní doby absolutně protiválečný song.

Teď mě to překvapilo, jak to skončilo. Já jsem se tady tak zaposlouchal krásně do té písničky. Oslavili jsme 50 let Boniem, oslavili jsme 50 let téhleté obrovské legendy světové populární hudby a hlavně diskomuziky. Já jsem schválně říkal i ty úspěchy v tom Spojeném britském království, protože máme to prostě zafixováno, že to byla jenom taková německá skupina, ne naopak, to byla velice významná skupina. A tím bych to ukončil. 50 let Boniem je tady a můžeme slavit i dál samozřejmě, protože ta skupina se bude hrát na diskotékách i nadále. Já jsem asi před 3 lety objevil skupinu The Colors. Objevil jsem jí díky písnice Italo Disco. Když jsem byl v Itálii v těch posledních letech, tak jsem vždycky tam v televizi vídal jejich videoklipy a neviděl jsem ani, že mají další písničky, ale samozřejmě jsem se tam na to ptal a oni mi říkali, no jasně, to je tady velice populární skupina, která vlastně navazuje na skupinu Righeira, která byla populární v 80. letech a měla hity Vamos a la Playa a tak. No a on to tak skutečně zní. Takže tohle je novinka italské skupiny The Colors a jmenuje se Rolling Stones a s Italo Disco to nemá nic společného.

Rolling Stones a skupina The Colors. Tak takhle se houpala ta písnička ve vašem rádiu, takhle se houpala ta písnička ve vysílání dvojky, takhle se houpala ta písnička v tomto nočním proudu a do konce tohoto nočního proudu zbývá posledních 15 minut. Dnes má narozeniny a, nebo přesněji řečeno, dnes je to 75 let, co se narodil Terry Atley, člen skupiny Smokey. Terry Atley byl mezi těmi hlavními členy skupiny Smokey od začátku a tahle písnička autorské dvojice Chin Chapman patří právě k němu. A breathless drive on a downtown street.

Terry Atley se narodil před 75 lety, basák skupiny Smokey, a slyšíme tam i jeho vokál. Byl členem téhleté skupiny nejprve v letech 64 a 68, pardon, 66, a v 68 se vrátil a byl ve skupině Smokey a také zpíval až do roku 2021, kdy zemřel. Takže ho zdravím do nebe a rád bych vám teď pustil písničku, která je na prvním místě hitparády Česká 12 tento týden, a je to zároveň písnička, která je na tom prvním místě v hitparádě Česká 12 už 7 týdnů za sebou, a to je rekord, takže je to rekordní hit a už vyhrál 11krát v roce 2026, takže má našlápnuto, jak se říká hezky česky, na ocenění platinová Česká 12, které se dává za 12 vítězství v té hitparádě. Poslouchejte hitparádu Česká 12 dnes večer na dvojce a tam uslyšíte nejen ten vítězný hit, ale i 3 novinky, rozhovor a 9 největších hitů týdne. To je ta píseň Jet Plane, český text Hana Sorosová a zpívá Ruda Sakala.

Jetplane, Ruda Sakala, hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka. Hit, který už může být i platinový. Abyste věděli, jak to chodí v hitparádě Česká dvanáctka, protože ne všichni to znáte, tak Zlatá česká dvanáctka se dává za 12-týdenní pobyt v hitparádě a musíte během těch 12 týdnů s tou písničkou alespoň jednou zvítězit. A platinová česká dvanáctka se dává za 12 vítězství během 24 týdnů. Takhle to je jednoduché, já teďka to přeháním, protože jednoduché to samozřejmě vůbec není. Ale tady je 11 vítězství a může se stát, že už tuto neděli dostane Ruda Sakala platinovou českou dvanáctku, což je skutečně velice výjimečné. Před námi je poslední písnička a dnes by slavil 75. narozeniny. Musím si to přepočítat, 85. narozeniny, pardon, omlouvám se, 85. narozeniny John Lord. Pro mě jeden z nejlepších klávesáků na světě rockových, když jsem poslouchal v začátcích vůbec svého, jak bych to řekl, hudebního života jsem poslouchal skupinu Deep Purple, takovou tu ochutnávku, pamatujete si, jak vyšlo to LPčko u Suprafonu, ochutnávka se to jmenovalo, takový zelený LPčko to bylo, tak když jsem poslouchal tuhle tu desku, tak to pro mě byl úplně bůh, jako na ty klávesy. Takže John Lord by dnes slavil 85. narozeniny a je to prostě nejen klávesák Deep Purple, ale třeba musíme si připomenout, že hrál i ve Whitesnake, to je taky moje oblíbená skupina, zemřel bohužel v roce 2012, ale podílel se na, protože byl v té skupině, na dvou mých oblíbených hitech, jeden se jmenuje Black Knight a druhý Smoke on the Water, takže já tím zakončím ten dnešní noční proud a popřeju vám krásný zbytek noci a poslouchejte dvojku, poslouchejte noční proud, dnes večer bude Jitka Benešová a jejím hostem bude můj kamarád a muzikant, zpěvák Luděk Malár, poslouchejte.